zas nemám doma nikde stání. Desítky důvodů si zháním, už abych na cestu sedal. Pelikán křídly zamával, vítr je příhodný a stálý, za námi slunce mosty pálí.

tak naposled ti zamávám z palubě lodi jménem Fram. Dávno už vyvětral se dým mých věčných cigaret a dýmek, ty žiješ jenom ze vzpomínek a já se stále nevracím. Námořní mapy pokryl prach, mé knihy nikdo neotvírá, nevíš, zda právě neumírám, tam někde na ledových krách.

něco řešit. V něm jenom dopředu každý list se obrací. Když člověk končí hru prohranou, odstranit chce stránku z toho dne. Do koše ji hodí,

jenom dopředu, každý list se obrací. Když stránku jednou někdo polije,

něco řešit. V něm jenom dopředu každý list se obrací. V něm jenom dopředu každý list

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

Dnes je poslední zářijová neděle, babí léto vrcholí a proto budeme poslouchat na vlnách Českého rozhlasu Olomouc písničky s touto tematikou. Začneme trojicí, která má přímo v názvu září. Klidný poslech pořadu Na cestě přeje od mikrofonu Jarka Nosková.

jednou zmizím na pořád z těch zdí. Všechny ty, co měl jsem rád.

Mé září v podání Katky Garcia a Pavla Bobka s textem Roberta Křesťana s muzikou Rosanne Cash je jedna z mých oblíbených písniček, ať už v tomto podání, nebo když ji na koncertech druhé trávy zpívá Robert Křesťan. Další dvě skladby, které se zhodně jmenují Září, zahrají další muzikanti, které mám ráda. Nejprve zaspívá své Září Miki Rivola se swingovým orchestrem a potom to bude olomoucká Alibaba.

Když už jsme slyšeli Záři Mickeyho Rivoli, ponoříme se teď ještě víc do minulosti a poslechneme si Hobous, osadní kapelu Zlatého klíče. Budou to písničky Barevný stíny a potom Babí léto.

Z rybolovek, kde se podzim a babie léto vyskytuje často, jsem vybrala ještě Babiho Hejno vran a potom taky písničku Padá láska, kterou v pořadu Na cestě zahraje pardubická stopa.

ní vyběhnout pozdravit déšť, který padá tiše z oblaků na ramena smutnejch tuláků, nosí hořký vůně od vlaků, co už v nebi jsou.

léta září podzimu barevném listí. Předcházející skladba se jmenovala přímo Podzim a zahrála ji Devítka. Pokračovat budou Taxmeni s Karlou Vosmanskou Podzimním dnem a potom konec léta ohlásí kapela Tempo di Vlak.

A teď si dáme v pořadu Na cestě brněnské okénko. Legendární trampská kapela Příboj zahraje podzim a potom to bude Kamelot s písničkou Přístav.

sa psy. Já papírovej pošťák čekám na nebeskej telegram. Kdo je hodný?

Babí léto, jedno z témat dnešního pořadu Na cestě, připomněl i Víťa Troníček se svým triem. Jak tak poslouchám, vybrala jsem dnes písničky podzimní, zasněné, nostalgické, romantické. Nějak se mi to takhle seskládalo. Rozloučíme se proto na vlnách Českého rozhlasu Olomouc svižně s kapelou Falešná karta a písničkou Bláznům pár. Od mikrofonu se loučí a krásné, barevné babí léto přeje Jarka Nosková.

0: dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
5: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne, přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Aleš Ulm. Dobrý den, vítejte.
6: Dobrý den, jsem rád, že jsem tady opět s vámi.
5: A my jsme rádi s vámi.
6: Díky.
5: A s posluchači, i ve dnech říjnových bude radost, veselí a smích.
0: Humoriáda.

0: Tak skupina Reddy Kirken a Michal Hruza, písnička Černý brýle. No možná černé brýle měl i Aleš Ulm, protože čerstvě dorazil a on nám poví sám odkud.
1: Ano, byl jsem na Rodosu, svém oblíbeném, ano. Již asi po několikáté, ne asi, ale určitě. A bylo to opět pěkné. Ovšem mě trošku už jsem měl problém s mořem, takže jsem pak lezl do bazénu, jelikož mě příliv příliš otravoval a bylo mi trapné takové, když mě museli pomáhat mladší jedinci vytáhnout mě z vody.
0: Takže klidnější vody bazénu vyhovovaly
1: víc. Jsem neměl problém, ano.
0: Dobře, takže zrekreován. Na sluníčku máte rád pobyt?
1: Jo, mám. No, já tam neležím. My neležíme, že bychom celý den byli přímo vystaveni paprskům. Jo, já teda ne.
0: Negrilujete protože, se, dobře.
1: Ale nicméně říkali, že jsem se opálil, tak někdy i dopálil, ale bylo toho víc.
0: No a co děláte na té dovolené? Přemýšlíte si, nebo čtete knížky, nebo jak trávíte ten čas?
1: No, knížky mám, že jo, ale nemám čas vůbec, protože tam byly takový furt, chodíte do nějaké restaurace, když máte all inclusive, tak prostě pořád tam
0: pořád
1: to bylo
0: jíte.
1: Extra dobře právě. Za to nestačíte, ale zásobení a takových dobrot různých. Jo.
0: Co z toho Řecka máte nejraději? Myslím, z té kuchyně řecké.
1: Z kuchyně?
0: Na co se těšíte vždycky?
1: No nějaký ty grosy nebo tyhle ty věci, ale typicky nějaký caciky, takovou...
0: Klasika.
1: Saláty a tohle to. No, ale byly tam jako, tam byly bylo všechno možné, jako windsorská kýta třeba.
0: Co to je?
1: To je takový maso. Aha. A to je obalený v kůře, jakoby v kůře moučkové, nebo prostě má to obálku pšeničnou, nebo jako, ale,
0: dobře,
1: ale prostě takhle se to krájí, že to je jakoby prasečí, když se dělá kýta na tom, tak na tom na grilu, ale no a takovýhle lahůdky tam byly, no.
0: Tak, teď máme lahůdky.
1: To všem není řecký, no.
0: No jasně. Tak z Řecka sem k nám, k našim lahůdkám z archivu a jsme u prvního jména, které dáme posluchačům. Kdo to bude?
1: No to bude ryze české, ačkoliv vlastně původně nebylo, tak je to trošku takové to, ale český významný komik úžasný Felix Holzmann.
2: Vy znáte toho mladého Žoudličku?
3: Žoudličku? Počkejte, vy myslíte syna toho starého Žoudličky?
2: Jo, toho syna, myslím.
3: No jo, pobyl neznal, teď to je syn starého Žoudličky, ten mladý. No jo, jistě.
2: No toho já myslím právě.
3: No jo, toho já
2: se vás chci něco zeptat, ale čistě tak jenom mezi námi.
3: No jistě, jako, no.
2: Co vy soudíte o tom mladým Žoudličkovi?
3: O tom Žoudličkovi? Jo. No tak to vám můžu říct, teda, aniž bych mu chtěl nějak lichotit, jo. Nebo tak, víte. Ale to je úplný hovado, ten Žoudličko.
2: No to je hezký, no. On si totiž chce vzít moji dceru za manželku.
3: No tak vidíte, teď vám to říkám.
2: No a vy si myslíte, že by snad s mojí dcerou špatně pochodil, nebo?
3: No tak to snad ne, no ale... Člověk si přece nemusí koupit hned celý pivovar, když se chce sem tam na pickanice piva, že jo?
2: No mě spíš šlo o to, víte, jestli ten Žoudlička je jako poctivý člověk.
3: No tak natoliko zase neznám, víte, no ale to víte, člověk musí je dneska opatrný,
2: no,
3: že jo?
2: No právě.
3: Oni jsou různý hoštapleři.
2: No já
3: znám případ, kdy se jeden vydával za instalatéra, víte, a po svatbě zjistili, že je to sochař.
4: No víte, musí být člověk opatrný.
2: No tak já po téhletý stránce jsem informován, že Žoudlička dělá statistiku.
3: No jo, to je mu podobný. A co je to vlastně? To je.
2: Vy nevíte, co je statistika?
3: No počkejte, statistika to je...
2: Statistika,
3: to je jako nějakou filmu, že jo? Nebo, ne?
2: Jo, vy myslíte, že dělá statistů filmu?
3: A nebo to ne, jo, ne.
2: On dělá statistiku.
3: Jo, takhle, aha, jo.
2: Vy nevíte, co je to je statistika?
3: No to já vím, ono.
4: To je nějaký cizí slovo, že jo? Nebo,
2: no taky, to... ale to je jistá věda, víte, která aha. určuje takové, řekněme, číselné vyjádření hromadných výsledků.
4: Jo, takhle, jo. Nějaký hromady se číslujou, jo? Nebo to...
2: Ne. To jsou určité výpočty, víte?
4: Jo, takhle, aha.
2: To je výpočty. Vypočítá se třeba, kolik piva se u nás do roka vypije.
4: Jo.
2: A že v průměru připadne na jednoho obyvatele, dejme tomu denně, litr a dvě deci piva. Tak jo, to vypočítá, jo.
4: Litr a dvě deci, jo.
2: No, dejme tomu.
4: Jo, jo. No, ale to sotva, to oni všude čepujou spíš o dvě deci míň než víc, víte?
2: No, a tohle to je průměr na osobu, víte?
4: No jo, no.
2: Vy zřejmě nechápete, jak je to myšleno, že jo? No, podívejte se, já vám dám příklad. Vy půjdete třeba Flekovu.
4: Jo.
2: No a vypijete tam, kolik uděláte tak piv za hodinu?
4: No, tak přijde nám to, jak je tam rychlá obsluha, že jo?
2: A dejme tomu, že vypijete, řekněme, 3 piva a váš soused vypije 5 piv, takže v průměru jste vypli každý 4 piva, víte, chápete?
4: Můj, ale to je vyloučeno. No, když ten jich vypije 5, tak to já jich vypiju taky 5.
2: No dobře, já to říkám jako příklad, pane Šmajda,
4: no,
2: když vy vypijete třeba 2 piva a váš přítel Louda nevypije žádné, tak v průměru jste vypil každé jedno, že?
4: No jo, ale to neznáte Loudu. To když já vypiju 2, ten vypije aspoň 3 Louda.
2: A to říkám jako příklad jenom.
4: No jo,
2: abyste věděli, jenom... jak se vypočítává statistika.
4: No jo, to jo.
2: Podívejte. Například včera stálo v novinách, to je taky statistika,
4: jo.
2: že pražské metro dopravilo v minulém roce přes 20 milionů lidí.
4: Prosím vás, že tomu věříte. Teď tolik obyvatel nemá ani celá naše republika, prosím vás.
2: To je myšleno statisticky, rozumíte?
4: No, to je
2: někteří
4: jedno,
2: tam jezdí denně přece.
4: No jo, někteří a tam nejde ještě ani jednou, prosím vás.
2: Pořád nechápete, co to jsou statistické výpočty. Podívejte se. Je třeba statisticky vypočítáno, že v Austrálii každou půl hodinu přejede auto jednoho člověka.
4: Prosím vás.
3: Každou půl hodinu?
2: Jednoho člověka.
3: Jednoho člověka?
2: Představte si to.
3: A přímo přejede takhle?
2: No, představte si, přímo přejede člověka každou půl hodinu.
4: No jak to ten jeden člověk může vydržet?
2: To není jeden jedinej.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik úvod s Felixem Holcmanem. Aleš Ulm, náš dnešní host, s ním jezdíval a řekne nám podrobnosti.
1: Ano, no, já jsem mu vozil ve Škodě MB 120. A na vystoupení jsme jezdili spolu, někdy teda ne pořád, že jo, ale no a on se lišil v tom akorát, že měl od ostatních, kteří nosili sebou různý rekvizity a tohle, jak on měl taštičku odřenou a tam měl modrý plášť a ten si oblík prostě a v tom to dělal ty výstupy všechny. A ten aluminiový klíček tam neměl samozřejmě, jak o něm vždycky byla řeč s pan Jouda, tak se tam vyskytoval. A jinak to byl geniální komik teda, jako. A, ale víte, co se zapomíná, že on dokázal dělat, prostě jak se říkalo, že má 8 scének a ty dělá furt dokola, což byla pravda, ale byly dokonale vyladěný, jak si a to. Ale on uměl udělat novou třeba s Gotem, že jo, dělal scénku, nebo s Janžurovou včera, dnes a zítra. A tak dále, no, takže to byl výborný a přitom byl zcela normální, tichý člověk a měl mladou ženu potom, potom a takovou,
0: tak
1: a
0: můj všichni
1: Bára
0: záviděli.
1: To byla, on vystupoval, poněvadž on byl mezinárodní, jako DDR a tohle, byl poloviční Němec a tak s tou Barbarou, kterou si vzal, tak to byla manekýna nějaká, nebo moderátorka, blondýna, mladší, samozřejmě, a s velkým bílým, žlutým, tedy slaměným kloboukem.
0: Aha,
1: já si pamatuju z LVT. Pro ty, co nevědí, co je LVT, tak to byly liberecké výstavní trhy.
0: Slavná to výstava, slavný to veletrh.
1: Tam jsme se soustředovali takhle, jako i menších tam.
0: V zábavném programu.
1: Tak, no,
0: dobře, tak Aleši, uvidíme, jak bude pokračovat náš zábavný program, jestli to bude s Felixem Holcmanem a Viktorem Maurerem, anebo s Petrem Novotným. Vyberte si, dámy a páni, u rádia SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04. Telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: V dnešní Humoriádě je s vámi posádka Aleš Ulm a Pavel Kučera. Zveme vás k hlasování na telefonu 731 800 900, právě teď do éteru na vlny regionálních stanic Českého rozhlasu. Přidat své hlasy můžete Felixi Holcmanovi nebo Petru Novotnému. Tak kdo pak nám to dneska začne? Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne, Pavle. Zdravím vás i pana Luma.
4: Dobrý den.
3: Pojídám tlačenku červenou cibulí a chtěl bych pokračování.
2: Labužník, nejenom co ano, se týká rozhlasových pořadů.
4: Možná dám večer.
3: Kluci, ahoj.
2: Mějte se dobrou chuť, přejeme samozřejmě. Tak a kdo jde dál do našeho hlasování? Haló, dobrý den, vítejte.
5: Dobrý den, dobré humoriádnické odpoledne, zdravím posádku humoriády, to je Pavla a vašeho milého hosta pana Aleše Ulma.
4: Děkuji.
5: Aleši, moc vás zdravím.
4: Dobrý den. Taky děkuji, taky zdravím.
5: Prosím, přeju vám vše dobré, pěkný podzim, hlasuji Pavle teda pro Ačko a všem přeju krásný podzimní večer či příjemné páteční ráno s příjemným probouzením do nového podzimního dne. Růža z Rychnovska, nashledanou.
4: Děkujeme, Růženko.
2: První říjnová humoriáda pokračuje s kým? Dobrý den.
6: Dobrý den, Pavle, zdravím vás a vašeho hosta, pana Ulma. A Pavle, můžu se vás něco zeptat?
2: No zkuste.
6: Nebyla by písnička Šípkovej čaj?
4: Já nemůžu odpovídat, já nevím.
2: Nechte se překvapit, ano? Domluvím se takhle.
6: Děkuji a dávám Ačko.
2: Děkujeme, naslyšenou.
6: Taky, naslyšenou.
2: Naslyšenou, tak dál zveme. Dobrý den.
7: Tak. Dobrý den, tady František Raubner-Bletovou. Zdravím vás, pana Ulma, i vás, Pavle.
2: Dobrý,
7: a pan Ulm zapomněl říct o panu Felixi Holcmanovi, že jezdil leta na lodi taky.
4: Já to vím, Kriegsmarine.
7: Víte, ano, ano.
4: No nejde, předtím jezdil z Kriegsmarine a potom jezdil na lodi, ano, jako ano, do ano, zábavní.
2: No.
7: Výborně. Pane Ulm, já bych se chtěl ještě zeptat, jak jste uváděl ten pořad v televizi, to bylo 6 rán do klobouku, myslím, že to bylo, víte?
4: Ne, ne.
2: 6 rán do klobouku měl, Pavel Lukeš.
4: Pavel Lukeš.
2: Abychom si to zjasnili.
4: Já jsem dělal kufr, věšák, opoklatané špičky české,
7: ano.
4: A ten jsem neuváděl, ten uváděl Eben, a tak dále, no.
2: No, a co jste chtěl, Františku?
7: Jak byla aféra s tím Bingem 94, 95,
4: jsem neměl prostě,
2: v tom nejel, ale šum.
4: To jako opravdu nevím, o tom jsem slyšel akorát. Tak,
2: to bohužel neproberem, Františku.
7: No, překvapilo, já když čtu ty starý časopisy, tak mě to překvapilo, ani jsme o tom nějak moc nevěděli.
2: No,
7: ale přeji vám stále zdraví. A jste bezvadný, díky. Tak
2: děkujeme, naslyšenou. Tak, pozveme dalšího, dobré odpoledne. Haló.
8: Dobrý den, tady Pepa z Ostravy.
2: Dobrý den.
8: A zdravím vás, panové oba, a hlasuji pro Ačko.
2: Děkujeme. Zdravíme do Ostravy. A slyšenou. Tak přátelé, máme sečteno, podtrženo, Felix Holcman může provozovat statistiku dál.
9: To byste nevěřil, co se dá všechno statistikou určit.
10: Jo.
9: No, například je dokázáno, to by si měli říct hlavně kuřáci, teda k srdci, že například kouření zkracuje život.
10: Kouření? Prosím vás, takovej nesmysl.
9: Jak to nesmysl?
10: Já vám můžu dát příklad různých. To byli například dva bratři.
9: Jo.
10: Ten jeden kouřil a dožil se 98 let.
9: No dobře, to je náhoda, že?
10: Náhoda, ten druhý nekouřil celý život a umřel, když mu byly 3 roky. Jo. zjištěno a vůbec společnost.
9: Pořád nechápete, co je myšleno pod tím slovem statistika, víte?
10: No, co?
9: Podívejte, já vám dám ještě jeden příklad, snad to pochopíte. No. Tak představte si například, že veškeré holandské rybolovní lodě vyloví denně tolik slanečků, že na jednoho obyvatele Amsterdamu připadne denně 101 slaneček.
10: 101 slaneček denně?
9: Ano.
10: Na jednoho člověka?
9: Na jednoho člověka 101 slaneček denně.
10: No to je strašný teda.
9: Jak strašný?
10: No já si představte, že já bych třeba byl v Amsterdamu.
9: No a...
10: My jsme pětičlenná rodina. To by bylo denně 505 slanečků denně. Teď moje manželka ještě k tomu žádný slanečky nejí. To by připadly ty slanečky mojí manželky taky ještě na nás. To by bylo na osobu denně. To máte 125 a čtvrt slanečku denně. Co bysme s tolika slanečkama měli dělat, prosím vás? Snad udělat salát slanečkovej, že jo? Ale to...
9: Nechápu, že může být někdo tak nechápavý, když ty holandské slanečky přece jdou zase do jiných zemí, třeba do Albánie, že jo, která nemá žádné slanečky, rozumíte? Za to má zase struny ze střev a tyto struny ze střev jdou zase zpátky do Holandska, ne?
10: To bych měl radši ještě ty slanečky. Co bych měl dělat, prosím vás, denně s 505 strunama ze střev?
9: Beznadějné vám něco vysvětlovat. Ještě štěstí, že jeden člověk někdy může myslet za druhého. Ono je totiž statisticky dokázáno, že když má jeden člověk celý mozek a druhý žádnej, víte, tak každý z těch dvou má potom půl mozku, pan Šmajer.
10: No to je možný, no ale já už teď musím jít domů na večeři, co vám?
9: No já věřím, že to pozvání na večeři ještě platí, pač já už mám hlad jako tygr.
10: Jo, můžete mít hlad jako tygr, když jste před půl hodinou sněd teprve půl kuřete.
9: Já, že jsem sněd půl kuřete?
10: No samozřejmě.
9: A jak jste na to přišel?
10: No podle statistiky, poněvadž já jsem před půl hodinou sněd celý, naschválně. Humoriáda.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Pokračuje naše dnešní humoriáda a hostem je Aleš Ulm a v tuto chvíli je na řadě s výběrem dalšího výstupu. Co to bude, kdo to bude?
2: No, tady mám radost říct si to, protože to budou oba moji oblíbenci a lidi, které obdivuji, Petr Nárožný a Jiřina Bohdalová.
1: A vy jste se s oběma určitě pracovně setkal za svou dlouhou kariéru. No a Petr Nárožný vám řekl nějaké takové vyznání, ne?
2: Vyznání?
1: Pořadu. No. Nebo vy jemu.
2: Vyznání?
1: Nebo vzájemně.
2: A jemu teď? Jo, takhle, ne. To bylo tak, já jsem ho pozval do, když začínal Věšák. Aha. Jsem si vymyslel Věšák a já jsem mu uváděl ten Věšák drze. A on... Jeho jsem si pozval do prvního dílu a vždycky tam byl jeden host, kolem kterého se to točilo. Celý ty vymýšleli se další hosti, na to se věšeli jako na věšák prostě.
1: Ne ti hosti, ty věci, které přinesli.
2: Ty věci,
1: přinesli,
2: no tak. A ty příběhy a takovýhle. A tak jsem mu poprosil, aby dělal ten první díl a on říkal, Aleš, ale proč já zrovna první díl? A já jsem říkal, protože jste dobrý, Petře. No. A říkal, no dobře, ale proč? Ale už
1: skromně. Jako
2: vzal to skromně, ano. A udělal samozřejmě, byl výtečný.
1: Vy jste se pak potkali, taky jste mu napsal možná i na tělo doktorskou roli.
2: Jo.
1: V dalším pořadu.
2: To bylo Zdravíčko, pane doktore. Ano, kde dělal toho doktora. A tam se radilo více než dneska. Bylo málo takových pořadů a to byl krátký, leč sledovaný pořad v televizi, kde on dělal doktora a radil velkým takovým, já jsem si vymyslel takový způsob jaksi přijatelný, nebo který by mohli ty lidi víc brát a zdá se mi, že to tak bylo skutečně. S nejlepšími odborníky a on to uměl s nima mluvit zase. Jako...
1: To by bylo zajímavé vidět to po časech, kam se ta medicína posunula za tu dobu.
2: Ano, já to testuju.
1: Jestli platí ty věci dál. Dobře, tak už chápu, proč jste vybral Petra Nárožného s Jiřinou Bohdalovou. Máme tu lék proti padání vlasů.
3: Vážená paní, nezlobte se, ale opravdu se nezlobte, já k té vaší léčbě prostě přestal mít důvěru. Podívejte se, já mám hlavu pořád holou jako Krušný hory po těch kyselých deštích.
4: Jo, ale vážený pane, ty dobré věci se uskutečňují přece pomalu.
3: Ale pomalu, no to je možný, ale vy jste mi slíbila, že po 20 sezeních u vás budu mít vlasy jako Sandokan. Říkala jste to,
4: ano,
3: říkala jste Sandokan.
4: Pojďte ke mně blíž, já si ještě jednou sáhnu na vaši hlavičku, ukažte. No, ale...
3: No a co,
4: a víte, že mám pocit, jako bych cítila pod prsty mech?
3: Mech?
4: Ano. Me?
3: Říkáte me?
4: No jistě.
3: Co pak jsem nějaký strom nebo kámen? Podívejte se, za ty peníze, které jsem mám dal, já se nedám utěšit nebo obejít nějakým mechem, rozumíte?
4: No, ale to chce trpělivost, drahý pane. Podívejte se, pod mou péčí se z toho mechu stane moderní sportovní účes.
3: Moderní sportovní účes,
4: no,
3: tak ten by mě možná slušel.
4: No jistě.
3: Já totiž nejsem tak starý, já z vlasů bych byl poměrně zase mladší.
4: No to vidím, s nějakým důchodcem bych pochopitelně nestrácela čas. Podívejte se, ten můj preparát je totiž strašně drahocený. Jsou v něm například ještší hormony.
3: Cože?
4: A ještí,
3: co to?
4: Ještší hormony.
3: Ještší hormony? Ještí.
4: No.
3: No ještší hormony, no tak pravda je, že plešatý Ježka jsem ještě neviděl. Ale na druhé straně zase, že bych chtěl vypadat jako ježek.
4: Nebo
3: bych měl na hlavě bodliny,
4: ne. To máte zbytečné starosti, přece když sníte slepičí vajíčko, tak po něm taky nezačnete kvokat, že?
3: No, tak legrace s váma je, ale podívejte se, já hlavně na vás spolíhám, že mi ty vlasy vrátíte.
4: Jistě.
3: Já s tím mám samý nepříjemnosti. Víte, co mi udělal tuhle syn?
4: No.
3: Otevřel okno a pustil do pokoje mouchy.
4: Yeah.
3: Mouchy, no yeah. Tak je to nepříjemnost, ale já na ní, proč on to dělá? On mi odpověděl, že já si jako nemusím bát, že nemusím mít strach, že mi na hlavu nakreslí velkýho pavouka.
4: No,
3: a mouchy, že mi dají pokoj.
4: Yeah.
3: Ale on to hned běžel zrealizovat. On běžel pro fix, rozumíte? Manželka samozřejmě stará, no nebudu to tady rozebírat, prostě manželka se přidala a vykládala před dětmi.

0: tma, že ten pavouk třeba uloví i ty mouchy, co mi někdy lezou do hlavy.
1: No tak podívejte se. Na takové řeči nesmíte dát.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak tolik Jiřina Bohdalová s Petrem Nárožným. Můžete mít pokračování, když zvolíte Ačko, když budete hlasovat více pro B, tak nastoupí Jan Libíček ze Silvestra 1970. Tak si vyberte SMS-kou humor mezera A nebo humor mezera B. Číslo máme pro SMS 90 011 04. Hlasy sbíráme i na telefonu 731 800 900. Tak a šípky se nejlépe sbírají na podzim od září do října, kdy jsou plně zralé, sytě červené a tvrdé. Na dotek mají nejvyšší obsah vitamínu C. Před prvním mrazíkem sbírejte tvrdé pevné plody, pokud je chcete sušit na čaj. Neříkám to jen tak, říkám to proto, že teď si dáme šálek zdravého šípkového čaje s naším dnešním hostem.

0: vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
2: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
3: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: Humoriáda pokračuje, dali jsme si šálek. A teď mě to svádí říct čípkového čaje, ale šípkového.
5: Ano, někdy se to stane, když to člověk uváděl, tak ale nesmějte hnout brvou.
4: Šípky jsou zdravější, i když ano, některé jsou. Čípky jsou také pro zdraví určené.
5: Jasně.
4: Tak toto bych
5: to nerozváděl potom.
4: Ne. Ano, ale co rozvedeme, je debata s našimi posluchači. Jestli chtějí dál Petra Náružného s Jiřinou Bohdalovou, anebo Jana Libíčka. To je zajímavý souboj.
5: Těžká váha proti
4: Jan Libíček tady často nebývá,
5: ano.
4: Ale zase sestava Nárožní Bohdalová
5: velmi
4: taky není tradiční.
5: No.
4: Tak co vy na to? Dobrý den, kam přidáme váš hlas?
6: Hrozovat z Karviné. Dobrý den, pane.
5: Dobrý den.
6: Dobrý den pro vás, Pavle.
4: Dobrý den.
6: Já vám dávám hlas panu Libíčkovi.
4: Děkujeme pěkně.
5: Ano.
4: Naslyšenou.
5: Děkujem.
4: Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne, Honza Zlkavý. Zdravím vás, Pavle, i pana Ulma.
4: Zdravím.
5: Díky.
7: A chlapi, já bych teď hlasoval pro pana Libíčka.
4: Děkujeme pěkně. Ano. Naslyšenou.
7: Zbytek nedíky. Nasklen.
4: Dobré odpoledne.
8: Dobrý den, tady je posluchačka od Moravské Třebové.
4: Dobrý
8: Já bych
4: den.
8: Prosila Ačko, zdravím vašeho hosta a miluju jeho retro písničky.
5: Děkuji.
8: Moc dlouho vysílejte a často. Děkuji.
4: Děkujeme. Děkujeme. Naslyšenou. Tak potěšená posluchačka nejedná určitě.
5: Dobré, jsem rád.
4: Dobré odpoledne.
9: Dobrý den, tady Marie Vesence u Zruče. A úplně a chtěla bych Ačko.
4: Ačko, píšeme si váš hlas.
5: Děkujeme.
4: A děkujeme pěkně i za pozdrav. Dobrý den, kdo je tady?
10: Dobrý den, tady je Ivana z Brna. Já vás všichni zdravím, oba dva teda u přijímače. Jsem ráda, že byla krásná písnička, retro písnička. Velmi se mi taky líbila a hlasuji pro pana Líbička.
4: A my vám děkujeme. Mějte se hezky, naslyšenou. Tak, další bude ještě tento hlas. Dobrý den. Haló, haló.
5: Haló?
11: Ano, dobrý den.
4: Dobrý den.
11: Já vás zdravím všech, oba dva, prosím. A chtěla bych se zeptat pana Ulma,
5: ano.
11: Jestli nemůže zrealizovat nový kufr.
5: Ježišmarja.
4: To by bylo práce jako
11: by
4: na kostele.
5: Já si, víte, že vám...
11: Opravdu
5: já opravdu nevím, protože do stejné vody nestoupí stejnou nohou, takhle, jak se to praví v tom starém...
11: Dvakrát do jedné vody.
5: Ano, ano, staré přísloví.
4: No tak, třeba nám zopakují některé starší díly.
11: Úspěch a teď to bude mít taky ten úspěch.
5: No teďka je spousta pořadů, takže víte, ono je to takové více.
11: To je škoda. Jo, tak vás ještě jednou zdravím a přeju hodně zdravíčka a prosím pěkně Ačko.
4: Děkujeme. A kdo pak volal křestní jméno, stačí? Tak už se nedozvíme. Ale řekla
5: ale
4: to hezky
5: víme
4: paní
5: to.
4: Posluchačka. Jinak, Aleši, když jsme začínali tou statistikou, já tady statistiku mám.
5: Aha.
4: Kufru bylo prý za těch 13 let odhadem 500 až 600 dílů.
5: No to je možný.
4: Od roku 92 do roku 2004.
5: Let,
4: no. A 4 TT jste získali z kufru.
5: Jo,
4: no.
5: To jo.
4: No a ještě jedna věc
5: ještě
4: mě zajímá.
5: Schovanou,
4: tam byly ty 4 části v kufru. Slova, předměty, pantomima a finále.
5: A finále.
4: Kterou z těch disciplín jste měl nejraději?
5: No,
4: na kterou jste se vždycky těšil nejvíc, nebo víc, než na ty ostatní.
5: Samozřejmě ta pantomíma byla dobrá.
4: Se předváděly profese?
5: Jo. Na to tam už to bylo taky nervózní ke konci, jak už byli oba dva a hádali, kdo se chtěli tam objeví na tom a tohle. Mm. Ale řekl bych, že tak ty prostě, ty předměty bych řekl tak, že byly výborný, no.
4: Já myslím, že lidé mají
5: to
4: zafixovanou
5: nám posílali pořád, no.
4: Tu hlášku, nevím, dál. Jo, to bylo u těch hádání slov, kdy byly nápovědy a mělo se typovat nějaké slovo.
5: Řeknu vám, co říkal vždycky Zedníček.
4: Co říkal?
5: Když nevěděl, jak dál, tak říkal, Aleši, co tam máme teď? Ale tohle přesně. Jako...
4: Nepotřeboval scénář, měl
5: ne,
4: Aleše Ulma.
5: Ne, to měl mě, ano, ano.
4: Dobře, tak jsme zavzpomínali alespoň takhle na legendární kufr a máme sečteno mezi tím Petr Nárožný s Jiřinou Bohdalovou léčí padání vlasů.
12: Vždyť právě vaše manželka vás poslala za mnou, abych vás léčila.
13: No vidíte, ona mě za váma poslala, teďka se mi jenom směje. Ale... Dokonce mi nedává, ale... že prej dělám ostru před návštěvama. No ano.
12: Nerozumím.
13: Ale no nerozumím, no podívejte se, přišli k nám sousedi, právě když jsem měl hlavu namazanou tou vaší mastičkou z těch ještí hormonů, no, rozumíte, no. Jo? Že prej to obyčejná marmeláda ze švestek.
12: Ale no tak. No,
13: je to prý ze švestek?
12: Ale ne, no, tak takovým řečem nesmíte podléhat. Ještě jednu jedinou léčebnou kůru a budete mít vlasy, které vám bude každý, ale skutečně každý závidět.
13: Helejte se ale opravdu, aby už to fungovalo, no, protože já kvůli těm vašim léčebným kůrám už nechodím ani na pivo.
12: Proč?
13: Já na to prostě nemám. Ne. Manželka mi kapesné nezvýší, rozumíte?
12: Ale až budete mít vlasy, určitě vám ho zvýší. Podívejte se, vážně, pane. Zkuste ještě tohle. Podívejte, přesně v 6 hodin, ne, jo?
13: Ráno nebo večer?
12: Večer,
13: jo?
12: Si umyjete hlavu šťávou z blínu a durmanu.
13: Moment, jo? Já si to píšu. Tak z blínu a durmanu, jo? No.
12: Pak půl hodiny musíte ležet na pravém boku a levou rukou se pořád mazat tímhle mazáním. Levou, na pravém, levou.
13: No jo, no tak kdybych ležel na pravém, tak se nemůžu mazat pravou.
12: No to
13: ne. Celý za mnou přijde Franta Málek s Jirkou Novákem na partičku Mariáše. Já budu ležet na boku polity tím blínem a durmanem a levou rukou si budu drhnout hlavou tím vaším nesmyslem.
12: No počkejte.
13: Čím budu rozdávat?
12: No jo, počkejte. Poté půl hodině si zavážete, jo, na půl hodiny zase hlavu šátkem.
13: Na půl hodiny.
12: A ležíte na břiše. To je jedno na které straně, jo?
13: Já myslím.
12: Pak vstanete a umyjete si hlavu dešťovou vodou. A po půl hodině namáčení hlavy v té dešťové vodě...
13: Dejte se dost a po další půl hodině začnu skákat po jedné noze, pak si napřu hlavu s tím sádlem, narazím si kulicha, oběhnu panelák a budu přitom zpívat okolo Hradce, v malé zahrádce rostou tam tři vlasy, ne?
12: Ale no jo, no tak to je... S vámi je těžké pořízení a přitom, kdybyste mě poslechl, mohl by z vás být krasavec. Jo. Vy byste mohl hrát i ve filmu. No, ženy by z vás milovaly. Já bych se do vás zamilovala. Já bych vás milovala.
13: Jo. A poslyšte, to byste si mě jako třeba i vzala?
12: No... Samozřejmě.
13: Víte co?
12: A jak ráda.
13: Já radši zůstanu plešatý.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tak přátelé, vlasy doléčeny, teď Petr Novotný a Jan Libíček jsou tu proti sobě pro vás v závěrečném souboji dnešní první říjnové humoriády s hostem Alešem Ulmem. Tak si vyberte humor mezera A, hlas pro Petra Novotného, humor mezera B, SMSka pro Jana Libíčka. 90 011 04, tam pošlete SMS v ceně 4 koruny, telefon 731 800 900 podle vašeho tarifu.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak, finálový souboj v dnešní humoriádě Petr Novotný nebo Jan Libíček. Otázka i na vás. Dobré odpoledne. Haló.
2: Dobré odpoledne, pánové.
1: Dobrý den.
2: Je vás Petr Zahraty.
1: Dobře.
2: A? Pana Novotného.
1: Máme zapsáno, děkujeme. Ačko od vás. Dobré odpoledne.
3: Dobrý den, tady Pepa ze Žace. Rád bych sem oba pozdravil.
1: My zdravíme též.
4: Taky zdravím.
3: A co se týče toho kufru a tý pantomimy, tak nemůžu zapomenout na pana Rychlého, když dělal tu leně.
4: Jo.
1: Ale si pamatuju, já dokonce. Ale tak určitě to bylo veselé, když do dneška to máte před sebou, před očima.
3: No tak se tam sebou plesklo a čal tam dělat tu leně.
1: Josefe, kam přitulíme váš hlas? A nebo B?
3: A já bych sem chtěl hlasovat pana Libíčka.
1: Ano, máme zapsáno, děkujeme. A ještě vy, dobrý den.
5: Dobrý den, tady Franta z Trhových Svinů.
1: Franto, koho jste si vybral?
5: Já bych vdal pana Libička.
1: Zapsáno.
5: Chci pozdravit traktoristu Sisíka Stodně, ať maká na důchodce.
1: Dobře, tak.
5: Mějte se na skle.
1: Mějte se na skledanou. A jdeme to sečíst. Jan Libíček tady bude a zloděj aut Silvestr 1970.
6: Šéfe, promiňte, nemáte zábavku?
7: Ne.
6: No vadí, já to budu bagovat, no. Promiňte, že obtěžuji, já... Nepotřebujete reflektory k autu, co?
7: Ne, já mám oba dva reflektory.
6: Jo, vy máte, jo. Tady zadní máte, že jo?
7: Jak to?
6: A víte, jak vykrádají auta parkovaný na ulici, co když vám je někde ukradne?
7: No to je pravda, ty.
6: No vidíte.
7: Nějakou lampu do rezervy, to bych si teda mohl koupit.
6: Teda. No to bych řekl.
7: No ale co když bude kradená?
6: A prosím vás, nebojte cimperlík, kradená, no. V obchodě novou neseženete, kdybyste si paty ušoupal. No, a bez lamby spoko nevídete.
7: No to je pravda. To...
6: No tak.
7: A vy máte nějaký reflektor?
6: Jo, ještě je to přimontovaný, ale to je velmi maličko.
8: Vy jste zloděj? Člověče, to byste se mohl teda stydět.
6: No se stydím, Je to trapný, ale co mám dělat, nějak se živit musím, že jo?
7: No jo, to je pravda, tak dělejte, já nic nevím a...
6: Hotovo, šéfe, dostanu 200.
7: Jak to? Přece jste měl ten reflektor odmontovat,
6: ne? No už ho máte na voze.
8: Cože, vy jste chtěl okrást mě?
6: Jo, přesně tak.
8: To je vrchol, člověče, to je vrchol drzosti, tohle.
6: To je vrchol slušnosti, pane, že jdu první k vám, k bývalému majiteli, že to nabízím zrovna vám. To je slušnost ode mě. Čiže víte, co byste měl za starosti, kdybyste musel schánět nějaký jiný reflektor, který by nepasoval k vašemu vozu, kdyby vám to někdo ukradl a teď byste ještě poškodil vůz při ten točkováním o ten točkování.
7: No, to máte pravdu.
6: Já jsem vlastně zdvořilej člověk, že jdu k vám přímo, jako...
7: No, tak promiňte. Já si tu svoji lampu asi od vás koupím.
6: No, to vám radím, to máte vyzkoušený, funguje to, že jo, je to obrovský. Taky vám můžu nabídnout šéfe stíránček, levně, za 50 Kč kus, co?
7: Taky můj?
6: No jistě, co pak, nefunguje?
7: Ale jo, funguje.
6: No a ještě disky a je to hotový, že?
7: Člověče, disky není to vrchol?
6: No prosím, já se nemnosím.
7: Není to moc nějak?
6: Já se nemnosím, šéfe, rozumíte, mě to jedno. Já vám jenom nabízím, že? Kulantně jako obchodník. Ale upozorňuji vás, že když ty disky vám ukradnu, jo? Tak tomu typu vozu je neseženete, nikdo. Přitom jde oblbý 4 kg, oblbý 4 kg.
7: 4 kg, no to je všechno, co mám, člověče,
6: no,
7: to
6: stačí, děkuji, no a spokojní jsme oba, ne?
7: To je hruza, kam se člověk podívá, samý zloděj. Se nám ta zlodina rozmáhá. To by se člověk pomalu bál, že jo?
6: Šéfe, poslyšte, já vám něco řeknu. Ať nechtějte, aby vám ty peníze tady v opovržení mrzku mohla, rozumíte? Já vám něco řeknu, šéfičku, jo? Kdyby nebyli lidi jako jste vy, co kupujou kradený věci od nás zlodějů, jo? Tak by nebyli ani zloději vy. Zdravíčku.
1: To je závěr naší humoriády. Zdravíčko přejeme Aleši Ulmovi.
4: A já přeju zdravíčko všem.
1: Buďte tak... zdraví. A smích uzdravuje a léčí. Tak ano. Buďte s námi i zítra v humoriádě. Těšíme se na to. Loučí se i Pavel Kučera. Krásný den.
4: Děkuju, nashledanou.

čaj už ten vypil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

každý chcizí chlápek stál, tak

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Seznámíme vás s invazními druhy rostlin. Pozveme také na výstavu králíků, holubů a drůbeže a poradíme s výrobou ptačího krmítka.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Dluhy na sociálním a zdravotním pojištění by měla nově vymáhat finanční správa. Na místě pražské tramvajové zastávky nádraží Holešovice dnes vznikne dočasná tématická zastávka Knižní. Čekáme polojasno až oblačno a teploty do 21 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Dobré ráno. Vymáhání dluhů na sociálním a zdravotním pojištění už by neměli mít na starost soudní exekutoři. Ministerstvo financí od roku 2028 plánuje nahradit pracovníky finanční správy, protože by měly být levnější. Kritizuje to ale exekutorská komora. Podle jejího prezidenta Jana Mlynarčíka se sníží úspěšnost při vymáhání dluhů.
2: Přestože finanční správa vlastní data o své efektivitě nezveřejňuje, expertní analýzy odhadly její hrubou úspěšnost mezi 8 až 13%. Soudní exekutoři dosahují úspěšnosti mezi 35 až 40%. Rozdíl je tedy zásadní.
0: Ministerstvo financí odmítá, že by se efektivita při vymáhání zhoršila. Finanční správa podle ní bude na vymáhání dostatečně připravena. Kosova Hora na Příbramsku mění systém svozu odpadu. Nově vedení obce zavede poplatek za litr odpadu. Každá domácnost navíc dostane zdarma nádobu na papír a plast. Změny budou platit od začátku příštího roku.
3: Obec zároveň zavádí i minimální poplatek za osobu, a to 780 korun za rok. To odpovídá produkci 60 litrů odpadu za měsíc a nákladům s vývozem. Pokud budou lidé produkovat odpadu více, bude se jim pak navíc účtovat koruna za litr odpadu. Doposud lidé platili za osobu 1100 korun ročně. Z Kosovy Hory Věra Hájková, Český rozhlas.
0: Pražská tramvajová zastávka nádraží Holešovice se dnes změní na tematickou zastávku Knižní. Do 6 hodin večer tam lidé můžou zanechat vzkazy, vypůjčit si knihy i navštívit autorská čtení a hudební vystoupení. Přeměnu zastávky spolupořádá společnost Tropit, která organizuje veřejnou dopravu v Praze a okolí, pokračuje její mluvčí Filip Drápal.
4: Akce se koná v rámci 30. ročníku Týdne knihoven. Navštěvníci si mohou také prohlédnout nový bibli Bus Matilda městské knihovny nebo si prostřednictvím QR kódu stáhnout elektronickou knihu z e-knihovny. Sport.
0: České fotbalisty čeká odpoledne přesun do Španělska, kde zítra nastoupí ve třetím utkání Ligy národů proti aktuálním mistrům světa i Evropy. Tým Santiago Denii zatím prohrál oba duely v elitní skupině, doma podlehl Chorvatsku i Anglii. Zápas Španělsko-Česko se bude hrát zítra od 20 hodin a 45 minut. Reprezentační blok pak Češi zakončí v úterý utkáním v Anglii.
1: Počasí.
0: Čekáme oblačno až polojasno a naměříme mezi 18 a 21 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
5: Opatrně na dálnici D8 z Prahy do Ústí, za odbočkou na Mělník a Slaný, 25. kilometr, pojedete kolem odstaveného auta.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno, Střední Čechy.
5: A ženy mají přednost to vždycky, tak můžeš.
6: Ano.
5: No, co máme za den, nebo tak nějak plus mínus? Plus mínus.
6: Tak máme dneska tak ano, trochu páteček.
5: Ano. A to znamená jedno jediné.
7: Co je štěstí? Mužka jenom zlata.
5: Ne. To je páteček, to štěstí. Ale štěstí je spíš Marie Rotrová. Takže štěstí. Pěkný den.

0: Teď nevím, co je větší nadávka, jestli ty ptáku nebo ty rosomáku. Pták v rosomáku, tím už se to asi nevylepší. 5, 10,5.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes,
2: we can. Pátek 2. října, svátek mají nositelé olivových jmen Olivie a Oliver. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Je Mezinárodní den zvonů a svátek andělů strážných. A to musí být někdy pořádná fuška. Nenechte nás ve štychu. Bitva u Žatce se odehrála před 605 lety v roce 1421. Křižáci na konci srpna vtrhli na české území a zanedlouho oblehli Žatec. Ten se stačil zásobit a dokázal se ubránit. Když se 2. října začala blížit husitská vojska, křižáci se obrátili na útěk a i 2. křížová výprava dopadla fiaskem. Britská loď Beagle na palubě s přírodovědcem Charlesem Darwinem se z vědecké skoro 5 let dlouhé plavby po jižním Atlantiku a Pacifiku vrátila domů před 190 lety v roce 1836. Právě zde Darwin načerpal poznatky k evolučnímu dílu o původu druhů. Historicky nejvyšší návštěva na zápas české fotbalové ligy přišla přesně před 30 lety v roce 1996.
3: Už ve třetí minutě našel ve vápně Wagner zcela volného Novotného a hosté šli do vedení.
2: Utkání Bobby Brno Slavia přihlíželo na stadionu za Lužánkami neskutečných 44 120 diváků.
3: V 75. minutě po spolupráci s bratry Holomkovými překonal jinak vynikajícího Stejskala Dostálek.
2: Dneska se za Lužánkami daří hlavně Plevelu a Křoví. Po slavných zápasech brněnských borců ani památka. 75. narozeniny má dneska Gordon Matthew Sumner, hvězda zvaná Sting, držitel 18 cen Grammy a taky třeba řádu britského impéria. A já přeju hezký pátek a skvělý víkend.
0: No když slaví, tak to slavíme i my a samozřejmě i muzikou a nejlépe tou jeho muzikou, no jo, ale kterou vybrat, když je skoro všechna tak skvělá. Víte co, já to vemu plus minus, zavírám oči, něco tady ďobnu a jsem zvědav, jestli volím i správně podle vás.

0: Sting 517.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Pro páteček platí maximální teploty 18 až 21, na východě kraje až 23, jinak den oblačný až polojasný, hlavně na západě kraje až i zatažený. A rozptylové podmínky poněkud nic moc, spíš nic než moc.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Seznámíme vás s invazními druhy rostlin. Pozveme také na výstavu králíků, holubů a drůbeže a poradíme s výrobou ptačího krmítka.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
0: Když cvučou špačky nejmenší děti, ano, taky chrápou, ne, že ne. No tak jsme národ lustěchů, děti jsou obézní, poměrně dost jsou obézní, tak si tak občas chrupnou. A když se jim náhodou něco zdá, co myslíte? Pamatují si své sny? Já třeba, pokud si sen nenapíšu na papír, tak na ně prakticky okamžitě zapomenu. Co se zdá nejmenším dětem z Prahy, uslyšíte už za chvíli, nebo nezdá? 5.18.

0: Když člověk spí, někdy taky sní. Vzpomenete si na svůj poslední sen?
1: Že jsme s Kubou závodili v závodních autech.
2: Že jsem šel s kapybarkou na procházku a potkali jsme tam zoo a šli jsme tam a potkali jsme další kapybarky.
3: Že jsem jela po duze, jakože že jsem to měla jak kluzavku. A potom, jak se tak duha skončila, tak jsem nasedla na jednorožce a šla jsem se s ním povozit.
4: Mně se zdálo, že jsem byla ve škole a dostala jsem úplně všechny jedničky.
5: Mně se zdálo, že jsem byl v džungli a potkal jsem hrozně dinosaurů a pak T-Rex mě honil a já jsem to musel někam ukázat.

Víte, že koně pruské jeskyně jsou největším objeveným jeskynním systémem v České republice? Mají tři patra s převýšením více než 70 metrů. Celková délka přesahuje 2 kilometry, zpřístupněná trasa měří 620 metrů. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Pěkné ráno všem.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
1: Policie se připravuje na nelegální sjezd tuningových aut v Česku. Tisíce upravených vozů ze zahraničí mají dnes dorazit do Prahy a zítra pak do Brna. Policisté se obávají hlavně nelegálních závodů. Do ulic proto vyšlou víc hlídek a provoz budou sledovat taky pomocí dronů a vrtulníků s termovizí. Lidé opět využívají náměstí Svobody v Kladně. Zhruba jeden rok ho opravovali dělníci. Magistrát za rekonstrukci zaplatil 110 milionů korun. Technici tam vybudovali taky systém na zadržování dešťové vody. Středočeský kraj letos přispěje na provoz a údržbu přívozů téměř 2 miliony korun, stejně jako loni. Přívozy slouží k přepravě přes řeky místním i turistům. Příspěvek si rozdělí 5 obcí u Vltavy, Labe a Berounky, konkrétně Máslovice, Klecany, Oseček, Úholičky a Branov. Florbalisté českého šampiona Mladé Boleslavy skončili ve čtvrtfinále poháru mistrů, kde je vyřadil vítěz švýcarského poháru Thurgau. O postup soupeře rozhodl v nastavení v 52. minutě svým druhým gólem večera Pablo Mariotti. A dnešní počasí čekáme oblačno až polojasno, místy až zataženo. Odpoledne naměříme mezi 18 a 21 stupni, na východě našeho kraje bude až 23.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
0: Kde to vázne teď po ránu v pátek, lehce po půl šesté, dívám. A kolegové zase začínají hrát hru Milujeme zkratky, takže zkusíme to rozluštit. D1 157, to bude 157 km a to nás ne. D1 Brno, to by mohlo, ale záleží na tom, co. A tak proto raději uvedu spíš D8 25. To bude totiž určitě odstavené auto na kilometru 25. Ano, kdo jedete do Ústí, zbystřete za odbočkou na Mělníka Slaný. No vidíte to a dali jsme to.
2: Zelená vlna.

0: Zavolejte i vy 800 553 553.
1: No ne, neskutečná, ona vždycky ví, co bude. Tamaro, tak co dál?
2: Tak teď nás budou zajímat Riegerovy sady v Praze 2, tam totiž můžou děti, rodiče nebo třeba i profesionální sportovci využívat nové multifunkční hřiště.
1: No, sportem k trvalé invaliditě, nebo jak se říká, tak za chvíli podrobně.

0: vámi vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy. Ano, už se dívám, jak to vypadá s tím sportováním. No, nechce se mi, ale někoho z vás to třeba osloví a řeknete si, tak přeci jen podařilo se, však to taky trvalo. No, abych byl úplně nejkonkrétnější, je dobré vědět, že v Praze máme zase pěkné sportoviště. Ano. A to nejen pro profesionály, ale i amatéry. V pražských rýgrových sadech si nově můžete zasportovat na multifunkčním hřišti a využívat ho může opravdu každý. I rodiny s dětmi, dokud to nerozbijou. Kromě prostoru na míčové sporty nabízí taky horolezeckou stěnu a posilovací prvky. To hřiště vzniklo v těsné blízkosti historické sokolovny.
1: To byl takový jako zapomenutý kout, tak je dobře, že tady něco vzniklo a jsme rádi, že zase se rozšířil ten Sokol o kousíček, že je tady vyžití kulturní a sportovní.
2: Říká paní Karolína, která se na hřiště přišla podívat s vnukem, a pan Pavel, který hlídal dceru na prolézačce, dodává.
3: Je to skvělá příležitost pro Sokol, že se rozšířila, že z místa, kde byl jenom beachový volejbal, je teď prostě místo, kde si vyžije jako víc lidí a zadarmo.
2: Nové multifunkční hřiště má měkké dopadové plochy a v okolí je tráva. Vzniklo na místě, které podle starostky tělovýchovné jednoty Sokol Královské Vinohrady Evy Pavelkové lidé příliš nevyužívali.
4: Tenhle pozemek kdysi byl hřiště házenkářské, pak to bylo nevyužité a po dohodě s městskou částí jsme poskytli část pozemku, aby se tady zatím vytvořilo toto hřiště.
2: V areálu jsou i sportovní plochy nebo třeba horolezecká stěna, říká mluvčí Prahy 2 Adam Kočina.
5: Rozšířili jsme jakoby multifunkční hřiště, kde spoustu jakoby prvků na workout, i hřiště na volejbal, fotbal a tak dále. Celý prostor slouží pro širokou veřejnost a je bezplatný.
2: Vybudování sportoviště stálo bezmála 9 milionů korun. Návštěvníci tam najdou taky třeba lavičky anebo stánek s občerstvením. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: počasí ve středních Čechách.
1: Máme zde kolegu, který dorazil do své koníčkárny, jmenuje se příjmením Přívětivý. On je tedy přívětivý na všechny strany, to se musí nechat, ale nevypadá jako Rampouk, zmrzlý nebo tak nějak podobně na Slovensku cenců. Vypadá, že se dobře oblékl a dělal dobře, protože po ránu opravdu zima, nejen ve středních Čechách, ale i v Praze. No a to, na co jsme si zvykali včera, předevčírem a vůbec v posledních dnech, tak to dneska nebude, přátelé. Máme tady rozpadající se studenou frontu a to taky přináší nízké teploty, nebo nižší, do 20. Dobře, když pán bude 22, ale víc země nedostanete.
2: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
3: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
2: Chystáme oslavu plnou legrace.
3: To se mi líbí.
2: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
3: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
2: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
3: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
2: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve hvězdných

0: středočeské tipy.
1: Kam se dnes můžete vydat? Palackého náměstí v Hořovicích ožije v pátek a v sobotu 3. října cibulovým jarmarkem, který se ve městě koná už víc než 35 let. Centrum zaplní přes 200 stánků s řemeslnými výrobky, regionálními produkty, občerstvením a zahrádkářskými potřebami. K jarmarku patří taky ručně pletené cibulové copy, hudební vystoupení, dechovky, kantry nebo mažoretky. V kině v Mnichově Hradišti uvidíte novou českou komedii Proč bychom se nezabili? Příběh dvou mladých lidí ze znepřátelených rodin připomíná Romea a Julii, jenže do jejich vesnice přijíždí televizní štáb a z tajné lásky se rázem stává pořádný poprask. V hlavních rolích se objeví Petr Uhlík, Nelly Řehořová, Štěpán Kozub nebo Jiří Lábus. Promítání začne ve 20 hodin. V Grabově vile v Praze 8 si nenechte ujít tradiční, letos už 22. ročník salonu výtvarníků, společnou výstavu volné tvorby. Představuje práce výtvarníků bez omezení tématu nebo použité techniky. Kresby a malby si tu budete moct prohlédnout do konce října a schválně, jestli mezi nimi najdete i dílo našeho milého kolegy, moderátora Pavla Kučery. Pokud se na výstavu vydáte městskou hromadnou dopravou, vězte, že nejbližší zastávka tramvaje je Libeňský zámek. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.

To tady vypadá, no pršet nebude. Déšť se očekává až příští týden ve středu, tak do té doby užívejte babího léta. Pravda, dnešní den bude trochu teplotně podprůměrný, zvykli jsme si moc rychle, ale co naplat. Svatý Petr to tak naplánoval, tak my to tak přijmem. Ať se vám příjemně vstává, dneska je páteček, 2. října 2026. Zprávy v 6 za 2 minuty, Tamara už je mahotové a razným krokem už jde do studia.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
3: Dnes končí lhůta pro písemné žádosti o voličský průkaz. Kutná Hora vyměnila přes 1500 pouličních lamp, ušetří tím náklady na energie. Čekáme polojasno až oblačno a teploty do 21 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné ráno. Lidem zbývá několik posledních hodin na to, aby podali písemnou žádost o voličský průkaz. Ten můžou využít za týden u senátních voleb, pro komunální ale neplatí. Průkazy vydávají obecní úřady, můžou o ně zažádat voliči, kteří chtějí hlasovat v jiné volební místnosti. Na rozdíl od sněmovních nebo prezidentských voleb, ale pořád musí zůstat poblíž svého trvalého bydliště, vysvětluje ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jírovec.
4: Je třeba říci, že to vždycky je omezeno na daný senátní volební obvod. To znamená, teoreticky, pokud by jsem byl z Domažlicka, ale jsem na druhém konci republiky, tak tam já neodhlasuji, protože ten institut platí pouze na území toho daného senátního volebního obvodu.
3: O průkaz je ještě možné zažádat i osobně, a to až do 7. října. Čechům v zahraničí ho vydají zastupitelské úřady. Voliči ale i tak musí přijet hlasovat do Česka. V ulicích Kutné Hory jsou nové lampy veřejného osvětlení. Dělníci tam vyměnili přes 1500 zastaralých svítidel a upravili 20 rozvaděčů. Město za práce zaplatilo skoro 34 milionů korun. Navíc než třetinu ceny získalo dotaci. Předpokládaná roční úspora energie je téměř 453 MWh, říká kutnohorská mluvčí Jana Adamová.
5: Modernizace se projeví také ve výdajích města. Nižší spotřeba elektřiny znamená dlouhodobé snížení provozních nákladů a nové technologie zároveň přispějí ke snížení nákladů na běžný servis, výměny zastaralých výbojek a některé havarijní výjezdy.
3: V Ohradní ulici v Pražské Michli přibudou bezbariérové přechody. Dělníci jich tam vybudují celkem 7. S úpravami začnou 15. listopadu a hotovo by mělo být na jaře příštího roku.
6: Bezbariérové budou například přechody na křižovatkách Ohradní s ulicemi Na Křivině a Bárova. Před přechody zároveň přibydou ochranné rozhledové stíny se sloupky, které mají zlepšit výhled řidičů na chodce. Z Prahy Laura Hájková, Český rozhlas.
2: Sport.
3: Sparta zvítězila v 7. kole hokejové Tipsport Extraligy nad Českými Budějovicemi 4-2 a poprvé v novém ročníku nejvyšší soutěže vyhrála doma. Za Pražany si před víc než 11 tisíci diváky v O2 aréně připsal extraligový debut 16-letý obránce Matyáš Michálek.
2: Počasí.
3: Čekáme oblačno až polojasno, místy až zataženo. Odpoledne naměříme mezi 18 a 21 stupni. Na východě našeho kraje bude až 23.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
7: Hlášení z dálnice D11 Hradecká, tak zůstává tam dlouhodobé omezení mezi exity 25 Sacka a 35 Pečky. Z jednoho konce z 34. kilometru hlásíte, že je provoz stažený do jednoho pruhu, takže s pánem dopravním bohem zase to bude blamáž.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno, Střední Čechy.
7: Hladíte vysílání Českého rozhlasu, tady je páteček, tady je Macík. No, 4 minuty po 6, co víc, no. Václava Drážka, zase něco o dopravě, no tak proč ne? Když druhý řidič po nehodě odmítá spolupracovat, no co dělat? Řekneme za pár minut.
2: Dobré ráno, Střední Čechy, s Honzou Macounem. Na věky z...

0: Přesně 10 minut míříme za Václavem Drážkem, šéfem Zelené vlny, člověkem, který se zajímá a baví ho to a je to na něm vidět, slyšet. Pojďme k dalšímu důležitému tématu pro nás běžné řidiče.
1: Řidičská abeceda.
2: Po dopravní nehodě většina řidičů spolupracuje a snaží se situaci co nejrychleji vyřešit. Někdy ale nastane chvíle, kdy druhý účastník odmítá komunikovat nebo nechce poskytnout potřebné údaje. Znáte odpověď na otázku, co dělat, když druhý řidič po nehodě odmítá spolupracovat? Jak to tedy je? Co mám dělat, sdělí plukovník Jan Straka.
3: V okamžiku, kdy nejsou splněny podmínky pro oznámení dopravní nehody policii, to znamená, že v tu chvíli bych si s tím druhým účastníkem měl vyměňovat ty údaje, které mi slouží pro vyplnění například toho euroformuláře nebo bouračky, tak potom ten druhý řidič, který se mnou nespolupracuje a odmítá ty údaje sdělit, porušuje zákon. On je povinen, stejně jako já, poskytnout ty údaje. V okamžiku, kdy to neudělá, mohu zavolat policii, která rozkol mezi námi vyřeší.
2: Co dělat, když druhý řidič nebude souhlasit s tím, že to zavinil, nebo mi dokonce bude tvrdit, že někam pospíchá a musí hned odjet?
3: Samotné zavinění, tak to není ta podmínka k tomu, aby bylo nutné věc oznámit policii. Sama pojišťovna v případě nahlášení té konkrétní dopravní nehody může stanovit, komu vyplatí a jakým způsobem. To samozřejmě není otázka pro nás. Pojišťovna pro rozhodnutí náhrady škody nepotřebuje rozhodnutí policie o tom, kdo to zavinil. Jak už jsem říkal, tak jsou tam nějaké povinnosti toho účastníka. A v okamžiku, kdy on odmítá, tak není problém tu policii zavolat.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: 6.12.

0: Žádný spěch, žádný stres. 6.16.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: No já to vidím jasně. Ano, vidím to se spousty slunečními paprsky modrou oblohou, ale je fakt, že to číslo na teploměru bude o dost nižší než včera a předevčírem, kdy padaly teplotní rekordy. Přes den se očekává tedy dost sluníčka, ale taky i dost mraků. Bude to takový pelmel. Teploměr ukáže maximálně 22, dejme tomu, ale ne rozhodně víc. Další sluníčko dorazí k nám o víkendu a během příštího týdne. Pršet bude až někdy ve středu. Myslím, že jsem to zaznamenal správně z předpovědi počasí od meteorologů z Kavčích hor. A víte co, pojďme si připomenout včerejší slova toho nejpovolanějšího z redakce o počasí, který měl službu. Jaký bude víkend?
2: Víkend sluneční, sobota určitě, ta bude slunečná, jasná, skoro jasná, maxima mezi 20 a 24. V neděli bude pravděpodobně oblaků o něco více, možná výjimečně dojde na přehánku a teploty budou podobné nebo jen o stupínek nižší než v sobotu.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Dispečing TSK Praha, ano, i dneska je vše připraveno, my jsme ve spojení. Dneska slouží Kuba Vodička, který na všechno dohlíží. Teda obvykle jezdí na babetě po Praze a zjišťuje, jaká je doprava. Tam, kam kamery nevidí, tam dohledne jeho oko, ale pojďme k věci. Pojďme k tomu, co se teď děje v hlavním městě, jak to vypadá. Je-li páteční pravidelný ranní provoz, tak by měl být klid, pohoda, úsměv. Nebo se pletu?
3: Hezké ráno. Z Prahy zatím budu mít dobré informace. Praha krásně průjezdná, nemáme žádné výraznější kolony ani nějaké jiné problémy. Volné jsou také příjezdy do Prahy, ani tam se zatím nezdržíte. Jediné, na co bych upozornil, tak to je dálnice D11 za Prahou směrem na Hradec Králové, a to až na úrovni Poděbrad mezi 37. a 40. kilometrem se tvoří kratší kolona. Zdržíte se kolem 10 minut, vše kvůli omezení a stažení pruhu provozu do jednoho pruhu. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
4: Astronom Pavel Suchán se na noční oblohu dívá každý den. A to i když zrovna není na hvězdárně v Ondřejově. Nám přijde povyprávět o tom, co ho na hvězdné obloze i celém vesmíru tolik přitahuje.
1: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase Střední Čechy.

0: Velká sláva se chystá na zítřejší odpolední vysílání po 16. hodině. Patrik bude oslavovat s archivem, ukázkami a náladou, vlastně taky písničkami. Jsem zvědavý, jestli ta hodina bude víc ukecená nebo uspívaná, když Jiří Sluchý slaví 95. Nebo se pletu?
1: Miroslav Horníček kdysi o tom muži prohlásil: nevěřím, že mohou zemřít lidé, kteří dali tolik radosti tolika lidem. Právě tak, jako nevěřím, že žijí ti, kdo radost dát nedovedou. Tak budeme raději vzpomínat a činit tak s radostí.
0: Musíte ale poslouchat naše vysílání při sobotě po 16. hodině. V hlavní roli Jiří Suchý, nebo Šlitr, Suchý, nebo Šlitr.
2: Přišel ke mně nějaký opilec a říkal: pane Šlitr, pojďte si k nám sednout, Já jsem říkal: ne, děkuji, já jsem s vozem a nebudu pít. Pojďte na panáka, pojďte. Pane Šlitr. A najednou se na mě podíval a říkal: já vím, vy jste ten druhej, ale já vám říkám Šlitr, protože toho jsem měl radši.
3: Posloucháte Český rozhlas.

zajímavý. Nikdy v životě jsem nechodil na hodiny piana. A není to znát. A trilek. Božňuju trilky.

0: zpěvačka jednoho hitu. A ten jste teď slyšeli v ranním vysílání. No, zkusíme předpověď počasí jen stručně. No, hitparáda to není, kdo se zvykl na vyšší teploty, tak dneska ne, jo? Dneska ne.
1: Půl sedmé.
2: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
1: Západní Evropa zažila vůbec nejteplejší léto v historii měření. Rekordní nebo skoro rekordní byly i vysoké teploty moří nebo naopak nízké letní průtoky v řekách, včetně Rýna, Dunaje a dalších veletoků. Vyplývá to z dnes veřejněných dat Evropské klimatické služby Copernicus. Několik obecních objektů v Bukovně na Mladoboleslavsku bude mít fotovoltaiku. Nově dělníci umístí solární panely na městský úřad Sokolovnu nebo na mateřskou školku. Vedení obce za to zaplatí 4 miliony korun. Chotilsko pro střední Lhotu a Mokrsko na Příbramsku spojí cyklostezka. Propojí okolní obce a zároveň po ní povedou páteřní vltavská cyklistická cesta i evropská dálková trasa Eurovelo 7. Ve čtenářský obývák se dnes v rámci týdne knihoven promění pražská tramvajová zastávka nádraží Holešovice. Cestující i kolem jdoucí si na vzniklé knižní zastávce budou moci od 10 hodin půjčit knihu, poslechnout autorská čtení, hudební vystoupení nebo prohlédnout nový bibliobus Matilda. A dnešní počasí. Čekáme oblačno až polojasno, místy až zataženo. Odpoledne naměříme mezi 18 a 21 stupni. Na východě našeho kraje bude až 23.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
0: A na silnice středočeské pražské vypadá to jak? Je klid? Nebo ne? Porouchané auta, překážka na dálnici D5 na 19. kilometru ve směru do Prahy, buďte opatrní. A nehoda aktuálně na silnici 237 u odbočky na Lužnou. Po nehodě dvě auta.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: No tak přece jenom se koplo, já myslel, že se nekopne, protože ještě se nevozvaly středočeské matky a syslí organizace a vůbec záchranáři železných rud tady ve středních Čechách. Prosím, prozraď tu výbornou zprávu.
1: Dělníci začali na Benešovsku razit průzkumnou štolu budoucího tunelu středočeské části dálnice D3. Jde o silniční úsek tedy mezi Václavicemi a Voračicemi na Benešovsku.
0: Krásná práce. Jinými slovy...
3: Co je štěstí? Mužka jenom zlata.
0: Na D3. Ilona Čáková, Věra Martinová, Helena Vondráčková. To je bab na jednou připátku. 3 minuty po půl sebe. Ne, ty nejsi baba, ale máš babu. Zpravodajskou určitě. Zvon.

0: 6 hodin, skoro 40 minut. Technici razí průzkumnou štolu na plánované středočeské části dálnice D3. Jde o úsek mezi Václavicemi a Voračicemi na Benešovsku. Bude 838 metrů dlouhá s podélným sklonem 4%. A razit se bude takzvanou novou rakouskou tunelovací metodou.
1: Štola se jmenuje Žofie, podle Žofie Chodkové, manželky pána na nedalekém konopišti. Jsme přímo v místě, kam se za chvíli začnou zakusovat stavební stroje.
2: Momentálně my se nacházíme v také nesoudržnej hornině granodioritu, který je zvetralý.
1: Vedoucí projektu Petr Bátora z firmy Subtera.
2: A tu jednoducho musíme velmi opatrně přistupovat k obnažování len na dĺžku toho jedného metra z hlediska toho, aby se nám ten horninový masív neposunul. A následně už keď budeme střílet,
1: jaká se bude používat výbušnina?
2: Je to i obdoba dynamitu.
1: V čem spočívá používaná rakouská tunelovací metoda, popisuje David Siroň ze Subtery.
3: Tak začneme vrtat nebo razit pomocí tunelbagru, až vyrazíme ten postup dopředu, tak dojde k tomu, že vyčistíme ten profil. Dojde k tomu, že děláme průzkum, takže se musí zmonitorovat, musí se poskoumat ta čelba, musí se popsat ta geologie, případně odebrat nějaké vzorky a samozřejmě to je součástí toho průzkumu.
1: Generální ředitel ředitelství silnic a dálnice Radek Mátl říká, že práce vyjdou na 248 milionů korun a potrvají do října roku 2027.
4: Ta průzkumná štola je důležitá pro to, abychom dokázali co nejlépe zpracovat zadávací dokumentaci stavby, vlastně budoucímu zhotoviteli dát co nejvíce informací. Zvláště tam, kde to prostředí je velmi komplikované a to je přesně zde. Je zde prostě historický masiv, to je velmi složitý, dá se očekávat, že tady jsou řada různých puklin, nesrovnalostí, velkých přechodů.
1: Středočeská dálnice D3 bude měřit 58 kilometrů a ředitelství silnic a dálnicí chce začít stavět v roce 2028. Vyjde podle odhadu na 70 miliard korun. Z Václavice Radek Duchoň, Český rozhlas.

0: Ladíte vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy, taky se podívám na to, jak to vypadá i se světovými dny, protože člověk by si měl všímat více, nežli to, že máme druhého svátek slaví Oliver nebo Olivie. Máme taky Mezinárodní den nenásilí a Světový den hospodářských zvířat. No, chtělo by to paní doktorku, ale nějaký bůček, nějakou prasečinku, aby jsme, rozumíme se.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Když přečtu celou předpověď počasí, pro nás teplomily nic moc, ale dá se, přece jenom babí léto tady je, máme už podzim, tak co bychom chtěli? Oblačno, polojasno, hlavně na západě kraje, i zataženo, maxima 18 až 21, východ kraje až 23 a předpokládané množství srážek 0, vítr, to nestojí ani za řeč, a rozptylové podmínky nic moc, spíš nic než moc.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Také se dívám, jak to vypadá i v rámci hromadné dopravy, kde se také mohou stávat aktuality vhodné do vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy, aby i milí posluchači věděli, kudy to nejede, nebo jede s obtížemi. Takže dívám se, no nevidím tady nic zásadního, takže zaplať pánbu za ty dary. No a to, co tady vidím, tak to je teprve hudba budoucnosti. Tak zatím počkejme si na vše podstatné. Od soboty dopravní pelmel, o něm budeme mluvit. Teď ale pojďme na silnice. Kuba Vodička ví, poví, co vidí na kamerách v dispečinku TSK Praha. Ulice Na Bojišti, tuším, 5. patro, jestli se teda nepletu. Mimochodem, Kubu můžete čas od času vídat taky i na silnicích na Babetě. Projíždí cikcak hlavním městem a těmi místy, kde jsou největší dopravní karamboly. Tak jak to vidíš?
2: Příjemné ráno. Na dálnici D11 směrem z Prahy na Hradec Králové čekejte poměrně silný provoz v omezení na úrovni Poděbrad. V koloně se popojíždí mezi 34. a 39. kilometrem. Provoz je místy sveden pouze do jednoho pruhu, zdržení až 20 minut. Přímo v Praze faktor tradiční kolony v Liberecké ulici a v ulici v Holešovičkách směreme do centra. Popojíždí se od sjezdu na Prosek až dolů před tunel Blanka. Je to asi na čtvrt hodiny. Pomalu pojedete také na Štěrboholské spojce, směreme na Lanový most. Kolony začínají před sjezdem na Běchovice. Pomalu pojedete až ke sjezdu na Průmyslovou. Zde je to na 10 až 15 minut. A kolona už popojíždí také na celém Nuselském mostě, směreme do centra. Na vině je také omezení, které je na začátku Legerovy ulice hned za mostem, kde je uzavřen střední pruh, zdržení zhruba na 10 minut. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 8. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání.
0: 6.49, páč máme pátek, tak proto budeme taky vysílat i vesele a zdravě v rámci odpoledne po zprávách v jednu, tak jaké bude téma, do čeho se zapojit a proč poslouchat, dozvíte se za chvíli. Jen co odpějí Ema Drobná a Adam Ďurica, naši hříchy, tak se bude zpívat. Je tu páteček 2. října 2026 a Macík přeje dobrý den.

0: A vlastně můžeme ještě stále říct novinka v našem vysílání, naše hřechy Adam Ďurica a Ema Drobná. 6.52 a půl, jdeme k odpolednímu času. Ano, předbíháme, ale spíš tak jako vábíme, upoutáváme.
1: Vesele a zdravě.
2: Hezký den všem, co poslouchají Český rozhlas.
3: Ano, a téma je zase sucho v Ústech.
2: Už tu před časem bylo. Ale když jsme vám řekli, ať ti, co se na ně nedostal, pošlou svůj dotaz na naše stránky nebo nám nechají vzkaz na záznamníku, strhla se lavina.
3: Tak se na ty dotazy budeme snažit zodpovědně odpovědět, jak říkával můj milý Miroslav Horníček.
2: Kromě toho se dozvíte, jestli vám v puse může vyschnout i při dešti.
3: Proč cítíme sucho, když nás někdo zaskočí otázkou?
2: Nebo jestli lepkavý pocit v puse souvisí i se zápachem z úst?
3: Probereme toho ale mnohem víc. Léky, nemoci, ranní probouzení, dlouhodobé problémy. To vše doprovázené suchem v ústech.
2: Tak si poslechněte naši poradnu Vesele a zdravě dnes odpoledne po 13. a v repríze po 20. hodině.
3: Těšíme se na vás.
2: A nezapomeňte, že naše rady najdete i na stránce veseleazdravie.cz a taky na Facebooku našeho pořadu.
1: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Zeidhamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: Dramatik, dizident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas, střední Čechy. Zprávy.
4: Policisté připravují bezpečnostní opatření kvůli dnešnímu nelegálnímu sjezdu tuningových aut. Dětem a mladým lidem pomáhá ve Vlašimi nové centrum duševního zdraví. Čekáme polojasno až oblačno a teploty do 21 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné ráno. Do Česka se dnes sjedou až tisíce řidičů speciálně upravených aut. Informovala o tom policie, která kvůli nelegální akci připravuje rozsáhlá bezpečnostní opatření. V jiných zemích byl sjezd podle policie spojený se závody, blokováním dálnic i policejních aut, krádežemi dopravních značek a pyrotechnikou. Podle mluvčí policie Violety Canusky se proto do ulic vydá velké množství policistů z různých oddělení.
5: Do terénu nasadíme policisty celé republiky a využijeme také vrtulník a policejní drony. Naším cílem je zabránit nelegálním závodům, blokování komunikací a dalšímu nebezpečnému jednání.
4: Nezákonný sraz by se měl podle informací policie uskutečnit dnes v Praze a zítra v Brně. V Husově domě ve Vlašimi pomáhá dětem a mládeže s psychickými problémy nový terapeutický tým. Služby nabízí zdarma vždy ve středu a ve čtvrtek odpoledne, a to bez objednání. Víc koordinátorka poradenského místa Petra Machotková.
6: My máme přímo v týmu dva psychoterapeuty a cílem té naší služby je pokrýt krizovou situaci. V rámci nějakých 3 až 5 setkání s psychoterapeutem a v případě, že to dítě potřebuje další terapie, tak doporučujeme návazné služby.
4: Lidé ve Velvarech na Kladensku zítra poprvé uvidí opravený Mariánský sloup na náměstí krále Vladislava. Po slavnostním odhalení vloží do otvoru v barokní památce zástupci radnice časovou schránku. Součástí programu je i přednáška restaurátora Petra Glásera, který sloup opravoval. Rekonstrukce za 3 miliony korun podle něj trvala zhruba 2 roky.
7: Trvalo nám to poměrně krátce na to, co to je za práce. Měli jsme to rozvržený v podstatě tak do těch 2 sezon. Původně jsme plánovali, že budeme pracovat déle, ale přece jenom jsou tady nějaké dotační programy, které mají nějaké pravidla, takže nás donutili trošičku zrychlit některé ty procesy.
0: Sport.
4: V 7. kole Tip Sport Extraligy se hokejisté Mladé Boleslavy představí v Brně. Zápas s Kometou rozehrají v 18 hodin a ve stejný čas také Kladno rozehraje svůj zápas. Rytíři doma nastoupí proti Hradci Králové.
0: Počasí.
4: Čekáme oblačno až polojasno, místy až zataženo. Odpoledne naměříme mezi 18 a 21 stupni. Na východě našeho kraje bude až 23.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
8: Achta hradecká dálnice, silný provoz v omezení a vlastně před ním od sjezdu z 25. kilometru Sacké až po exit 35 Pečky. Kolona, která pokračuje zúžením až na 42. kilometr, zdržení teď asi 15 minut. A když se dívám i dál, co se kde děje, tak aktuálně nehoda i na okruhu na 23. kilometru směr dálnice D7 a letiště po nehodě osobní auto, které narazilo do dopravního značení. A ještě tady vidím poruchané odstavené auto na D11 na 55. kilometru, to je směru Hradec, a D5 směr Plzeň, 18. kilometr, i tady je odstavené auto.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Popojedem.
0: Dobré ráno, střední Čechy.
8: Posloucháte Páteček ve vysílání Českého rozhlasu střední Čechy. Nedá se nic dělat, budeme si muset povolat jednoho takového dřevěného, no jak to říct, no on je vtipný, vždycky byl, a to jeho chácha je charakteristické. Už jenom proto, že Hurvínek se taky jmenuje i motorový vůz. Ano, motoráč. No pamatujete si, nezastavujeme, máme zpoždění, jede se furt, vystoupíte se až ve Volyni. To je taky Hurvínek a o něm a o nich bude řeč už za chvíli.
0: Dobré ráno střední Čechy s Honzou Macounem.

0: Já ti říkám, neřvi, Hurweis. Tohle na mě neplatí vůbec, jako. A spíš buď rád, dost už. Buď rád, že po tobě taky pojmenovali i vlak, teď to je přece, to bys musel být, no přece nějaká hrdost, to snad máš, ne? No, nech toho, nebo do tebe pustím červotoče a to pak uvidíš.
1: Region Express.
0: No, snad se z toho dostane, prosím vás, Hurvínek je taky vlak, ano. Nezastavujeme, jede se dál, vystoupíte se až ve Volni. A rychle doleva, rychle doleva, rychle, ať se nepřevrhneme. Ano, je to prostě červený motoráček, dřevěné lavice a k ta vůně spáleného benzínu. Ono totiž v Železničním muzeu Českých drah v Lužné se bude konat tento víkend první setkání Hurvínku. Jedná se o legendární motoráky, které znáte hlavně z lokálních tratí středních Čech. No a přímo v Lužné se budete moci svést po areálu depa nebo, když se správně zatopí, tak i parní mašinkou na úzkorozchodném okruhu. Zítra se tam taky uskuteční focení Hurvínku na točně a z Prahy pojede do Lužné i speciální retrovlak. Z Masaryčky odjíždí v 9.13, tak si to prosím poznamenejte. No a další informace třeba i v dalším vydání Region Expressu.
1: Region Express. Vše o veřejné dopravě ve středních Čechách a v Praze.
0: Všechny koleje středních Čech vedou do Lužné na setkání víkendových Hurvínků. 7:45, za 5 minut.

0: Že byla Amerika, to je možná fakt, ale nezvedám. Já potřebuji volat i Kavčí hory. Přibližně za půl hodinu budeme ve spojení.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Řekněme si, že páteční počasí nás tak nějak jako více osvěží, ochladí a ta obloha taky nebude úplně modrá. Dorazí mraky, pršet by nemělo, teploměr ukáže 20-21, když 22, tak to už je co říct. Co víkend?
2: Víkend sluneční, sobota určitě, ta bude slunečná, jasná, skoro jasná, maxima mezi 20 a 24. V neděli bude pravděpodobně oblaků o něco více, možná výjimečně dojde na přehánku a teploty budou podobné nebo jen o stupínek nižší než v sobotu.
0: Chystám se na chalupu, chystám se houbařit, chystám se užívat babího léta. A vy? No, já samozřejmě do hlavy nevidím, ale doufám, že si na nás taky uděláte i chvilku času. Budeme rádi.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Hezké ráno. Kolony stále čekejte za Prahou na dálnici D11 směrem na Hradec Králové. Brzdí se v tuto chvíli za sjezdem na Poděbrady, respektive před sjezdem na Poděbrady zhruba na 32. kilometru. Pomalu se jede až do dopravního omezení na 40. kilometr. Celý úsek vám zabere až půl hodinu. Opatrně v tuto chvíli na Pražském okruhu směrem na letiště, přímo u odbočení na D5 stojí částečně v levém pruhu nepojízdné osobní auto a má zaplé výstražná světla, každopádně musí se tam prudce vybočovat do pravého pruhu, auta zpomalují, kolona se ale zatím netvoří, každopádně určitě projíždějte velmi opatrně. Přímo v Praze pak čekejte stále kolony v Liberecké a v ulici v Holešovičkách, kolona už se natáhla ke sjezdu na Hloubětí napřed tunel Blanka, je to asi na 20 minut a pomalu se stále jede i na Štěrboholské spojce mezi sjezdem na Běchovice a Průmyslovou, zde je to stále asi na 10 minut. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Když člověk spí, někdy taky sní. Vzpomenete si na svůj poslední sen?
1: Že jsme s Kubou závodili v závodních autech.
2: Že jsem šel s kapibarkou na procházku a potkali jsme tam zoo a šli jsme tam a potkali jsme další kapibarky.
3: Že jsem jela po duze, jakože že jsem tam měla jak kluzavku. A potom, jak se tak duha skončila, tak jsem nasedla na jedné ložce a šla jsem se s ním povozit.
4: Mně se zdálo, že jsem byla ve škole a dostala jsem úplně všechny jedničky.
5: Mně se zdálo, že jsem byl v džungli a potkal jsem hrozně dinosaurů a pak T-Rex mě honil a já jsem to musel někam ukryt.

Víte, že zřícenina zvířetice u Bakova nad Jezerou na Mladoboleslavsku není pozůstatkem hradu, ale renesančního zámku? Dnes je možné vystoupat na zbytek někdejší zámecké věže, ze které je krásný výhled do širokého okolí. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: A bude půl a stručné zprávy jsou tu.
1: Je půl osmé.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Lidé mají dnes poslední možnost písemně požádat o voličský průkaz pro senátní volby. Čas na to mají do dnešní 16. hodiny. Průkaz využijí hlavně ti, kteří nemůžou volit ve svém volebním okrsku. Osobně je možné o průkaz požádat ještě do 7. října. Pro komunální volby se voličské průkazy nevydávají. Kosova Hora na Příbramsku mění systém svozu odpadu. Nově vedení obce zavede poplatek za litr odpadu. Každá domácnost navíc dostane zdarma nádobu na papír a plast. Změny budou platit od začátku příštího roku. Středočeský kraj letos přispěje na provoz a údržbu přívozů téměř 2 miliony korun, stejně jako loni. Příspěvek si rozdělí 5 obcí u Vltavy, Labe a Berounky, konkrétně Máslovice, Klecany, Oseček, Úholičky a Branov. Dvě mláďata odchovaly čápy bílí na komíně v areálu pivovaru na Klenici v Mladé Boleslavi. Ptáci byli v hnízdě letos poprvé, na jaře ho tam totiž nainstalovali ochránci přírody. Vyrobili ho převážně z přírodních materiálů. A dnešní počasí. Čekáme oblačno až polojasno, místy až zataženo. Odpoledne naměříme mezi 18 a 21 stupni. Na východě našeho kraje bude až 23.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Aktuálně velmi opatrně na dálnici D1, kdo chcete sjíždět z dálnice D1 na 15. kilometru Velké Popovice, Mnichovice. Buďte ve střehu, protože přímo v té sjezdové rampě je rozlitá nějaká látka a na místo by měli vyrazit hasiči, kteří by ji měli zlikvidovat. Tak ať se nám nesklouznete do příkopu anebo k benzínové stanici, která tuším, že tam je. Ještě jednou D1, 15. kilometr na horizontu, když sjíždíte k Velkým Popovicím, tak očekávejte problém. A stejně tak čekejte problém i na jižní spojce, kdo jedete směr Barrandovský most.
3: Tak mezi právě tou Orlenkou a sjezdem na Spořilovskou, tak tam je v pravém pruhu nehoda. Vypadá to, řeknu, dva kamiony, který mezi sebe setvakly ještě nějaký jedno auto. Tam lidi kolem toho chodili, ale zatím to vypadá, že to bylo docela čerstvý, protože se ještě ani kolona příliš netvoří.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Víme, co bude dál, nebo uděláme překvapení?
1: Víme, co bude dál, samozřejmě. Dělníci dokončili opravu náměstí Svobody v Kladně, jsou tam třeba nová místa k sezení nebo vodní prvky, zeleň. No a další informace ty přidáme už po písničce za okamžik.
0: To je takový, člověku až přechází zrak, když si uvědomí, že zanedlouho jsou volby a musíme to otevřít.
2: Dobré ráno Střední Čechy s Honzou Macounem.

0: 7:39. Víc míst k sezení, vodní prvky i stromy a květiny, tak to všechno je nově na náměstí Svobody na Kladně. Dělníci ho upravovali asi rok. To prostranství už můžou lidé opět využívat. Někomu se náměstí líbí, někteří obyvatelé spokojeni nejsou.
1: Tady byl kdysi nějaký bazén nebo respektive nějaká nádrž požární nebo co to bylo a to zavezli úplně a do té doby tady voda nebyla. Na Kladně nic jiného není, žádná řeka, nic.
2: Zdejší obyvatel pan Karel oceňuje třeba dvě nové fontány. Další vítají také nová místa k sezení. Nová podoba náměstí se líbí i paní Ivetě.
3: Jo, je to hezká ta voda, to okolí, jako udělali to na úrovni už konečně.
2: Nevidí to tak ale všichni. Paní Růžená i pan Tomáš by si tady přáli více zeleně.
4: Jak tady byla ta ale, já jako narozená, to už tady byla. Pořád byly zdraví ty stromy.
5: Přijde mi, že tady málo zeleného. Jako. Přijde mi moc jakoby tý dlažby tady.
2: Podle mluvčí kladenského magistrátu Kateřiny Přibylové se ale z náměstí stal bezpečnější a přehlednější prostor.
6: Investice nebyla jen o opravách, ale především o vytvoření nového funkčního, bezpečnějšího a moderního veřejného prostranství, které je jedním z hlavních náměstí ve městě.
2: Práce stály 110 milionů korun. Na více než třetinu dostalo město dotaci z Evropské unie. Skladna, Richard Webs, Český rozhlas.
7: Posloucháte Český rozhlas, Střední Čechy.

0: To je vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy. Nejvyšší čas povolat tady tu počítací službu a vůbec ty internety. Jsme ve spojení. Milevček Milek Avčíhory, dobré ráno.
1: Hezké ráno, jsme ve spojení, ano, jsme, znám vás.
0: No aby ne, když máme takovýhle velký vysílač, jako je Michal Žák, že to, aby jsme to chytli. Máme to na 100%, jako kdybyste stál přede mnou, tak vítejte ve Středních Čechách. Co nám řeknete k aktuálnímu počasí?
1: Tak aktuálně se nad naším územím rozpadá studená fronta, ta přináší velkou oblačnost. Jedná se především o vysoké a střední oblaky, takže není to takové to typické oblačné nebe, jak občas míváme s tou nízkou oblačností, tedy to šedivé, ale té oblačnosti je poměrně hodně. No a pokud jde o teploty, tak ty se aktuálně pohybují většinou mezi 6 a 12 stupni Celsia.
0: Nevím, jak vy, nebo jak druzí jiní, ale já si tak rychle zvyknul na ty vysoké teploty, ty rekordy, které byly dneska dne, co asi ne.
1: Dneska úplně ne, ale ne, že by bylo chladno, to zase také můžeme uklidnit, nebo může uklidnit, protože denní teploty budou mezi 18 a 21 stupni, tepleji by mělo být na východě až 23, no a na nebi bude tedy oblačno až polojasno, v západní polovině kraje může být i zataženo, pršet ale nebude.
0: Teplotně tedy do 23?
1: Ano, dneska do 23.
0: Bude to lepší o víkendu? Sobota, neděle klepou na dveře?
1: Ano, ano, zítra to bude určitě lepší, protože už v noci bude oblaku ubývat a zítra přes den čekáme jasno nebo skoro jasno. Ráno a z kraje dopoledne se můžou objevovat západní polovině kraje mlhy nebo nízká oblačnost, ale rozpustí se. No a pak bude tedy slunečno a odpoledne teplo 21 až 24 stupně, takže opravdu nadprůměrně teplá říjnová sobota. Teplo bude poměrně i v neděli, ale tam už s určitou změnou, protože oblaků v průběhu neděle bude od západu až severozápadu postupně přibývat. Takže zatímco ráno a dopoledne bude ještě slunečno, v poledních, odpoledních, večerních hodinách už čekáme převážně oblačné nebe, ale jen výjimečně s možností přehánky. No a teploty o trochu nižší než zítra, čekáme je, nebo čekejme je tak někde mezi 19 a 22 stupni.
0: Jak by řekli Němci, danke schön, liebe meteorolog, ať se daří a odpoledne naslyšenou.
1: Budu se těšit, hezký pátek.
2: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Hezké ráno. Kolona stále popojíždí na příjezdu do Prahy po D5. Auta se zastavují za sjezdem na Rudnou na 4. kilometru a pomalu se jede až do omezení na začátku Rozvadovské spojky, kde je průjezdný pouze jeden pruh. Je to zhruba na 20 minut. Na to navazuje také kolona na Pražském okruhu směrem na D1 od D5 k Ořechu. Pojedete další asi 15 minut. Přímo v Praze se pak bouralo na jižní spojce směrem na Smíchov, kousek za nájezdem od Strašnic se v pravém pruhu srazily dva kamiony a osobní auto, kolona rychle narostla, začíná už na Lanovém mostě, čekejte zdržení až 15 minut. Pomalu pojedete ještě v Liberecké a v Holešovičkách směrem do centra, od sjezdu na Hloubětín se jede pomalu až před tunel Blanka, je to zhruba na 20 minut a provoz stále vázne také na Štěrboholské spojce směrem k Lanovému mostu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Pátek 2. října, svátek mají nositelé olivových jmen Olivie a Oliver. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Je Mezinárodní den zvonů a svátek andělů strážných. A to musí být někdy pořádná fuška. Nenechte nás ve štychu. Bitva u Žatce se odehrála před 605 lety v roce 1421. Křižáci na konci srpna vtrhli na české území a zanedlouho oblehli Žatec. Ten se stačil zásobit a dokázal se ubránit. Když se 2. října začala blížit husitská vojska, křižáci se obrátili na útěk a i druhá křížová výprava dopadla fiaskem. Britská loď Beagle na palubě s přírodovědcem Charlesem Darwinem se z vědecké skoro 5 let dlouhé plavby po jižním Atlantiku a Pacifiku vrátila domů před 190 lety v roce 1836. Právě zde Darwin načerpal poznatky k revolučnímu evolučnímu dílu o původu druhů. Historicky nejvyšší návštěva na zápas české fotbalové ligy přišla přesně před 30 lety v roce 1996.
3: Už ve třetí minutě našel ve vápně Wagner zcela volného Novotného a hosté šli do vedení.
2: Utkání Bobby Brno Slavia přihlíželo na stadionu za Lužánkami neskutečných 44 120 diváků.
3: V 75. minutě po spolupráci s bratry Holomkovými překonal jinak vynikajícího Stejskala Dostálek.
2: Dneska se za Lužánkami daří hlavně Plevelu a Křoví. Po slavných zápasech brněnských borců ani památka. 75. narozeniny má dneska Gordon Matthew Sumner, hvězda zvaná Sting, držitel 18 cen Grammy a taky třeba řádu britského impéria. A já přeju hezký pátek a skvělý víkend.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
3: Ministerstvo financí chystá změny ve vymáhání dluhu za sociální a zdravotní pojištění. Bukovno u Mladé Boleslavy umístí na několik obecních budov solární panely. Čekáme polojasno až oblačno a teploty do 1 20 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné ráno. Dluhy za sociální a zdravotní pojištění by místo soudních exekutorů mohli vymáhat pracovníci finanční správy. Změny plánuje od roku 2028 ministerstvo financí. Slibuje si od nich úspory jak pro orgány sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny, tak i pro samotné dlužníky, říká mluvčí ministerstva Gabriela Krušinová.
4: Zatímco náklady soudního exekutora mohou u veřejných pohledávek dosahovat násobně vyšších částek, při daňové exekuci vedené finanční správou činí náklady zpravidla 2% z vymáhané částky. Pro dlužníka tak může jít o úsporu v řádu tisíců až 10 000 korun.
3: Exekutorská komora plánované změny kritizuje s tím, že se pravděpodobně sníží úspěšnost při vymáhání. Ministerstvo financí to popírá. Několik obecních objektů v Bukovně na Mladoboleslavsku bude mít fotovoltaiku. Nově dělníci umístí solární panely na městský úřad, Sokolovnu nebo mateřskou školku. Vedení obce za to zaplatí 4 miliony korun.
5: Technici začnou solární panely montovat na jaře příštího roku, práce dokončí do léta. Jednu fotovoltaickou elektrárnu už teď obec má, konkrétně na hasičské zbrojnici. Z Bukovna Radek Duchoň, Český rozhlas.
3: Galerie Františka Drtikola v Příbrami zahájila novou výstavu Inventura 90 Karla Babička. Představuje díla ze soukromé sbírky, která vznikala od 90. let minulého století. Kromě obrazů a dalších děl tam návštěvníci uvidí taky archivní materiály, osobní poznámky nebo dosud nepublikovanou babičkovou poezii. Expozice potrvá do 10. ledna příštího roku, říká ředitelka galerie Magda Danel.
6: Vystavuje tady 30 umělců, jsou to všechno dneska už zvučná jména a taky spolupracujeme na té výstavě nejenom teda se sbírkou Karla Babička, ale více sběratelů nám zapůjčilo díla do této výstavy a stejně tak Galerie hlavního města Prahy a Středočeská galerie GASK.
2: Sport.
3: Sparta zvítězila v 7. kole hokejové Tipsport Extraligy nad Českými Budějovicemi 4-2 a poprvé v novém ročníku nejvyšší soutěže vyhrála doma. Za Pražany se před víc než 11 000 diváky v O2 aréně připsal extraligový debut 16-letý obránce Matyáš Michálek.
2: Počasí.
3: Čekáme oblačno až polojasno, místy až zataženo. Odpoledne naměříme mezi 18 a 21 stupni. Na východě našeho kraje bude až 23.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
7: Kde vázne provoz? Aktuálně dívám se do zelené vlny před Prahou D5, kdo jedete z Plzně, kolona od Rudné z kilometru 4, je to na půl hodiny přes omezení na 0. kilometru a dál na okruh k Ořechu. Potom tady vidím i kolony, které se sunou od Hradecké D11, taky přes půl hodiny k nehodě na jižní spojce. Za sjezdem na Zahradní město v pravém pruhu se srazily 2 kamiony a osobní auto. Nevypadá to tam vůbec dobře, ještě se podívám do středních Čech trochu dál, aby nám něco neuniklo. Ne, tohle je v pořádku, co není v pořádku, čerstvá nehoda, ještě na Podbělohorské po nehodě osobní auto a tramvaj.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno, střední Čechy.
7: Jak užíváte babího léta? Nemáte ho plné zuby nebo neleze vám krkem? Neleze. Je to v pořádku? No jo, ale sucho je zase. Zase začíná být sucho, ale zase rostou. Podívejte se, já chápu, je to schizofrenie, když nad tím člověk takhle přemýšlí, ale víte co? Pojďme si udělat ten den příjemnější. Nebudeme myslet na koniny a ono to potom půjde. Pravda, v očích ostatních budete vypadat, jako kdybyste byli něčím trefený, divně vyspalí, nebo že požíváte, nedej bože, ale ne, to není pravda, jen vy víte, kde bude pravda a vy taky jenom víte, proč se třeba usmíváte i kde, jaké kravince, kterou v průběhu dnešního dne poznáte, potkáte nebo nahmatáte. No, ostatní vám nebudou závidět, protože tomu jenom nebudou rozumět.
2: Dobré ráno, střední Čechy, s Honzou Macounem.
7: Páteček 2. října, čas 5 minut po 8. Posílám kapelu Divokej, byl Petra Nováka a Jirinkaru a taky Martina Písaříka. Přidáme i další informace o počasí, zelenou vlnu, ať vám skvěle.

0: volšebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že když člověk vypije moc vody, může ho to i zabít? Voda je zcela zásadní pro život, jak ho známe. Ve vodě na planetě Zemi život kdysi dávno vznikl a ke své existenci ji potřebují všechny živé organismy. Když se vody tělu nedostává, mluvíme o takzvané dehydrataci. U člověka, jehož tělo tvoří voda zhruba ze 60 až 70%, mluvíme o dehydrataci ve chvíli, kdy je výdej tekutin vyšší než jejich příjem. Vodu z těla ztrácíme například pocením nebo při průjmových onemocněních, jako jsou cholera či tyfus. Ta můžou vést až k dehydrataci způsobující smrt. Jenže obdobné riziko nám hrozí i při nadměrném příjmu tekutin. Hyperhydratace neboli otrava vodou způsobuje, že se nám krevní plazma příliš naředí a tím se naruší rovnováha elektrolytů v těle. Důsledkem je porucha mozkových funkcí. Tento stav přichází ve chvíli, kdy člověk vypije v krátkém čase 5 a více litrů vody. Z různých soutěží v pití vody nebo extrémně časově a fyzicky náročných sportů jsou známy případy, kdy účastník po požití velkého množství vody opravdu zemřel.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: 8:16, posloucháte Český rozhlas Střední Čechy. Za chvíli nás navštíví Martin Maxa, Marie Rotrová, taky kapela Village People. A možná by bylo fajn vám taky sdělit informace o tom, co se bude dít v naší matcestově žaté Praze. Už jen proto, že víkend třeba bude lákat někoho z vás vyrazit někam do města, do centra, třeba navštívit přátelé, hroby, kdo ví, Bůh ví. Každopádně buďte připraveni na to, že tramvaje mezi Knížecí a Smíchovským nádražím od zítřka nepojedou, protože se bude instalovat železniční most přes nádražní ulici a to tím pádem znamená, že se zamíchá s jízdními řády, kartami, budou vypravovány i nové tramvajové linky, náhradní doprava, tak se prosím podívejte, jak tramvaje pojedou, nepojedou, protože mezi Knížecí a Smíchovským nádražím buď cufus, anebo.
1: Počasí ve středních Čechách.
2: Tak aktuálně se nad naším územím rozpadá studená fronta. Ta přináší velkou oblačnost. Jedná se především o vysoké a střední oblaky, takže není to takové to typické oblačné nebe, jak občas míváme s tou nízkou oblačností, tedy to šedivé. Té oblačnosti je poměrně hodně. No a pokud jde o teploty, tak ty se aktuálně pohybují většinou mezi 6 a 12 stupni Celsia. Ne, že by bylo chladno, může uklidnit, protože denní teploty budou mezi 18 a 21 stupni. Tepleji by mělo být na východě až 23. Na nebi bude tedy oblačno až polojasno. V západní polovině kraje může být i zataženo. Pršet ale nebude.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: A příjemné ráno. Silný provoz a kolonu stále čekejte na příjezdu do Prahy po D5. Směrem od Plzně do kolony vyjedete za sjezdem na Rudnou na 4. kilometru, pomalu se pak popojíždíš na Pražský okruh k Ořechu, celý úsek je stále na více než půl hodiny. Nehoda se řešila na jižní spojce směrem na Smíchov, a to za nájezdem od Strašnic, kde se v pravém pruhu srazila dvě nákladní auta s osobním. Havarovaná auta už se podařilo dát ale na stranu před několika minutami, projíždí se už bez omezení, kolona se pomalu rozjíždí. Každopádně stále se zdržíte v koloně, která začíná už u D11 a přes Štěrboholskou a jižní spojku stále pojedete skoro 30 minut. Nehoda se řeší aktuálně také v Plzeňské směrem z centra na úrovni Klamovky, kde se srazilo osobní auto s tramvají. Neprůjezdný zůstává levý jízdní pruh a v koloně od Anděla čekejte zdržení až 15 minut. A pomalu se stále jede v Liberecké a v Holešovičkách směrem do centra. Mezi sjezdem na Hloubětí na tunelem Blanka naberete zpoždění asi 20 minut. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
4: Magazín Forbes zařadil oční lékařku Andreu Janekovou mezi 50 nejlepších lékařů Česka. Letos provedla první implantaci torické čočky na světě a Tomášovi s diabetickou retinopatí v pokročilém stádiu vrátila zrak na oční klinice Praha.
5: Teď samozřejmě si to užívám a život může fungovat, jako by se nic nestalo.
1: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.

Víte, že hrad Kokořín byl po 30-leté válce označen jako prokletý hrad a nesměl se udržovat, aby neohrozil moc panovníka? Zachránila ho až rekonstrukce ve 20. století. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: půl deváté.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Do Česka dnes mají dorazit tisíce upravených aut na nelegální tuningový sraz. Policie kvůli tomu posílí hlídky v Praze i Brně. Policisté se obávají hlavně nelegálních závodů na silnicích. Některé úseky proto možná budou muset dočasně uzavřít. Řidiči by tak měli počítat s možnými komplikacemi v dopravě. Několik obecních objektů v Bukovně na Mladoboleslavsku bude mít fotovoltaiku. Nově dělníci umístí solární panely na městský úřad, Sokolovnu nebo mateřskou školku. Vedení obce za to zaplatí 4 miliony korun. Chotilsko pro střední Lhotu a Mokrsko na Příbramsku spojí cyklostezka. Propojí okolní obce a zároveň po ní povedou páteřní Vltavská cyklistická cesta i evropská dálková trasa Eurovelo 7. Ve čtenářský obývák se dnes v rámci týdne knihoven promění pražská tramvajová zastávka nádraží Holešovice. Cestující i kolem jdoucí si na vzniklé knižní zastávce budou moci od 10 hodin půjčit knihu, poslechnout autorská čtení, hudební vystoupení nebo prohlédnout nový bibliobus Matilda. A dnešní počasí čekáme oblačno až polojasno, místy až zataženo. Odpoledne naměříme mezi 18 a 21 stupni. Na východě našeho kraje bude až 23.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Tak tady mám všechny ty informace ze zelené vlny, všechno se mi to tady prokojilo dohromady. Vypadá to tak, D5 stále blamáž, kdo jedete do Prahy, pozor, za sjezdem na Rudnou začíná kolona. V té frontě to je možná pomalejší, než hlemíždí tempo k Ořechu na 19. kilometr, je to půl hodina jak vyšitá. Problémy jsou i na výjezdu z metropole, kdo jedete směr Slaný, počítejte se zdržení v Lipské, tam se zastavuje na konci okruhu u sjezdu na Dejvice, kolona pokračuje až ke sjezdu na letiště, tam je to 10-minutovka pro vás. Tak šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Neustále slyším, že je něco drahého, tak co máme teď aktuálně asi nejdražšího?
0: No tak sůl nad zlato, je že
2: dobře,
0: jo,
2: tak
0: to je
2: ty
0: to bereš
2: takhle pohádkově, ale tak matka se nezapře.
0: Ale každopádně sladký spánek je nejdražší.
2: No to je taky pravda, no. Máme taky, jestli jsem pochopil správně, taky drahé pohonné hmoty.
0: Ano, ano, a ty letos zvyšují náklady zemědělcům samozřejmě. Někteří nakupují meziročně naftu až o 60% dráž. Pomohlo jim zastropování ceny ministerstvem financí? Co myslíš?
2: Těžko říct, ale máme před volbama, tak já bych se radši do toho nepouštěl, ještě něco plácnu, pak se mi to vrátí jak bumerang. Ale podrobně na tohle téma za chvíli poslouchejte další vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy. Tak pěkné ráno, 3 minuty po půl deváté.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Tvý roky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let, dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět, chtěl si prachy na mejdan.

0: sporcený, ať pro léta ztracený nemusí plakat dál.
1: Ladíte vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy. Já vám přeji dobrý den, ať máte prýma den, i když nemám pro vás zrovna pro vás, co hlídáte ceny pohonných hmot, dobré zprávy. No bohužel jsou takové, jaké jsou, nedá se s tím nic dělat, musíme fungovat dál. I zemědělce to trápí, na některých místech stouply meziročně o dokonce víc než polovinu ty ceny za pohonné hmoty. Jeden stroj přitom spotřebuje až 200 litrů nafty každý den. Regulace cen, kterou vláda včera zavedla, farmářům zatím příliš nepomohla. Zvýšené náklady mají podniky třeba na Benešovsku.
2: S předsedou statku do mašín Janem Bursíkem jsme u čerpací stanice přímo na statku. Vy jste říkal, že i kdybyste teď chtěli natankovat, takže vlastně není co. Tady ta obrovská nádrž.
3: Takhle je to dvoupláštový.
2: Zní to dutě.
3: Standardně by v této nádrži tohle dobou bylo třeba dejme tomu 5000 litrů nafty. Aktuálně tam není ani tisícovka, protože čekám s nákupem na vhodnější dobu.
2: Pokud se podíváme teď na aktuální cenu po tom, co stát zavedl regulaci cen a taky snížil o 2 koruny 35 haléřů spotřební daň, tak poznal jste to?
3: Ano, klesla o těch 2 koruny 35, ale i tak je to prostě obrovská suma, protože ta cena je tak vysoká, že meziročně to stejně stoplo 55 až 60%.
2: Drahá nafta má dopady i na malé farmáře. Jsem teď v Jeníkově a s traktorem s valníkem, který je plný brambor, přijíždí na statek Tomáš Hájek. Vy jste se na mě poctivě připravil, když jsem říkala, že se vás budu ptat na ceny nafty a jak se u vás promítly.
4: Minulý rok byly ty ceny mezi 28 až 26 tady korunama, jo.
2: A když se podíváme na letošní rok, tak tady začaly ty ceny extrémně stoupat tedy od srpna a dostali jste se, tady se dívám, až ke 40 korunám za litr.
4: Nejdražší vlastně byla v září 40, 75 halířů.
2: Při té vaší spotřebě za ten rok, tak jaký to bude v součtu rozdíl?
4: Bude tam rozdíl zhruba nějakých 120 tisíc. Peníze to samozřejmě jsou, ale co se dá dělat, no?
2: Promítnout drahou naftu do cen produktů prý zemědělci nemohou, protože ceny si neurčují oni, ale odběratelé. Z Benešovská Věra Hájková, Český rozhlas.

0: Žel bohu, nemám pro vás dobré zprávy ohledně počasí, pro teplomilné osoby nic. Počkejte si na zítřek, pozítřek, ale dneska opravdu spíš zatažená obloha. Úplně foukat nebude, ale to sluníčko, moc ne, zítra ho bude podstatně víc. Dnes teploty 22 a to stěží. Michal Žák ale má i výhled předpovědi počasí, ten si poslechnete. A taky si poslechnete Denisu Hergeslovou, středočeské typy do 9. hodiny. Já vám přeji příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu a když pán Bůh dá, budík probudí a zdraví dovolí, hodinu před půlnocí při noční lince naslyšenou.
1: Počasí ve středních Čechách.
2: Zítra to bude určitě lepší, protože už v noci bude oblaku ubývat a zítra přes den čekáme jasno nebo skoro jasno. Ráno a z kraje dopoledne se můžou objevovat západní polovině kraje mlhy nebo nízká oblačnost, ale rozpustí se. No a pak bude tedy slunečno a odpoledne teplo 21 až 24 stupně, takže opravdu nadprůměrně teplá říjnová sobota. Teplo bude poměrně i v neděli, ale tam už s určitou změnou, protože oblaku v průběhu neděle bude od západu až severozápadu postupně přibývat, takže zatímco ráno a dopoledne bude ještě slunečno, poledních, odpoledních, večerních hodinách už čekáme převážně oblačné nebe, ale jen výjimečně s možností přehánky. Teploty o trochu nižší než zítra, čekujeme je tak někde mezi 19 a 22 stupni.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Příjemné ráno, velmi silný provoz, stále čekejte na příjezdu do Prahy po dálnici D5, kde se popojíždí od Rudné ze 4. kilometru až na Pražský okruh, kde kolona pokračuje na úroveň Ořechu. Celý úsek vám stále zabere nějakých 35 až 40 minut. Pomalu pojedete také na výjezdu z Prahy směrem na D7, a to před omezením, které je na úrovni letiště od Evropské. Čekejte zdržení 10 až 15 minut. Pomalu pojedete ještě v Liberecké ulici a následně v ulici v Holešovičkách směrem do centra. Kolona začíná na úrovni sjezdu na Prosek. Pomalu se jede až za most Barikádníků před tunel Blanka. Celé je to asi na čtvrt hodiny. Zdržíte se také na okruhu a Štěrboholské spojce směrem k Lanovému mostu. Kolona od D11 k Průmyslové vás zdrží kolem 20 minut a provoz stále vázne ještě v Karlovarské směrem do centra, kde je nesouvislá kolona od Pražského okruhu až na Vypich. Celkové zdržení kolem 15 minut. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hudební kavárna Pavla Vítka.
4: Herec a moderátor David Gránský bude mluvit nejen o své práci, ale odtajní i svůj oblíbený a nečekaně usedlý způsob trávení volného času. A řeč bude i o šmoulech, Irsku a Jiřím Kornovi.
1: Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas Střední Čechy každou neděli po 11. hodině.

0: středočeské tipy.
1: Kam se dnes můžete vydat? Palackého náměstí v Hořovicích ožije v pátek a v sobotu 3. října cibulovým jarmarkem, který se ve městě koná už víc než 35 let. Centrum zaplní přes 200 stánků s řemeslnými výrobky, regionálními produkty, občerstvením a zahrádkářskými potřebami. K jarmarku patří taky ručně pletené cibulové copy, hudební vystoupení, dechovky, kantry nebo mažoretky. V kině v Mnichově Hradišti uvidíte novou českou komedii Proč bychom se nezabili. Příběh dvou mladých lidí ze znepřátelených rodin připomíná Romea a Julii, jenže do jejich vesnice přijíždí televizní štáb a z tajné lásky se rázem stává pořádný poprask. V hlavních rolích se objeví Petr Uhlík, Nelly Řehořová, Štěpán Kozub nebo Jiří Lábus. Promítání začne ve 20 hodin. V Grabově vile v Praze 8 si nenechte ujít tradiční, letos už 22. ročník salonu výtvarníků, společnou výstavu volné tvorby. Představuje práce výtvarníků bez omezení tématu nebo použité techniky. Kresby a malby si tu budete moct prohlédnout do konce října. A schválně, jestli mezi nimi najdete i dílo našeho milého kolegy, moderátora Pavla Kučery. Pokud se na výstavu vydáte městskou hromadnou dopravou, vězte, že nejbližší zastávka tramvaje je Libeňský zámek. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Západní Evropa zažila vůbec nejteplejší léto v historii měření. Kosova hora u Příbrami mění od nového roku systém i platbu za svoz odpadu. Čekáme polojasno až oblačno a teploty do 21 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné dopoledne. Lidé navíc než polovině evropského kontinentu zažívali během letošního léta velmi silnou tepelnou zátěž. To odpovídá pocitové teplotě 38 stupňů Celsia nebo víc a zvyšuje se tím riziko úpalu a dalších zdravotních komplikací. Vyplývá to z dnes zveřejněných dat Evropské klimatické služby Copernicus.
2: Západní Evropa zažila vůbec nejteplejší léto, Evropa jako celek třetí nejteplejší léto v historii měření. Rekordní nebo skoro rekordní byly i vysoké teploty moří nebo naopak nízké letní průtoky v řekách, včetně Rýna, Dunaje a dalších veletoků. Paralyzovalo to mimo jiné nákladní lodní dopravu nebo chlazení některých jaderných elektráren. Požáry v Evropské unii spálily plochu dvojnásobnou oproti průměru za posledních 20 let. Extrémních projevů počasí přibývá kvůli změně klimatu, která stále zrychluje kvůli spalování uhlí, ropy a plynu, odlesňování a další lidské činnosti. Jan Kaliba, Český rozhlas.
0: Kosova hora na Příbramsku mění systém svozu odpadu. Nově vedení obce zavede poplatek za litr odpadu. Každá domácnost navíc dostane zdarma nádobu na papír a plast. Změny budou platit od začátku příštího roku.
3: Obec zároveň zavádí i minimální poplatek za osobu, a to 780 korun za rok. To odpovídá produkci 60 litrů odpadu za měsíc a nákladům s vývozem. Pokud budou lidé produkovat odpadu více, bude se jim pak navíc účtovat koruna za litr odpadu. Doposud lidé platili za osobu 1100 korun ročně. Z Kosovy hory Věra Hájková, Český rozhlas.
0: Dvě mláďata odchovaly čápy bílí na komíně v areálu pivovaru na Klenici v Mladé Boleslavi. Ptáci byli v hnízdě letos poprvé. Na jaře ho tam totiž nainstalovali ochránci přírody. Vyrobili ho převážně z přírodních materiálů.
4: Čápy dostali jména Laurinka a Klement podle známých zakladatelů místní automobilky. Oba ptáci už hnízdo opustili a vydali se na svou první cestu do teplých krajin. Z Mladé Boleslavi Radek Duchoň, Český rozhlas. Sport.
0: V sedmém kole Tipsport Extraligy se hokejisté Mladé Boleslavi představí v Brně. Zápas s Kometou rozehrají v 18 hodin a ve stejný čas také Kladno rozehraje svůj zápas. Rytíři doma nastoupí proti Hradci Králové.
1: Počasí.
0: Čekáme oblačno až polojasno, místy až zataženo. Odpoledne naměříme mezi 18 a 21 stupni. Na východě našeho kraje bude až 23.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na příjezdu do Prahy po dálnici D5 se brzdí v obou pruzích za sjezdem na Rudnou na 4. kilometru a pomalu se jede až na Pražský okruh za sjezd na Ořech. Celý úsek pojedete víc než v půl hodiny. Pomalu se jede na výjezdu z Prahy na dálnici D7 před omezením u sjezdu na letiště od Evropské pojedete asi 10 až 15 minut a v Praze se zdržíte v Liberecké a v ulici v Holešovičkách směrem do centra. Od sjezdu na Hloubětín pojedete před tunel Blanka 15 až 20 minut. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Tolik zprávy a teď už středočeské dopoledne s Ivetou Chlumskou.
5: Krásný den, 2. říjnový.
1: Středočeské dopoledne.
5: Jsme rádi, že vám můžeme dělat společnost i při pátku, natěšení na víkend a my jsme natěšení na to, že vás potěšíme příjemnou muzikou. Petr Spálený, Hana Zagorová, kapela Kabát a další tu budou v této hodině jen pro vás. Jestli pak víte, čemu se říkalo hadraplán, netopír, husí stehno nebo splašené trubky. Šlo o motorové tříkolky zvané Velorex. Jeden exemplář se zajímavým příběhem mají v muzeu v Kácově a my se tam za chvíli vydáme.
1: Do české dopoledne s Ivetou Chlumskou.

0: 15 minut po 9. hodině, tak ještě jednou krásné páteční dopoledne ve společnosti Českého rozhlasu Střední Čechy. Motorové tříkolky zvané Velorex se vyráběly na míru. Žádost musel schválit Svaz československých invalidů. Jeden zajímavý exemplář vystavují v muzeu v Kácově na Kutnohorsku. Jeho původní majitel měl 12 dioptrií. Přesto najel tolik, jako by dvakrát objel zeměkouli. V Kácově natáčela naše redaktorka Bára Kvapilová.
1: Velorex jako sám o sobě je jediné homologované vozidlo na světě s koženkovou karoserií, takže na něj neexistuje žádný předpis, víceméně jak má přesně vypadat.
2: Říká sběratel motocyklů Vojtěch Pražák.
1: Je to nejrychleji couvající vozidlo na světě, jelikož disponuje 4 rychlostmi dopředu a 4 dozadu.
2: Před námi je Velorex, ovšem na něm leží brýle. Ty brýle mají velice silná skla.
1: Při renovaci Velorexu jsem je našel v pravé kapse u spolujezdce. Myslel jsem si, že to byl odložený prvek někde nějakého spolujezdce bývalého nebo něco, ale dozvěděl jsem se od syna posledního majitele, že s těmi brýlemi jezdil.
2: Původní majitel Velorexu Antonín Růžička sice už nežije, ale žije jeho syn Antonín Růžička mladší. Váš tatínek měl velice silné brýle. Jak mohl s tak silnými brýlemi vlastně řídit? Viděl něco?
3: Viděl dobře, no ale akorát, že ty brýle byly silný, byly těžký na nos. V té době ještě tyhle moderní čočky nebyly, takže to řešili brýlema a ty byly velice silný, to mělo 12-13 dioptrií.
2: Vůbec už jenom nastoupit do takového Velorexu nebylo úplně jednoduché. To vlastně bylo trošku, jako když člověk lezl do takového autíčka na Matějské pouti.
1: A hlavně každý byl na míru. Jo, ten pacient si žádal, když byl větší, menší, tak si mohl vyžádat určité úpravy, které byly napsané v té žádosti. Tady jinak, jak v tom sedíte, tak tady máte ruční spojku.
2: Tady vidím popelníček.
1: Brzda a plyn. Tady ta páčka z favorita, to je plyn, takže vy nepotřebujete nohy.
2: Váš tatínek byl poměrně velký člověk, vysoký. Pro mě bylo obtížné se do toho Velorexu posadit. Jak to zvládal?
3: No, byl to problém. Vozidlo pro invalidy vyrobený a prakticky člověk seděl na silnici, jo. To byl problém si tam sednout, problém z toho vylíst.
2: Máte nějakou historku v souvislosti s tatínkovým Velorexem?
3: Jo, historku bych měl. Jsem ho viděl, měl bouly na čele, odřený nos. Pam, co si dělal? No, prejel jsem z Čáslavy a naboural jsem. Se mu smykla noha mezi pedály a nemohl ji vyndat, tak se otočil na to, prostě podíval se dolů na nohy, jenže si zatočil i volantem kapičku, no a skončil přeškarpu na švestce.
2: Ale jemu se nic nestalo.
3: Ne, no, akorát nějaká boule a odřenina na nose, ale jinak dobrý, celkem z toho vyváznul, dobře, četnici ho nehonili. Tak.
2: Dřív byl takový Velorex spíš terčem posměchu, dnes je to ale trošku jinak.
1: Ano, dnes, když chcete zbalit holku, tak za ní přijete ve Velorexu. Jste jako největší frajer.
2: Z Malého muzea techniky Javy od Sázavy, Bára Kvapilová, Český rozhlas Střední Čechy.
0: Příspěvek Báry Kvapilové, včetně fotografií, také najdete na našem webu střednichechy.rozhlas.cz.
4: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.
0: Kapela Kabát, se kterou se teď vypravíme na sever, a za chvíli se dozvíte, že dělníci začali na Benešovsku razit průzkumnou štolu budoucího tunelu středočeské části dálnice D3. Jde o silniční úsek mezi Václavicemi a Voračicemi na Benešovsku. Kolik bude stavba stát a kdy bude hotová, dozvíte se za chvíli.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Seznámíme vás s invazními druhy rostlin. Pozveme také na výstavu králíků, holubů a drůbeže a poradíme s výrobou ptačího krmítka.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

Víte, že v Centru sklářského umění v Sázavě si můžete prohlédnout největší světovou sbírku moderního skla? Centrum vzniklo v původní huti František, kterou postavil v roce 1882 Josef Kavalír a pojmenoval ji po svém otci, zakladateli skláren Kavalír. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Tak to byla tichá píseň Ivety Bartošové. Technici razí průzkumnou štolu na plánování středočeské části dálnice D3. Jde o úsek mezi Václavicemi a Voračicemi na Benešovsku. Bude 838 metrů dlouhá s podélným sklonem 4%. Razit se bude takzvanou novou rakouskou tunelovací metodou.
1: Štola se jmenuje Žofie podle Žofie Chodkové, manželky pána na nedalekém Konopišti. Jsme přímo v místě, kam se za chvíli začnou zakusovat stavební stroje.
2: Momentálně my se nacházíme v také nesudržnej hornině granodioritu, který je zvetralý.
1: Vedoucí projektu Petr Bátora z firmy Subterra.
2: A tu jednoducho musíme velmi opatrně přistupovat k obnažování len na dĺžku toho jedného metra z hlediska toho, aby se nám ten horninový masív neposunul. A následně už keď budeme strieľať, tak to už odpadá, tieto spodné časti automaticky odpadajú a dĺžka záberu sa z 1 metra predlžuje na 3 metre. Tam už ideme sa baviť o tom, že ideme navrtať vrty a odstrelujeme horninu na dĺžku už 3 metrov.
1: Jaká sa bude používať výbušnina?
2: Je to i obdoba dynamitu.
1: V čem spočívá používaná rakouská tunelovací metoda, popisuje David Siroň ze Subterry.
3: Tak začneme vrtat nebo razit pomocí tunelbagru, až vyrazíme ten postup dopředu, tak dojde k tomu, že vyčistíme ten profil. Dojde k tomu, že děláme průzkum, takže se musí zmonitorovat, musí se prozkoumat ta čelba, musí se popsat ta geologie, případně odebrat nějaké vzorky a samozřejmě to je součástí toho průzkumu.
1: Generální ředitel ředitelství silnic a dálnice Radek Mátl říká, že práce vyjdou na 248 milionů korun a potrvají do října roku 2027.
4: Ta průzkumná štola je důležitá pro to, abychom dokázali co nejlépe zpracovat zadávací dokumentaci stavby, vlastně budoucímu zhotoviteli dát co nejvíce informací. Zvláště tam, kde to prostředí je velmi komplikované a to je přesně zde. Je zde prostě historický masiv, to je velmi složitý, dá se očekávat, že tady jsou řada různých puklin, nesrovnalostí, velkých přechodů.
1: Ministr dopravy České republiky Ivan Bednárek za SPD. Kolik letos půjde z státního rozpočtu do přípravy dálnic v celé České republice?
5: Čisto do dálnic to bude kolem 10 miliard a celkově je to 12 miliard, protože tam jsou ještě silnice prvních tříd a je to asi o 6 miliard více, jak to bylo v roce prošlým, to je dvojnásobná částka. A gros toho je vlastně příprava té trojky.
1: Středočeská dálnice D3 bude měřit 58 kilometrů a ředitelství silnic a dálnic chce začít stavět v roce 2028. Vyjde podle odhadu na 70 miliard korun. Z Václavice Radek Duchoni, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
0: V neděli nás čeká poslední soutěžní recept letošního pochoutkového roku, který slaví 10 let. My vám nabídneme ten nejlepší recept z roku 2025 podle hlasování poroty. Tentokrát nám ho připraví šéfkuchař Roman Paulus. Co to bude? No, to vám řekneme za chvíli. Tak si na to počkejte, teď Dalibor Janda a jeho Hurikán. A vám všem moc hezký den.

0: Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.
1: Máš tucty známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní? Máš pocit,

Já vždy rozeznávám, hravě rozeznám.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: To byla Buty a Vrána, no než k nám přiletí Vrány, tak si ještě užívejme příjemného počasí, byť máme 2. říjnový den. No a taky si užijeme ještě poslední letošní recept pochoutkového roku. Právě u příležitosti tohoto jubilea s vámi hledáme nejlepší recept ze všech dosavadních ročníků. Výherci z jednotlivých let se svými recepty bojují o cenu desetiletí. V neděli nás tedy čeká poslední takový recept, péct kynuté rohlíčky a máčet je v másle, bude šéfkuchař a porotce Roman Paulus. Připomeneme tedy sladkou pochoutku od paní Stanislavy Kotlabové z Babína na Horažďovicku, která vyhrála ročník 2025. Za Romanem Paulusem domů se vydal Patrik Rozehnal.
1: Já tě vítám opět po několikáté v pochoutkovém roce, Romane.
2: Já jsem, Patriku, rád, že mě vítáš u mě doma.
1: Já tě vítám do rozhlasu, ale já jsem rád, že jsem mohl přijet. Ano. Je to vzájemné vítání, tak jsme rádi, že se vidíme. Pečeš rád?
2: Já peču úplně hrozně rád. Já si totiž dokonce myslím, že se stal omyl, že jsem se stal kuchařem, měl jsem být cukrářem. A tady ten recept ve své jednoduchosti, tak já jsem si 100% jistý, že to bude jako něco velkého, jak se říká dneska.
1: No velkýho, ono se to těsto díky kvásku úplně samo zvedalo.
2: Tak, když těsto zvedá utěrku, tak je určitě v pořádku.
1: A pak jsme ho museli zpracovat do tvaru rohlíčku, takže nejprve vyválet. Ale jak?
2: Jako kdyby to byla...
1: Jako šulánek, když bychom ho dávali s mákem. Moravský šulánek, ne?
2: Přesně to jsem chtěl říct, ano.
1: Tyhle máslové rohlíčky vás překvapí. 3/4 kila másla se na ně spotřebuje, ale stojí to za to.
2: Já už bych to chtěl jíst.
1: Voní to, viď? A tím máslem to ještě podpoří. Je to úplně jednoduché, ale tak dobré.
2: Já jsem si jenom znova potvrdil, že tady ten recept v roce 2025 vyhrál naprosto zaslouženě.
0: A to byl poslední letošní soutěžní recept. Kynuté rohlíčky máčené v másle v provedení šéfkuchaře Romana Pauluse. Krok za krokem vás je naučíme v neděli po 10. dopolední v pořadu Pochoutkový rok. Ale jeho recept najdete už teď třeba na našem Facebooku nebo Instagramu a později i na stránce pochoutkovirok.cz. Ten původní recept od paní Stanislavy Kotlabové z Babína na Horažďovicku bude spolu s těmi dalšími výherními recepty z předchozích ročníků soutěžit o titul Nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let. A hlasování, pozor, spustíme právě tuto neděli v průběhu pořadu Pochoutkový rok. Tak se určitě zapojte, protože se bude hrát o velké ceny.
3: Užijte si s námi narozeninový Pochoutkový rok.
0: 10 minut a bude tu 10. hodina. Další zprávy chystá Tamara Kocourková. A dělníci dokončili opravu náměstí Svobody v Kladně. O tom bude řeč po 10. A vám všem přejeme moc hezký den.
4: Život je šatna v kabaretu.

Týden s Tescomou. Od 24. září do 5. října nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.

0: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Policisté připravili bezpečnostní opatření kvůli dnešnímu nelegálnímu sjezdu tuningových aut. Kutná Hora vyměnila přes 1500 pouličních lamp, ušetří tím náklady na energie. Čekáme polojasno až oblačno a teploty do 21 stupňů. Zprávy já, Tamara Kocourková. Pěkné dopoledne. Do Česka se dnes sjedou až tisíce řidičů speciálně upravených aut. Informovala o tom policie, která kvůli nelegální akci připravuje rozsáhlá bezpečnostní opatření. V jiných zemích byl sjezd podle policie spojený se závody, blokováním dálnic i policejních aut, krádežemi dopravních značek a pyrotechnikou. Podle mluvčí policie Violety Canosky se proto do ulic vydá velké množství policistů z různých oddělení.
2: Do terénu nasadíme policisty celé republiky a využijeme také vrtulník a policejní drony. Naším cílem je zabránit nelegálním závodům, blokování komunikací a dalšímu nebezpečnému jednání.
1: Nezákonný sraz by se měl podle informací policie uskutečnit dnes v Praze a zítra v Brně. V ulicích Kutné Hory jsou nové lampy veřejného osvětlení. Dělníci tam vyměnili přes 1500 zastaralých svítidel a upravili 20 rozvaděčů. Město za práce zaplatilo skoro 34 milionů korun. Navíc než třetinu ceny získalo dotaci. Předpokládaná roční úspora energie je téměř 453 MWh, říká kutnohorská mluvčí Jana Adamová.
3: Modernizace se projeví také ve výdajích města. Nižší spotřeba elektřiny znamená dlouhodobé snížení provozních nákladů a nové technologie zároveň přispějí ke snížení nákladů na běžný servis, výměny zastaralých výbojek a některé havarijní výjezdy.
1: Lidé v Praze si můžou v říjnu přijít koupit ponožky a podpořit tak boj proti rakovině prsu. Výtěžek daruje společnost Praxity Tourism, nevládní organizaci, která pomáhá pacientkám a jejich rodinám. K zakoupení jsou v obchodě společnosti na Staroměstském náměstí, pokračuje mluvčí Praxity Tourism Lenka Davidová.
4: My jsme podporu Aliance žen s rakovinou tentokrát spojili s limitovanou edicí růžových ponožek s motivem prsou od české lokální značky. Koupí ponožek lidé přispějí na projekt Zdravá prsa pro neslyšící, který pomáhá zpřístupňovat informace o prevenci v českém znakovém jazyce. Sport.
1: České fotbalisty odpoledne čeká cesta do Španělska, kde zítra nastoupí v Lize národů. Jejich soupeři, úřadující mistři světa i Evropy Španělé, zatím v Lize národů vyhráli oba zápasy. Češi naopak na první body teprve čekají. Zápas začne zítra ve 20 hodin a 45 minut. V Lize národů po třetí vyhrálo Portugalsko, které bez Cristiana Ronalda porazilo Dánsko 4-2 a první výhru s Německem slaví taky trenér Jürgen Klopp po vítězství 2-0 nad Srbskem. Počasí. Čekáme oblačno až polojasno, místo až zataženo. Odpoledne naměříme mezi 18 a 21 stupni. Na východě našeho kraje bude až 23.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Na Pražském okruhu směrem na dálnici D1 čekejte silný provoz před Ořechem, pomalu se jede už z konce dálnice D5, zdržení je tak čtvrt hodiny, pomalu pojedete ještě na výjezdu z Prahy na dálnici D7 před omezením u letiště od sjezdu na Horoměřice, zdržení je asi do 10 minut a pomalu se jede také na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most, od sjezdu na Běchovice k Průmyslové pojedete 10 až 15 minut, jeďte opatrně a šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy pokračuje středočeské dopoledne a s vámi je stále Iveta Chlumská.
5: A se mnou i příjemná muzika. Hezký den.
0: Středočeské dopoledne.
5: Co tedy nabídneme v této hodině? Jarka Nohavicu zaspívá Elton John, Petra Janů, kapela Činesky a další. Dozvíte se, že dělníci dokončili opravu náměstí Svobody v Kladně, jsou tam třeba nová místa k sezení, vodní prvky i zeleň. Další informace už za chvíli, tak si na ně určitě počkejte. I na Babské rady Jarky Vykoupilové dnes budeme probírat jáhly.
6: Řeknu zase jednou pro vždy dost.

0: Elton John nám také přispěl do našeho pátečního dopoledního vysílání na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Víc míst k sezení, vodní prvky i stromy a květiny. Tak tohle všechno je nově na náměstí Svobody v Kladně. Dělníci ho upravili nebo upravovali zhruba rok. Prostranství už můžou lidé opět využívat. Někomu se náměstí líbí, někteří obyvatelé spokojení nejsou.
1: Tady byl kdysi nějaký bazén nebo respektive nějaká nádrž požární nebo co to bylo a to zavezli úplně a do té doby tady voda nebyla. Na Kladně nic jiného není, žádná řeka, nic.
2: Zdejší obyvatel pan Karel oceňuje třeba dvě nové fontány. Další vítají také nová místa k sezení. Nová podoba náměstí se líbí i paní Ivetě.
3: Jo, je to hezká. Ta voda, to okolí, jako udělali to na úrovni už konečně.
2: Nevidí to tak ale všichni. Paní Růžená i pan Tomáš by si tady přáli více zeleně.
4: Jak tady byla ta alej, já jako narozená, to už tady byla. A pořád byly zdraví ty stromy. Nevím, proč je všechny vykácel.
5: Přijde mi, že je tady málo zelenýho. Jako. Přijde mi moc jakoby, tý dlažby tady. Přišlo mi to, že to nepotřebovalo změnu. No.
2: Podle mluvčí kladenského magistrátu Kateřiny Přibylové se ale z náměstí stal bezpečnější a přehlednější prostor.
6: Investice nebyla jen o opravách, ale především o vytvoření nového funkčního, bezpečnějšího a moderního veřejného prostranství, které je jedním z hlavních náměstí ve městě.
2: A dodává, že je v místě například i nový systém na zadržování dešťové vody.
6: Celkovou rekonstrukcí jsme vytvořili podmínky k tomu, aby se zde veškerá dešťová voda zadržovala a napájela stromy i další vegetaci.
2: Práce stály 110 milionů korun. Na více než třetinu dostalo město dotaci z Evropské unie. Z Kladna Richard Webs, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.
0: Jáhly mají pověst starobylého jídla, ovšem Jarka Vykoupilová a její babské rady nás přesvědčí o tom, že se výborně hodí i do moderní kuchyně. Počkejte si, za chvíli povíme víc.
8: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě,

nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jedna

Kdybych se narodil před 100 lety, byl bych vazačem knih. U prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatek za to brál bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30, celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

kdybych se narodil před 100 lety v jinačí době. U Larišů na zahraničí

0: Večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka. Vidím to jako dnes šťastného sebe, ženu a děti a těšínské nebe. Ještě že člověk nikdy neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 8. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání.

0: Elton John dopěl na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. 2 minuty nás dělí od 10:30, to jen pro přehled, abyste měli o čase. No a přehled v naší kuchyni. Řekla bych, že jáhly mají pověst starobylého jídla, ale když je připravíte podle Jarky Vykoupilové, tak se skvěle hodí i do moderní kuchyně.
1: Babské rady.
2: Jáhly jsou loupané obilky prosa setého. V minulosti patřily mezi základní potraviny našich předků. Dnes zažívají velký návrat jako nutričně bohatá součást jídelníčku. Naši slovanští předci z nich tradičně pekli svatební a vánoční jáhelník. Jako jedna z mála obilovin působí v lidském těle zásadotvorně, takže pomáhají proti překyselení žaludku a podle tradiční čínské medicíny mají zahřívací charakter, což z nich dělá ideální podzimní a zimní snídani. Nutričně jsou velmi bohaté na železo, které pomáhá proti chudokrevnosti, a na vitamíny skupiny B, které podporují psychiku a tlumí deprese. Jsou bezlepkové a hodí se i pro první příkrmy dětí. V kuchyni mají univerzální využití na sladko i na slano. Jen pozor, kvůli vysokému obsahu tuků náchylných ke žluknutí je nutné je před vařením vždy spařit vroucí vodou, aby se zbavili své hořké chuti.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.
0: Jak na jáhly už tedy víme, abychom měli také informace o tom, jaké události v minulosti přineslo dnešní datum, tak se za chvíli podíváme do kalendáře s Petrem Jungmanem.

0: Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.
1: Žál se odkládá, změna termínu, útěk ze stínu, to jsem zvlád.
0: Český rozhlas Střední Čechy. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme

0: jsem solidní.
1: Český rozhlas Střední Čechy.
2: Chyť mi ten sen a přijď zavolej a odpust mi vše, na nic víc nečekej. Já už jsem jiná, tak náhle jiná, zamilovaná.
1: Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.

0: vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve hvězdní.

0: Chtěl jsem mít a kapela Turbo na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy ve 10:45. Dívám se do kalendáře. Druhý říjnový den už tu máme. Míru milovná Olivia a Oliver se dneska dělí o tohle datum v kalendáři. Mají svátek a my přejeme všechno nejlepší. A hojně mají narozeniny také herci, třeba Petr Štěpánek, taky herec Roman Skamené, herec Marcel Vašinka nebo herec Josef Polášek. I jim velká gratulace. A další události, které v minulosti přineslo dnešní datum, připomene Petr Jungmann.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes,
2: we can. Pátek 2. října, svátek mají nositelé olivových jmen Olivie a Oliver. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Dnešek je světovým dnem hospodářských zvířat a valné shromáždění OSN vyhlásilo dnešní den také světovým dnem nenásilí. Je mezinárodní den zvonů a svátek andělů strážných. A to musí být někdy pořádná fuška. Nenechte nás ve štychu. Bitva u Žatce se odehrála před 605 lety v roce 1421. Křižáci na konci srpna vtrhli na české území a zanedlouho oblehli Žatec. Ten se stačil zásobit a dokázal se ubránit. Když se 2. října začala blížit husitská vojska, křižáci se obrátili na útěk a i druhá křížová výprava dopadla fiaskem. Britská loď Beagle na palubě s přírodovědcem Charlesem Darwinem se z vědecké skoro 5 let dlouhé plavby po jižním Atlantiku a Pacifiku vrátila domů před 190 lety v roce 1836. Právě zde Darwin načerpal poznatky k revolučnímu evolučnímu dílu o původu druhů. Pravidelné vysílání rozhlasového studia v Bratislavě bylo zahájeno přesně před 100 lety v roce 1926. Historicky nejvyšší návštěva na zápas České fotbalové ligy přišla přesně před 30 lety v roce 1996.
3: Už ve 3. minutě našel ve vápně Wagner zcela volného Novotného a hosté šli do vedení.
2: Utkání Bobby Brno Slavia přihlíželo na stadionu za Lužánkami neskutečný 44 120 diváků.
3: V 75. minutě po spolupráci s bratry Holomkovými překonal jinak vynikajícího Stejskala Dostálek.
2: Dneska se za Lužánkami daří hlavně Plevelu a Křoví. Po slavných zápasech brněnských borců ani památka. 75. narozeniny má dneska Gordon Matthew Sumner. Původním povoláním učitel, od roku 1977 muzikant a člen tenkrát úspěšných The Police. Hvězda zvaná Sting. Držitel 18 cen Grammy a taky třeba řádu britského impéria. A já přeju hezký pátek a skvělý víkend.
4: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.
0: Za 12 minut si poslechnete další zprávy, které pro vás chystá Tamara Kocourková. A drahé pohonné hmoty letos zvyšují náklady zemědělcům. Někteří nakupují meziročně naftu až o 60% dráž. Pomohlo jim včerejší zastropování ceny ministerstvem financí. Tak to zjišťovala naše reportérka a my se podrobnosti dozvíme po 11. Počkejte si na ně a mějte i nadále ve společnosti Českého rozhlasu Střední Čechy. Hezký páteční den.

Víte, že zvonice u chrámu svatého Bartoloměje v Rakovníku byla postavena už v roce 1495? Společně s Pražskou bránou a chrámem vám přiblíží středověkou atmosféru města. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Na třídním srazu hraje, stejně jako před 30 lety na maturitním plese, Olympik. Kdo to ale všechno zaplatí? Premiéra seriálu Na tělo. ČT2. Z baseballové hry se stává smrtící zápas a z jeho hvězdy štvaná zvěř. Robert De Niro v premiérovém thrilleru Fanatik. A ČT Art uvede v premiéře koncert populární české kapely s jejími největšími hity. Vohnout 30 let na hudební scéně. Páteční večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
3: Dopravní podnik hlavního města soutěží zakázku na výstavbu stanice metra D. Libuš. Dětem a mladým lidem pomáhá ve Vlašimi nové centrum duševního zdraví. Čekáme polojasno až oblačno a teploty do 20 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné dopoledne. Pražský dopravní podnik vyhlásil soutěž o stavební firmu na novou stanici metra D. Libuš. Měla by stát přes 3 miliardy a 750 milionů korun. Samotná stavba stanice by měla trvat zhruba 5 let, pokračuje mluvčí dopravního podniku Daniel Šabík.
4: Libuš bude hloubenou stanicí metra D s ostrovním nástupištěm a dvěma vestibuly. Bude orientována v severojižním směru a vedena podél Novodvorské ulice, zhruba od úrovně Cuřínovy ulice po obchodní centrum Obzor, respektive tramvajové zastávky Libuš.
3: Libuš by mohla být součástí prvního spuštěného úseku nové linky z Pankráce v roce 2032. Celá trasa metra D by měla fungovat od roku 2036. V Husově domě ve Vlašimi pomáhá dětem a mládeži s psychickými problémy nový terapeutický tým. Služby nabízí zdarma vždy ve středu a ve čtvrtek odpoledne, a to bez objednání. Víc koordinátorka poradenského místa Petra Machotková.
5: My máme přímo v týmu dva psychoterapeuty a cílem té naší služby je pokrýt krizovou situaci v rámci nějakých 3 až 5 setkání s psychoterapeutem. A v případě, že to dítě potřebuje další terapie, tak doporučujeme návazné služby.
3: Tým duševního zdraví působí taky ve školách na Vlašimsku. Pražská tramvajová zastávka nádraží Holešovice se dnes změnila na tematickou zastávku knižní. Do 6 hodin večer tam lidé můžou zanechat vzkazy, vypůjčit si knihy i navštívit autorská čtení a hudební vystoupení. Přeměnu zastávky spolu pořádá společnost Tropit, která organizuje veřejnou dopravu v Praze a okolí, jak říká její mluvčí Filip Drápal.
6: Akce se koná v rámci 30. ročníku týdne knihoven. Navštěvníci si mohou také prohlédnout nový bibliobus Matilda městské knihovny nebo si prostřednictvím QR kódu stáhnout elektronickou knihu z e-knihovny. Sport.
3: Tenistka Linda Nosková postoupila na turnaj v Pekingu do 3. kola. Wimbledonská šampionka porazila Rumunku Ruseovou 6-4 a 6-1. Naopak Linda Fruvertová ve 2. kole skončila po porážce s Ruskou Samsonovou ve 3 setech. Karolína Muchová právě hraje ve 2. kole s Britkou Boltrovou o postup do 3. kola. Dnes budou hrát taky Sára Bejlek proti Australance Inglizové a Nikola Bartuňková proti Polce Frechové.
2: Počasí.
3: Čekáme oblačno až polojasno, místy až zataženo. Odpoledne naměříme mezi 17 a 20 stupni. Na východě našeho kraje bude až 22.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Na výjezdu z Prahy po dálnici D1 čekejte už nesouvislou kolonu před omezením na mostě Šmejkalka mezi 17. a 23. kilometrem. Zdržíte se tam asi 15 minut. A na pražském okruhu směrem na dálnici D1 se v nájezdu od Chrášťan na 22. kilometru srazil kamion s osobním autem v pravém pruhu. Kolona už narostla před sjezd na Rudnou na 6. kilometra. Zdrží vás kolem 20 minut. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: A zprávy v 11 otevřeli poslední hodinu středočeského dopoledne. I tou vás provede Iveta Chlumská.
7: A čím ji naplníme?
2: Středočeské dopoledne.
7: Jak už jste slyšeli ve naší zpravodajské relaci, desítky kolemjdoucích dnes navštěvují tramvajovou zastávku nádraží Holešovice, která se proměnila na tematickou zastávku knižní. Lidé si tam můžou půjčit knihy, ale i si poslechnout autorská čtení. Podrobnosti se dozvíte od našeho reportéra, který je na místě. A taky se dozvíte, že drahé pohonné hmoty dnes zvyšují náklady zemědělcům. Někteří nakupují meziročně naftu až o 60% dráž. Pomohlo jim tedy včerejší zastropování ceny ministerstvem financí, zjišťovala naše reportérka, podrobnosti přinese už za chvíli.
2: Středočeské dopoledne.

0: Páteční dopoledne máme v plném proudu, 15 minut po 11. Jsme rádi, že ladíte Český rozhlas Střední Čechy. Dozvíte se, že zemědělce trápí vysoké ceny pohonných hmot, na některých místech stouply meziročně o víc než polovinu. Jeden stroj přitom spotřebuje až 200 litrů nafty každý den. Regulace cen, kterou vláda včera zavedla, farmářům zatím příliš nepomohla. Zvýšené náklady mají podniky třeba na Benešovsku.
1: S předsedou statku do mašín Janem Bursíkem jsme u čerpací stanice přímo na statku. Vy jste říkal, že i kdybyste teď chtěli natankovat, takže vlastně není co. Tady ta obrovská nádrž.
2: Takhle je to dvouplášťový.
1: Zní to dutě.
2: Standardně by v této nádrži tohle dobou bylo třeba dejme tomu 5000 litrů nafty. Aktuálně tam není ani tisícovka, protože čekám s nákupem na vhodnější dobu.
1: Pokud se podíváme teď na aktuální cenu po tom, co stát zavedl regulaci cen a taky snížil o 2 koruny 35 haléřů spotřební daň, tak poznal jste to?
2: Ano, klesla o těch 2 koruny 35, ale i tak je to prostě obrovská suma, protože ta cena je tak vysoká, že meziročně to stejně stoplo 55 až 60%, takže je to opravdu velice výrazná nákladová položka.
1: Neplánujete třeba omezovat nějaké práce, které nejsou úplně nezbytné právě kvůli té drahé naftě?
2: Ono už není opravdu kam šát, upřímně řečeno. Samozřejmě se snažíme zbytečně nejezdit, zbytečně nenechávat nastartovaný stroje a tak dále.
1: Za obrovský problém označuje vysoké ceny nafty i podnik ve Zdislavicích. Za 14 dní spotřebují jeho stroje 20 000 litrů nafty. Loni nakupoval touto dobou v průměru za 26 korun za litr. Letos je to ke 40 korunám a ani snížení spotřební daně situaci podle vedení příliš nezachrání. Drahá nafta má dopady i na malé farmáře. Jsem teď v Jeníkově a s traktorem s valníkem, který je plný brambor, přijíždí na statek Tomáš Hájek. Možná na úvod mě by zajímalo, kolik má takový traktor spotřebu.
3: Tak tam může být ta denní spotřeba třeba okolo 200 litrů nafty. No.
1: Tak a vy jste se na mě poctivě připravil, když jsem říkala, že se vás budu ptat na ceny nafty a jak se u vás promítly.
3: Minulý rok byly ty ceny mezi 28 až 26 tady korunama. Jo.
1: A když se podíváme na letošní rok, tak tady začaly ty ceny extrémně stoupat tady od srpna, kdy tady máte cenu tady z června, to bylo 27,85 a v srpnu to už bylo přes 36 korun a dostali jste se, tady se dívám, až ke 40 korunám za litr.
3: Nejdražší vlastně byla v září 40,75 halířů.
1: A tedy při té vaší spotřebě za ten rok, tak jaký to bude v součtu rozdíl?
3: Bude tam rozdíl zhruba nějakých 120 tisíc. Peníze to samozřejmě jsou, ale co se dá dělat, no?
1: Promítnout drahou naftu do cen produktů prý zemědělci nemohou, protože ceny si neurčují oni, ale odběratelé. Z Benešovská Věra Hájková, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
0: Za chvíli už o tom, že desítky kolemjdoucích dnes navštěvují tramvajovou zastávku nádraží Holešovice, která se proměnila na tematickou zastávku knižní. Lidé si tam můžou půjčit knihy i poslechnout autorská čtení. A my vás tam vezmeme už za chvíli.

0: Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
1: Astronom Pavel Suchán se na noční oblohu dívá každý den. A to i když zrovna není na hvězdárně v Ondřejově. Nám přijde povyprávět o tom, co ho na hvězdné obloze i celém vesmíru tolik přitahuje.
0: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase střední Čechy.

0: Kapela Olympic s písní Jednou na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy a jak už tu zaznělo, pražská tramvajová zastávka nádraží Holešovice se dnes přeměnila na zastávku Knižní. Lidé si tam můžou vypůjčit knihy a odpoledne poslechnout autorská čtení i hudební vystoupení. Akce potrvá do 6 hodin, na místě je náš reportér Dominik Kučera, který je teď s námi ve spojení. Dominiku, dobrý den.
1: Hezký den. Knižní zastávka od rána upoutala pozornost několika desítek cestů.

0: i hudebních vystoupení. Před Bibliobusem proto organizátoři připravili taky malé pódium. Doprovodný program začne ve 3 hodiny a potrvá do 6. Tak jako na předešlých tematických zastávkách můžou i na knižní lidé zanechávat vzkazy o svých oblíbených knihách. Někdo zatím třeba napsal, že má rád básně.
1: Kdy uvidí Pražané ve městě další takové podobné zastávky?
0: Proměny vybraných zastávek pořádá 4. rokem společnost Ropid, která organizuje veřejnou dopravu v Praze a okolí. Podle jejího mluvčího Filipa Drápala do konce roku chystají ještě zastávku vánoční. Mimo knižní zastávky mohli lidé letos vidět například prázdninovou, májovou i velikonoční. Dnešní zastávka vznikla ve spolupráci s městskou knihovnou při příležitosti celostátní akce Týden knihoven.
1: Z pražské tramvajové zastávky nádraží Holešovice a dnes tedy zastávky knižní se nám přihlásil reportér Dominik Kučera. Děkujeme za podrobnosti. Hezký den a naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Střední Čechy.

Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Skvělý Brian Adams na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. 2 minuty po 11:45 máme na tradiční cibulový jarmark, nebo do kina vás teď pozve Denisa Hergeslova.
1: Středočeské tipy.
2: Kam se dnes můžete vydat? Palackého náměstí v Hořovicích ožije v pátek a v sobotu 3. října cibulovým jarmarkem, který se ve městě koná už víc než 35 let. Centrum zaplní přes 200 stánků s řemeslnými výrobky, regionálními produkty, občerstvením a zahrádkářskými potřebami. K jarmarku patří taky ručně pletené cibulové copy, hudební vystoupení, dechovky, kantry nebo mažoretky. V kině v Mnichově Hradišti uvidíte novou českou komedii Proč bychom se nezabili? Příběh dvou mladých lidí ze znepřátelených rodin připomíná Romea a Julii, jenže do jejich vesnice přijíždí televizní štáb a z tajné lásky se rázem stává pořádný poprask. V hlavních rolích se objeví Petr Uhlík, Nelly Řehořová, Štěpán Kozub nebo Jiří Lábus. Promítání začne ve 20 hodin. V Grabově vile v Praze 8 si nenechte ujít tradiční, letos už 22. ročník salonu výtvarníků, společnou výstavu volné tvorby. Představuje práce výtvarníků bez omezení tématu nebo použité techniky. Kresby a malby si tu budete moct prohlédnout do konce října. A schválně, jestli mezi nimi najdete i dílo našeho milého kolegy, moderátora Pavla Kučery. Pokud se na výstavu vydáte městskou hromadnou dopravou, vězte, že nejbližší zastávka tramvaje je Libeňský zámek. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.
0: Jedenáct minut a bude tu 12. polední zprávy a Tamara Kocourková. No a po 12. hodina příjemné muziky i dnes k písničkám přidám ráda vaše vzkazy. Přeji hezké poledne a dobrou chuť k obědu. Chci dělat

Víte, že prý nejkrásnější pohled na Vltavu je z vyhlídky Máj? Najdete ji nad bývalými svatojánskými proudy nedaleko Teletína. Český rozhlas, střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
3: Policisté připravují bezpečnostní opatření kvůli dnešnímu nelegálnímu sjezdu tuningových aut. Dělníci dokončili opravu náměstí Svobody v Kladně. Čekáme polojasno až oblačno a teploty do 20 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné poledne. Do Česka se dnes sjedou až tisíce řidičů speciálně upravených aut. Informovala o tom policie, která kvůli nelegální akci připravuje rozsáhlá bezpečnostní opatření. V jiných zemích byl sjezd podle policie spojený se závody, blokováním dálnic i policejních aut, krádežemi dopravních značek a pyrotechnikou. Podle mluvčí policie Violety Canosky se proto do ulic vydá velké množství policistů z různých oddělení.
4: Do terénu nasadíme policisty celé republiky a využijeme také vrtulník a policejní drony. Naším cílem je zabránit nelegálním závodům, blokování komunikací a dalšímu nebezpečnému jednání.
3: Nezákonný sraz by se měl podle informací policie uskutečnit dnes v Praze a zítra v Brně. Lidé opět využívají náměstí Svobody v Kladně. Zhruba jeden rok ho opravovali dělníci. Jsou tam například nová místa k sezení, vodní prvky i zelené plochy. Magistrát za rekonstrukci zaplatil 110 milionů korun. Technici tam vybudovali taky systém na zadržování dešťové vody, říká kladenský mluvčí Vít Heral.
5: Vodu pro zeleň zajišťuje takzvaný švédský systém strukturálních substrátů, který se postará o stabilní a rovnoměrný přísun živin a dešťové vody. Ta se ke stromům dostává ze všech zpevněných ploch náměstí a je regulována její hladina. Systém si poradí naopak i s intenzivními desetiletými dešti.
3: Mezi zastávkou na Knížecí a Smíchovským nádražím v Praze od zítřka nepojedou tramvaje. Výluka se týká 6 linek. Cestující tak budou muset využívat náhradní autobusovou dopravu. Provoz bude kvůli osazování mostních konstrukcí omezený do 18. října, říká mluvčí zprávy železnice Nela Frýbová.
6: V souvislosti s modernizací stanice na pražském Smíchově osadíme nad nádražní ulicí dvě ocelové mostní konstrukce. V souvislosti s tím dojde k dočasnému omezení dopravy v nádražní ulici a přerušení tramvajového provozu mezi Smíchovským nádražím a zastávkou na Knížecí. Sport.
3: Světový hokej má nového šéfa. Prezidentem Mezinárodní hokejové federace se stal Němec Franz Reindl, který ve druhém kole volby na Tenerife porazil Petra Břízu o 3 hlasy. Český kandidát přitom první kolo vyhrál. Reindl povede federaci příští 4 roky.
2: Počasí.
3: Odpoledne bude oblačné až polojasné, místy čekáme až zataženo. Naměříme mezi 17 a 20 stupni, na východě našeho kraje bude až 22. Zítra mraku ubude, sobota bude jasná nebo skoro jasná s ranními mlhami a teplotami do 24 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Na výjezdu z Prahy po dálnici D1 čekejte výraznou kolonu před omezením na mostě Šmejkalka od sjezdu na Velké Popovice z 15. kilometru. Pojedete na 23. asi až 30 minut. Neprůjezdná je stále silnice 3 u Poříčí nad Sázavou v obou směrech. V místě se převrátilo nákladní auto na bok a vysypal se z něj náklad. Objíždí se přes Poříčí nad Sázavou a v kolonách od 4 kol a od Benešova se zdržíte víc než půl hodiny, tak jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: A po poledních zprávách už jsou tady vaše písničky se vzkazem a stále vás provází i Iveta Chlumská.
7: A přeji vám krásné poledne.
2: Písničky se vzkazem.
3: Hodina příjemné muziky je přichystaná, ráda přidám vaše vzkazy k písničkám. Stačí, když je nasměrujete do naší SMS brány. Pište ve tvaru STC, mezera, pak váš text. Odesílejte na číslo 90 01 04. Využít můžete webový formulář, taky pro elektronické, tedy vaše přání nebo vzkaz. A to na adrese středníčechy.rozhlas.cz.
2: Písničky se vzkazem.

0: Mandraže a hledá se žena na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy na úvod písniček a vašich vzkazů. Hned první tu mám před sebou. Hezký slunečný den a příjemný poslech všem posluchačům i vám v rádiu. Pozdrav posílám paní Květě s Romanem, napsala Věra Novotná. Pozdrav posílám úplně všem.
1: Co tě znám, tak

0: Písničky se vzkazem.
1: Pokračují na frekvencích Českého rozhlasu Střední Čechy písničky a přidávám k ním vaše vzkazy. Píšete mi hezký víkend, přejeme i veto vám i všem posluchačům. Dnešní písnička ať potěší Jarušku z Kladna, Marušku z Krásné Vysočiny, Květušku s Romanem, Marušku se Zdeňkem z Nymburka a všem přejeme krásné podzimní dny, plné pohody a úsměvu. To od srdíčka přejí dvě Jarmily. Zdravím Jarmilky a přeji všem hezký víkend.

0: Hudební kavárna Pavla Vítka.
1: Herec a moderátor David Gránský bude mluvit nejen o své práci, ale odtajní i svůj oblíbený a nečekaně usedlý způsob trávení volného času. A řeč bude i o Šmoulech, Irsku a Jiřím Kornovi.
0: Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas Střední Čechy každou neděli po 11. hodině. Písničky se vzkazem.
2: Tak jo, pokračují písničky Vaše vzkazy. Z pošmurného Rakovníka posílám pozdrav a doufám, že do slunečného Karlína. A prosím o píseň pro Aničku, Jarmelku, Janinky, Hanku a Jiřinku, napsala Veronika. Tady je taky zataženo.

0: písničky se vzkazem.
1: Pojďme se teď podívat, koho potěšíme tou další písničkou na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Panu Procházkovi k nedělnímu svátku přejeme jen maličko štěstí, lásku, zdravíčko, ať se vám vyplní každé vaše přáníčko. A zdravíme manželku Liběnu, napsali Stáňa s Alčou.

0: Písničky se vzkazem.
1: 4 minuty máme po půl jedné, komu zahrajeme? Karlovi do Prahy, Janě do Podmok, Jindře do Benešova, Pečínkovým do Rakovníka, Libuši a Vendy. Písničku posílají Květa a Roman.

0: si opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
2: Magazín Forbes zařadil oční lékařku Andreu Janekovou mezi 50 nejlepších lékařů Česka. Letos provedla první implantaci torické čočky na světě a Tomášovi s diabetickou retinopatí v pokročilém stádiu vrátila zrak na oční klinice Praha.
3: Teď samozřejmě si to užívám a život může fungovat, jako by se nic nestalo.
1: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy. Písničky se vzkazem.
4: A v našem vysílání stále ještě písničky se vzkazem. Píšete mi dobrý den, putuje Skladna k vám do studia. I ve to zdravím Aničky, Marušky, Jindřišku, Libušku, Stáňu a ostatní. Příjemný víkend úplně všem přeje babi Jarka Skladna. No a my taky zdravíme. Krásný víkend a opatrujte se.

Barry Manilow s písní Mandy, uteklo to jako nic a máme tu ještě jeden poslední vzkaz. Iveto, zahrajte všem milým přátelům pro hezké podzimní dny. Máme vás všechny rádi a děkujeme vám za písničky, napsali Janiny, tak myslím, že píseň Snad jsem si měl všímat víc všem udělá radost.

sami rozhodně nebudete, když budete ve společnosti Českého rozhlasu Střední Čechy. Za 11 minut uslyšíte další zprávy, chystá je Tamara Kocourková a sucho v ústech proberou dnes pořadu Vesele a zdravě Patrik Rozehnal a paní doktorka Kateřina Cajthamlová. Já vám přeju hezký páteční den a zítra v poledne těším se na vás.

Jimmy Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl vedle nich si klekl.

0: něm, co jsem psal.
1: Víte, že vodní nádrž Švihov je největší nádrží v České republice a dokonce i ve střední Evropě? Nachází se na pomezí středních Čech a Vysočiny. Slouží jako zdroj pitné vody pro téměř celou středočeskou oblast, včetně Prahy. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchynou. Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
4: Dopravní podnik hlavního města soutěží zakázku na výstavbu stanice metra D. Libuš. Kutná Hora vyměnila přes 1500 pouličních lamp, ušetří tím náklady na energie. Čekáme polojasno až oblačno a teploty do 20 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné odpoledne. Pražský dopravní podnik vyhlásil soutěž o stavební firmu na novou stanici metra D. Libuš. Měla by stát přes 3 miliardy a 750 milionů korun. Samotná stavba stanice by měla trvat zhruba 5 let, pokračuje mluvčí dopravního podniku Daniel Šabík.
5: Libuš bude hloubenou stanicí metra D s ostrovním nástupištěm a dvěma vestibuly. Bude orientována v severojižním směru a vedena podél Novodvorské ulice, zhruba od úrovně Cuřínovy ulice po obchodní centrum Obzor, respektive tramvajové zastávky Libuš.
4: Libuš by mohla být součástí prvního spuštěného úseku nové linky z Pankráce v roce 2032. Celá trasa metra D by měla fungovat od roku 2036. V ulicích Kutné Hory jsou nové lampy veřejného osvětlení. Dělníci tam vyměnili přes 1500 zastaralých svítidel a upravili 20 rozvaděčů. Město za práce zaplatilo skoro 34 milionů korun. Navíc než třetinu ceny získalo dotaci. Předpokládaná roční úspora energie je téměř 453 megawatt hodin, říká kutnohorská mluvčí Jana Adamová.
6: Modernizace se projeví také ve výdajích města. Nižší spotřeba elektřiny znamená dlouhodobé snížení provozních nákladů a nové technologie zároveň přispějí ke snížení nákladů na běžný servis, výměny zastaralých výbojek a některé havarijní výjezdy.
4: Pražská tramvajová zastávka nádraží Holešovice se dnes změnila na tematickou zastávku knižní. Do 6 hodin večer tam lidé můžou zanechat vzkazy, vypůjčit si knihy i navštívit autorská čtení a hudební vystoupení. Přeměnu zastávky spolupořádá společnost Tropit, která organizuje veřejnou dopravu v Praze a okolí, a pokračuje její mluvčí Filip Drápal.
7: Akce se koná v rámci 30. ročníku týdne knihoven. Navštěvníci si mohou také prohlédnout nový bibliotek Bus Matilda městské knihovny nebo si prostřednictvím QR kódu stáhnout elektronickou knihu z e-knihovny.
0: Sport.
4: České fotbalisty odpoledne čeká cesta do Španělska, kde zítra nastoupí v Lize národů. Jejich soupeři, úřadující mistři světa i Evropy, Španělé zatím v Lize národů vyhráli oba zápasy. Češi naopak na první body ještě čekají. Zápas začne zítra ve 20 hodin a 45 minut.
0: Počasí.
4: Dne bude oblačné, místy až zatažené. Naměříme mezi 17 a 20 stupni. Na východě našeho kraje bude až 22. Zítra mraku ubude, sobota bude jasná nebo skoro jasná s ranními mlhami a teplotami do 24 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
4: Na dálnici D1 čekejte dlouhé kolony na výjezdu z Prahy do Brna před omezením na mostě Šmejkalka. Na 23. kilometru se zdržíte od sjezdu na Velké Popovice z 15. kilometru asi půl hodiny. Silnice 3 z Prahy do Benešova je neprůjezdná u Poříčí nad Sázavou. Tam se převrátilo nákladní auto, provoz je odkláněný obousměrně přes centrum Poříčí a zdržení v obou směrech je tak asi zhruba na půl hodiny. Tolik informace z dopravy, jeďte opatrně a přejeme vám šťastný cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Vesele a zdravě.
8: Připravená je doktorka Kateřina Cajdamlová.
9: A budeme mít opět sucho v puse, já už ho mám teď.
8: Opravdu?
9: Proč? No, opravdu. No, tak mám nervy, že jo, samozřejmě, to je psychogenní a je to takzvané akutní a krátkodobé. Ono totiž, když to trvá delší dobu, tak je to docela problém, protože ta slina má spoustu důležitých funkcí.
8: Je to téma, které jsme zvolili záměrně, protože posluchači se hodně ptali a zůstalo nám dotazů dost, tak na ně odpovíme, no a začneme vtipem jako vždycky. Lékař se ptá námořníka. A netrpíte žízní? Kde pak? Tak daleko to nikdy nenechám dojít.
0: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Pořad Vesele a zdravě, tentokrát na téma sucho v ústech. To sucho nejčastěji znamená, že málo pijeme. Tělo se tak hlásí o příjem tekutin. Je možné, aby nám ústa úplně vyschla? A mohou sucho způsobit i některé nápoje? Na to se redaktorka Bára Kvapilová ptala i praktického lékaře Josefa Štolfy.
1: Můžou opravdu ústa vyschnout?
2: Tak úplně ne. Úplně tak, abychom, že se nám tam vlastně vytvoří asfaltová nebo úplně suchá jako asfalt stezka, tak takhle úplně vyschnout nemohou. Když nám ty ústa vysychají, tak ty pocity vyvolají takové reakce, že buď s tím děláme něco, aby se to skutečně nestalo, nebo navštívíme lékaře.
1: Jsou různé druhy suchosti?
2: Suchost v ústech jinak vnímáte, ku příkladu, když máte vykažený zuby, nebo když máte po nějakém jídle, které bylo hodně kořeněné nebo palčivé, nebo naopak, když třeba to sucho v ústech je vyvoláno léky a nebo něčím, co jste pozřel, a nebo třeba zánětem slinné žlázy, jo? Takže v tomhle směru je to jiné vnímání. Není to jiná suchost, ale je to jiné vnímání.
3: Tak co pak, pánovi? Voda nechutná?
4: Ani slyšet nechce.
3: Vy jste pěknej. To si musíte sugerovat takovouhle věc, když to něco nechutná, tak si myslím vnitru svém, že piju, řekněme, co pijete vy rád.
5: Slivovici.
3: No, tak to si musíte myslet intenzivně, že pijete slivovici, no.
1: Jsou třeba nápoje, které mohou způsobit suchost v ústech?
2: Určitě dělají to jednak tedy tvrdé alkoholické nápoje, ale někdy to dělají i takové ty, co obsahují taurín, že jo, a takové ty budiče. Hodně sladké nápoje taky.
4: No tak to zkus, jak ti to pán radí. No sugeruj si to.
3: Tak co pijete?
5: Slivovici.
4: No vidíš.
3: Tak proto on sem ten mizera Brunner jezdí.
1: Máte pro nás nějakou zajímavost z ordinace?
2: Já mám hlavně takovou klientelu, která je spíš tak jako zvyklá na určité stimulační látky, a takže vím, že když takoví ti pacienti přijdou a oni si na tohle to většinou nestěžují, ale oni už jako sebou většinou mají plastovou lahvičku s nápojem a počas toho rozhovoru nebo vyšetřování tak popíjejí, a pokud už si na to stěžují, tak to většinou bývá i postižení sliznice, který vyplývá ovšem z toho, že si tedy většinou aplikují něco ne žilně, ale prš tedy do sliznice nosní, a ono se jim to pak vrací a zároveň ty sliznice vysychají.
6: Vesele a zdravě.
7: Já bych jenom shrnula, že slina pomáhá mechanicky vlastně odstraňovat zbytky potravy. Další, co dělá, ona remineralizuje naší sklovinu.
8: Co to znamená?
7: To znamená, že má v sobě kalcium a má v sobě fosfáty, a pokud funguje správně, tak vlastně pomáhá tomu, co jinak musíme kupovat drahé zubní pasty, které to obsahují, aby se nám obnovovala sklovina.
8: To znamená, že si můžeme čistit zuby i bez pasty, když máme dost slin?
7: Někdy jo. Ale já si myslím, že my už teď jíme tak divně a pijeme tak divně, že už to asi nejde, a jsme hlavně málo na sluníčku. Takže mít sliny a mít v pořádku sliny a mít dobře nabušený sliny je prostě výhoda.
8: Když jste říkala, že je důležité, co pijeme, co máme pít na dobré sliny?
7: No rozhodně ne nic sladkého. Samozřejmě.
8: Jak to se nám bude tak jako tvořit, ta slina, ne?
7: No, tak Patrik si dělá legraci, milí posluchači, protože on to moc dobře ví, že naopak po sladkém se kazí samozřejmě zuby.
8: Teče. No to jo, ale sliny?
7: Se kazí zuby a to už žádná slina nenapraví. Další věc, co dělá sladké pití a je velká nevýhoda, a to též dělá velmi slané pití nebo velmi solená potrava. Ono nás to dehydratuje, protože ty nadbytky odstraňuje ledvina, ale ona to dělá za pomoci vody v těle.
8: To znamená, co teda pít? Čistou vodu? Minerálku?
7: Ideálně,
8: čaj?
7: Ano.
8: Ovocný?
7: Možná, no. Já bych věci, které jsou spíš jako hodně naplněné vodou, bych jedla, to znamená, já nevím, nějaký rajčata, nějaký okurky a prostě ku podivu k mému překvapení i květák obsahuje 90% vody. To by člověk neřekl.
8: Je dost tvrdý, ne?
7: Je dost tvrdý a bavíme se o květáku za syrova. Jedl jste to někdy, Patriku?
8: Jo.
7: To je strašně dobrá potravina. Pro posluchače velmi dobrá. Poručuju, vyzkoušejte. Samozřejmě různé polévky, vývary, že jo, vývar, to je věc, která obsahuje kolagen, jo, to je teda se netýká slin, ale ten bychom měli jíst tak obden, jo, kdo dneska dělá vývar. No, a další, my bychom se měli vyhýbat alkoholu, protože i ten dehydratuje a víme, že když pijeme kávu, tak k ní ve slušné restauraci dostaneme čistou vodu, protože i ta káva odvodňuje. Takže prostě s vodou docela problém, no, musíme bumbat.
8: Proč máme sucho v ústech, tak o tom si budeme povídat i za malou chvíli s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou v našem pořadu Vesele a zdravě.
6: Vesele a zdravě. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Pojďte všichni dovnitř, pozvěte si všichni známe. My vám dobrou radu dáme, neboť právě otvíráme. Prodáváme, vydáme, co chcete, tak to máme, co nemáme, objednáme, všechno známe, všechno víme, poradíme, posloucháme.
1: Posloucháte pořad Vesele a zdravě a my se s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou vracíme do studia, abychom si popovídali o suchu v ústech, což nám možná připomene i básničkou Náš posluchač.
2: Zdraví Petr. Trápí vám mě v jednom kuse hnusný pocit sucha v puse. Myslel jsem, to spraví vláha, ale moc to nepomáhá.
3: A jenom bych chtěla dodat, že slin se vytváří 0,3 až 1 ml za minutu, což je docela hodně, veďte. Představte si za den, je to půl až 1,5 litru, to je různé, a je to 20% naší plazmy. To znamená, to je hodně, hodně, hodně tekutiny.
1: A proč ty sliny v ústech máme? Proto, abychom lépe polikali, protože to pusu často otevíráme a vysychá, nebo to má nějakou další funkci? Proč tam jsou?
3: Takže zaprvé je to něco, co nám vytváří médium pro to, abychom měli chuť. To znamená, pokud máme méně slin, tak se nám mění vnímání chuti. Další, ta chuť, ta je velice důležitým naším
1: jako
3: senzorickým smyslem,
1: faktorem.
3: Ano, protože my musíme poznat, kdybychom jedli něco, co je třeba schnilé, nebo třeba arzen má nějakou speciální chuť, takže dávat si na to pozor, nás naučila příroda. Samozřejmě to vytváří to prostředí, ve kterém, a je to vlastně první takové zvlhčující, které nám pomáhá i dobře dýchat, to znamená, nám může vyschnout v ústech i třeba během noci, když máme hodně sucho v ložnici a spíme s otevřenými ústy, to je docela často.
1: A co se děje v těch ústech, když vysychají? K čemu tam dochází?
3: Tak, zaprvé se samozřejmě špatně mluví, protože to, aby se dobře mluvilo, to je taky něco, že tam musí být vlhko.
1: No ale když se nám tvoří sliny hodně, tak taky jako to není
3: ano,
1: to nejlepší.
3: Ano, samozřejmě. Tady máme takovou škálu od 0 do 10 a mělo by se to pohybovat 4 až 6. Jo? Taky slyšíte, že to rozmezí je poměrně velké, 0,3 až 1.
1: A když ne, tak máme k doktorovi zajít?
3: No, já bych zaprvé nejprve zkusila udělat pár věcí, které můžu udělat hned. To znamená zrevidovat pitný režim, přidat ty různé vlhké zdroje, to znamená meloun, jahody, jak jsem říkala, rajče, okurku, a zkontrolovat, jestli nesolíme příliš mnoho. Potom bychom si měli uvědomit, jak jsme ve stresu, všimnout si, nebo někdo, kdo je v ložnici s námi, jestli chrápeme nebo ne, jestli spíme s otevřenými ústy, v jaké poloze, a případně si zvlhčit vzduch v našich obytných místnostech. No a pokud vlastně další týden pořád máme ten týž problém, no tak musíme k doktorovi.
1: Proč nám vlastně vysychá v ústech, třeba když nám někdo dá nepříjemnou otázku nebo nás něčím zaskočí, ale dáme odpověď a najednou se objeví takový ten pocit, že lepí se nám pusa.
3: Ano, říká se, krve by se v něm nedořezal, a říká se, mám z toho sucho v puse, a obojí vlastně hovoří o takzvané centralizaci oběhu, kterou dělá situace stresu. V okamžiku, kdy my jsme zaskočeni, tak se začne z nadledvin vylučovat kortizol a ten udělá to, že stáhne vlastně celý, ne celý, ale poměrně dost vlastně obsahu krevního řečiště k těm důležitým orgánům. A těmi důležitými orgány ve fázi stresu jsou vlastně srdce, játra, ledviny, prostě centrální části. Případně nám to v některých jiných případech stresu, a to zase dělá adrenalin, trošku může zvýšit krevní tlak, prokrví nám to naše svaly, vyprázdní to trávicí trakt, abychom prostě byli lehcí na útěk.
1: Paní doktorko, a může sucho v ústech třeba i za zápach z úst?
3: To je zajímavá otázka. Je to možné vzhledem k tomu, že vlastně v okamžiku, kde je v těch ústech sucho, tak tam vznikají různé prasklinky, ragády, další věci.
1: Ragády?
3: Ano, to jsou takové jako trhlinky. Děkuji, že ano, promiňte. A další, co se může dít, a je to v souvislosti, tak se nám může zvyšovat koncentrace žaludeční kyseliny, a ten zápach se může zintenzivňovat.
1: Může nám vyschnout, i když venku prší nebo je velká vlhkost?
3: Tak to jsem zatím nikde nenašla, ale domnívám se, že zcela jistě, protože já teda nevím, ale já žádný hadičky, kterýma by na mě šlo z těch mraků, víte,
1: tak to vlhkost to dýchá, nemám. Ne?
3: No to dýcháme, ale to se slinama nemá co dočinit. Nemá? Patriku, nemá.
1: Když máme pít, aby jsme měli sliny, tak ano, když to jenom, vlhkost dýcháme.
3: Já se hluboce omlouvám, ale to, že my se napijeme, znamená, že ze žaludku přejde ta tekutina do našeho cévního oběhu a z něj se teprve přefiltruje do těch slin. Jako představa, že já se nadechnu a lup a jde to rovnou do krve, no to fakt ne.
1: Co za to třeba může a taky jaké nemoci se mohou projevit díky tomu, že máme málo slin, nebo opačně, jak to funguje, tak to budeme řešit i s posluchači, protože ti se ptali už dopředu a máme připravené dotazy.
3: A teď se napijeme během písničky.
1: Dobře, tak jo.
4: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
4: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Vesele a zdravě pořad, který posloucháte, vy se díváte a samozřejmě máme připravené i dotazy posluchačů, protože dopředu se ptali a proto tento pořad děláme a vy teď můžete tedy klást otázky paní doktorce, tak tady je první dotaz.
1: Dobrý den, je mi 65 let, beru Gapulsid, Prestarium, Neo, Olanzapim, Citalex, Aliprazole, Kontrolok taky a je mám sucho v ústech. Čím to může být?
2: Děkujeme za dotaz a já bych tady řekla, že ty léky, které pán bere, tak jednak jsou na vysoký krevní tlak a jednak je tam jeden lék na depresi. To znamená, tady bude určitě kombinace příčin, ale zase bych jako první zkontrolovala množství soli v potravě a množství tekutin, které pán konzumuje, protože to může nakonec pomoci i tomu krevnímu tlaku. Nevím, jestli má třeba ten dolní krevní tlak vyšší. Z těch léků vlastně je jasné, že ten vysoký krevní tlak má. Nevím, jestli si ho monitoruje, to by samozřejmě měl dělat. No a tady bych asi doporučila, aby nejprve si udělal vlastně takovou kontrolu toho, co všechno dělá sám. Možná přidal, jak říkám, ty zdroje tekutin v těch různých typech ovoce a zeleniny. Přidal čistou vodu a trošku možná omezil solení. V České republice se solí 4 až 5krát víc, než bychom měli. Takže trošku pozor, no. A snad to přejde, budem držet palce.
0: Sucho v ústech, téma, které řešíme s posluchači a vy jste se dopředu ptali přes naše stránky www.veseleazdravie.cz. Paní doktorka tam našla další dotaz.
2: Ano, tak paní Kadeřábková, co dělat proti suchu v ústech? Zřejmě, a to se paní asi domývá správně, to dělají léky, které užívá. Nic nepomáhá ústní voda. Řekla by, že po ní je to ještě horší ani žvíkačky. Já bych jenom chtěla říct, že ten lék, který ona uvádí, tak má účinnou látku karbamazepín a používá se k různým typům neurologických stavů. Jeden z nich je neuralgie trigeminu, tedy trojklaného nervu a ten může s tím suchem v ústech souviset. Tady bych doporučila, aby se paní zeptala lékaře, který ten Timonel předepsal a zkusila vlastně zjistit, jestli nemůže třeba vzít nějaký dietní doplněk nebo čím by to mohlo být. No a samozřejmě trošku víc pít a zkontrolovat sůl, no. Omlouvám se, že se opakuju.
0: Ještě jeden dotaz před písničkou. Další dotaz z našeho telefonního záznamníku.
3: Paní doktorko, prosím o radu. Je mi 76 let. Jsem onkologický pacient 3 roky po ozařování horního levého kvadrantu. Trápí mě sucho v ústech a po ránu hleny v krku, které nemůžu dostat ven. Já nesmrkám, nekašlu. Mám i přístroj na spánkové apnoe. Trápí mě to už po ty 3 roky po tom ozařování. Beru léky na osteoporózu, draslík, měla jsem myokarditidu a reumatoidní artritidu. Děkuji vám za radu, posluchačka Helena ze Vsetína.
2: Tady bych doporučovala zkontrolovat pitný režim a toho pití by mělo být 2 až 2,5, někdy až 3 litry tekutiny denně, což zejména ve vyšším věku, paní zmiňovala, že jí 76 let, není tak úplně snadné dodržet. Další samozřejmě ve věku 76 let dochází k drobné už involuci neboli zmenšení těch slinných žláz, ale stejně bych zkusila zkontrolovat solení a přidat nějaké takové třeba vodu s citronem nebo vodu s grapefruitem. Zkusit prostě trošičku něco, co vlastně zvýší tu chuť a vytvoří takovou tu, já nevím, že budem slinit, když se na to jenom vzpomeneme. No.
4: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Zeidhamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: Pořad Vesele a zdravě po písni se vrací k tématu sucho v ústech. Je to téma, které jsme záměrně vybrali, protože jsme zjistili, že ten první díl měl takový úspěch, že zbylo hodně dotazů a my na ně chceme odpovědět. Tak tady je, paní doktorko, další telefonický dotaz.
1: Dobrý den, mně je 61 roku a už od mládí, prakticky od takových 30 let, se mi stává, že když jsem velice nervózní, tak mě úplně vyschne v ústech, ale tak strašně, že nemůžu ani mluvit, že tam prostě nemám vůbec žádnou vlhkost. Mně připadá, jestli to není od nervu, ale zajímá by mě, paní doktorko, váš názor.
2: Já moc děkuju, že nám tohle svěřujete. Tak od nervů to asi je. Je tam několik indicí, že by to mohlo od těch nervů být. Jednak to nastalo ve velmi mladém věku, takže tam těžko předpokládat, že by se jednalo o nějakou nemoc. Další důvod, vy sama říkáte, že když přijde nějaký impuls, takže dojde k vyschnutí v ústech, čili je to to akutní a my tam můžeme krásně vysledovat ten takzvaný spouštěč. A pokud náhodou máte takzvanou úzkostnou osobnost, tak tam je moc důležité se otužovat. To znamená vlastně po malých krůčcích se exponovat těm nervy drásajícím situacím, prosím, na hranici komfortu, ne moc jako za tu komfortní zónu, a budem vám moc držet palce.
0: Může za sucho v ústech, paní doktorko, třeba to, že špatně dýcháme?
2: Může. Ta předchozí dáma, která se dovolala na záznamník, stejně jako paní Marie, která

0: A říká, že když se v noci zbudí, takže téměř po každé má totálně vyschlý jazyk a ústa. To jsou situace, kdy ten člověk dýchá s otevřenými ústy. Ta dáma, co se dovolala, hovořila, že má přístroj na spánkovou apnoe, což je situace, kdy se dokonce zastavuje dýchání během noci a ten přístroj vlastně pomáhá, aby dýchal za ní. No a v těchto případech samozřejmě to sucho v ústech se objevuje častěji.
1: No, proto jsou i zvlhčovače u těch přístrojů.
0: Ano, a tam se doporučuje, tady paní Marii bych doporučila, aby si zkusila třeba pověsit vedle postele vlhký ručník, protože on jak se bude vypařovat, tak bude zvlhčovat vlastně vzduch ve výši těch jejich úst a mělo by to pomoci.
1: Je tu prostor ještě pro jeden dotaz, ten telefonický?
2: Dobrý den, je mi 82 let a trpím hořkostí v ústech. Byla jsem v nemocnici v roce 21 celkem 3 týdny. Byla jsem na kyslíku, potom jsem mohla chodit jenom s chodíčkem. Mám stále hořko v ústech. Už jsem byla na vyšetření na gastro i ORL. Nikde mi neporadili. Řekl mi pan doktor, kdybych věděl, od čeho to je, byl bych šťastný. Ale kdo to má vydržet? Jinak mám artritidu, takže užívám Trexan, no a takový ty léky na bolest a podobně. Děkuji.
0: Naprosto vás chápu, to je protivný, zejména ta hořká pachuť je velmi obtěžující. Já teda nevím, ale typla bych si, nebo minimálně bych vyzkoušela, jestli to není problém s trošku příliš koncentrovanou žlučí, to může být. A v tu chvíli by docela mohl pomoct žlučníkový čaj. On je hořký, obsahuje peliněk, takže bych ho ze začátku zkusila pít ředěný. Pije se ráno na lačno a pije se večer jako poslední věc před usnutím. A moc by mě zajímalo, jestli to aspoň kapáneček nepomůže. Držím palce.
1: A třeba nám dejte vědět, jsou tu stránky www.veseleazdravie.cz, je tu i facebookový profil našeho pořadu, kde s námi můžete komunikovat.
3: Vesele a zdravě. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Vracíme se opět k diskuzi, která se týká sucha v ústech. To téma jsme už kdysi ve vysílání měli, zbylo hodně dotazů. My jsme vás nakonec vybídli, abyste volali, psali, ptali se, pokud na vás tehdy nedošlo. Vy jste to udělali a tak teď můžeme odpovídat na další problémy s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou. Máme tu další telefonický dotaz.
1: Tady Vítězka Vojtěch, Lipov, věk 72 roku a problémy máme, že sucho v příspuše, řečený jazyk, mám tam nějakou vyrážku a nevím, co s tím, ale jsou léčený na leukémiu v Brně, potřeboval bych poradit, co s tím, prodělal jsem už nějaké patrálie, užívám akorát léky na Parkinsona, protože bych byl rád, že paní doktorka poradila a poděkovali za to.
2: Já moc děkuju za poděkování. Jinak my to tady přímo v studiu slyšíme, že opravdu sucho v ústech máte. Slyšíme vlastně na té řeči ten problém s tím suchem. Tady bych možná zkusila doporučit dvě věci. Jedna věc, jestli by třeba vám nepomohlo cucat kostky ledu. Někdy to jako pomůže.
0: No. Kostky ledu.
2: No jo, fakt. Normálně kostky ledu, cucat, puse. Samozřejmě ten led je dobré, abyste si ho dělal doma sám, nekupovat ho takový v těch pytlech, jo, chápete. Abyste věděl, že ty kostky můžete dát do pusy a dělat to z vody, kterou máte z vodovodu, protože ta je dvakrát denně kontrolovaná, takže víme, že je v pořádku. No, to by byla jedna věc. Další věc, zkontrolovat pitný režim. Já se omlouvám, že se opakuju, ale prostě je to tak. A vím, že pacienti, kteří trpí leukémií nebo dalšími krevními chorobami, tak někdy nemají úplně dost třeba červených krvinek, takže je otázka, jestli třeba pro preparáty B12 nebo železo nebo něco dalšího, jestli by to třeba kapáneček nepomohlo. Samozřejmě zase budu říkat pít a dávat si pozor vlastně na to, jestli v noci máte dostatečně zvlhčený vzduch v ložnici.
0: Otázka další je psaná z našeho webu.
2: Pan Ladislav píše, už asi 6 měsíců mě trápí sucho v puse po ránu, nevím, co to znamená, dřív jsem to vůbec neměl a ptá se, jestli to nesouvisí s tím, že bere 2 roky a teď mi teda tady píše Dupalax, syrup na břicho. Já se domnívám, že spíš to bude Gutalax. To jsou kapky, které vlastně pomáhají člověku, aby šel normálně na záchod a říká, že z toho má popraskanou pusu. Tak já úplně příbalá Gutalaxu nevím, takže doporučuji přečíst, ale určitě i ta zácpa, to znamená i to, že pán ten Gutalax potřebuje, hovoří o tom, že možná nemáte úplně dost vlákniny a možná ani tekutin. Takže to, co jsem říkala na začátku, nějaký melon, zkusit rajčata, okurky, prostě nějaké hodně 90% tekutin obsahující zeleniny a ovoce a možná zabijem 2 mouchy jednou ranou a zlepší se i zácpa i slinění.
0: Ještě malé shrnutí nás čeká v našem pořadu, co se týká sucha v ústech.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou.
4: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
5: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
4: Chystáme oslavu plnou legrace.
5: To se mi líbí.
4: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
5: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
4: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
5: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
4: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
3: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Shrnutí toho našeho povídání o suchu v ústech, téma, které řešíme v pořadu Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou, tak jak si nepřivodit to vyschnutí v ústech, paní doktorko?
1: Tak, já mám tady takových 5 zásad. Zásada číslo 1, Patriku, to určitě budete vědět, vidíte. Ano, a kolik pít?
0: Dostatečně.
1: Ano, 2 až 3 litry tekutin. Zásada číslo 2, Patrik rozhodně znovu zná, takže Patriku.
0: Nepít alkohol, nesolit.
1: Správně, výborně. Zkontrolovat, kolik solíme a kolik alkoholu a radši žádný. K tomu bych ještě pro kuřáky přidala nekouřit. Takže další, protože kouření výrazným způsobem vlastně narušuje tu správnou tvorbu slin v ústech, protože běžné kouření obsahuje vlastně dehet v tom vdechovaném vzduchu a to nepomáhá ničemu.
0: A to po ránu kašlou taky?
1: Ano, třeba, ale tak oni kašlou, protože mají obstrukční bronchopulmonální chronickou chorobu, to je onemocnění plicních průdušek, takže to bych dala stranou.
0: Tomu další, se budeme věnovat někdy jindy.
1: Přesně tak. Další, vyhýbejte se příliš sladkým potravinám. Z toho bych řekla, nejsladší jsou ta různá smutíčka. Ono to vypadá jako fajn, ale jsou strašně sladká. Další, co je sladké, jsou snídaňové cereálie a další, co je dost sladké, jsou ty různé džusové koncentráty. Takže na to pozor. No a samozřejmě čistěte si zoubky, vyplachujte si ústa ústní vodou a používejte mezizubní kartáček, protože tím pádem vaše sliny vlastně nebudou se plýtvat na to, aby vám pomáhali čistit dutinu ústní, ale budou fungovat čistě na to mluvení a případně na to jídlo.
0: Asi sledovat ty příbalové leták, jestli náhodou to sucho v ústech není nějaký projev těch léků, ne?
1: Není on úžasný, to jsem zapomněla. Tak v okamžiku, kdy nás to trápí, tak opravdu zajděte za lékaři. Ta první volba by byl asi zubař, druhá volba ušní nosní krční, protože tam se podívají, jestli něco se neděje. Z dalších by to potom mohl být třeba neurolog, protože i tvorba slin souvisí se správnou nervovou činností. No a mrknout se na prokrvení, co dělá krevní tlak, jestli není příliš nízký, příliš vysoký a zkusit prostě zkontrolovat celkový zdravotní stav.
0: Nějaká mimika, trénování, pusy, jako výkání na prázdno nepomůže?
1: Obávám se, že ne.
0: Ne.
1: Jakože bych tachá. No tak zkuste, hleďte, obličejová gymnastika možná nebude prospívat tolik tvorbě slin, ale zase budeme mít hezký obličej.
0: A to je dobrá zpráva. Tak pro dnešek děkuju a těším se zase na příští setkání u našeho pořadu Veselé a zdravě. A loučíme se i s vámi, mějte se pěkně a poslouchejte zase příště.
2: Veselé a zdravě, magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Voda z vodojemu odolená, voda je opět pitná. Vzorky při odběrech opakovaně splnily hygienické limity. V tunelech v jižní části Pražského okruhu bude ode dneška omezený provoz. Bude dál oblačno až polojasno a nejvyšší teploty do 20 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Voda v oblastech zásobovaných z vodojemu odolená voda je ode dneška znovu pitná. Opakované rozbory potvrdily, že neobsahuje nadlimitní množství olova a splňuje hygienické limity. Lidé ze zasažených oblastí tak můžou vodu opět používat k pití i vaření. Testování vzorků bude pokračovat i nadále, říká technický ředitel středočeských vodáren Bohdan Soukup.
2: Testování pokračuje v nezmenšeném rozsahu, tak jako po celou tu dobu krize, kterou jsme měli. Já už doufám, že už olovo jsme vyplavili ven, teď na zdrojích i na síti už máme vodu nezávadnou.
0: Omezení pro 12 obcí se zhruba 15 tisíci obyvateli platilo kvůli nadlimitním hodnotám olova ve vodě od čtvrtka minulého týdne. O zrekonstruovanou Petřínskou lanovku v Praze mají lidé zájem. Za prvních 10 dnů zkušebního provozu přepravila 115 tisíc cestujících. Mimo provoz byla od září 2024.
3: Skoro 65 tisíc cestujících jelo z dolní stanice Újezd nahoru. Dolů směřovalo skoro 50 tisíc lidí. Projet se přišla i paní Blanka z Dobrušky.
4: Když jsme to byli naposledy, tak to bylo zavřený, právě se rekonstruovala, takže jsme tenkrát si říkali, že to určitě musíme až podevřou, takže tady budem.
3: V průměru zatím lanová dráha přepravila 11,5 tisíce cestujících denně. Před rekonstrukcí to bylo každý den kolem 7 tisíc cestujících, říká mluvčí dopravního podniku hlavního města Prahy Daniel Šabík.
5: Nejsilnější byl prodloužený víkend, ten uplynulý, včetně státního svátku, kde za tyto tři dny jsme přepravili zhruba 47 tisíc cestujících.
3: Za prvních 10 dnů provozu Petřínská lanovka odjela přes 1900 jízd. Z toho bylo přes 230 mimořádných. Z Prahy Laura Hájková, Český rozhlas.
0: Silničáři dnes v 9 hodin večer omezí dopravu na Pražském okruhu. V tunelech Lochkov a Cholupice v jižní části dálnice bude provoz svedený do jednoho tubusu v režimu 2+1 jízdní pruhy. V uzavřeném silničním pásu provedou dělníci technologický servis a zdrsní betonový povrch. Omezení potrvají do nedělního poledne. Sport. Světový hokej má nového šéfa. Prezidentem Mezinárodní hokejové federace se stal Němec Franz Reindl, který ve druhém kole volby na Tenerife porazil Petra Břízu o 3 hlasy. Český kandidát přitom první kolo vyhrál. Reindl povede federaci příští 4 roky. Bříza zůstává viceprezidentem federace. Počasí. Odpoledne bude oblačno až polojasno, ale zejména v západní polovině kraje bude až zataženo. Večer pak bude oblačnosti částečně ubývat. Nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů, na východě kraje až 22.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na dálnici D10 na příjezdu do Mladé Boleslavy z Prahy začínají kolony na 38. kilometru a zdržení k nehodě na 44. kilometru zabere asi půl hodiny. A silnice 3 z Prahy do Benešova je uzavřená u Poříčí po těžké nehodě nákladního auta. Provoz je odkláněný obousměrně před centrum Poříčí a zdržení v obou směrech je asi na půl hodiny. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Tolik zprávy a teď už začíná středočeské odpoledne s Pavlem Kučerou.
6: Pohodové páteční odpoledne všem.
1: Středočeské odpoledne.
6: Už za chvíli vás čeká řidičská abeceda a rady za volant. Dozvíte se, o čem bude 11 referent v našem regionu a představíme další kandidáty do senátních voleb. Písničky, které nestárnou, zahrají Krištof Olympik a Elán.
1: Středočeské odpoledne s Pavlem Kučerou.

0: Vysíláme páteční středočeské odpoledne a už se nám hlásí Václav Drážek ze Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Po dopravní nehodě většina řidičů spolupracuje a snaží se situaci co nejrychleji vyřešit. Někdy ale nastane chvíle, kdy druhý účastník odmítá komunikovat nebo nechce poskytnout potřebné údaje. Znáte odpověď na otázku, co dělat, když druhý řidič po nehodě odmítá spolupracovat? Jak to tedy je? Co mám dělat? Sdělí plukovník Jan Straka.
3: V okamžiku, kdy nejsou splněny podmínky pro oznámení dopravní nehody policii, to znamená, že v tu chvíli bych si s tím druhým účastníkem měl vyměňovat ty údaje, které mi slouží pro vyplnění například toho euroformuláře nebo bouračky, tak potom ten druhý řidič, který se mnou nespolupracuje a odmítá ty údaje sdělit, porušuje zákon. On je povinen, stejně jako já, poskytnout ty údaje. V okamžiku, kdy to neudělá, mohu zavolat policii, která rozkol mezi námi vyřeší.
2: Co dělat, když druhý řidič nebude souhlasit s tím, že to zavinil, nebo mi dokonce bude tvrdit, že někam pospíchá a musí hned odjet?
3: Samotné zavinění, tak to není ta podmínka k tomu, aby bylo nutné věc oznámit policii. Sama pojišťovna v případě nahlášení té konkrétní dopravní nehody může stanovit, komu vyplatí a jakým způsobem. To samozřejmě není otázka pro nás. Pojišťovna pro rozhodnutí náhrady škody nepotřebuje rozhodnutí policie o tom, kdo to zavinil. Jak už jsem říkal, tak jsou tam nějaké povinnosti toho účastníka. A v okamžiku, kdy on odmítá, tak není problém tu policii zavolat.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Seznámíme vás s invazními druhy rostlin. Pozveme také na výstavu králíků, holubů a drůbeže a poradíme s výrobou ptačího krmítka.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Kolíně, Kutné Hoře a Čáslavi na 100,5 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme

0: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy a právě ve středních Čechách se bude příští týden konat 11 referend radnice. Hlasování spojí s komunálními volbami, které se budou konat 9. a 10. října. Lidé tak rozhodnou například o větrných elektrárnách, výstavbě silnic nebo zachování zemědělských ploch. Podrobnosti teď probereme s reportérem Josefem Benedou. Dobrý den.
1: Hezký den.
0: Většina referend ve středních Čechách se bude týkat výstavby větrných elektráren. Je to tak?
1: Ano, například na Benešovsku o nich budou hlasovat obyvatelé tří sousedních obcí, konkrétně v Petroupemi, Teplíšovicích a Soběhrdech. V oblasti má totiž vzniknout takzvaná akcelerační oblast, tedy část území vhodná k výstavbě parků větrných a solárních elektráren. Pro výstavbu jsou také urychlené a zjednodušené povolovací procesy. V akcelerační oblasti Petroupem by podle plánů mohlo vzniknout až 8 větrných elektráren na dobu minimálně 25 let. Například vedení Teplíšovic tvrdí, že oblast je v těsné blízkosti místních částí obce, takže by elektrárny zásadně ovlivnily životy občanů. Referenda o větrných elektrárnách ale chystají také v Petrovicích na Rakovnicku a v Kačici na Kladensku.
0: O čem dalším budou lidé ve středních Čechách hlasovat?
1: Tak zajímavé bude třeba referendum ve Velkých Přílepech u Prahy, kde se bude rozhodovat o stavbě přeložky silnice 2/240. Ta má propojit dálnice D7 a D8 a má na ní navázat obchvat obce. O silnici už lidé jednou hlasovali v roce 2017 a tehdy rozhodli, že s výstavbou nesouhlasí. Radnice chce nyní zjistit, jestli má ke stavbě negativní postoj zachovat. Dopravní situace v centru obce se podle jejího vedení výrazně zhoršila a je proto potřeba ji řešit. Další hlasování připravila třeba Ostrá na Nymbursku, a to o zachování zemědělských ploch. V Roztoklatech budou referenda hned dvě. V obou případech se týkají budování nových rodinných domů. Ve zmiňovaných Soběhrdech na Benešovsku budou lidé kromě větrných elektráren rozhodovat i o rozšíření tamního farmaparku. A vedení Dubence na Příbramsku zase vypsalo referendum o vzniku linky na zpracování kameniva u odvolu bývalé šachty.
0: Jedno referendum se chystá i v Praze. Kde konkrétně a o jaké hlasování se jedná?
1: Tak to hlasování se bude týkat obyvatel městské části Libuš na jihu metropole, kteří budou rozhodovat o plánech na přestavbu sídliště Písnice. Díky projektu mají v místě vzniknout nové bytové domy, rozšíří se stávající služby a vznikne lepší návaznost na plánovanou stanici metra D. Proti se ale staví spolek Naše Písnice, podle kterého výstavba negativně změní charakter sídliště a výletní ulice. Projekt také podle spolku způsobí ztrátu parkovacích míst. Radnice proto nechá občany hlasovat, aby zjistila, jaký má k projektu zaujmout postoj. Doplním, že aby bylo referendum platné, musí se ho zúčastnit alespoň 35% oprávněných voličů.
0: Říká Josef Beneda. Josefe, děkujeme za informace, hezký víkend.
1: Já děkuji, naslyšenou.
2: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: V tomto čase vám ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy postupně představujeme kandidáty do Senátu. Nové senátory budeme vybírat spolu s komunálními volbami 9. a 10. října. Další obvod má číslo 6 Louny. Na území Středočeského kraje do něj spadá okres Rakovník a část Kladenského okresu. Voliči budou vybírat ze 6 kandidátů. Před 6 lety jich bylo 10.
1: Volby 2026.
2: Senátní obvod číslo 6 Louny zahrnuje okresy Louny a Rakovník a také 9 obcí z okresu Kladno. Jedná se převážně o zemědělskou oblast. Spadá sem i Žatec a Chmelařská oblast, zapsaná před 3 lety na seznam světového dědictví UNESCO.
3: Místo v Senátu bude obhajovat lékař Ivo Trešl. Před 6 lety se do horní komory parlamentu dostal jako člen Starostů a nezávislých. I letos ho toto hnutí nominovalo, už ale jako nestraníka. 54-letý Trešl v minulých senátních volbách ve druhém kole porazil kandidáta koalice ODS, TOP 09, KDU-ČSL a KAN Vladimíra Drápala. Získal přes 58% hlasů. Volební účast tehdy byla necelých 15%.
1: Volby 2026.
2: Ivo Trešl je také radním Rakovníka a kandiduje i v nadcházejících komunálních volbách. V Senátu je členem výboru pro zdravotnictví a celý život v regionu žije a pracuje.
3: Klíčová pro region je pro něj dostavba dálnic D6 a D7 a také zajištění kvalitní zdravotnické péče. I dál se chce zaměřovat na podporu firem, které nabídnou kvalifikovaná místa. V kombinaci s fungujícím školstvím a dostatkem volnočasových aktivit tak chce zabránit odlivu mladých lidí z oblastí.
2: Pokud senátorské křeslo obhájí, chce i nadále na zkrácený úvazek zůstat lékařem v nemocnici.
3: Další kandidáty představíme v abecedním pořadí. Jedinou ženou mezi nimi je 53-letá zastupitelka Loun, asistentka pedagoga a vychovatelka Ivana Hluštíková. Je členkou Zelených a nominovali ji Zelení a Piráti. Uvedla, že jako zastupitelka ví, co obyvatele v regionu pálí.
2: A v souvislosti se zemědělstvím je podle ní především důležitá klimatická změna a s ní hrozící sucho a záplavy. V Senátu se chce dále zaměřit i na legislativní práci, která by zlepšila situaci v sociálně vyloučených lokalitách, péči o stárnoucí populaci a nedostupnost lékařské péče.
3: Pokud bude zvolena, opustí svou profesi. Dovede si představit na nejvýš práci senátorky a radní města.
2: 48-letý fyzioterapeut a zastupitel Žatce Vladislav Hrbáček je členem SPD a za toto hnutí také kandiduje. Rozhodl se po událostech v Drahomyšli, kde na ubytovně otec zavraždil své dítě. Také on letos zároveň kandiduje do zastupitelstva města.
3: Proto chce sociální problémy a obchod s chudobou prostřednictvím zákonů změnit. Jako příklad uvedl povinnost státu kontrolovat místa, kde hodně lidí pobírá sociální dávky. Nedostatku zdravotníků chce zabránit lehčím přístupem k vykonávání těchto profesí. Nároky na vzdělání se podle něj stále zvyšují na úkor praktických dovedností.
2: V případě zvolení do Senátu chce i dál zůstat fyzioterapeutem, byť třeba na zkrácený úvazek, a chce dokončit i další vzdělávání v tomto oboru.
1: Volby 2026.
3: 70-letý zastupitel Středočeského kraje Jiří Kobza jako bezpartijní kandiduje za hnutí Stačilo. Uvádí, že je geolog a diplomat v důchodu. Klounsku má vztah z mládí, kdy tam jezdil na chmelové brigády.
2: Problém špatné dostupnosti lékařské péče, zejména pro starší lidi závislé na hromadné dopravě, chce v Senátu řešit změnou rozpočtového určení daní, aby region dostal víc peněz a mohl lékaře víc motivovat, anebo podpořit pojízdné zubařské ordinace. Vzhledem k tomu, že je v důchodu, věnoval by se v případě zvolení především práci senátora.
3: Dalším kandidátem v obvodu Louny, který zahrnuje i Rakovnicko a část Kladenska, je 71-letý zemědělec a zastupitel v Lišanech na Rakovnicku Jaroslav Mikoláš. Jako nestraník kandiduje za hnutí ANO, zároveň kandiduje i v komunálních volbách. Podle něj v Senátu chybí lidé se zkušeností v zemědělství a životem na venkově.
2: Za největší problém oblasti považuje sucho. V Senátu chce zužitkovat své zkušenosti zemědělce. Za klíčový považuje přivaděč vody z ohře. V horní komoře parlamentu chce podporovat i českou zemědělskou produkci a do obcí a měst ve volebním obvodu chce dostat víc peněz. Pokud by ho lidé zvolili, byl by senátorem na 100%.
3: Posledním kandidátem je 55-letý učitel, manažer a dotační expert Leo Steiner. Je také zastupitelem ve Smolnici na Lounsku, kde kandiduje i v letošních komunálních volbách. Jako nestraník kandiduje do Senátu za hnutí Jsme pro.
2: Odchody mladých lidí z regionu považuje za problém. V Senátu by ho chtěl řešit daňovým zvýhodněním některých profesí. Třeba učitelé, zdravotníci nebo výzkumníci by podle něj měli mít 10 let nulovou daň z příjmu. Chce se také zasadit o spravedlivější příjmy ze státního rozpočtu samosprávám a chce podporovat silné pilíře demokracie, jako jsou nezávislá justice a státní správa, veřejnoprávní média a občanská společnost. Práci v Senátu se chce věnovat na
1: Volby 2026.
3: Senátora nebo senátorku v obvodu číslo 6 Louny budou lidé volit spolu s volbami do obecních zastupitelstev 9. a 10. října. Pokud žádný z šesti kandidátů nezíská více než 50% hlasů, bude o týden později druhé kolo. Jan Beneš
2: a Gabriela Hauptfoglová, Český rozhlas.
1: Volby 2026.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Na třídním srazu hraje, stejně jako před 30 lety na maturitním plese, Olympik. Kdo to ale všechno zaplatí? Premiéra seriálu Na tělo. ČT2. Z baseballové hry se stává smrtící zápas a z jeho hvězdy štvaná zvěř. Robert De Niro v premiérovém thrilleru Fanatik. A ČT Art uvede v premiéře koncert populární české kapely s jejími největšími hity. Vohnout 30 let na hudební scéně. Páteční večer s Českou televizí.
2: Hodin.
3: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Státní cenový strop pro naftu mírně klesne. U benzínu se naopak o pár haléřů zvýší. Velvary na Kladensku zítra slavnostně odhalí opravený Mariánský sloup. Zítra bude převážně jasno nebo skoro jasno s teplotami do 24 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Maximální cena nafty se o víkendu a v pondělí oproti dnešku mírně sníží. Litr nafty má zlevnit o 4 haléře. Řidiči za něj zaplatí nejvýš 48 korun a 54 haléřů. Informovalo o tom ministerstvo financí. Naopak litr benzínu budou smět čerpací stanice prodávat dráž, a to až o 5 haléřů. Nový strop je na 45 korunách a 97 haléřích. Vláda začala regulovat ceny pohonných hmot znovu na začátku října. Opatření potrvají nejméně do konce měsíce. Lidé ve Velvarech na Kladensku zítra poprvé uvidí opravený Mariánský sloup na náměstí krále Vladislava. Po slavnostním odhalení vloží do otvoru v barokní památce zástupci radnice časovou schránku. Součástí programu je i přednáška restaurátora Petra Glásera, který sloup opravoval. Rekonstrukce za 3 miliony korun podle něj trvala zhruba 2 roky.
4: Trvalo nám to poměrně krátce na to, co to je za práce. Měli jsme to rozvržený v podstatě tak do těch dvou sezon. Původně jsme plánovali, že budeme pracovat déle, ale přece jenom jsou tady nějaké dotační programy, které mají nějaké pravidla, takže nás donutili trošičku zrychlit některé ty procesy.
2: Dělníci upravili prostor před základní amatérskou školou na náměstí Jiřího Zlobkovic na Vinohradech v Praze 3. Nově tam jsou herní a vzdělávací prvky, trampolíny, lavičky a asfaltová plocha má barevnou grafiku. Odhadované náklady jsou 2 miliony korun, říká mluvčí třetí městské části Petr Habáň.
5: Úpravy náměstí jsou navrženy tak, aby bylo možné v budoucnu přemístit a využít na jiném místě. Herní prvky a mobiliář nejsou pevně zabudovány do země a prostor tak lze oživit bez toho, aniž by radnice předjímala, jak bude vypadat budoucí podoba rekonstrukce náměstí Jiřího Zlobkovic.
2: Pohřešovanou 38-letou ženu z Frýdku Místku našla policie mrtvou. Tělo kriminalisté objevili po necelém měsíci pátrání ve frýdeckém lese nedaleko skládky. Okolnosti úmrtí dál prověřují. Podle policie už byla nařízená pitva. Zmizení ženy oznámil 3. září její manžel. A to potom, co nedorazila do zaměstnání v Ostravě, kde pracovala jako asistentka soudce. Podle kriminalistů nebyla matka dvou dětí v dobrém psychickém stavu a snažila se vyhledat odbornou pomoc. Cizí zavinění smrti ale policisté nevyloučili.
3: Počasí.
2: Večer čekáme částečné ubývání oblačnosti. Zítra pak bude jasno nebo skoro jasno. Ráno a dopoledne se hlavně v severozápadní polovině kraje můžou místy tvořit mlhy nebo nízká oblačnost. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Na dálnici D5 na 32. kilometru ve směru na Plzeň stojí v odstavném pruhu osobní auto bez paliva. Na D1 z Prahy do Brna se první část kolony od okruhu z 11. kilometru dává do pohybu. Na 13. už se podařilo nepojízdné auto z prostředního pruhu odtáhnout. Následně se ale brzdí před Popovicemi okolo 14. kilometru a přes 40 minut se jede krokem až na Šmejkalku. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: A po zprávách pokračuje středočeské odpoledne s Pavlem Kučerou.
6: Pěkné páteční odpoledne. Středočeské odpoledne.
7: Počasí pro první říjnový víkend a dál už za okamžik předpoví meteorolog České televize Michal Žák. Pozveme vás do Hořovic na cibulový jarmark a Martin Písařík se dnes zaměří na nebezpečnou vodu. Písničky, které nestárnou, zaspívají Petr Nať, Marie Rotrová a Věra Martinová.
6: Středočeské odpoledne s Pavlem Kučerou.

0: prací ve středních Čechách.
1: Meteorolog České televize Michal Žák už se nemůže dočkat, až nám to všechno poví. Dobrý den.
2: Krásné odpoledne přeju.
1: Michale, 2. říjen, jak se tváří dnešní počasí?
2: Tak máme trochu více oblaků, než tomu bylo v předchozích dnech. Převažuje oblačno, přechodně na některých místech i polojasno. Na druhou stranu jedná se hlavně o vysokou, případně střední oblačnost. Takže slunce často prosvítá, alespoň částečně skrz ty mraky. Takže to nevypadá, tak řekněme pesimisticky, jak by se na první pohled mohlo zdát. No a teploty, ty se pohybují nejčastěji mezi 18 a 21 stupně na východě i 22.
1: S čím můžeme počítat dál v noci a zítra?
2: Tak počítáme s tím, že oblaků bude v noci ubývat, postupně se místy vyjasní, ale na druhou stranu by se hlavně v severozápadní polovině kraje mohly vytvářet mlhy, případně nízká oblačnost. Teploty klesnou na 10 až 7 stupňů, v údolích může být i 5, no a vítr jenom slabý, proměnlivý, případně bude zcela bezvětří. Zítra přes den jasno nebo skoro jasno, ty ranní mlhy se budou dopoledne rozpouštět a odpolední teploty vystoupí na 20 až 24 stupně, takže by mělo být velmi teplé odpoledne. Vítr slabý, proměnlivý a nebo jihovýchodní.
1: V neděli bude taky hezky.
2: Bude, i když tam bude trošku se to počasí v průběhu dne měnit, zprvu jasno nebo polojasno, ráno výjimečně s mlhou, postupně by od západu až severozápadu mělo oblaků přibývat, takže odpoledne už tak slunečné nebude, ale bude poměrně teplo, maxima mezi 19 a 22 stupni, k tomu jenom slabý, proměnlivý nebo severozápadní vítr. A ještě můžu doplnit teploty v noci na neděli. Ty budou o něco nižší než v noci na zítřek, klesnou na 8 až 5 stupňů, v údolích až ke 2 stupňům a v údolích se můžou objevit i přízemní mrazíky.
1: A jak by mohlo být v novém týdnu?
2: Tak ta první polovina bude ještě teplá a vesměs slunečná, alespoň do středy by mělo převažovat slunečné počasí. Odpolední teploty mezi 19 a 24 stupni. Změna pravděpodobně přijde ve čtvrtek v podobě studené fronty. Ta přinese velkou oblačnost, na většině území konečně tedy taky zaprší z hlediska přírody a nejenom přírody, je to opravdu už potřeba. Na druhou stranu ta studená fronta sebou přinese i docela citelné ochlazení a to znamená, že teploty v tom posledním pracovním dnu, tedy od pátku a o víkendu už budou citelně nižší a měly by se pohybovat pravděpodobně jenom mezi 11 a 16 stupni Celsia. Takže babí léto v polovině příštího týdne skončí, alespoň tato fáze.
1: Je třeba provětrat a vyzkoušet deštníky a také kabáty možná. V říjnu. Dobře, ale do té doby ještě příjemné dny babího léta. My vám děkujeme za předpovědi a příjemný víkend.
2: Krásný víkend i vám a slyšenou.
0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

Víte, že Středočeský kraj je největším krajem v České republice? Má 1144 obcí, z toho 84 měst. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.

0: Středočeském odpoledni teď páteční pozvánka. Už za půl hodiny začne v Hořovicích na Berounsku tradiční cibulový jarmark. Akce patří víc než 35 let mezi nejvýznamnější společenské a kulturní události regionu. Symbolem jarmarku se staly ručně pletené a zdobené cibulové copy. Akci si nenechala ujít taky naše reportérka Elena Chomátová. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Elen, jak to na místě vypadá a najdeme tu i letos tradiční cibulové copy?
1: Tak je vidět, že přípravy na jarmark tady už jsou hotové. Náměstí v Hořovicích se doslova proměnilo v tržiště. Najdete tady až stovky stánků, nejen tedy z cibulí, najdete tu i průmyslové zboží, domácí potřeby, stánky s občerstvením, dokonce tu najdete i krásně zdobené perníky a jsou tu i stánky, kde se předvádějí různá řemesla. Jinak je vidět, že akce je populární už i dnes, při tom pátečním odpoledni dorazilo několik lidí. No a ani letos tu samozřejmě nechybí oblíbené zdobené cibulové copy. Ty jsou takovým hlavním suvenýrem, pro který sem lidé míří.
0: Probíhá na místě i nějaký doprovodný program?
1: Ano, dnes i zítra, tedy v sobotu, tu probíhá doprovodní program. Například dnes už od těchto odpoledních hodin začnou koncerty. Od 4 se tu návštěvníci mohou těšit na koncert skupiny Eriša. U domu zahrádkářů od 5 zahraje kapela Horká jehla. No a i v sobotu tu bude probíhat hudební program. Například zítra už od 9 hodin ráno si můžete přijít poslechnout hořovickou muziku. No a koncerty tu budou probíhat po celý den. A tyto dva dny najdete také v sále radnice výstavy, a to od Svazu hořovických rybářů a včelařů. No a v zahradě společenského domu a na parkovišti v Pražské ulici tu probíhá pouť.
0: Jak je to v Hořovicích s parkováním? Platí tam pro návštěvníky nějaké dopravní omezení?
1: Tady v Hořovicích vás samozřejmě ukazatelé navedou, a to na vyznačená parkoviště. Jedno z parkovišť, které lze využít, najdete u Hořovického zámku, kde tedy zaplatíte 100 korun za den. A dopravní omezení tady na vás čekají a týká se to především ulice Pražské a ulice 9. Května. Sem se úplně autem nedostanete.
0: Na cibulový jarmark nás lákala Elena Chomátová. Pěkný víkend a naslyšenou.
1: Pěkný víkend, naslyšenou.
2: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 8. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání.

0: Jste s Českým rozhlasem Střední Čechy. Martin Písařík nám dnes připomene, že voda má nejen blahodárné účinky.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že když člověk vypije moc vody, může ho to i zabít? Voda je zcela zásadní pro život, jak ho známe. Ve vodě na planetě Zemi život kdysi dávno vznikl a ke své existenci ji potřebují všechny živé organismy. Když se vody tělu nedostává, mluvíme o takzvané dehydrataci. U člověka, jehož tělo tvoří voda zhruba ze 60 až 70%, mluvíme o dehydrataci ve chvíli, kdy je výdej tekutin vyšší než jejich příjem. Vodu z těla ztrácíme například pocením nebo při průjmových onemocněních, jako jsou cholera či tyfus. Ta můžou vést až k dehydrataci způsobující smrt. Jenže obdobné riziko nám hrozí i při nadměrném příjmu tekutin. Hyperhydratace neboli otrava vodou způsobuje, že se nám krevní plazma příliš naředí a tím se naruší rovnováha elektrolitů v těle. Důsledkem je porucha mozkových funkcí. Tento stav přichází ve chvíli, kdy člověk vypije v krátkém čase 5 a více litrů vody. Z různých soutěží v pití vody nebo extrémně časově a fyzicky náročných sportů jsou známy případy, kdy účastník po požití velkého množství vody opravdu zemřel.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.
0: Víc od nás a o nás najdete na webu střednicechy.rozhlas.cz. Pátečním středočeským odpolednem vás provedl Pavel Kučera. Těším se na vás už za chvíli v Humoriádě s Ondřejem Kepkou. Tak zůstaňte dobře naladěni právě s námi.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Praze a okolí na 100,7 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Dětem a mladým lidem pomáhá ve Vlašimi nové centrum duševního zdraví. Dělníci dokončili opravu náměstí Svobody v Kladně. Zítra bude převážně jasno nebo skoro jasno s teplotami do 24 stupňů. U zpráv vás vítá Lenka Vokatá. V Husově domě ve Vlašimi pomáhá dětem a mládeži s psychickými problémy nový terapeutický tým. Služby nabízí zdarma vždy ve středu a ve čtvrtek odpoledne, a to bez objednání. Více informací doplňuje koordinátorka poradenského místa Petra Machotková.
2: My máme přímo v týmu dva psychoterapeuty a cílem té naší služby je pokrýt krizovou situaci v rámci nějakých 3 až 5 setkání s psychoterapeutem. A v případě, že to dítě potřebuje další terapie, tak doporučujeme návazné služby.
1: Tým duševního zdraví působí taky ve školách na Vlašimsku. Lidé opět využívají náměstí Svobody v Kladně. Zhruba jeden rok ho opravovali dělníci. Jsou tam například nová místa k sezení, vodní prvky i zelené plochy. Magistrát za rekonstrukci zaplatil 110 milionů korun. Technici tam vybudovali taky systém na zadržování dešťové vody, říká kladenský mluvčí Vít Heral.
3: Vodu pro zeleň zajišťuje tzv. Švédský systém strukturálních substrátů, který se postará o stabilní a rovnoměrný přísun živin a dešťové vody. Ta se ke stromům dostává ze všech pevněných ploch náměstí a je regulována její hladina. Systém si poradí naopak i s intenzivními 10letými dešti.
1: Lidé v Praze si můžou v říjnu přijít koupit ponožky a podpořit tak boj proti rakovině prsu. Výtěžek daruje společnost Praxity Tourism, nevládní organizaci, která pomáhá pacientkám a jejich rodinám. K zakoupení jsou v obchodě společnosti na Staroměstském náměstí. Pokračuje mluvčí Praxity Tourism Lenka Davidová.
4: My jsme podporu Aliance žen s rakovinou tentokrát spojili s limitovanou edicí růžových ponožek s motivem prsou od české lokální značky. Koupí ponožek lidé přispějí na projekt Zdravá prsa pro neslyšící, který pomáhá zpřístupňovat informace o prevenci v českém znakovém jazyce. Sport.
1: České hokejistky prohrály na finském podniku Eurohockey Tour i druhé utkání. Výběr amerického kouče i dalského, stejně jako proti domácím Finkám, neskóroval ani proti Švédkám a utrpěl s nimi nejvyšší porážku v historii 0-5. Turnaj v Lahti Češky zakončí zítřejším utkání se Švýcarkami od 13 hodin. Počasí. Zítra bude jasno nebo skoro jasno. Ráno a dopoledne se hlavně v severozápadní polovině kraje můžou místy tvořit mlhy nebo nízká oblačnost. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Na dálnici D1 z Prahy do Brna strávíte až hodinu na trase od nájezdu z Říčan z 12. kilometru na most Šmejkalka. Silnice 3 z Prahy do Benešova je po nehodě opět otevřená. U Poříčí po několika hodinách obnovili provoz. Dlouhé až hodinové kolony se tak pomalu začínají dávat do pohybu. Velmi ucpané je ale na silnici 3 okolí Benešova. Vlečou se od Mrače ze spod od kruhového objezdu u Mariánovic. Komplikace jsou i na příjezdu do metropole Ústeckou D8. Kolona se tvoří už zaklíčany na 2. kilometru a téměř hodinu se sune i celou Cínoveckou až do Kbelské před sjezdem do Novopatské odklízejí následky nehody. Přejeme šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Humoriáda.
6: Jste na správné frekvenci, ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Ondřej Kepka. Dobrý den, ahoj, vítej.
7: Ahoj, dobrý den, zdravím posluchače.
6: Nikdo úsměv nestrácí, na víkend míříme s vtipem a legrací.
0: Humoriáda.

0: Zuzana Norisová, zpěvačka, herečka taky. My tady máme prezidenta herecké asociace a jsme rádi, protože je to doslova v předvečer udělování centálie. Ondřej Kepka je tu s námi a prozradí nám, co všechno ví. Prý už nemůže ani dospat, má hodně starostí, tak co všechno jste zajistili?
1: Samozřejmě starosti mají hlavně ti, co to budou chystat přímo, čili Roman Petrenko, režisér a další lidé z České televize a tak dále. Ano, zdálo se mi dokonce úplně nesmysly, třeba že paní Maciuchová mě prostě odmítla se mnou hrát v divadle na Vinohradech. Uh-huh. Nějaký divadlo.
0: A to byl jenom sen, upřesně.
1: To byl sen, ano, přitom jsme se měli velice rádi, takže takovýhle nesmysly v té hlavě jaksi kolují, že prostě nepatřím na výště na Vinohradského divadla. Tak to byly takový, to říkám jako úlety, no. Martin Mišička, tomu držme palce, bude herecký moderátor.
0: A to je skvělý improvizátor.
1: Ano, takže na to se velice těší můj spolužák z DAMU, také student jaderné fyziky, absolvent, o čemž také bude zítra řeč na jevišti Národního divadla, protože scénář jsem samozřejmě viděl. No a jinak mohu prozradit nebo zopakovat, už jsou veřejně známá některá jména, tak já samozřejmě tady nebudu všechna jmenovat, ale mám velkou radost, třeba když jsme u Legrace, takže bude zítra hodně Studio Y v hlavní roli, protože cenu Akademie získá Mirek Kořínek, vynikající hudebník, skladatel, herec, basista a nevím co všechno a spolutvůrce toho génia té Y-ky. Takže se chystá do Národního divadla velký tým z divadla Y v čele s Martinem Dejdarem. Jiří Lábu zase bude předávat cenu paní Krečmerové, takže tam bude opravdu...
0: Takové
1: paní...
0: Národní divadlo Y.
1: Ano, protože paní Krečmerová získává cenu Jarka za celoživotní, za muzikál. No a když jsem u těch celoživotních cen a jsem u toho humoru, tak musím zdůrazit další významné jméno zítra a to je Petr Nárožný. Z toho mám velkou radost, který získá cenu za činohru, protože to byl a je stále vynikající divadelní herec, kromě toho, že ho my všichni známe jako skvělého srandistu.
0: Tak já myslím, že jako lákadlo na slavnostní večer centálií na České televizi to naši posluchači můžou vidět.
1: Ano.
0: Diváci televizní samozřejmě večer zítra.
1: A já si dovolím poslední větu, že Partnerská dvojka bude v neděli v 5 hodin vysílat ohlasy centálie.
0: Tak.
1: Takže v 5 hodin výjimečně si přepněte z regionu na dvojku.
0: Výjimečně. Teď přepneme z prezidenta herců na hosta humoriády.
1: Ano, už jsem se přepnul.
0: A jdem na první výběr.
1: Už jsem se přepnul, ano. Tak první výběr Bedřich Zelenka to bude.
0: Ano. Budou to anekdoty ze Silvestra českého nebo československého rozhlasu v té době 1975.
2: On povídá, ach Zuzanko, kdybyste tušila, co se ve mně děje. A Zuzanka na to, no to já tuším, Jiří. A když jsem vám přece říkala, abyste na ty švesky nepil pivo. My si s mojí Žofinkou žijeme v samejch radostech. Ona po mně něco hodí a když se trefí, tak má radost ona. No a když se ho netrefí, tak mám radost já. Víte, dámy, proč si Káča chtěla vzít za muže čerta? Protože čert nikdy nespí. Z Divokého západu. Poslyšte, seržante, kdo to u vás dneska ráno na stanici tak strašně řval? Ale to byl šerif. On si chtěl připíchnout na prsa tu šerifskou hvězdu. No a? No a on zapomněl, že jenom v trenýrkách. Host vysoké postavy přiběhne k vedoucímu restaurace. Pane vedoucí, někdo mi ukradl z věšáku zimník. Neříkejte, a jaký? Říká, tmavošedej, vlněnej, s bobřím límcem. Říká, jo, tak zrovna v takovým jsem před chvilkou viděl jednoho chlapíka ve výčepu. Říká, Jezusko, to jak vypadal? No, vošklivě, pane, vošklivě, byly mu dlouhý rukávy. Dáma si kupuje nový vůz. Konečně si jeden vybere, zaplatí a chce odjet. A teď ten prodavač povídá, okamžik, madám, ještě vám musím namontovat svíčky. A ona, a to ani nemusíte, mladý muži, já stejně jezdím jenom ve dne. Můj pes, pánové, ten je tak chytrej. Nedávno chytil mýho známýho za nohu jenom proto, že se jmenuje Bažant. To nic není. To k nám chodíval, pánové, jeden pošťák, nějaký Oldřich Patník. A ten si kvůli našemu psovi musel nechat změnit jméno. Slečno Věruško, řekněte upřímně, mohla byste si vzít i úplnýho pitomce jenom proto, že má peníze, byt, auto a chatu? Ježíš, to já nevím, pane Vejdl, vaše nabídka přišla tak náhle. Jeden známý africký cestovatel, badatel, autor odborné knihy o gorilách, vypravuje svým hostům o svých pozorováních ze života goril. Takový gorilý samec, dámy a pánové, v době páření vydává ze sebe příšerné skřeky, aby k sobě přivábil samičku. Asi takhle. A na ukázku vyrazí badatel z hrdla takový skřek, že hostům úplně stydne krev. V zápětí se otevřou dveře z kuchyně, vykoukne badatel a manželka a povídá, ale Alfrede, teď přece na to není čas.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Bedřich Zelenka a trénink na Silvestra. Nakonec za 3 měsíce už to bude
1: no
0: zase.
1: No to je strašně a hlavně nádherný, jak nás ten komerční svět už nám nabízí málem Velikonoce. Vajíčka, jakože už by se měly kupovat. Jo, že je to strašně urychlo.
0: Jo, jde to rychle za sebou, ano. Je dobře být připraven, ale ne zas tak příliš brzy.
1: Právě.
0: Že? Tak, přátelé, připravte se na hlasování. V tuto chvíli Bedřich Zelenka tady bude, pokud dáte A. Když dáte B, nastoupí Martin Dejdar. Vyberte si SMS humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
2: Tady je páteční humoriáda s Ondřejem Kepkou a Pavlem Kučerou. A vy v tuto chvíli si můžete vybrat Bedřicha Zelenku nebo Martina Dejdara. Komu dáte v tuto chvíli přednost? Je to na vás i na vás. Tak.
3: Prosím. Dobré odpoledne, Pavle. Standa Zemník vás oba zdraví.
4: Díky.
3: Dneska si kuchtím lečo. A já vám děkuju za krásnou humoriádu po celý týden, za vynikající výkony hostů. A těším se na vaše setkání v humoriádě někdy příště.
2: Ano, třeba možná už pondělí, děkuju. Mějte se. Děkuju, naslyšenou. Ano, mám zapsáno.
4: Děkujeme.
2: Slyším. Ještě dobře, díky.
4: Dobré lečo.
2: Prečo, lečo, nevíme. Tak dál, dobrý den. Haló.
5: Tady je Jirka, dobrý den, srdce, já vás zdravím. Ano. Pavle, já zdravím
2: taky.
4: Děkuju, taky, ano.
5: A přeju vám oběma hodně zdraví, chtěl bych jedině a pouze Ačko.
2: Děkujeme pěkně, naslyšenou. Tak, další, hezký víkend, už dopředu přeju a zdravíme koho?
6: Dobrý den, tady Petr Zezdounek, volám z Luhačovic.
2: Ano.
6: Zdravím vás všechny, tady krásně svítí slunečko.
2: Ale, to je dobře.
6: No. A vylezl jsem z minerální vany, z minerálky jsem se koupal a včel na mě lezu kde jaké muchy, protože já jsem šel do lesa tady na vrch, abych vás slyšel přes FM.
2: A to nebyla slazená minerálka, ne?
6: nebyla. A to je jakási míchaná s Vincentkou šetřila.
2: Je takhle. No vy si užíváte.
6: No tož to víte, no tak jako zdraví mám jedno.
2: Určitě.
6: Všecko bolí a teď se to ještě víc rozbolelo. A zdravím tež vašeho hosta, prezidenta.
4: Děkuju, no. Zdravím do Luhačovic, mě je velmi milých, ano.
2: Ano.
6: Děkuji.
2: Tak ať vás to nebolí.
6: A já bych si vybral pokračování.
2: Ano, děkujeme. Tak, kdo dál přijde za námi? Halo, vybereme si tady tuto linku, dobrý den.
7: Dobrý den, já vás oba zdravím a přeju vám hodně zdraví taky. A chtěla bych vám ty anekdoty a chtěla bych vám říct, že jsem z Kralup a jezdila jsem do školy a on s námi, ten pan Zelenka, jezdil do Prahy 30 kilometrů a celou dobu v tom vlaku nás všechny bavil.
4: No prosím.
2: No to je zážitek, vy to máte přímo naživo, no, odžito a teď si to připomenete s námi, určitě. No. Děkujeme.
4: Naschledanou.
2: Pěknou sobotu, neděli. No tak pan Zelenka může pokračovat.
4: Já myslím, je to jasné.
2: O rodině a fyzkultuře.
8: Tělocvičná nářadí pro mě skýtala ústavičná záludná nebezpečenství. Tak například na šplhadle jsem si odřel záda, na kladině obočí a švihadlem jsem si způsobil záškrt. Při vrhu koulí jsem se udeřil do malého mozku. Tomu se všichni divili, pač já mám velký mozek malej a malej skoro žádný. Tak jsem to zkusil s plaváním. No, ze startem to ještě šlávalo, to mě tam prostě srazili pěstí. Ale hrozně potom vyčerpávali ty záchranné práce. Když se mi v jinožském věku podařilo jednou rukou, ještě k tomu levou, schodit naši kočku z kanape, tak jsem začal uvažovat o těžké atletice. Řecko-římský zápas například. Jo. Na lopatky mě položit nemohli, protože my jsme u nás měli jenom krátkou tělocvičnu. Taky jsem zkoušel box, to mě pár řídící radil. Víš, takhle kolem soupeře mávej těma rukavicema, možná, že aspoň v tom průvanu nastydne. Zkrátka v těch sportech jsem tak nějak nemohl se prosadit, ani v těch zimních, vám řeknu, krasobruslení například, jsem nemohl rozvinout na plný pecky, protože už při jednoduchým soudruhu Salchovovi jsem poškodil chladicí zařízení. No ani na lyžích při tom obřím slalomu jsem nějak zvlášť nezazářil, protože hned po prvních metrech sešupu jsem způsobil takovou oblevu, že ty ostatní za mnou už jenom trhali fialky. Možná, že to bylo i tím, že jsem neuměl správně zatloukat ty skoby a dělat ten uzel na laně. Pardon, to si pletu s horolezectvím zase. No, s horolezectvím. Tak jsme s bráchou chtěli udělat Matterhorn a nakonec jsme udělali jenom praděda.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Vysíláme pro vás Humoriádu. Náš dnešní host Ondřej Kepka je na řadě s výběrem dalšího účinkujícího z archivu. Kdo to bude?
2: Co
1: to bude?
2: A já musím tedy říci, že otce zakladatele Centálie, když se o těch tálích bavíme, bych zvolil Tomáše Tefra. Nebyl sám, byl také ještě Ivan Vyskočil, Jaroušek Someš a další lidi, Václav Postránecký, kteří stáli před těmi 33 lety u zrodu Tálie. No ale zpátky teda k ukázce, takže Tomáš Tefr, no a samozřejmě židovské anekdoty, což je jeho jaksi top disciplína.
3: Malý Moritz přiběhne za tatínkem v Moskvě a povídá tatínku, co jsem? Říká, no co to je za otázky, co jsi? No, jsem Rus anebo Žid? Říká, no já jsem Rus, no tak seš taky Rus, co to je za otázky? Přiběhne za maminkou, pojďme, maminko, co jsem? Jsem Rus nebo Žid? No říká, protože já jsem Židovka, tak ty seš taky Žid, já nevím, proč se ptáš? Říká, protože venku je, v barák je opřený kolo a já nevím, jestli ho mám ukrást nebo prodat. Potká se pan Kon s panem Roubíčkem, takhle dopoledne na Václaváku. Říká, kam jdou, Roubíček? No za kšeftem. A co oni, Kon, taky? A co, našli by na gáblík? To je dobrý nápad. A co bychom si dali? Rybičku. Tak půjdem k Vaňhovi. A jdou k Vaňhovi na rybičku, objednají si dva slanečky, seděj, povídají, pijou k tomu dvojku bílého vína, za chvilinku přinesou rybičku na stříbře a přinesou, no co čert nechtěl, dva. Jednoho takového krásného velkého slanečka a jednoho takového malinkého mrzáčka. A Kon pojedá, berou si Roubíček. Roubíček říká, ne, až po nich, Kon, jen si vemou. Ne, až po nich, ne, teď se tak chvilinku předbíhá, říká, ne, já jich pozval, ne, oni jsou starší, to nevadí, ale já jich zvu, tak si berou. Až nakonec Roubíček nevodala, veme ten stříbrný příbor, nandá si toho velkého slanečka a povídá malcajt. A Kon říká, tak tohle to je kinderstube, jo, tohle je nějaký vychování, tak oni si vemou klidně toho velkého napřed. A říká, tak moment. Kterýho oni by si vzali, kdyby si brali první? No samozřejmě, kdybych já si bral první, tak si samozřejmě beru toho malýho. No tak tady ho maj, nekecaj a žerou. Jak se pozná židovský pedofil, to nevíte? Ne? Že stojí před školkou a povídá holčičko. Kup si bombonek. jak se mají, Roubíček, jak se mají? Ba tak. No ne, tak se ptám, jak se mají? No, říkám, tak. A co to je tak? Co dělají? No pronajímám okna. Jak pronajímám okna? No pronajímám okna, vždycky, když jsou nějaký prvomájový průvody a manifestace, tak pronajímám okna. A kde bydlej? No v Majzlovce. Tak moment, Roubíček, tam přece žádný průvody nechodili a žádný manifestace nikdy nebyly. No teď říkám, že se mám tak. Pan Kon si svolá rodinu a povídá, jedu do války, na středním východě je zle, moje vlastně potřebuje, jedu bojovat. A kdyby náhodou mě to jako vzalo, jo, tak samozřejmě, že chci být pochovaný tady, protože tady jsem se narodila, tady jsem vyrost a kdyby náhodou, jako jsem šláp na minu třeba a roztrhlo mě to na dvě půlky, tak samozřejmě to půlku pochovejte tady, že jo, v mý vlasti, ale polovinu v zemi zaslíbený ve vlasti našich otců a předků. A kdyby náhodou teda jako se nenašlo vůbec nic, tak to jsem u sestry v Londýně.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Tomáš Tefr, také náš někdejší humoriádník, bylo to s ním příjemné a bude příjemné i dál, pokud posluchači dají Ačko, když zvolí Bčko, tak tady bude Spable. No a myslím si, že i dřevění herci mají své místo u Centálie, je to tak?
2: Tak ti dřevění ve smyslu jako neživí. Méně schopní, ty asi ne, ale dřevění ve smyslu loutek ano, to je jedna z nejnovějších cen za loutkové divadlo a já jsem vlastně zapomněl taky nalákat posluchače, že i Spable, o kterém teď bude řeč, tak bude zítra mít svoji roli s Hurvínkem na jevišti.
1: Tak to bude určitě.
2: A neprozradím jako proč. Cenu už mají, oni už mají táli, takže oni nebudou dostávat. Ale něco tam budou dělat.
1: Objeví se na jevišti Národního divadla zítra večer. Dobře. No tak posluchačům dáme ty možnosti. Tomáš Tefr Ačko, Spable Bčko v tuto chvíli. Hlasujte SMS Humor Mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Telefonujete stále na 731 800 900. A tady je Fénix Lucie Bílé.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
2: Mám pro vás takovou zvláštní

0: z Pejbla s Bábinkou dokonce konkrétně. Uvidíme, kdo nám to vyhraje. Přidáváme vaše další hlasy. Ondřej Kepka je zvědavý, jak to dopadá. Halo, halo, dobrý den.
1: Miroslav z Karviné, dobrý den, pane Kepko, dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Dobrý den.
1: A já dávám hlas Tomášu Teprovi.
0: Máme to zapsáno a děkujeme. Hezký víkend. Tak další prosím. Dobrý den, dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i pana Kepku.
2: Díky.
0: I vás.
3: A chlapi, já bych hlasoval pro Spejbla s Bábinkou.
2: Mhm.
0: Dobře, máme
3: hezký
0: zapsáno.
3: Zítekme, hezký víkend.
0: Děkujeme, naslyšenou nápodobně. Dobré odpoledne.
4: Dobrý den, dobré odpoledne, zdravím do Humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta pana Ondřeje Kepku. Dobrý den, pane Kepka.
2: Děkuji, dobrý den.
4: Přeji vám krásný podzim, ať se vám daří, hlasuji
2: díky.
4: Pavle Trobéčko.
0: Ano.
4: A všem posluchačům přeji krásný podzimní víkend či příjemné pondělní ráno. Zdravím Petra do Luhačovic. Růža z Rychnovska, děkuju, nashledanou.
0: Děkujeme, vyřízeno, i pošta. Dobré
2: ano,
0: odpoledne.
2: Ano, ano.
5: Dobrý den, tady František Albert Vltavou. Zdravím pana Kepku i pana Pavla. Pane Kepka, vy jste další hrecká osobnost. Předtím tam byl pan Saláva prezident, dneska jste tam vy prezident. Ten Pavel, ten má štěstí na ty velký osobnosti.
0: Že jo,
5: no. Zbytek, ne? Stále zdraví a dejte tam ty vtipy ať od toho.
0: Ano, zdravíme prezidenta posluchačů z Kralup, fanoušků Humoriády prezidenta
5: ano,
0: Františka.
5: Díky, mějte se.
0: Naschledanou, naslyšenou. Další je kdo? Dobrý den. Halo.
6: Dobrý den, pánové. Pre vás, Petr Zeloty. Přeji vám hezký víkend.
0: Nápodobně.
6: A přál bych si pokračování s panem Tafrem.
0: Máme zapsáno a děkujeme. Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne. Karel Bojkovic. Zdravím vás, Pavle, i pana Ketku.
2: Díky.
7: A já bych si přál pokračování.
0: Děkujeme za hlas. Naslyšenou. Tak, jdeme spočítat. Všechno hraje pro Tomáše Tefra.
8: Pan Kon letí v letadle do New Yorku, sedí v business class a tam chodí krásná letuška. A on si ji zavolá a říká, slečno, já teď letím služebně do New Yorku a budu tam 3 dny. Myslíte si, že byste se mnou nestrávila noc za $100,000? Letuška se tak zapíří a říká, no, dalo by se o tom uvažovat. A on říká, a za $20? No dovolte, co pak jsem nějaká kurva. A pan Kon říká, promiňte, to už jsme se domluvili, teď smlouváme ceny. Po 14 dní dovolený ve Švýcarsku přijde pan Kon do recepce vyrovnat účet. Recepční říká, samozřejmě pane Kon, přejete si to platit cash v dolarech, kreditní kartou. On říká, cash v dolarech. On říká, výborně, takže bychom to měli, ano, 14 dní dovolené, polopenze, tak to máme, ano, tady to máme $2,600. A pardon, promiň, $2,700, já jsem ještě zapomněl připočítat $100 za používání tenisových kurtů. Pan Kon říká, promiňte, ale já jsem na tenisový kurty nechodil, protože já tenis nehraju. Nezlobte se, pane Kon, ale ta možnost tady byla. Říká, nevadí, tak to máme promiňte, $2,800 ještě za používání sauny a bazénu. Říká, nezlobte se, ale sauny a bazénu, já jsem neplavec, Sára je neplavec, mě se v horku dělá špatně. Říká, ne, nezlobte se, pane Kon, bohužel, nedá se nic dělat, ale tady ta možnost tady samozřejmě byla, tak to máme 2700, $2,800 ještě za používání golfového hřiště. Říká, no dovolte, ale já golf nehraju, ani sebou nemám hole. Nezlobte se, pane Konto, musíte zaplatit, protože ta možnost tady byla. Kontakt schrábne ty peníze zpátky a říká, já jim nezaplatím nic, protože oni mě svedli moji Sáru. Říká, no dovolte, pane Kon, já, ale ta možnost tady byla. A jak takhle jede mladý a starý žít ve vlaku? A ten mladý se podívá na toho starého a říká, promiňou mi prosím, nevidí, kolik je hodin? A starý se otočí, kouká z okýnka, jak ubíhá krajina, neodpovídá. Říká, promiňou mi, mě asi přeslechli, nevědí, kolik je hodin? Starý zase neodpovídá. Říká, no tak to není možný, já se jich slušně zeptám, kolik je hodin, a oni nemají ani tolik kinderstube, aby mě odpověděli. A ten starý se na ně otočí a povídá, no tak, já jim to vysvětlím. Oni jedou do Bohrádku, že jo? Jak to vědí? No, protože tenhle ten vlak jede do Bohrádku a před chvíli byla poslední stanice, čili oni jedou do Bohrádku. Oni nejsou z Bohrádku, jak tak na nich koukám. Ne, nejsem. Tak to znamená, že jsou cesták, že jo? Ano, já tam jedu služit.

0: No samozřejmě, co by bylo jiného. Jedou do Borohrádku jako cesták a budou tam prodávat. Budou chodit po kšeftech. A to znamená, já jim odpovím, jo, a oni přijdou do Borohrádku. Oni si myslej, že v Borohrádku je ausgerechnet volný hotel a že tam na nich čekají. Samozřejmě, že tam je jeden hotel a ten je plně obsazený. Já se s nima dám do řeči. Oni budou muset někde přespat. Já je vemu k sobě, já mám jenom dvoupokojový byt. V jednom pokoji bydlím já ze Sáru a v druhém moje 18letá dcera Rebeka. Oni jsou mladý, ona je mladá. On bude u nich v pokoji, slovo dá slovo, on se do ní zamiluje, on mi přivede do jiného stavu a já nakonec budu muset dát svoji jedinou dceru Židovi, který nemá ani na hodinky.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak, jaké bude další přání posluchačů ve finálním souboji, kam vracíme Martina Dejdara, tentokrát se s příběhem o Sněhurce s Karlem Šípem a Lucí Bílou utká se s Pejblem a Bábinkou v supermarketu. Tak to je velký souboj.
3: No to jo.
2: Ondra je v napětí, já taky. Těšíme se na vaše hlasy. SMS humor mezera A nebo humor mezera B na čísle 90 011 04. Telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Humoriádní souboj, nebo humoriádnický, nevím, jak to spisovně říct, myslím, že to ani spisovně nejde.
2: Nebo humorný.
1: No, tak to určitě. Mezi Martinem Dejdarem a Spejblem právě teď probíhá, posluchači hlasují, zveme vás právě teď na povídání s naším dnešním hostem, také mimo jiné Ondřejem Kepkou. Tak kdo pak nám bude pokračovat v tuto chvíli? Tak prosím, kdo pak je tu? Halo, halo.
3: Halo, tady je Lidka z Rakové, zdravím pana Kepku.
2: Díky.
3: Je Lidky, jak vidím, Rumburáka, tak se mi vybaví pan Kepka.
1: Hned po Rumburákovi pan Kepka.
2: No, jo, byl tam Jirka Lábus, jo.
3: No, takže hledu, že vůbec nestárnete. To si vás pamatuju jako kluka.
2: No jo, ale jo.
1: Podle hlasu nestárne.
2: Stárneme všichni stejně, to tak jenom dělám, že ne.
3: No. Takže vám přeju hlavně hodně zdraví, hoši, ať vám ten humor dlouho vydrží.
1: A my vám pěkně děkujeme.
2: Moc, díky.
3: Slyšela, že smích prodlužuje život.
1: No tak to určitě. To tady potvrzujeme každý den.
2: Ano.
3: No,
2: bez taky.
1: Tak, milá paní, A nebo B, pana Spejbla, děkujeme.
3: Ano,
2: děkujeme.
1: Buďte zdraví.
2: A taky hodně zdraví, naschle.
1: Dobré odpoledne.
4: Dobrý den, tady Jaroslav z Brumova Bílnice a přál bych si pana Šípa.
1: Dobře, děkujeme za váš hlas.
4: Zdraví vás, oba dva.
1: Děkujeme. Podobně, skoro unizono jsme vám odpověděli. Ano. Tak, kdo pak jde dál hlasovat? Dobré odpoledne.
5: Dobrý den, tady David, dávám hurví, teda Spejbla v bábinku a moc zdravím pana Kepku, je to ten nejlepší host.
1: Jo, ale
2: děkuju.
1: Davide, kolik ti je?
5: Mě je 13 a poslouchám vás pořád každý den, je to to nejlepší.
2: Tak děkujeme.
1: Dobře, díky, naslyšenou.
5: Naslyšenou.
1: Tak, další prosím, dobrý den.
6: Dobrý den, tady Anička z Višňová, velmi vás zdravím a já bych si dala Hurvínka.
1: Hurvínka no, byste si dala.
2: Hurvínek finišuje.
1: Dobrá,
6: taky vás poslouchám každý den.
2: Děkujeme.
1: No děkujeme za věrnost.
6: Mějte se moc hezky, ahoj.
1: Ahoj, ať vás to baví i dál. Tak,
2: jak
1: máme
2: to dopadlo?
1: Sečteno, přičteno, včetně SMS hlasů. No. Nevím, jestli tam bude Hurvínek, ale Spejbl určitě.
2: Jo, je to tak.
1: Martin Klásek a Helena Štáchová. Mm. Mimochodem, Martin Klásek, teď jsem ho objevil náhodou při přepínání kanálu, hraje dědu Martina v Kouzelné školce s Františkem, tak si ho tam můžete užít.
2: A jestli se neměl, to byl třetí, že jo, Spejbl Hurvínek po panu Skupovi a Kiršnerovi.
1: Ale už máme mladou generaci,
2: a
1: která
2: už máme
1: to
2: další,
1: taky skvěle zvládá.
2: Přesně tak, ano. Takže tak jenom, aby to posluchači pochopili.
1: Ano, jdeme do divadla S plus H.
7: Och jo, a jsme u cíle.
8: Já žádný cíl nevidím, ale kus pole a na něm pár krabic.
9: Belko, krabic?
10: A na té jedné je napsáno super, hyper, euromarket.
7: No, a to je právě náš cíl.
10: Tak, tak. Popadneme dva drátěné vozíky.
8: A vyrazíme vpřed, víc dobrodružství.
10: Počkejte, počkejte ještě. Já jsem se chtěla zastavit tady v tom kloboučnictví vedle.
7: Už mají zavřeno.
10: Tak to vidíte, pane Spejble, od rána se chystám na nákup. Těším se na ten klobouček jako malé děcko. A než vás konečně vytáhnu z domu, je tma a zavřeli mi krám.
9: I ne, vždyť se tam svítí.
10: Ale je zavřeno.
9: Tak proč se tam svítí?
10: Kvůli zlodějům, Máničko.
8: A proč, když zloději mají baterky?
7: A co jste si tu chtěla koupit, paní Kateřino?
10: Podívejte, tadyhle ten nádherný klobouček, co je ve výloze.
7: Podívejte, já myslel, že je to stínidlo na lampu.
10: Vy zlí.
7: Já to tak nemyslel, ale paní Katko.
8: Májo!
7: Hurvejc, nech si ty komentáře, ano? A konečně otevři ty dveře.
8: To nejsou dveře, ale vrata.
9: No to víš, takový supermarket nemůže mít dvířka jako do chlívku.
7: Tak hulaš nepřekážej, a jdi dál.
11: No. To nejde, já nemůžu otevřít dveře.
7: Jak to?
11: No hele, táhnu a ty dveře ne a nepovolit.
12: A co stojí, Hurvinko, psáno tady na té cedulce?
11: Tlačit.
9: No tak tlač.
7: Prosím tě, pust a nedělej hlouposti, uhni. No, prosím, vstupte.
10: Tak kam půjdeme nejdřív?
7: Já bych potřeboval nakoupit v dětském oddělení.
11: Pro pana Taťulo, žádné další dítě nekupuj. Do mého dětského pokoje se už druhá postel nevejde.
7: Nech toho, potřebuju ti koupit ponožky.
11: Na nožky?
7: Ne, na hlavu, aby ti nenamrzl mozek.
9: Což vlastně nehrozí, protože ty žádný nemáš.
11: No dovol.
9: Ty, kdybys spolkl mouchu, tak bys měl víc mozku v břiše, než ve hlavě.
12: Máničko, prosím tě, nech toho. Pane Spejble, tady je řeznictví. Nezapomeňte koupit maso pro Žerička.
7: Jo, už jdu.
12: A ať není tak tučné jako posledně. Víte, jak vás potom bolel žaludek?
7: No jo.
10: Je, a hneme se.
12: Mají uzený jazyk, že bych ho koupila k večeři.
9: Blé, jazyk, fuj, ten já nejím.
12: Proč?
9: Protože už ho měl někdo v puse.
12: No tak dobrá, tak já koupím k večeři vajíčka.
9: Ne, bábinko, tady je zelenina. To je moje oddělení. Já jsem totiž vegetariánka.
11: Cože to?
9: Nejím maso.
11: A proč?
9: Protože mám ráda zvířata.
11: To já taky. Tak proto jím maso. Mám takový telecí páreček, vepřový řízeček.
9: Hrůza. Já nejím maso proto, že nechci zvířátkům ubližovat. Jím zeleninu, protože je mám ráda.
11: Tak proč jim spásáš jídlo, když je máš ráda?
9: Ty jsi tak hloupej, že kdyby byla světová soutěž hlupáků, tak bys obsadil hned druhé místo.
11: A proč ne první?
9: Protože seš hlupák.
12: Děti, nechcete mluvit trochu víc nahlas? Tamhle ti nakupující vzadu vás dobře neslyší.
1: Jsme se i dozvěděli, že Mánička je vlastně vegetariánka.
2: Ano,
1: nebo veganka, nebo co?
2: Jsem překvapen.
1: Dokonce. Tak Hurvinek je masožravec, ano. I když je ze dřeva. No a Ondřej Kepka má něco společného s těmito herci?
2: No já jsem měl tu čest natočit několik dosud i prodávaných CD příběhů, nebo jak se to dneska, audioknih, s Hurvinkem a s Máničkou. Vím, že jsem byl Václav IV., myslím, v jednom. To bylo.
1: Dokonce.
2: To jsou takové příběhy, které oni udělali jako audio verze svých této rodiny. Byla to moc krásná spolupráce a paní Štáchová byla úžasná. Jsem poznal ještě pana Kiršnera, ale myslím, že už Hurvinka tady na tom mluvil pan Klásek právě taky. No, tak to je jenom taková vzpomínka.
1: Takže se spodíle na nahrávkách těchto slavných herců.
2: A musíme hlavně taky pozdravit do Plzně, protože pan Skupa pocházel, nevím, jestli pocházel, ale každopádně Hurvinek vznikl v Plzni. Můj tatínek na něj chodil vždycky v neděli do divadla v Plzni. Takže
1: mají tam sochu svoji.
2: Přesně, aby jsme jako byli spravedliví.
1: Ano, dobře. Zdravím na všechny Hurvinky a Spejbly, zdravím na všechny posluchače, dámy a pány, chlapce i děvčata. Závěr dnešní humoriády je zde. Ondřej, ať se ceny Itálie povedou, ať to dostanou ti nejlepší.
2: Ano.
1: My ti věříme, že to tak bude.
2: Nevím, samozřejmě. Kdo vyhraje, tak to chci říct dopředu, že
1: a
2: to opravdu se
1: hezký
2: řeší,
1: podzim.
2: To smou. Hezký podzim a těším se někdy zase na shledanou.
1: Loučí se i Pavel Kučera. Dobrý poslech Českého rozhlasu.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
4: Stavební firmu na výstavbu stanice metra D. Libuš začal hledat dopravní podnik hlavního města. Bukovno u Mladé Boleslavy umístí na několik obecních budov solární panely za 4 miliony korun. Zítra bude převážně jasno nebo skoro jasno s teplotami do 24 stupňů. U zpráv vás vítá Lenka Vokatá. Pražský dopravní podnik vyhlásil soutěž o stavební firmu na novou stanici metra D. Libuš. Měla by stát přes 3 miliardy a 750 milionů korun. Samotná stavba stanice by měla trvat zhruba 5 let. Pokračuje mluvčí dopravního podniku Daniel Šabík.
5: Libuš bude hloubenou stanicí metra D s ostrovním nástupištěm a dvěma vestibuly. Bude orientována v severojižním směru a vedena podél Novodvorské ulice, zhruba od úrovně Cuřínovy ulice po obchodní centrum Obzor, respektive tramvajové zastávky Libuš.
4: Libuš by mohla být součástí prvního spuštěného úseku nové linky z Pankráce v roce 2032. Celá trasa metra D by měla fungovat od roku 2036. Několik obecních objektů v Bukovně na Mladoboleslavsku bude mít fotovoltaiku. Nově dělníci umístí solární panely na městský úřad, Sokolovnu nebo mateřskou školku. Vedení obce za to zaplatí 4 miliony korun.
6: Technici začnou solární panely montovat na jaře příštího roku, práce dokončí do léta. Jednu fotovoltaickou elektrárnu už teď obec má, konkrétně na hasičské zbrojnici. Z Bukovna Radek Duchoň, Český rozhlas.
4: Galerie Františka Drtikola v Příbrami zahájila novou výstavu Inventura 90. Karla Babička. Představuje díla ze soukromé sbírky, která vznikala od 90. let minulého století. Kromě obrazů a dalších děl tam návštěvníci uvidí také archivní materiály, osobní poznámky nebo dosud nepublikovanou babičkovou poezii. Expozice potrvá do 10. ledna příštího roku.
0: Sport.
4: V 7. kole Tip Sport Extraligy se hokejisté Mladé Boleslavy představí v Brně. Zápas s Kometou rozehrají v 18 hodin. Obránce Filip Pavlík moc dobře ví, že aktuálně poslední bruslaře trápí hlavně špatná koncovka.
7: Hold nám to tam nechce spadnout, ale věříme, že se to překlopí a zase ty góly začnou padat a ty body se budou sbírat. Bude to samozřejmě těžké, hrajeme v Brně, to bude těžký zápas, v neděli bude derby tady v Liberci, takže jako budou to oba dva hodně těžké zápasy. Hlavně chceme zastavit ty hry a získávat body, tak to je hlavně o tom, je jedno, jak ty body získat, jakým způsobem, ale prostě umlátit a vyhrát.
4: V 18 hodin rozehraje svůj zápas taky Kladno. Rytíři doma nastoupí proti Hradci Králové.
0: Počasí.
4: Zítra bude jasno nebo skoro jasno. Ráno a dopoledne se hlavně v severozápadní polovině kraje můžou místy tvořit mlhy nebo nízká oblačnost. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
4: Na dálnici D11 dejte pozor na kilometru 1,5 směrem na Jaroměř. Levý jízdní pruh a levou krajnici tam blokuje nehoda 5 osobních aut. V Praze vázne provoz na jižní spojce směrem na Černý most, jsou kolony od Spořilovské za Průmyslovou na 30 minut. A na pražském okruhu je silný provoz z letiště na dálnici D1 i z plzeňské D5 od Rudné k Ořechu. Zdržení v koloně je vždy na půl hodiny. Český rozhlas střední Čechy přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: A po zprávách už je tu Den v kraji s Pavlem Kučarou.
8: Hezké páteční odpoledne.
0: Den v kraji.
8: Dnes pro vás máme prohlídku opraveného náměstí Svobody v Kladně, knižní zastávku v Praze a volební speciál z Mělníka. A taky písničky, které nestárnou, a s nimi Luci Vondráčkovou, No Name a Holky.
0: Český rozhlas Střední Čechy. Den v kraji.

0: Tady je Český rozhlas Střední Čechy. Lenka Volkatá pro vás připravila přehled událostí 2. října.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Praze a středních Čechách? Stručně, jasně, přehledně.
2: Hezké odpoledne. Voda v oblastech zásobovaných z vodojemu Odolená voda je ode dneška znovu pitná. Opakované rozbory potvrdily, že neobsahuje nadlimitní množství olova a splňuje hygienické limity. Lidé ze zasažených oblastí tak můžou vodu opět používat k pití i vaření. Policie připravila rozsáhlá bezpečnostní opatření kvůli dnešnímu nelegálnímu sjezdu tuningových aut v Praze. Do terénu vyslala dálniční i cizineckou policii a pořádkové jednotky. Nasadila taky vrtulník s termovizí a drony. Večer můžou policejní hlídky taky některé silnice preventivně uzavírat, aby zajistili bezpečnost. Ochránci přírody a dobrovolníci pokračují v záchraně škeblí na březích upouštěné Slapské přehrady. Dosud vrátili do vody přes 60 000 škeblí. Do akce se zapojilo více než 400 dobrovolníků. V přehradě žijí stovky tisíc škeblí několika druhů, včetně chráněných velevrubů malířských. Pražská tramvajová zastávka nádraží Holešovice se dnes změnila na tematickou zastávku Knižní. Do 6 hodin večer tam lidé můžou zanechat vzkazy, vypůjčit si knihy i navštívit autorská čtení a hudební vystoupení. Podrobnosti uslyšíte v reportáži v našem vysílání. A v Hořovicích na Berounsku dnes začal tradiční cibulový jarmark. Akce patří více než 35 let mezi nejvýznamnější společenské a kulturní události regionu. Symbolem jarmarku se staly ručně pletené a zdobené cibulové copy.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Praze a středních Čechách? Stručně, jasně, přehledně.

0: Vysíláme Den v kraji, víc míst k sezení, vodní prvky i stromy a květiny. To všechno je nově na náměstí Svobody v Kladně. Dělníci ho upravovali zhruba rok. Prostranství už můžou lidé opět využívat. Někomu se náměstí líbí, někteří obyvatelé spokojeni nejsou.
1: Tady byl kdysi nějaký bazén nebo respektive nějaká nádrž požární nebo co to bylo. To zavezli úplně a od té doby tady voda nebyla. Na Kladně nic jiného není, žádná řeka, nic.
2: Zdejší obyvatel pan Karel oceňuje třeba dvě nové fontány. Další vítají také nová místa k sezení. Nová podoba náměstí se líbí i paní Ivetě.
3: Jo, je to hezká ta voda, to okolí, jako udělali to na úrovni už konečně.
2: Nevidí to tak ale všichni. Paní Růžená i pan Tomáš by si tady přáli více zeleně.
4: Jak tady byla ta ale, já jako narozená, to už tady byla. A pořád byly zdraví ty stromy. Nevím, proč je všechny vykácen.
5: Přijde mi, že je tady málo zelenýho, jako. Přijde mi moc jakoby tý dlažby tady. Přišlo mi to, že to nepotřebovalo změnu, no.
2: Podle mluvčí kladenského magistrátu Kateřiny Přibylové se ale z náměstí stal bezpečnější a přehlednější prostor.
6: Investice nebyla jen o opravách, ale především o vytvoření nového funkčního, bezpečnějšího a moderního veřejného prostranství, které je jedním z hlavních náměstí ve městě.
2: A dodává, že je v místě například i nový systém na zadržování dešťové vody.
6: Celkovou rekonstrukcí jsme vytvořili podmínky k tomu, aby se zde veškerá dešťová voda zadržovala a napájela stromy i další vegetaci.
2: Práce stály 110 milionů korun. Na více než třetinu dostalo město dotaci z Evropské unie. Z Kladna, Richard Webs, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Střední Čechy, Den v kraji.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Seznámíme vás s invazními druhy rostlin. Pozveme také na výstavu králíků, holubů a drůbeže a poradíme s výrobou ptačího krmítka.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Den v kraji pokračuje v hlavním městě. Pražská tramvajová zastávka nádraží Holešovice se přeměnila na tematickou zastávku knižní. Lidé tam mohli zanechat vzkazy, vypůjčit si knihy i navštívit autorská čtení a hudební vystoupení. Tematická zastávka vznikla při příležitosti 30. ročníku Týdne knihoven.
1: Nádraží Holešovice.
2: Podle hlášení přijíždí tramvaj jako obvykle k nádraží Holešovice. Tentokrát ale cestující venku vidí docela jinou zastávku, takzvanou knižní. Přístřešek zastávky zdobí nalepené stránky knih se slavnými literárními úryvky. Součástí je také mapa se smyšlenou linkou, která vede zastávkami jako U první kapitoly, Za zrcadlem nebo Hobitín. Na knižní zastávku se přišla podívat také paní Helena.
3: Velmi pěkný festival, moc se mě to líbí. Je šikovné, že udělali knižní festival a blízko našeho bydliště.
2: Co vás tady třeba zaujalo, když jste tu šla?
3: Různé knihy, jak tady mají výstavu i v autobuse mají různé knihy, takže jsem to tam oblížela, ano.
2: U zastávky stojí také informační stánek, kde si lidé můžou nechat vyrobit třeba odznáčky nebo si složit papírový model autobusu nebo tramvaje. Nedaleko stánku potkávám také paní Lenku.
4: Všimla jsem si knížek postavených u sloupu. A autobusu knihovny.
2: Co si tady odnášíte?
4: Odnáším si modely tramvají, protože mám budoucího zeťáka, který prostě miluje tramvaje, miluje autobusy a ještě se tam chci podívat na nějaké knížky.
2: Říká paní Lenka. U zastávky stojí také nový bibliobus městské knihovny jménem Matilda, který v pražských ulicích jezdí necelý měsíc. Provází mě tady knihovník Jan Mazura, tak co tu vidíme?
5: Máme tady komplet celou knihovnu, akorát tato knihovna má okolečko navíc, takže jezdí. A přijela jsem za váma. Procházíme kolem posezení, záměrně jsou tady i stolečky, protože kromě knížek jsme přivezli i hry.
2: Tematické zastávky v hlavním městě čtvrtým rokem pořádá společnost Ropit, která organizuje veřejnou dopravu v Praze a okolí. Pokračuje její mluvčí Filip Drápal.
6: Knižní zastávka je vůbec poprvé ve spolupráci s městskou knihovnou. Doufáme, že se z toho stane také tradice, podobně jako třeba vánoční nebo velikonoční zastávky nebo prvomájové. V minulosti jsme dělali i třeba prázdninovou zastávku.
2: A dodává.
6: Repertoár je poměrně bohatý, jenom už těch zastávek, kde to lze udělat, moc není, takže vybíráme nějaké nové lokality, kde bychom hlavně zpestřili každodenní cestování. Uvidíme, jaké budou další nápady a s čím přijdou i třeba samotní cestující.
2: Ke konci roku chystá Ropit ještě vánoční zastávku. Z pražských Holešovic Dominik Kučera, Český rozhlas.
1: Český rozhlas střední Čechy, Den v kraji.
0: Týden zbývá do komunálních voleb. Za pár minut vám představíme strany, které se ucházejí o posty v Mělnickém zastupitelstvu a také názory jejich lídrů na dopravu a sport. Po půl šesté večer startuje další díl speciálního předvolebního vysílání Českého rozhlasu střední Čechy.

0: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Pěkný den, posloucháte Český rozhlas Střední Čechy. Stejně jako v předchozích všedních dnech, tak i dnes se krátce po půl šesté odpoledne budeme věnovat komunálním volbám, protože 9. a 10. října budeme vybírat nové městské a obecní zastupitele. Zdraví vás Pavel Kučera, připravili jsme pro vás speciální vysílání, ve kterém vám dnes představíme kandidující strany, sdružení a hnutí z Mělníka. Pomáhat mi s tím bude redaktor Radek Duchoň. Pěkný den.
2: Pěkný den.
0: Komunální volby 2026.
1: Královské věné město Mělník leží u soutoku Labe a Vltavy zhruba 30 kilometrů severně od Prahy. Podle Českého statistického úřadu v něm žije okolo 20 tisíc obyvatel. Dominantou města je chrám svatého Petra a Pavla s gotickou věží.
2: Uplynulé 4 roky město vedla koalice ODS a TOP 09, ANO a Mělník 2022 s podporou strany soukromníků. V srpnu roku 2024 ale mělnický radní Jindřich Špergl za TOP 09 rezignoval poté, co ho koaliční ANO navrhlo odvolat. Zdůvodnilo to ztrátou důvěry, absencemi na úřadě a neúčasti na jednáních. Špergl řekl, že se jednání účastnil a problémem bylo spíše to, že v některých oblastech s vedením města nesouhlasil, případně kritizoval nestabilní situaci ve fungování úřadu. Špergla v radě nahradil mělnický kronikář a předseda mělnického okrašlovacího spolku Martin Klihavec z uskupení Mé město. Klihavec se stal zároveň i druhým místostarostou.
1: Co zásadního se dělo ve městě v uplynulých 4 letech?
2: Přes město směřují tisíce aut i nákladních, hlavně od Slaného směrem na Mladou Boleslav a na sever pak do České Lípy. Proto ředitelství silnic a dálnic nedávno opravovalo frekventovanou nádražní ulici. Radnice například připravila a představila projekt na rekonstrukci koupaliště a vznikla také 2 nová fotbalová hřiště.
1: Kolik politických stran, hnutí a sdružení se letos uchází v Mělníku o hlasy voličů?
2: V Mělníku kandiduje 10 politických subjektů, o přízeň obyvatel se uchází politické sdružení Mělničané máme rádi Mělník. Lídrem je psycholog a dramaturg Petr Wolf. Dalším uskupením je Mělník 2022 s podporou strany soukromníků České republiky. Jedničkou na kandidáce je majitel IT společnosti Jakub Voleman. Sdružení politických stran a nezávislých kandidátů Mělnický soutok s podporou SPD a nezávislých má v čele zastupitele a podnikatele v oblasti obchodu a sportu Karla Kasáčka. Dalším uskupením je Pro město, které vede konzultant v životním prostředí Ctirad Mikeš. Do voleb jde i Demokratická strana zelených za práva zvířat a s ní i jediná kandidátka zlatnice a ochránce zvířat Karolína Lukavská.
1: Jestli dobře počítám, tak jich bylo 5, tedy jsme v polovině seznamu. Jaké jsou další kandidující strany?
2: Je to Občanská demokratická strana, kterou vede do voleb starosta Tomáš Martinec. Hnutí ANO 2011 a Svobodní mají jako prvního na kandidáce poslance a místostarostu Petra Kovandu. Uskupení MLK, moderní, lokální a kreativní, vede zastupitel, řidič autobusu a advokát Jindřich Špergl. Naše město s podporou hnutí Naše Česko a nezávislých kandidátů postavilo do čela ředitele projektu v odboru technologických zařízení a stavebního inženýra fakulty stavební ČVUT Jana Rohlíka. Ohlasy voličů se uchází i Mělník City s podporou Karla Lojky. Jedničkou na kandidáce je právník Petr Kovanda.
1: Tady pozor, máme tady 2 stejná jména. Je to tak správně?
2: Ano, jde o shodu jmen. O 21 křesel v mělnickém zastupitelstvu se uchází 190 lidí. Ještě připomenu, že Český rozhlas všem představeným lídrům poslal 3 otázky na různá témata a z celkového počtu 10 stran a hnutí neodpověděla 2. Je to Naše město s podporou hnutí Naše Česko a nezávislých kandidátů a Demokratická strana zelených za práva zvířat.
1: Mělník je přirozeným centrem okresu. Abychom nemluvili jenom o Mělníku, pojďme zmínit i další větší města. Jak vypadaly uplynulé 4 roky tam?
2: Například loni na jaře se vyměnilo vedení Liběchova na Mělnicku, funkce starostky se z rodinných důvodů vzdala Vladimíra Zralíková z uskupení Pokračujeme společně a vystřídala ji nynější starostka Pavla Veverková ze stejného politického seskupení. Paní Zralíková je místostarostkou, radnice také museli řešit nedostatek míst ve školách a ve školkách. Někde se pustili do stavby zázemí pro dětské skupiny a stejně jako v jiných částech Česka se vedení měst a obcí musela vypořádat s rozmary počasí a jejich následky, tedy s přívalovým deštěm, kroupami, bleskovými povodněmi, ale i teplem, suchem a nedostatkem vody. V Lužci nad Vltavou se podařilo domluvit s Českými drahami obnovení víkendového provozu osobních vlaků. Ty do obce začaly znovu zajíždět letos v létě, a to po více než 4 letech.
1: K dopravě té silniční se v předvolebním speciálu z Mělníka vrátíme za pár minut. Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy. Teď si zase zahrajeme.
0: Komunální volby 2026.

0: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Jsme Český rozhlas Střední Čechy, posloucháte další díl speciálního předvolebního vysílání, ve kterém se věnujeme Mělníku. Kandidujícím stranám a hnutím jsme poslali tři otázky na zajímavá témata končícího, ale i dalšího volebního období a teď vám představíme jejich názory. V první otázce se budeme věnovat dopravě. Ptali jsme se na to, že městem projíždí velké množství aut, včetně kamionů. Jak by chtěli řešit nadměrnou dopravu v ulicích? Radku, co strany odpověděli?
2: Téměř všechny strany a uskupení shodně napsali, že klíčová je dostavba rozestavěného obchvatu města. Chybí jeho dvě zbývající části. Lídr uskupení Mělničané Máme rádi Mělník uvedl, že by město mělo podporovat státem navržený nový velký obchvat, který by převedl dopravu na levý břeh Labe a Vltavy a městu by se auta úplně vyhnula. Pro město chce dostavět nynější obchvat. Jeho lídr ale podotkl, že schválený územní plán jen převzal trasu z roku 1998 a vůbec nezohlednil rozvoj města. Proto by bylo dobré silnici udělat nově tak, aby neomezovala například lokalitu Blata.
1: Shoda je ohledně obchvatu i u dalších stran?
2: Ano, uskupení MLK, moderní, lokální a kreativní, přidává, že teď město čeká na výsledky studie EIA a na následnou ochotu a finanční schopnost státu stavbu dokončit. Mělník 2022 říká, že je potřeba také začít postupně realizovat už zpracovanou koncepci parkování. Mělnický soutok bude usilovat o dostavění plánované rychlostní silnice 1/9, a to v úseku Líbeznice Mělník a její napojení na dálnice D8 a D10. Mělník City s podporou Karla chce také řešit nebezpečná místa ve městě,

0: aby se ulevilo rezidentům. ODS chce uspíšit dostavbu průtahu tím, že bude silnici urgovat u státu a ANO a Svobodní chtějí revizi trasy obchvatu tak, aby skutečně odvedl tranzitní dopravu mimo obytné části Mělníka.
1: Máme za sebou úvodní odpovědi kandidujících stran. Za chvíli se v předvolebním speciálu z Mělníka budeme bavit o tom, jestli se dá zlepšit vlakové a autobusové spojení do Prahy. A připomenu, že odpovědi všech kandidujících subjektů jsou v plném znění dostupné na webu Českého rozhlasu Střední Čechy střednicechy.rozhlas.cz.
2: Komunální volby 2026.

0: Volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Posloucháte předvolební vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy. Před chvílí jsme se věnovali dopravě, teď u ní ještě zůstaneme. Společně s redaktorem Radkem Duchoněm probereme odpovědi kandidujících stran a hnutí v Mělníku na otázku, jestli se dá zlepšit vlakové a autobusové spojení Mělníka s Prahou. Pokud ano, jak?
2: Lídr Mělničanů nám napsal, že koncept autobusové dopravy do Prahy v rámci pražské integrované dopravy je v zásadě dobrý. Jeho negativem jsou každodenní zácpy na vjezdu do metropole, které rozhazují pravidelnost spojů. Proto by se mělo zlepšovat i nadále železniční spojení s metropolí. Uskupení pro město odpovědělo, že problém je spíše s obsloužením okrajových částí města, jako jsou Vehlovice. MLK, moderní, lokální a kreativní, považuje intervaly autobusů za dobré. Problém je ale to, že veškerá silniční doprava směřující z Mělníka do Prahy je odkázaná na kapacitně nevyhovující silnici 1/9, respektive na 1/16, a pak je problém u zdib, kde jsou pravidelně kolony.
1: Jak na otázku zlepšení spojení autobusy a vlaky do hlavního města odpověděly další strany?
2: Lídr sdružení Mělník 2022 napsal, že největší prostor ke zlepšení vidí u železniční dopravy. Mělnický soutok má podobný názor s tím, že kritický železniční úsek Všetaty Praha-Vysočany funguje jako jednokolejná neelektrifikovaná trať s traťovou rychlostí pouze 80 km za hodinu. Mělník City by chtělo prosadit, aby případné úpravy zohledňovaly reálné potřeby Mělničanů. Občanská demokratická strana potvrdila jednání města se správou železnic, a to na vzniku mého vlakového spojení Mělník Praha. No a ANO 2011 vidí jako největší problém kolony aut, kvůli kterým autobusy ve špičce nabírají zpoždění. Výrazně pomoci podle nich může plánované rozšíření silnice 1/9.
1: Ve speciálním předvolebním vysílání se dnes věnujeme Mělníku. Jsme za polovinou. Za chvíli se budeme zabývat otázkou, jestli je ve městě dostatek sportovišť. Jak by chtěli lídři volebních kandidátek motivovat lidi ke sportu? Jen připomínám, že odpovědi všech kandidujících subjektů jsou v plném znění dostupné na webu Českého rozhlasu Střední Čechy. střednicechy.rozhlas.cz.
0: Komunální volby 2026.

0: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Na Českém rozhlasu Střední Čechy se vracíme do Mělníka. V rámci předvolebního vysílání jsme se kandidujících stran a hnutí ptali i na otázku, jestli je ve městě dostatek sportovišť. Co Radku lídři stran odpověděli?
2: Tady se dá odpověď všech stran shrnout do dvou hlavních bodů. Chybí sportovní hala a je potřeba opravit krytý bazén a přilehlé koupaliště. Ale jednotlivě Mělničané Máme rádi Mělník upozorňují, že ve městě chybí kvalitní hala, která bude splňovat podmínky profesionálních soutěží. Proto chtějí takovou halu vybudovat. Současně je v havarijním stavu krytý bazén, který by bez kompletní rekonstrukce brzy ukončil svůj provoz. Volební sdružení pro město má zpracovaný akční plán rozvoje sportu. Podle MLK, moderní, lokální a kreativní, je potřebná hala se dvěma plnohodnotnými hracími plochami a Mělník 2022 s podporou strany soukromníků České republiky říká, že kromě nové haly je důležitá také stabilní podpora sportovních klubů.
1: V odpovědích ale strany zmiňovaly i další sportoviště.
2: Mělnický soutok s podporou SPD a nezávislých připomněl, že nová hala je v plánu v areálu mělnického kempu a že uskupení má podíl na nedávném vybudování dvou fotbalových hřišť a nového zázemí pro sportovce. Mělník City s podporou Karla Lojky chce zajistit perfektní technický stav a efektivní správu nynějších sportovišť. Novou halu dlouhodobě prosazuje i Občanská demokratická strana. Aktuálně podle jejího zástupce město pořizuje projektovou dokumentaci na výstavbu. Dále uvedl, že roční příspěvek na sport vzrostl za poslední 4 roky z 12 milionů na 20 milionů korun ročně. Podle ANO 2011 a Svobodných se teď buduje fotbalové hřiště na Pšovce. Pokračovat by hnutí chtělo v opravě zimního stadionu, koupaliště a krytého bazénu. No a nechyběla by už několikrát zmíněná hala.
1: Tolik tedy dnešní díl našeho předvolebního vysílání z Mělníka. A já připomenu, že odpovědi všech kandidujících subjektů jsou v plném znění dostupné na webu Českého rozhlasu Střední Čechy. V pondělí se budeme věnovat kandidujícím stranám, hnutím a sdružením v Mladé Boleslavi. Pro dnešek za spolupráci děkuji kolegovi Radkovi Duchoňovi.
2: Taky děkuji, pěkný den.
1: S vámi se prozatím loučí Pavel Kučera.
0: Komunální volby 2026.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: O víkendu bude většinou jasno. Meteorologové neočekávají ani déšť. Kosova hora u Příbrami mění od nového roku systém i platbu za svoz odpadu. Zítra bude převážně jasno nebo skoro jasno s teplotami do 24 stupňů. U zpráv vás vítá Lenka Vokatá. Babí léto bude pokračovat i o víkendu. Bude slunečno a beze srážek. Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu teploty v sobotu vystoupají až ke 24 stupňům. V neděli začne od západu postupně přibývat oblačnost. Na Moravě a ve Slezsku se objeví až odpoledne. I tak se teploty dostanou až ke 23 stupňům. Podle meteorologa Štefana Hanžáka se ale v noci na sobotu i na neděli můžou ojediněle objevit přízemní mrazíky a místy taky mlhy.
3: Teploty v noci klesnou na 10 až 5 stupňů, ojediněle to může být i kolem 3 stupňů Celsia a objeví se i přízemní mrazíky. Zítra přes den většinou jasná nebo skoro jasná obloha, zpočátku zejména ráno a dopoledne ještě možnost hlavně na severozápadě mlh a nízké oblačnosti.
2: Kosova hora na Příbramsku mění systém svozu odpadu. Nově vedení obce zavede poplatek za litr odpadu. Každá domácnost navíc dostane zdarma nádobu na papír a plast. Změny budou platit od začátku příštího roku.
4: Obec zároveň zavádí i minimální poplatek za osobu, a to 780 korun za rok. To odpovídá produkci 60 litrů odpadu za měsíc a nákladům s vývozem. Pokud budou lidé produkovat odpadu více, bude se jim pak navíc účtovat koruna za litr odpadu. Doposud lidé platili za osobu 1100 korun ročně. Z Kosovy hory Věra Hájková, Český rozhlas.
2: Navigace společnosti Google navádí řidiče na pražské letiště Václava Havla po neveřejných komunikacích. Letiště proto doporučuje příjezd po dálnici D7 nebo Evropské a dál pokračovat po hlavní příjezdové cestě přes Aviatickou. Jedna z chybných tras vede přes bezpečnostní vrátnici nedaleko terminálu 3 a dál uzavřeným areálem, kde se pohybují i letadla. Další pak po části ulice k letišti, která slouží pouze veřejné dopravě a záchranářům. Letiště se společností Google pracují na nápravě. Dvě mláďata odchovali čápy bílí na komíně v areálu pivovaru na Klenici v Mladé Boleslavi. Ptáci byli v hnízdě letos poprvé. Na jaře ho tam totiž nainstalovali ochránci přírody. Vyrobili ho převážně z přírodních materiálů.
5: Čápy dostali jména Laurinka a Klement podle známých zakladatelů místní automobilky. Oba ptáci už hnízdo opustili a vydali se na svou první cestu do teplých krajin. Z Mladé Boleslavy Radek Duchoň, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: Zítra bude jasno nebo skoro jasno. Ráno a dopoledne se hlavně v severozápadní polovině kraje můžou místy tvořit mlhy nebo nízká oblačnost. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Na dálnici D8 na 22. kilometru směrem na Ústí nad Labem dejte pozor, překáží tam plastová přepravka. A opatrní buďte i na dálnici D10 na kilometru 22,5 směrem do Prahy. V obou pruzích jsou velké kusy roztrhané pneumatiky, vybočuje se a kamion s defektem je v odstavném pruhu. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A naše vysílání pokračuje s Pavlem Kučerou.
6: Vydařený páteční večer.
1: Středočeský večer.
6: Za chvíli představíme novinku českých vědců pro šetrnější vyšetření. Dozvíme se, jak se běhá za architekturou a pozveme vás na cukrové slavnosti i setkání hurvínků. Písničky, které nestárnou, přidají Helena Vondráčková, Anaka a Čechomor.

0: Český rozhlas Střední Čechy je s vámi. Zjišťování poruch trávení může být díky českým vědcům pro pacienty jednodušší. Odborníci z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd vyvinuli fluorescenční látku. Ta sleduje, jak potrava prochází trávicí soustavou a není potřeba rentgenové záření, které se používá dnes.
1: Trávicí trubice je u běžného člověka dlouhá asi 8 metrů a poměrně špatně se vyšetřuje. A tak jsme vyvinuli takovou metodu, která používá magnetickou rezonanci a nepoužívá žádné ionizující záření, které má nežádoucí účinky.
2: Přibližuje Ondřej Grobař z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd, který v tomto výzkumu propojil své chemické i medicínské znalosti.
1: Bavíme se přibližně o čtvrtině populace, že má nějaké klidně i dlouhodobé obtíže.
2: Princip vyšetření je ale stejný. Pacient musí nejprve vypít takzvanou kontrastní látku, na kterou se naváže potrava.
1: Zůstává pouze ve střevech, tak my můžeme sledovat přesně, kde se ta fluorovaná látka nachází.
2: A to tady teď vidíme na počítači, výsledek magnetické rezonance, protože novou metodu vědci ověřovali už na Potkanech.
1: Červeně tam vidíme ten fluor a vidíme tady, jak se ten signál nachází nejprve v žaludku a v tenkém střevě, poté se přesouvá do slepého střeva a poté přes tlusté střevo vychází ven.
2: Zásadní bylo najít kontrastní látku, která se naváže na potravu, ale tělem jen projde, jak přibližuje Kristýna Kolouchová z Univerzity v belgickém Chentu.
3: Tyhle ty polymery jsme navrhli tak, aby nevcházely do celkového oběhu, aby se z toho trávicího traktu v jednu chvíli vyloučily. Většinou, co jsme naměřili, bylo 24 až 48 hodin a nespůsobuje to nějaké vedlejší účinky.
2: Výhodou magnetické rezonance je, že při jednom vyšetření může sledovat více věcí najednou a zjištěné informace se pak spojí dohromady.
1: Vždycky získáme ten vodíkový signál, to znamená, uvidíme veškeré orgány a ten fluorový signál a my je přeložíme přes sebe a vidíme všechno. Vidíme anatomii a vidíme přesně, kde se nachází ten signál, jak prochází.
2: Lékař z toho pak podle Ondřeje Groboře vyčte, jaký problém má naše trávicí soustava.
1: Sledujeme, jak dlouho ta daná látka zůstává v žaludku, ve střevu a tak dále. Můžeme sledovat, jestli tam jsou nějaké anatomické změny, deformita toho žaludku, která by vysvětlovala ty obtíže. My to přesně na té magnetické rezonanci vidíme.
2: Jedna z nových látek českých akademiků teď směřuje k patentu a rýsuje se i spolupráce s velkou farmaceutickou společností. Eva Kézrová, Český rozhlas.
4: Středočeský večer.

0: Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
1: Astronom Pavel Suchán se na noční oblohu dívá každý den. A to i když zrovna není na hvězdárně v Ondřejově. Nám přijde povyprávět o tom, co ho na hvězdné obloze i celém vesmíru tolik přitahuje.
0: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase střední Čechy.

0: Páteční středočeský večer pokračuje ve svižném tempu. V desítkách měst v Česku a na Slovensku včera začal festival Den architektury. Návštěvníkům nabízí přednášky, workshopy, výstavy nebo komentované prohlídky a procházky ulicemi měst. Skupinu návštěvníků v Praze ale čekala také o něco rychlejší procházka. Architektky Martina Károva a Kateřina Rotová provedly skupinu Svižným klusem, Stromovkou, Trojou a Bohnicemi a představili odlišné podoby bydlení v Praze. A běžel s nimi i náš reportér.
1: Dneska poběžíme tady Bubenečskýma vilama, pak proběhneme do Stromovky, Stromovkou proběhneme přes Trojskou lávku a uděláme takový okruh na velkou skálu, aby jsme viděli Bohnický sídliště a starý Bohnice a pak se takovou zkratkou vrátíme zpátky.
2: Nakonec se v Praze u stanice Hradčanská sešlo několik desítek, nižších desítek lidí, připravují se k běhu. Martina Károva teď vysvětluje, proč vlastně poběžíme.
1: Protože když běžíte, tak urazíte mnohem větší vzdálenost v krátkém čase a tím, že my tu vzdálenost urazíme v jednom kuse, tak se nám to propojí celý ty jednotlivý stavby do města jako do celku a orga. Taky pobídnutí je, jestli jste se zamysleli nad tím, kdy se bydlení stává domovem, protože to je taková jako zajímavý vztah, který není automatický.
2: Program je jasný, trasa měří nějakých 12 kilometrů, všichni jsou připraveni a budeme vybíhat. Běžíme slibovaným Svižným klusem, ale nezpomalujeme a proplétáme se uličkami. Stojíme u cihlové vily, neomítnuté, takže cihly jsou vidět úplně po celém jejím povrchu. A mezi ostatními domy, také vilami a luxusními vilami, tak díky tomu vypadá opravdu monumentálně, také o něco vyšší než ostatní domy.
3: Tady to už je vlastně jakoby inspirace holandskou architekturu. Tu vilu postavil Otakar Novotný pro Lumíra Kapsu, no a je to jako nádherná
1: Los
3: stavba.
1: Los mu dělal interiér.
3: Los, přesně, Los a Lhotát mu dělali interiér a ta vila teda se teď poměrně před nedávnou dobou opravila a opravovala.
2: Jednou ze zastávek bude třeba vila Věry Chytilové a další vily v Troji, ale průvodkyně lákají také na skromnější příklady bydlení. Doběhne se třeba do Bohnic, kde je nejdelší panelový dům v Česku. Filip Svoboda, Český rozhlas.
4: Český rozhlas, střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy má teď svou chvilku i Denisa Hergeslová.
1: Středočeské tipy.
2: Kam se zítra můžete vydat? Dobrovická muzea vás zvou už na 16. ročník cukrových slavností. Návštěvníky čeká sladký jarmark, ukázky řemesel, historický šerm i program pro děti. Součástí slavností jsou taky celodenní exkurze do největšího cukrovaru v Česku. Chybět nebude historický kolotoč, střelba z kuší, historické hry, tvořivé dílny ani ochutnávka tradičních hřepánků. Slavnosti v areálu dobrovických muzeí potrvají od 10 do 16 hodin. Zámek Kačina zaplní koně a jezdecké umění. Čekají vás ukázky různých plemen koní, drezurního ježdění i jezdecké akrobacie. Uvidíte, co všechno koně dokážou při práci i ve sportu. Uvidíte taky poníky a zažijete slavnostní Hubertovu jízdu, která projede zámeckým parkem a symbolicky uzavře letošní jezdeckou sezónu. Po celý den bude připravený bohatý doprovodný program. Děti i dospělí se můžou těšit na projížďky na koních i ve vozech, divadelní představení, tvořivé dílničky, prohlídky zámku i na tematickou tržnici s ukázkami tradičních řemesel. Milovníci železnice se o víkendu můžou vydat do Lužné u Rakovníka na první setkání hurvínků. Železniční muzeum ožije legendárními motoráčky řady M131-1, které znáte z lokálek i z filmové trilogie Slunce seno. Čekají vás jízdy po depu, komentované prohlídky motoráčků nebo parní vláčky na úzkoroschodném okruhu. V sobotu bude možné taky fotografovat motoráčky na paprscích točny. Pro děti jsou připraveny speciální komentované prohlídky muzea. Do Lužné navíc v sobotu vyrazí z pražského Masarykova nádraží v 9.13 zvláštní retrovlak s jídelním vozem. Setkání hurvínků se koná i v neděli. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.
0: Tak děkujeme, Pavel Kučera se těší v pondělí zase v odpoledním čase. Užijte si hezký první říjnový víkend a mějte se dobře.
1: Středočeský večer.

Víte, že na skalnatém návrší u Příčov na Sedlčansku se vypíná torzo větrného mlýna? Jde o zbytky jednoho z nejstarších a největších větrných mlýnů holandského typu nejen u nás, ale dokonce i v celé Evropě. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Kvůli dlouhodobému podfinancování možná budou muset vysoké školy přijímat méně studentů. Voda z vodojemu Odolená voda je opět pitná. Vzorky při odběrech opakovaně splnily hygienické limity. Zítra bude převážně jasno nebo skoro jasno s teplotami do 24 stupňů. U zpráva zvítá Lenka Vokatá. Veřejné vysoké školy možná budou muset přijímat méně studentů, a to už v příštím roce. Na důsledek dlouhodobého podfinancování upozorňuje Česká konference rektorů, která se na tom opětovně shodla po dvoudenním zasedání. Kritický pak má být rok 2028, říká předseda konference a rektor Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Milan Pospíšil.
2: Podle těch průzkumů je to zhruba 14 dní stará informace, takže meziročně jsme nabrali o 8% studentů nově zapsaných více, ale ty finanční prostředky, které nám narostly, jsou o 3%. Samozřejmě nemůže to být jedna ku jedné, ale to je méně jak polovina počtu studentů. To se někde projevit bohužel musí.
0: Ministr školství Robert Plaga za ANO dnes připomněl, že si je podfinancování vědom a pro roky 2028 a 2029 už vyjednal zvýšení vždy o miliardu korun. Rektoři ale potřebují navýšení o 3 miliardy ročně. Jednat o tom chtějí i s vládou. Voda v oblastech zásobovaných z vodojemu Odolená voda je ode dneška znovu pitná. Opakované rozbory potvrdily, že neobsahuje nadlimitní množství olova a splňuje hygienické limity. Lidé ze zasažených oblastí tak můžou vodu opět používat k pití i vaření. Testování vzorků bude pokračovat i nadále, říká technický ředitel středočeských vodáren Bohdan Soukup.
3: Testování pokračuje v nezmenšeném rozsahu, tak jako po celou tu dobu krize, kterou jsme měli. Doufám, že už olovo jsme vyplavili ven, teď na zdrojích i na síti už máme vodu nezávadnou.
0: Omezení pro 12 obcí se zhruba 15 tisíci obyvateli platilo kvůli nadlimitním hodnotám olova ve vodě od čtvrtka minulého týdne. Lanovka na Petřín v Praze od svého spuštění před 10 dny přepravila 115 tisíc cestujících. Dělníci je opravovali 2 roky. Největší zájem měli lidé minulý prodloužený víkend, kdy se lanovou dráhou svezlo asi 47 tisíc cestujících za 3 dny, říká mluvčí dopravního podniku Daniel Šabík.
4: Je vidět, že efekt nového platí, protože před 2 lety, v září 2024, jsme v průměru přepravovali zhruba kolem 7 tisíc cestujících denně. Teď ten průměr je kolem 11,5 tisíc cestujících.
1: Počasí.
0: Zítra bude jasno nebo skoro jasno. Ráno a dopoledne se hlavně v severozápadní polovině kraje můžou místy tvořit mlhy nebo nízká oblačnost. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na D11 dejte pozor na 2. kilometru ve směru na Hradec Králové. V levém jízdním pruhu se střetla 4 osobní auta. Místo je označené šipkou a tvoří se kolony. V Praze ve Kbelské směrem z Letňan dolů do Hloubětí na kousek před sjezdem do Novopatské řeší nehodu nákladního a osobního auta. Blokují pravý pruh. Od sjezdu z Cínovecké ulice počítejte se zdržením. Další nehoda v Praze překáží v Radlické ulici. Tam se srazila 2 osobní auta. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Kolokviální neznamená koloniální. Vidíte, dobrý den.
2: Dobrý den. A asi si to ani nikdo neplete, ale narazila jsem na to při korekturách.
1: Jaký překlep?
2: V podstatě spíš přehlédnutí toho překladatele, který napsal, že jsou tam koloniální výrazy v místním jazyku v Polynésii. A takže ono to trošku vypadalo logicky, byla to kolonie, ale v originále bylo kolokviální a to je něco úplně jiného.
1: No u toho koloniální asi víme, co to znamená, tam to nemusíme moc vysvětlovat.
2: Přesně.
1: A co
2: přesně.
1: To kolokviální? Já si pamatuju na vysoké škole, že jsme občas měli kolokvium. To bylo takové jako setkání hromadné, ale už si nepamatuju, co se tam řešilo, co to kolokvium bylo. Vysvětlete nám to.
2: Tak když začneme tím kolokviem, tak může to být jistý seminář, přesně tak, nějakému tématu, zpravidla tedy na vysoké škole, nebo dřív ještě za mých časů, to byla ústní zkouška, takový druh ústní zkoušky, kde nebyly známky, ale třeba zápočet jenom. Uhum. Jakože nižší ústní zkouška. Dneska nevím, jestli se moc ještě ústní zkoušky dělají. No a bylo to, nebo to slovo kolokvium je od latinského kolokví, což je sloveso a znamená, nebo znamenalo rozmlouvat spolu. Což na tom semináři i na té zkoušce by se mělo dít.
1: A teď nám dejte nějaký příklad toho přídavného jména, když je něco kolokviální.
2: Možná bychom mohli začít tím, že je to termín z jazykovědy, což je asi jasné z toho úvodu, jak jsme to probírali. A v naší české jazykovědě se objevil až v 90. letech 20. století. Zhruba jako náhrada budoucí, řekněme, obecné nebo hovorové češtiny. A tím se dostáváme k tomu, co to znamená kolokviální výraz. Je třeba, když řeknu akorát. Není to ve spisovné češtině, rozhodně ne v tom stylu, v kterém tady spolu rozmlouváme, ale je to typický příklad běžné komunikace. Akorát bych měla říct, až spolu vyjdeme na ulici a budeme si jen tak povídat a ne tady tak vysoce, ve vysokém stylu. A zkrátka běžná komunikace, kde se stírá rozdíl mezi spisovným a nespisovným. V tom každodenním spontánním vyjadřování se jazykovědci obecně ve světě rozhodli v 19. století nazvat to tímhle latinským termínem a u nás to přišlo až v 90. letech.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že když člověk vypije moc vody, může ho to i zabít? Voda je zcela zásadní pro život, jak ho známe. Ve vodě na planetě Zemi život kdysi dávno vznikl a ke své existenci ji potřebují všechny živé organismy. Když se vody tělu nedostává, mluvíme o takzvané dehydrataci. U člověka, jehož tělo tvoří voda zhruba ze 60 až 70%, mluvíme o dehydrataci ve chvíli, kdy je výdej tekutin vyšší než jejich příjem. Vodu z těla ztrácíme například pocením nebo při průjmových onemocněních, jako jsou cholera či tyfus. Ta můžou vést až k dehydrataci způsobující smrt. Jenže obdobné riziko nám hrozí i při nadměrném příjmu tekutin. Hyperhydratace neboli otrava vodou způsobuje, že se nám krevní plazma příliš naředí a tím se naruší rovnováha elektrolytů v těle. Důsledkem je porucha mozkových funkcí. Tento stav přichází ve chvíli, kdy člověk vypije v krátkém čase 5 a více litrů vody. Z různých soutěží v pití vody nebo extrémně časově a fyzicky náročných sportů jsou známy případy, kdy účastník po požití velkého množství vody opravdu zemřel.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: a zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdě.

Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Sousedé.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Jihomoravští policisté ukončili jízdu dvěma účastníkům tuningového srazu. Měsíční pátrání po pohřešované ženě z Frýdku Místku skončilo, policie našla její tělo. Zítra bude většinou jasno nebo skoro jasno s teplotami do 24 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Jihomoravští policisté dnes ukončili jízdu dvěma cizincům, kteří mířili na tuningový sraz v Praze a Brně. Jednomu odebrali osvědčení o registraci auta kvůli neschváleným úpravám. Druhý, 17-letý řidič, neměl řidičský průkaz. Policie kvůli srazu od včera častěji kontroluje hlavně dálnice D1 a D2 a další významné silnice na jihu Moravy. Zítra se mají účastníci přesunout z Prahy do Brna. Policisté budou kontrolovat taky odpočívadla, čerpací stanice a další místa, kde by se mohli řidiči shromažďovat. Na sraz Europe Illegal Season End by mohli podle policistů dorazit až tisíce upravených aut. Policisté našli tělo pohřešované 38-leté ženy z Frýdku Místku. Před měsícem odešla z bytu bez dokladů a telefonu. Kriminalisté její tělo našli v hustě zarostlé oblasti frýdeckého lesa poblíž skládky. Vyšetřovatelé teď čekají na výsledky pitvy, která má vyloučit cizí zavinění. Ženu před událostí trápily psychické problémy, potvrdil náměstek krajského policejního ředitele Martin Lichý.
2: Volala o pomoc, ale myslím, že nemoc důrazně, že to řešila sama se sebou. Nebyl nalezen dopis na rozloučenou. Doposud. Do těch míst, kde jsme ji nalezli, nás dovedly kamerové systémy, které jsme postupně měli zajištěné. Bylo 2000 hodin záznamu, takže jsme je postupně rozplétali a ukázalo nám to směr, kterým paní Jana šla, takže jsme to rozvinuli, to další pátrání tam.
0: Silničáři dnes v 9 hodin večer omezí dopravu na Pražském okruhu. V tunelech Lochkov a Cholupice v jižní části dálnice bude provoz svedený do jednoho tubusu v režimu 2+1 jízdní pruhy. V uzavřeném silniční pásu provedou dělníci technologický servis a zdrsní betonový povrch. Omezení potrvají do nedělního poledne. Sport. České fotbalisty čeká ve Španělsku souboj s aktuálními mistry světa. V Oviedu proti nim nastoupí zítra ve 20 hodin a 45 minut. V domácím kádru nechybí hvězdy z letošního šampionátu Jamal, Rodri nebo Oyarzabal. Na souboj s nimi se těší i křídelník Mladé Boleslavy a nováček v české reprezentaci Martin Schubert.
3: Nejlepší tým na světě teďka pro mě nejlepším hráčem na světě nebo hráčem a pro mě to určitě jako křídelníka bude hlavně Jamal Nakarov, rád sleduju, protože to, co dokáže vlastně s tím míčem a jak dokáže obejít ty hráče, tak pro mě až neuvěřitelné. No. Těším se na to. Počasí.
0: Zítra bude většinou jasno nebo skoro jasno. Ráno se hlavně v severozápadní polovině Čech budou místy tvořit mlhy nebo nízká oblačnost. Během dopoledne se pak budou rozpouštět. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 jeďte opatrně na kilometru 167 směrem do Brna. Blízko levého pruhu jde u středových svodidel neoznačený chodec. Na Pražském okruhu na 20. kilometru směrem na D1 blokuje levý jízdní pruh nehoda 3 osobních aut. A havárie osobního auta je hlášená i v Ostravě ve Vratimovské ulici. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Vesele a zdravě.
1: Vesele a zdravě.
4: Připravená je doktorka Kateřina Cajdamlová.
5: A budeme mít opět sucho v puse, já už ho mám teď.
4: Opravdu?
5: No, opravdu. No, tak mám nervy, že jo, samozřejmě, to je psychogenní a je to takzvané akutní a krátkodobé. Ono totiž, když to trvá delší dobu, tak je to docela problém, protože ta slina má spoustu důležitých funkcí.
4: Je to téma, které jsme zvolili záměrně, protože posluchači se hodně ptali a zůstalo nám dotazů dost, tak na ně odpovíme, no a začneme vtipem jako vždycky. Lékař se ptá námořníka. A netrpíte žízní? Kde pak? Tak daleko to nikdy nenechám dojít.
1: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: pořad Vesele a zdravě, tentokrát na téma sucho v ústech. To sucho nejčastěji znamená, že málo pijeme. Tělo se tak hlásí o příjem tekutin. Je možné, aby nám ústa úplně vyschla? A mohou sucho způsobit i některé nápoje? Na to se redaktorka Bára Kvapilová ptala i praktického lékaře Josefa Štolfy.
1: Můžou opravdu ústa vyschnout?
2: Tak úplně ne. Úplně tak, abychom, že se nám tam vlastně vytvoří asfaltová nebo úplně suchá jako asfalt stezka, tak takhle úplně vyschnout nemohou. Když nám ty ústa vysychají, tak ty pocity vyvolají takové reakce, že buď s tím děláme něco, aby se to skutečně nestalo, nebo navštívíme lékaře.
1: Jsou různé druhy suchosti?
2: Suchost v ústech jinak vnímáte, ku příkladu, když máte vykažený zuby, nebo když máte po nějakém jídle, které bylo hodně kořeněné nebo palčivé, nebo naopak, když třeba to sucho v ústech je vyvoláno léky a nebo něčím, co jste pozřel, a nebo třeba zánětem slinné žlázy, jo? Takže v tomhle směru je to jiné vnímání, není to jiná suchost, ale je to jiné vnímání.
3: Tak co pak, pánovi, voda nechutná?
4: Ani slyšet nechce.
3: Vy jste pěknej. Asi musíte sugerovat takovouhle věc, když to něco nechutná, tak si myslím vnitru svém, že piju, řekněme, co pijete víra.
5: Slivovici.
3: No, tak to si musíte myslet intenzivně, že pijete slivovici, no.
1: Jsou třeba nápoje, které mohou způsobit suchost v ústech?
2: Určitě dělají to jednak tedy tvrdé alkoholické nápoje, ale někdy to dělají i takové ty, co obsahují taurín, že jo, a takové ty budiče. Hodně sladké nápoje taky.
4: No tak to zkus, jak ti to pán radí. No sugeruj si to.
3: Tak co pijete?
5: Slivovici.
4: No vidíš.
3: Tak proto on sem ten mizera Brunner jezdí.
1: Máte pro nás nějakou zajímavost z ordinace?
2: Já mám hlavně takovou klientelu, která je spíš tak jako zvyklá na určité stimulační látky, a takže vím, že když takoví ti pacienti přijdou a oni si na tohle to většinou nestěžují, ale oni už jako sebou většinou mají plastovou lahvičku s nápojem a počas toho rozhovoru nebo vyšetřování tak popíjejí, a pokud už si na to stěžují, tak to většinou bývá i postižení sliznice, který vyplývá ovšem z toho, že si tedy většinou aplikují něco ne žilně, ale brž tedy do sliznice nosní, a ono se jim to pak vrací a zároveň ty sliznice vysychají.
6: Vesele a zdravě.
7: Já bych jenom shrnula, že slina pomáhá mechanicky vlastně odstraňovat zbytky potravy. Další, co dělá, ona remineralizuje naší sklovinu.
8: Co to znamená?
7: To znamená, že má v sobě kalcium a má v sobě fosfáty, a pokud funguje správně, tak vlastně pomáhá tomu, co jináč musíme kupovat drahé zubní pasty, které to obsahují, aby se nám obnovovala sklovina.
8: To znamená, že si můžeme čistit zuby i bez pasty, když máme dost slin?
7: Někdy jo. Ale já si myslím, že my už teďko jíme tak divně a pijeme tak divně, že už to asi nejde, a jsme hlavně málo na sluníčku. Takže mít sliny a mít v pořádku sliny a mít dobře nabušený sliny je prostě výhoda.
8: Když jste říkala, že je důležité, co pijeme, co máme pít na dobré sliny?
7: No rozhodně ne nic sladkého. Samozřejmě.
8: Jak to se nám bude tak jako tvořit, ta slina, ne?
7: No, tak Patrik si dělá legraci, milí posluchači, protože on to moc dobře ví, že naopak po sladkém se kazí samozřejmě zuby.
8: Takže... No to jo, ale sliny?
7: Se kazí zuby, a to už žádná slina nenapraví. Další věc, co dělá sladké pití a je velká nevýhoda, a to též dělá velmi slané pití nebo velmi solená potrava. Ono nás to dehydratuje, protože ty nadbytky odstraňuje ledvina, ale ona to dělá za pomoci vody v těle.
8: To znamená, co teda pít? Čistou vodu? Minerálku?
7: Ideálně,
8: čaj?
7: Ano.
8: Ovocný?
7: Možná, no. Já bych věci, které jsou spíš jako hodně naplněné vodou, bych jedla, to znamená, já nevím, nějaký rajčata, nějaký okurky a prostě ku podivu k mému překvapení i květák obsahuje 90% vody. To by člověk neřekl.
8: Je dost tvrdý, ne?
7: Je dost tvrdý a bavíme se o květáku za syrova. Jedl jste to někdy, Patriku?
8: Jo.
7: To je strašně dobrá potravina. Pro posluchače velmi dobrá. Doporučuji, vyzkoušejte. Samozřejmě různé polévky, vývary, že jo, vývar, to je věc, která obsahuje kolagen, jo, to je teda se netýká slin, ale ten bychom měli jíst tak obden, jo, kdo dneska dělá vývar. No, a další, my bychom se měli vyhýbat alkoholu, protože i ten dehydratuje a víme, že když pijeme kávu, tak k ní ve slušné restauraci dostaneme čistou vodu, protože i ta káva odvodňuje. Takže prostě s vodou docela problém, no, musíme bumbat.
8: Proč máme sucho v ústech, tak o tom si budeme povídat i za malou chvíli s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou v našem pořadu Vesele a zdravě.
6: Vesele a zdravě. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Bojte všichni dovnitř, pozvěte si všichni známe. My vám dobrou radu dáme, neboť právě otvíráme. Prodáváme, vydáme, co chcete, tak to máme, co nemáme, obětáme, všechno známe, všechno víme, poradíme, posloucháme.
1: Posloucháte pořad Vesele a zdravě a my se s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou vracíme do studia, abychom si popovídali o suchu v ústech, což nám možná připomene i básničkou Náš posluchač.
2: Zdraví Petr. Trápí vám mě v jednom kuse hnusný pocit sucha v puse. Myslel jsem, to spraví vláha, ale moc to nepomáhá.
3: A jenom bych chtěla dodat, že slin se vytváří 0,3 až 1 ml za minutu, což je docela hodně, veďte. Představte si za den, je to půl až 1,5 litru, to je různé, a je to 20% naší plazmy. To znamená, to je hodně, hodně, hodně tekutiny.
1: A proč ty sliny v ústech máme? Proto, abychom lépe polikali, protože to pusu často otevíráme a vysychá, nebo to má nějakou další funkci? Proč tam jsou?
3: Takže za prvé je to něco, co nám vytváří médium pro to, abychom měli chuť. To znamená, pokud máme méně slin, tak se nám mění vnímání chuti. Další, ta chuť, ta je velice důležitým naším
1: jako
3: senzorickým smyslem,
1: faktorem.
3: Ano, protože my musíme poznat, kdybychom jedli něco, co je třeba schnilé, nebo třeba arzen má nějakou speciální chuť, takže dávat si na to pozor, nás naučila příroda. Samozřejmě to vytváří to prostředí, ve kterém, a je to vlastně první takové zvlhčující, které nám pomáhá i dobře dýchat, to znamená, nám může vyschnout v ústech i třeba během noci, když máme hodně sucho v ložnici a spíme s otevřenými ústy, to je docela často.
1: A co se děje v těch ústech, když vysychají? K čemu tam dochází?
3: Tak, zaprvé se samozřejmě špatně mluví, protože to, aby se dobře mluvilo, to je taky něco, že tam musí být vlhko.
1: No ale když se nám tvoří sliny hodně, tak taky jako to není
3: ano,
1: to nejlepší.
3: Ano, samozřejmě. Tady máme takovou škálu od 0 do 10 a mělo by se to pohybovat 4 až 6. Jo? Taky slyšíte, že to rozmezí je poměrně velké, 0,3 až 1.
1: A když ne, tak máme k doktorovi zajít?
3: No, já bych zaprvé nejprve zkusila udělat pár věcí, které můžu udělat hned. To znamená zrevidovat pitný režim, přidat ty různé vlhké zdroje, to znamená meloun, jahody, jak jsem říkala, rajče, okurku, a zkontrolovat, jestli nesolíme příliš mnoho. Potom bychom si měli uvědomit, jak jsme ve stresu, všimnout si, nebo někdo, kdo je v ložnici s námi, jestli chrápeme nebo ne, jestli spíme s otevřenými ústy, v jaké poloze, a případně si zvlhčit vzduch v našich obytných místnostech. No a pokud vlastně další týden pořád máme ten týž problém, no tak musíme k doktorovi.
1: Proč nám vlastně vysychá v ústech, třeba když nám někdo dá nepříjemnou otázku nebo nás něčím zaskočí, ale dáme odpověď a najednou se objeví takový ten pocit, že lepí se nám pusa.
3: Ano, říká se, krve by se v něm nedořezal, a říká se, mám z toho sucho v puse, a obojí vlastně hovoří o takzvané centralizaci oběhu, kterou dělá situace stresu. V okamžiku, kdy my jsme zaskočeni, tak se začne z nadledvin vylučovat kortizol a ten udělá to, že stáhne vlastně celý, ne celý, ale poměrně dost vlastně obsahu krevního řečiště k těm důležitým orgánům. A těmi důležitými orgány ve fázi stresu jsou vlastně srdce, játra, ledviny, prostě centrální části. Případně nám to v některých jiných případech stresu, a to zase dělá adrenalin, trošku může zvýšit krevní tlak, prokrví nám to naše svaly, vyprázdní to trávicí trakt, abychom prostě byli lehcí na útěk.
1: Paní doktorko, a může sucho v ústech třeba i za zápach z úst?
3: To je zajímavá otázka. Je to možné vzhledem k tomu, že vlastně v okamžiku, kde je v těch ústech sucho, tak tam vznikají různé prasklinky, ragády, další věci.
1: Ragády?
3: Ano, to jsou takové jako trhlinky. Děkuji, že ano, promiňte. A další, co se může dít, a je to v souvislosti, tak se nám může zvyšovat koncentrace žaludeční kyseliny a ten zápach se může zintenzivňovat.
1: Může nám vyschnout, i když venku prší nebo je velká vlhkost?
3: Tak to jsem zatím nikde nenašla, ale domnívám se, že zcela jistě, protože já teda nevím, ale já žádný hadičky, kterýma by na mě šlo z těch mraků, víte,
1: tak to
3: já
1: to v sobě dýchá, nemám. Ne?
3: No to dýcháme, ale to se slinama nemá co dočinit.
1: Nemá?
3: Patriku, nemá.
1: Když máme pít, aby jsme měli sliny, tak
3: ano,
1: když to
3: jenom,
1: vlhkost dýcháme.
3: Já se hluboce omlouvám, ale to, že my se napijeme, znamená, že ze žaludku přejde ta tekutina do našeho cévního oběhu a z něj se teprve přefiltruje do těch slin. Jako představa, že já se nadechnu a lup a jde to rovnou do krve, no to fakt ne.
1: Co za to třeba může a taky jaké nemoci se mohou projevit díky tomu, že máme málo slin, nebo opačně, jak to funguje, tak to budeme řešit i s posluchači, protože ti se ptali už dopředu a máme připravené dotazy.
3: A teď se napijeme během písničky.
1: Dobře, tak jo.
4: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
4: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Vesele a zdravě, pořad, který posloucháte, vy se i díváte. A samozřejmě máme připravené i dotazy posluchačů, protože dopředu se ptali a proto tento pořad děláme. A vy teď můžete tedy klást otázky paní doktorce. Tak tady je první dotaz.
1: Dobrý den, je mi 65 let, beru Gapulsit, Prestarium, Neo, Olanzapim, Citalex, Aliprazole, Kontrolok taky a je mám sucho v ústech. Čím to může být?
2: Děkujeme za dotaz a já bych tady řekla, že ty léky, které pán bere, tak jednak jsou na vysoký krevní tlak a jednak je tam jeden lék na depresi. To znamená, tady bude určitě kombinace příčin, ale zase bych jako první zkontrolovala množství soli v potravě a množství tekutin, které pán konzumuje, protože to může nakonec pomoci i tomu krevnímu tlaku. Nevím, jestli má třeba ten dolní krevní tlak vyšší. Z těch léků vlastně je jasné, že ten vysoký krevní tlak má. Nevím, jestli si ho monitoruje, to by samozřejmě měl dělat. No a tady bych asi doporučila, aby nejprve si udělal vlastně takovou kontrolu toho, co všechno dělá sám. Možná přidal, jak říkám, ty zdroje tekutin v těch různých typech ovoce a zeleniny. Přidal čistou vodu a trošku možná omezil solení. V České republice se solí 4 až 5krát víc, než bychom měli. Takže trošku pozor, no. A snad to přejde, budem držet palce.
0: Sucho v ústech, téma, které řešíme s posluchači a vy jste se dopředu ptali i přes naše stránky www.veseleazdravie.cz. Paní doktorka tam našla další dotaz.
2: Ano, tak paní Kadeřábková, co dělat proti suchu v ústech? Zřejmě, a to se paní asi domnívá správně, to dělají léky, které užívá. Nic nepomáhá ústní voda. Řekla by, že po ní je to ještě horší, ani žvíkačky. Já bych jenom chtěla říct, že ten lék, který ona uvádí, tak má účinnou látku karbamazepín a používá se k různým typům neurologických stavů. Jeden z nich je neuralgie trigeminu, tedy trojklaného nervu, a ten může s tím suchem v ústech souviset. Tady bych doporučila, aby se paní zeptala lékaře, který ten Timonel předepsal, a zkusila vlastně zjistit, jestli nemůže třeba vzít nějaký dietní doplněk nebo čím by to mohlo být. No a samozřejmě trošku víc pít a zkontrolovat sůl, no. Omlouvám se, že se opakuju.
0: Ještě jeden dotaz před písničkou. Další dotaz z našeho telefonního záznamníku.
3: Paní doktorko, prosím o radu. Je mi 76 let. Jsem onkologický pacient 3 roky po ozařování horního levého kvadrantu. Trápí mě sucho v ústech a po ránu hleny v krku, které nemůžu dostat ven. Já nesmrkám, nekašlu. Mám i přístroj na spánkové apnoe. Trápí mě to už po ty 3 roky po tom ozařování. Beru léky na osteoporózu, draslík, měla jsem myokarditidu a reumatoidní artritidu. Děkuji vám za radu, posluchačka Helena ze Vsetína.
2: Tady bych doporučovala zkontrolovat pitný režim a toho pití by mělo být 2 až 2,5, někdy až 3 litry tekutiny denně, což zejména ve vyšším věku, paní zmiňovala, že jí 76 let, není tak úplně snadné dodržet. Další samozřejmě ve věku 76 let dochází k drobné už involuci neboli zmenšení těch slinných žláz, ale stejně bych zkusila zkontrolovat solení a přidat nějaké takové třeba vodu s citronem nebo vodu s grapefruitem. Zkusit prostě trošičku něco, co vlastně zvýší tu chuť a vytvoří takovou tu, já nevím, že budem slinit, když se na to jenom vzpomeneme. No.
4: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Zeithamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: Pořad Vesele a zdravě po písni se vrací k tématu sucho v ústech. Je to téma, které jsme záměrně vybrali, protože jsme zjistili, že ten první díl měl takový úspěch, že zbylo hodně dotazů a my na ně chceme odpovědět. Tak tady je, paní doktorko, další telefonický dotaz.
1: Dobrý den, mně je 61 roku a už od mládí, prakticky od takových 30 let, se mi stává, že když jsem velice nervózní, tak mě úplně vyschne v ústech, ale tak strašně, že nemůžu ani mluvit, že tam prostě nemám vůbec žádnou vlhkost. Mně připadá, jestli to není od nervu, ale zajímá by mě, paní doktorko, váš názor.
2: Já moc děkuju, že nám tohle svěřujete. Tak od nervů to asi je. Je tam několik indicí, že by to mohlo od těch nervů být. Jednak to nastalo ve velmi mladém věku, takže tam těžko předpokládat, že by se jednalo o nějakou nemoc. Další důvod, vy sama říkáte, že když přijde nějaký impuls, takže dojde k vyschnutí v ústech, čili je to akutní a my tam můžeme

0: Jazyk a ústa, to jsou situace, kdy ten člověk dýchá s otevřenými ústy. Ta dáma, co se dovolala, hovořila, že má přístroj na spánkovou apnoe, což je situace, kdy se dokonce zastavuje dýchání během noci a ten přístroj vlastně pomáhá, aby dýchal za ní. No a v těchto případech samozřejmě to sucho v ústech se objevuje častěji.
1: No, proto jsou i zvlhčovače u těch přístrojů.
0: Ano, a tam se doporučuje, tady paní Marii bych doporučila, aby si zkusila třeba pověsit vedle postele vlhký ručník, protože on jak se bude vypařovat, tak bude zvlhčovat vlastně vzduch ve výši těch jejich úst a mělo by to pomoci.
1: Je tu prostor ještě pro jeden dotaz, ten telefonický?
2: Dobrý den, je mi 82 let a trpím hořkostí v ústech. Byla jsem v nemocnici v roce 21 celkem 3 týdny. Byla jsem na kyslíku, potom jsem mohla chodit jenom s chodíčkem. Mám stále hořko v ústech. Už jsem byla na vyšetření na gastro i ORL. Nikde mi neporadili. Řekl mi pan doktor, kdybych věděl, od čeho to je, byl bych šťastný. Ale kdo to má vydržet? Jinak mám artritidu, takže užívám Trexan, no a takový ty léky na bolest a podobně. Děkuji.
0: Naprosto vás chápu, to je protivný, zejména ta hořká pachuť je velmi obtěžující. Já teda nevím, ale typla bych si, nebo minimálně bych vyzkoušela, jestli to není problém s trošku příliš koncentrovanou žlučí, to může být. A v tu chvíli by docela mohl pomoct žlučníkový čaj. On je hořký, obsahuje peliněk, takže bych ho ze začátku zkusila pít ředěný. Pije se ráno na lačno a pije se večer jako poslední věc před usnutím. A moc by mě zajímalo, jestli to aspoň kapáneček nepomůže. Držím palce.
1: A třeba nám dejte vědět, jsou tu stránky www.veseleazdravie.cz, je tu i facebookový profil našeho pořadu, kde s námi můžete komunikovat.
3: Vesele a zdravě. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Vracíme se opět k diskuzi, která se týká sucha v ústech. To téma jsme už kdysi ve vysílání měli, zbylo hodně dotazů. My jsme vás nakonec vybídli, abyste volali, psali, ptali se, pokud na vás tehdy nedošlo. Vy jste to udělali a tak teď můžeme odpovídat na další problémy s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou. Máme tu další telefonický dotaz.
1: Tady Vítězka Vojtěch Lipov, věk 72 roku a problémy máme, že sucho v puse, řečený jazyk, mám tam nějakou vyhlášku a nevím, co s tím, ale jsou léčený na leukémiu v Brně, potřeboval bych poradit, co s tím, prodělal jsem už nějaké patrálie, užívám akorát léky na Parkinsona, protože bych byl rád, že paní doktorka poradila a poděkovali za to.
2: Já moc děkuju za poděkování. Jinak my to tady přímo v studiu slyšíme, že opravdu sucho v ústech máte. Slyšíme vlastně na té řeči ten problém s tím suchem. Tady bych možná zkusila doporučit dvě věci. Jedna věc, jestli by třeba vám nepomohlo cucat kostky ledu. Někdy to jako pomůže.
0: No. Kostky ledu.
2: No jo, fakt. Normálně kostky ledu cucat v puse. Samozřejmě ten led je dobré, abyste si ho dělal doma sám, nekupovat ho takový v těch pytlech, jo, chápete. Abyste věděl, že ty kostky můžete dát do pusy a dělat to z vody, kterou máte z vodovodu, protože ta je dvakrát denně kontrolovaná, takže víme, že je v pořádku. No, to by byla jedna věc. Další věc, zkontrolovat pitný režim, já se omlouvám, že se opakuju, ale prostě je to tak. A vím, že pacienti, kteří trpí leukémií nebo dalšími krevními chorobami, tak někdy nemají úplně dost třeba červených krvinek, takže je otázka, jestli třeba pro preparáty B12 nebo železo nebo něco dalšího, jestli by to třeba kapáneček nepomohlo. Samozřejmě zase budu říkat pít a dávat si pozor vlastně na to, jestli v noci máte dostatečně zvlhčený vzduch v ložnici.
0: Otázka další je psaná z našeho webu.
2: Pan Ladislav píše, už asi 6 měsíců mě trápí sucho v puse po ránu, nevím, co to znamená, dřív jsem to vůbec neměl a ptá se, jestli to nesouvisí s tím, že bere 2 roky a teď mi teda tady píše Dupalax, sirup na břicho. Já se domnívám, že spíš to bude Gutalax, to jsou kapky, které vlastně pomáhají člověku, aby šel normálně na záchod a říká, že z toho má popraskanou pusu. Tak já úplně příbalá Gutalaxu nevím, takže doporučuji přečíst, ale určitě i ta zácpa, to znamená i to, že pán ten Gutalax potřebuje, hovoří o tom, že možná nemáte úplně dost vlákniny a možná ani tekutin. Takže to, co jsem říkala na začátku, nějaký melon, zkusit rajčata, okurky, prostě nějaké hodně 90% tekutin obsahující zeleniny a ovoce a možná zabijem 2 mouchy jednou ranou a zlepší se i zácpa i slinění.
0: Ještě malé shrnutí nás čeká v našem pořadu, co se týká sucha v ústech.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou.
4: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
5: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
4: Chystáme oslavu plnou legrace.
5: To se mi líbí.
4: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
5: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
4: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
5: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
4: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
3: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám. Český rozhlas Střední Čechy, Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Shrnutí toho našeho povídání o suchu v ústech, téma, které řešíme v pořadu Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou, tak jak si nepřivodit to vyschnutí v ústech, paní doktorko?
1: Tak, já mám tady takových 5 zásad. Zásada číslo 1, Patriku, to určitě budete vědět, vidíte. Ano, a kolik pít?
0: Dostatečně.
1: Ano, 2 až 3 litry tekutin. Zásada číslo 2, Patrik rozhodně znovu zná, takže Patriku.
0: Nepít alkohol, nesolit.
1: Správně, výborně. Zkontrolovat, kolik solíme a kolik alkoholu a radši žádný. K tomu bych ještě pro kuřáky přidala nekouřit. Takže další, protože kouření výrazným způsobem vlastně narušuje tu správnou tvorbu slin v ústech, protože běžné kouření obsahuje vlastně dehet v tom vdechovaném vzduchu a to nepomáhá ničemu.
0: A to po ránu kašlou taky?
1: Ano, třeba, ale tak oni kašlou, protože mají obstrukční bronchopulmonální chronickou chorobu, to je onemocnění plicních průdušek, takže to bych dala stranou.
0: Tomu se budeme věnovat někdy jindy.
1: Přesně tak. Další, vyhýbejte se příliš sladkým potravinám. Z toho bych řekla, nejsladší jsou ta různá smutíčka. Ono to vypadá jako fajn, ale jsou strašně sladká. Další, co je sladké, jsou snídaňové cereálie a další, co je dost sladké, jsou ty různé džusové koncentráty. Takže na to pozor. No a samozřejmě čistěte si zoubky, vyplachujte si ústa ústní vodou a používejte mezizubní kartáček. Táček, protože tím pádem vaše sliny vlastně nebudou se plýtvat na to, aby vám pomáhali čistit dutinu ústní, ale budou fungovat čistě na to mluvení a případně na to jídlo.
0: Asi sledovat ty příbalové letáky, jestli náhodou to sucho v ústech není nějaký projev těch léků, ne?
1: Není on úžasný, to jsem zapomněla. Tak v okamžiku, kdy nás to trápí, tak opravdu zajděte za lékaři. Ta první volba by byl asi zubař, druhá volba ušní nosní krční, protože tam se podívají, jestli něco se neděje. Z dalších by to potom mohl být třeba neurolog, protože i tvorba slin souvisí se správnou nervovou činností. No a mrknout se na prokrvení, co dělá krevní tlak, jestli není příliš nízký, příliš vysoký a zkusit prostě zkontrolovat celkový zdravotní stav.
0: Nějaká mimika, trénování pusy, jakož výkání na prázdno, nepomůže
1: tomu?
0: Obávám
1: se, že ne.
0: Ne.
1: Jakože bych tachá. No tak zkuste, hleďte, obličejová gymnastika možná nebude prospívat tolik tvorbě slin, ale zase budeme mít hezký obličej.
0: A to je dobrá zpráva. Tak pro dnešek děkuju a těším se zase na příští setkání u našeho pořadu Veselé a zdravě. A loučíme se i s vámi, mějte se pěkně a poslouchejte zase příště.
2: Veselé a zdravě, magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas zprávy.
3: Justiční databáze a weby soudů po několikadenním výpadku znovu fungují. Brnu se nepřihlásil žádný zájemce o provozování letecké linky do Frankfurtu. Zítra bude většinou jasno nebo skoro jasno s teplotami do 24 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Justiční databáze a weby soudů jsou po několikadenním výpadku znovu plně dostupné. Ministerstvo spravedlnosti oznámilo, že technické potíže odstranilo. Výpadek zasáhl například databáze Infosoud a Infojednání nebo weby Nejvyššího a Nejvyššího správního soudu. Problémy podle ministerstva způsobila závada na hardwareu. Úřad zároveň připustil, že výpadek ukázal na dlouhodobý technologický dluh v IT infrastruktuře justice. Spuštění letecké linky z Brna do Frankfurtu nad Mohanem je odložené. Brnu a Jihomoravskému kraji se nepřihlásila žádná společnost, která by spojení 4x týdně od příštího jara zajistila. Lhůta vypršela včera. Samosprávy za to dopravcům nabízely 3 miliony euro ročně.
4: Podle brněnského radního Petra Kratochvíla z ODS, který kandiduje ve volbách do zastupitelstva městské části Komín, je nezájem leteckých společností zřejmě způsobený problémy v celém odvětví. Výběrové řízení by chtěl vypsat znovu, tentokrát ale nepoptávat jen lety do Frankfurtu, jakožto jednoho z největších evropských letišť.
5: Do Varšavě, Amsterdamu prostě a tak dále, tak dále.
4: Další postup zatím není jistý. Politici o něm pravděpodobně rozhodnou až po komunálních volbách v novém složení zastupitelstva. Tomáš Kremr, Český rozhlas.
3: Zákaz odběru vody z řek a potoků na Přerovsku platí nově až do konce října. Rozhodl o tom vodoprávní úřad. Prodloužil tak původní zákaz o měsíc. Důvodem je nepříznivá hydrologická situace v regionu. Na koho rozhodnutí dopadá, popisuje mluvčí přerovské radnice Lenka Chalupová.
6: Zákaz se týká například odběru vody pro zalévání zahrad, trávníku a sportovišť, mytí aut nebo napouštění bazénu. Omezení má chránit vodní toky a jejich ekosystémy období mimořádně nízkých průtoků. Sport.
3: Čeští judisté se postupně přesouvají do Baku, kde je od neděle čeká mistrovství světa. Na tatami nastoupí 6 reprezentantů, včetně Lukáše Krpálka, nebo dvojnásobné mistryně Evropy Renaty Zachové. Naposledy se na profesionálním turnaji bude prát David Klamert, který chce při rozlučce zaútočit na svůj nejlepší výsledek dlouhé kariéry na světovém šampionátu.
7: Někde vzadu v hlavě bude, že to mi poslední turnaj, co tady užiju, ale zároveň turnaje na užívání jsem měl dost. Teďka mám poslední šanci a 9. místa mistrovství světa pro mě není jako výsledek, se kterým jsem byl spokojený, takže mám poslední možnost se pořádně ukázat a mám to v plánu. Počasí.
3: Zítra bude většinou jasno nebo skoro jasno. Ráno se hlavně v severozápadní polovině Čech budou místy tvořit mlhy nebo nízká oblačnost. Během dopoledne se pak budou rozpouštět. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Na D1 z Prahy do Brna je stále dlouhé zdržení za sjezdem na Velké Popovice. Ze 17. kilometru se táhne pomalu jedoucí kolona ve všech pruzích až do omezení před Čmejkalkou. Popojíždět budete 25 minut. A na D7 ze Slaného do Prahy zbystřete za sjezdem na Středokluky. Na 4,5. kilometru je hlášená nehoda. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: A už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.
8: Telegram s adresou svět.

0: Prim. Tradice, emoce, hrdost. Hesla, jimiž se řídí výrobce legendárních českých hodinek.
1: A říká vám něco značka Prim?
2: To jsou hodinky.
3: Prim jsou hodinky z Československa.
4: To myslíte asi hodinky Primky, ne? Se tomu říká tak slangově. Tak ano, tak Prim hodinky, tak to mi určitě říká. To je velice kvalitní značka.
5: Protože mám hodinky na ruce zrovna od této značky, tak mi to něco říká.
1: Máte něco doma od značky Prim?
2: Zrovna Primky taky nemám.
4: Můj tatínek má Primky, dostal je kdysi k narozeninám.
1: Jste s nimi spokojený?
6: Já si myslím, že ano.
5: Zatím ukazují čas správně, tak jo.
1: Myslíte si, že je to kvalitní značka?
7: Jistě, je to česká klasika, tradice.
8: Já si myslím, že ano.
0: Historie měření času je předlouhá. Už starověcí Egypťané používali sluneční stín a odkapávající vodu, tedy sluneční a vodní hodiny. Mechanické hodiny jsou pravděpodobně prvním velkým technickým vynálezem středověké západní Evropy. Kdy přesně vznikly, nevíme, ale znal je už Dante Alighieri, protože je zmiňuje ve své Božské komedii. K jemné mechanice, na jakou jsme u hodin zvyklí dnes, měli na míle daleko. Hodinářskou velmocí se stalo Švýcarsko. Mohl za to přísný protestantský kněz, který se usadil v Ženevě. Jmenoval se Jan Kalvín. Tvrdil, že každá světská zábava je hřích, který svádí k nemravnostem a odvádí člověka od poctivé práce, šetrnosti a v neposlední řadě i od Boha. Sepsal ženevský katechismus, v němž prosadil nejen zákaz zpěvu, tance a jiné zábavy, ale i některých řemesel. Zakázal například výrobu šperků a zákaz se samozřejmě vztahoval i na jejich používání. Zlatníci přišli o práci a tak začali vyrábět hodinky, které sice ukazovaly čas, ale vypadaly jako šperk. První kyvadlové hodiny se strojil v polovině 17. století holandský fyzik Christian Huygens. Další vylepšení měření času si vyžádal rozvoj mořeplavby. Námořní chronometr byl velmi drahým a pečlivě střeženým přístrojem, který dlouhá léta nesměl být prodáván mimo Anglii. V 19. století se hodinky stěhují do pánských kapsiček u Vesty, případně u dam na Řetízky. Přestávají být doménou námořníků, naopak často jsou provedeny z drahého kovu, bohatě zdobené. Na počátku minulého století vyrobila firma Cartier pro brazilského letce Santos Dumonta první náramkové hodinky, které od první světové války rychle nahradily hodinky kapesní. A dnes? Hodinky seženete od pár stovek až po několik milionů.
9: Jak se dělají hodinky v 21. století, hodinky Prim, mechanické, ty původní hodinky?
10: V dnešní době komplet celý mechanický hodinky je schopno vyrobit zhruba 20 společností na světě.
11: Odpovídá Světlaně Lavičkové, manažer obchodního oddělení Elton Hodinářská akciová společnost, Nové Město nad Metují, Aleš Vernar.
10: Dnes vyrábíme hodinky vyloženě in-house. Kompletně si je navrhneme, vydesignujeme, vyrobíme a samozřejmě i smontujeme a prodáme. Vycházíme samozřejmě z původního DNA našich modelů, našich hodinek tak, že si držíme tu tradici od vznikucí společnosti 49. To znamená čistota, jednoduchost, design, ale chceme jít i dneska dopředu, ať jsou to povrchové úpravy, ať jsou to materiály, které používáme a samozřejmě i kvalita a přesnost.
9: Kvalita, přesnost, jak jsou přesné Primky?
10: Dneska dosahují téměř švýcarských kvalit, to znamená standardů, což máte přesnost plus 10, minus 6 vteřin za 24 hodin se vám můžou rozhodit.
9: To platí pro ty mechanické hodinky, které jsou vaší specialitou?
10: Ano, přesně tak.
9: Teď se tady koukáme, to jsou...
10: Tady se jedná o výrobu poudření hodinek. Základní materiál, který používáme, je nerezová ocel, která samozřejmě se dá leštit, brousit nebo pískovat. Nakoupíme tyč, uřízneme, vysoustružíme základní rotační polotovar a potom vkládáme do obráběcích strojů, kde obrábíme základní polotovar pouzdra. Základní polotovar pouzdra jde na další opracování, ať je to ruční leštění, ruční dobrušování nebo tryskání.
9: Vy tady ty hodinky opravdu vyrábíte od A do Z, to znamená od toho pouzdra až k těm, jak se říká, střevům?
10: Přesně tak, i k těm střevům.
9: Vypadá to, jako by ta pouzdra byla pořád stejná,
10: ano.
9: Ale přitom jdeme od stroje ke stroji.
10: To jsou mezivýrobní kroky. U toho prvního stroje, tak ten stroj vám vyrábí základ pouzdra a druhý stroj vám třeba už vyvrtává otvor na natahovací řídel, otvory na stěžejku a tak dále.
9: A tady už jsou zase pouzdra do zlata zbarvená, ale...
10: Tak, nejedná se o pouzdra, ale je to už to, co prostě Prim dělá Primem, špičkovou věc, a to je výroba strojků mechanického. Mechanický stroj základem je, když to řeknu, je Mosas, vyrábí se podobně jako pouzdra, to znamená tyč, kde uříznete, vytočíte základní polotovar, který potom vkládáme do těch specializovaných strojů a třískovou metodou pomocí obrábění zase obrábíme jednotlivý už tvary, tak, aby do toho hodinář postupně mohl začít vkládat jednotlivý komponenty. Je tam zhruba, počítejme, na jedné hodinky až 2500 výrobních procesů operací.
9: Ruční práce, ale tady, co jsem viděla, zatím pracují stroje.
10: Jsou to stroje, které vám napomáhají jednotlivě prostě z těch základních surových materiálů opracovat ty základní polotovary. Musíte mít tu přidanou hodnotu těch strojů, protože dneska, pokud chcete mít vysokou kvalitu, chcete mít vysokou přesnost, tak musíte mít stroje, které jsou dneska schopné obrábět na setinu až tisícinu milimetrů.
9: To už by člověk prostě nedokázal, takovouhle přesnost.
10: Ne, to ne.
0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
6: U nás v domě říkají mi Franta Šiška, bo už od pohledu chytrý jsem jak liška. A když Kerry něco neví, nebo když je na co levit, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Ha, ha, ha, ha, ha, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Raz mi říkal jeden z námi dole v baře, že z tu hlavu mohl bych do milionáře. Čemu neříkám si brachu, však má železný dost prachu, no a Čechovi se podíváš do tváře. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, no a Čechovi se podíváš do tváře. Dostal jsem se mezi partu uchazečů, nikdo nemá šajnu, jak tam nervy teču. Všecko viděl jsem to hněde, tak jsem zmačkul ABCD, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Ha, ha, ha, ha, ha, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Čech to začal taky malým interview, co prý robíme si kuřím a co piju. Tak jsem řeknul, co jsem řeknul, on se evidentně leknul a už začí blikat světla ve studiu. Ha, ha, ha, ha, ha, a už začí blíkat světla ve studiu. První otázka prý, co je ukulele, tož to se přiznám, měl jsem bobky u prdele. Tak jsem radši hlavu sklonil, abych to všecko neskonil, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Lojza byl po hlasu silně nevyspali, asi zase celou šichtu prochlastali. Bylo slyšet, jak tam dýchá, ale 30 vteřin ticha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Moju starou zatím doma brali mory, lidi ohryzávali televizory. Tady nešlo na čím plesat, tož 50 na 50, ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory. Ha, ha, ha, ha, ha, ať víme, jsou to ty bulharské hory. A už jasně na tým komputeře svítí, buď to je to za avzat steluční kvítí, nebo za mena stroj struny, tude kurňa o koruny, a stejně jak na začátku jsem v řiti. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, a já stejně jak na začátku jsem v řiti.

0: prachy jedem kysly. Sam jsem byl zvědavý, co publikum zvolí. Bo aj v obecenstvu můžu sedět voli. 90% za B, ale to mi přišlo slabé, po co není 100, proto mě vždycky smolí. Ha, po co není 100, proto mě vždycky smolí. Ještě, že jsem chlap, co z boja neutíká. Říkám, pane Čechu, půjdem do rizika. Měl jsem kaťah naděláno, ale Čech zakřičel, ano, máte pravdu, je to nástroj hudebníka. Měl jsem pravdu, byl to nástroj hudebníka. Lidi tleskali, bo úspěch to byl plný. Radosti zrobili dvě mexické vlny. A já, co mám srdce skromné, jako všetci zdolní lomne, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Pane Čechu, nerad přetáhnul bych strunu. Končím hru a beru tisíci korunu. Čech se jenom chytnul stolu, obočí mu spadlo dolů, no a už se modryku podlaze sunul. No a už se modryku podlaze sunul. První třídu do Ostravy Intercity. Viděl nějakou celou cestu, valím kity. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý.
1: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
2: Historie legendární značky českých hodinek Prim začíná po druhé světové válce, ale kořeny hodinářské profese u nás jsou o dost delší. Nebudeme se vracet až do počátku 15. století a vzpomínat na tvůrce staroměstského orloje. Postačí, když se krátce zastavíme na konci století 19., kdy v českých zemích započala sériová hodinářská výroba. Tehdy na našem území působily filiálky dvou německých hodinářských výrobců. Firmy Schlenker und Kainzle v Chomutově a Gustav Becker v Broumově. Závod německého hodináře Gustava Beckera byl v roce 1890 zapsán do obchodního rejstříku jako samostatný podnik. Obě továrny vyráběly široký sortiment budíků a hodin. Po vzniku samostatného Československa u nás působilo souběžně s oběma německými filiálkami i několik českých firm s malosériovou výrobou, například pražské firmy Ludwig Heinz a Jan Kulhavý nebo brněnský Josef Tesař. A kromě nich také několik malých výrobců věžních hodin. Náramkové či kapesní hodinky byly doménou pouze několika hodinářů, kteří je dělali v kusových sériích. Roku 1930 odkoupila Beckerovu firmu německá společnost bratři Junghansové a poté, co bylo Broumovsko připojeno k německé třetí říši, došlo ke sloučení továrny s mateřským závodem. V meziměstí u Broumova byla v objektu bývalé přádelny zřízena firma Messap, která patřila k bratrům Junghansovým. Hodinky a budíky se vyráběly dál, i když ve značně omezené míře. Hlavní náplní výroby se stávají zapalovače do dělostřeleckých granátů. V Messapu pracovali v krutých a nelidských podmínkách převážně nuceně nasazení muži a ženy z okupovaných zemí Evropy. Mezi nimi také 150 Čechů. K ním postupně přibývali váleční zajatci a asi 500 židovských žen a dívek přesunutých sem z koncentračního tábora v Dolním Slezsku. Vyrábělo se až 7000 časových zapalovačů denně. Výroba v závodě Messap byla důležitou kapitolou v rozvoji našeho poválečného hodinářského průmyslu. Ve výrobních provozech vyrostl kádr odborně zdatných nástrojařů a seřizovačů obráběcích automatů, kteří tvoří jádro každé hodinářské firmy. Po osvobození konfiskoval továrny bratří Junghansů československý stát a po únoru se staly součástí nově vzniklého národního podniku Chronotechna. Tam můžeme hledat začátek průmyslové hodinářské výroby u nás.
3: Jsme kousek přešli od výroby základen těm nejmenším komponentům, a to jsou jednotlivý díly do strojkoviny, tak, aby ten strojek samozřejmě mohl fungovat, aby se hodináři složili.
4: Tady vaši zaměstnanci musí mít všichni velmi dobrý zrak.
3: Ano. Ano, používají lupy, používají mikroskopy, používají speciální měřidla, tak aby byli schopni samozřejmě ty jednotlivé díly zkontrolovat a vidět je, jo.
4: A konkrétně tahle ta různá kolečka a takové jako malinké volanty nebo ozdobné puklice na kola, samozřejmě v miniaturních velikostech, ani ne centimetr v průměru, to jsou komponenty k čemu?
3: To jsou komponenty do strojkoviny. Tady třeba je komponenta, to je výroba korunek, natahovacích korunek, jo, to znamená, že jsme schopni vyrobit kompletní celou korunku, jo, jsou to různý hřídele, vidíte tady různé šroubky, to znamená miniaturní šroubky, který hodinář používá při šroubování jednotlivých muskoviny, dílů a podobně. My jsme schopni si vyrobit i ty nejmenší dílky, které vy ani okem nevidíte, ale jsou v podstatě s chirurgickou, když to řeknu, přesností vyrobený.
4: Dobrý den. Tady se tisknou číselníky.
3: Ano, číselníky tiskneme klasickou jednoduchou metodou pomocí tamponového tisku přes osvit, přes matrici přenášíme barvu na číselník.
4: To jsou stroje, které už hodně pamatují.
3: Jsou to stroje, které hodně pamatují. Samozřejmě jsou to stroje, které jsou pořád funkční. Pro náš jakoby počet hodinek a prozatímní počet vyrobených hodinek postačující.
4: Teď jste vzal do ruky jakýsi obdélníkový jehelníček, kde jsou silné sedlářské jehly a v těch je cosi navlečené, ale to samozřejmě si vymýšlím.
3: Tak u nás je největší spotřeba párátek, se říká, a toaletního papíru. Párátka nám slouží jako držák, když to řeknu úplně jednoduše, na ručky, který vlastně potom druhým párátkem ručně barvíme.
4: Tohle jsou černá párátka a na nich jsou ty ručky hodin.
3: Ano, přesně tak. Na ní jsou už připravený, zabroušený, vyleštěný, očištěný ručičky, který potom kolegyně, která tady vyrábí ty číselníky, namíchá si barvu, nanese si na to párátko, pod lupou dobarvuje jednotlivý části ruček.
4: Ale vy jste říkali ještě, že tady je velká spotřeba toho papíru.
3: Tak je to daný tím, že cokoliv tiskneme, očišťujeme, tak všechno musí být čistý, tak samozřejmě furt hned všechno omejváme. Právě na to používáme papír.
2: Po nástupu komunistického režimu byli všichni výrobci budíků a hodin nejprve znárodněni nebo rovnou zrušeni. Většina byla začleněna do národního podniku Chronotechna, zřízeného roku 1946. V zápětí byly založeny pobočky ve Šternberku a v Novém Městě nad Metují. Tam se postupně stěhuje výrobní zařízení a odborníci na hodinářskou výrobu. Závod v Novém Městě nad Metují, založený v listopadu 1949, sídlil v bývalém okresním národním výboru a přilehlých budovách. Hlavním úkolem novoměstského hodinářského závodu bylo zavedení sériové výroby náramkových hodinek, kterých byl v té době na trhu velký nedostatek. Vzhledem k tomu, že se náramkové hodinky v Československu nikdy nevyráběly ve velkém, byl to tvrdý oříšek. Začínalo se úplně od nuly. První návrh hodinek na základě předlohy francouzské firmy Lip spatřil světlo světa roku 1952 a po následující 4 roky se neustále vyvíjel. Teprve pak vznikla série prvních československých hodinek. Další 2 roky věnovali odborníci čas testování. Hodinky musely být přesné, spolehlivé a odolné. Prototypy hodinek vznikaly v různých variantách. Některé měly pouzdro chromované, jiné dokonce zlaté. To s číslem 4 dostal darem tehdejší československý prezident Antonín Zápotocký.
3: Tady se nacházíme v místnosti, kde se kompletují hodinky, kde se montují, kde samozřejmě sedí hodináři, každý hodinář má svůj pracovní stůl, svoji pozici, de facto pracuje i se svým nářadím, který mu vyhovuje, který používá. Dnešní hodinář u nás znamená to, že zkompletuje komplet celý hodinky. Není to to, že by tady byla jakási pásová výroba a někdo smontoval čas a šlo to dál. Ne.
4: Na každém tom stolku, který tady vidíme, jsou rozdělané jedny určité hodinky.
3: Ano, dá se říct, ano, jsou ty hodináři specialisti na určitý další věci. Máme tady hodináře, který umějí dobře rýt. umějí dobře třeba zalešťovat a leštit různé komponenty z drahých kovů. Máme tady hodináře, který jsou specialisti na renovační program. Máme tady hodináře, který zase umějí přesně najít určitou chybovost nebo určitý jakoby problém. Jo, to znamená takový ty už odbornější věci. Jsou tady hodináře, umějí dobře skládat zase bateriové hodinky. Ale stejně každý hodinář u nás by měl umět sestavit komplet celý naše hodinky. Každý hodinky on sestaví, má je ve zkouškách, ty hodinky pak sundává. Dává je na speciální vibrograf, což je zařízení, který vám hlídá tu přesnost toho strojku. Samozřejmě vodotěsnost měříme hodinek.
4: Které z těch hodinek prim, z těch klasických mechanických, o kterých si stále tady povídáme, jsou nejvíc in v současné době, jak to řeknu moderně?
3: Krom limitovaných edic, tak samozřejmě sportovní model, a to je typický model Orlík, který tady vznikl už za minulých let, model Diplomat, ikona, prostě to je na první pohled, tam úplně čiší to DNA toho primu, model Pavouk, taky vychází z historie a samozřejmě potom jsou různý další modely, které jsou oblíbený, ale tyhle ty tři, jako je model Orlík, Diplomat, Pavouk, tak jsou hodně oblíbený u nás.
1: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Původně zamýšlený název hodinek Kotva postrádal dostatečnou údernost a tak byl z ideologických důvodů změněn na Spartak. Tvůrci názvu se shlédli v gladiátorovi, který se stal vůdcem třetího neúspěšného povstání otroků ve starověkém Římě. Nakonec se ale ministerská komise rozhodla sjednotit název všech výrobků koncernu Chronotechna pod značku Prim. Nové hodinky, teď už tedy Primky, si mohli zákazníci pořídit počínaje 1. dubnem 1958.
2: Hodinky Prim na světové úrovni. Výroba náramkových hodinek je efektivní, neboť je zde vysoké zhodnocení lidské práce. Na jeden kus se spotřebuje asi za 2 koruny hutního materiálu. Československé hodinky se plně vyrovnávají v základních parametrech zahraničním značkám. V současné době se v závodě v Novém Městě nad Metují instaluje moderní zařízení pro výstupní kontrolu. Rudé právo, 23. června 1966.
1: Československo tehdy patřilo spolu se Švýcarskem, Francií, Velkou Británií, Spojenými státy, oběma částmi Německa, Japonskem a Sovětským svazem do pouhé osmičky států světa, kde se náramkové hodinky vyráběly sériově. Vznikly ikonické modely.
3: Spartak. První verze hodinek již bylo vyrobeno zhruba 6000 kusů. Prim Pavouk. Společenské pánské hodinky vyrobené ve 100 000ových sériích. Prim Orlík. Legendární model náramkových hodinek, téměř v podstatě nezničitelných. O tom se přesvědčila i československá armáda, pro kterou byl původně model vyroben a která jej podrobila skutečně extrémním testům. Nechala jej padat z výšky několika metrů, vařila i nechala zamrznout v kostce ledu. Jsou to ikonické hodinky a sběratelský zlatý grál. Vyrobeny byly pouze 300 kusů. Prim Sport. Po úspěšné dodávce série Orlíků vznesla armáda požadavek na dalších 600 kusů vodotěsných hodinek. Pro běžný trh byla zavedena sériová výroba až v roce 1970. Hodinky byly velmi populární a nosily je i slavné osobnosti té doby. Na ruce je měl třeba František Venclovský, když jako první Čechoslovák přeplaval slavný kanál La Manche. Stály skoro 600, což tehdy nebylo zrovna málo. Prim Diplomat. Exkluzivní hodinky vyrobené v jednotkách 1000 kusů, dodnes velmi ceněné sběrateli, se původně měly jmenovat Repré, ale název se neuchytil. Ve vysílání Československé televize byla vyhlášena veřejná soutěž, ze které měl nový název vzejít. Ze všech došlých návrhů byl pak vybrán název Diplomat. Model vznikl v roce 1967 a jako první byl propagován na reklamních fotografiích. Patřil mezi exponáty československého pavilonu na světové výstavě v kanadském Montrealu. Prim TV. Hodinky s typickým obdélníkovým pouzdrem a číselníkem připomínajícím televizor. Nyní oblíbený retrokousek na hipsterských rukou.

0: Od roku 1969 se pobočka v Novém Městě nad Metují od mateřské Chronotechny plně osamostatnila a začala užívat jméno Elton. Pro Elton byla vyčleněna výroba náramkových hodinek, pro závod ve Šternberku výroba budíků.
1: Jaké jsou tady nejstarší prvky?
2: V roce 1949 byla továrna založena, ale první prototypy vznikly v roce 1954. To tady nemám, to mají ve výrobním závodu Elton, ale mám tady z poloviny 50. let jeden, dva exempláře hodinek, které ještě nemají název Prim, ale Spartak, což byl původní název.
3: Říká Libor Hovorka, sběratel hodin Prim.
1: Kdyby teď přišel starý hodinář, tady by mohl zasednout k tomu vašemu hodinářskému stolku a ty hodinky dát dohromady tak, jak je tady vlastně má připravené. Na takovém podstavci jsou rozdělané hodinky, co jim ještě chybí?
2: Tady na tom stolku je naranžována v podstatě výstupní kontrola a seřízení těch hodinek, kde ten stojánek, jak jste říkala, pro ty hodinky, které jsou otevřeny, tak ve skutečnosti je mikrofon, který nahrává zvuk té hodinek, ten tikot, a v tomhletom přístroji, který je vedle, tak se porovnává ta frekvence toho tikání u hodinek s normálovým přesným tikáním, jak by mělo být, a je tam papírový výstup a hodinář podle toho výstupu, který je znázorněný tečkama, poznal, jestli se hodinky předcházejí nebo zpomalují, a nejen to, on byl schopný diagnostikovat i závady, které případně v tom strojku jsou.
1: Máte tady celou řadu různých hodinek, i speciální vojenské autohodiny, anebo dokonce hodiny z autobusu Škoda RTO?
2: To málo kdo ví, že kromě náramkových hodinek a v pozdější době i hodin, se v Novém Městě vyráběly hodiny palubní do

0: pětidenní.
1: Když se tady procházíme tou expozicí, tak ano, jsou tady už i digitální primky, ale víte, mě jako ženu, mě tady zaujaly ty šperkové hodinky. Většinou se nosily na krku a jsou osázeny...
0: Tyto hodinky přívěskové se vyráběly v kooperaci se sklárnama v severních Čechách. Výrobcema bižutérie, který vyráběli ty okrasné brože a do těch broží je vložený hodinkový strojek s číselníkem a to zase byla práce tady techniků a výrobců v Novém Městě nad Metují.
1: Tady jsou ohromné primky, které jsou větší než já. V průměru mají tak 25?
0: No, to, na co teďka se díváte, tak to jsou rekordní hodinky prim, největší a nejmenší, které se kdy vyrobily. Mám na to i certifikát, že to je zapsané do knihy českých rekordů a ty velké hodinky, ty měří takřka 2,5 metru na dílku, jsou funkční, akorát teď nejsou v běhu. A vedle toho jsou náramkové hodinky zase nejmenší a kdybyste si dala tu práci a spočítala objem těch hodinek nejmenších, kolikrát by se vešli do těch velkých, tak já jsem si tu práci jednou dal a vešlo by se jich 5 000 těch malých hodinek do těch jedných velkých.
2: Změny po sametové revoluci málem způsobily zánik značky. Chronotech našla do privatizace a firma začala chátrat. Jednotlivé podniky postupně nezvládaly neefektivní socialistickou výrobu a distribuci, byly rozkradeny a zbankrotovaly. Výroba vlastních hodinových strojků byla z ekonomických a technických důvodů v polovině 90. let ukončena a při výrobě hodinek prim se začaly používat výhradně zahraniční strojky. Na počátku nového tisíciletí se značka prim začala znovu prosazovat nejen na českém trhu, ale také v zemích Evropské unie, ve Spojených státech i Asii. V Novém Městě nad Metují byla obnovena kompletní výroba vlastních mechanických strojků.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Veřejné vysoké školy možná budou muset přijímat méně studentů. Chybí jim peníze v rozpočtu na příští rok. Celní úřad v Liberci zabavil ve dvou obchodech stovky tabákových výrobků. Zítra bude většinou jasno nebo skoro jasno s teplotami do 24 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Navrhovaný rozpočet pro veřejné vysoké školy na příští rok je podle rektorů nedostatečný. Univerzitám podle nich chybí peníze na to, aby zvládly přijmout rostoucí počet studentů. Upozornila na to Česká konference rektorů s tím, že jde o důsledek dlouhodobého podfinancování. Ministr školství Robert Plaga z ANO situaci vnímá a snaží se ji napravit, říká jeho mluvčí Ondřej Macura.
2: Pan ministr Plaga rozhodně nebere obavy týkající se přijímání nových studentů s ohledem na demografický vrchol na lehkou váhu. Snaží se ale tento stav změnit a proto provozní financování na vzdělávací činnost v návrhu rozpočtu pro rok 2027 roste o miliardu a pokrývá demografický nárůst.
0: Navýšení o 1 miliardu korun ale podle České konference rektorů nestačí. Aby školy zvládly rostoucí náklady, potřebovaly by podle ní zhruba třikrát tolik. Celkem by pak měly mít příští rok k dispozici asi 36 miliard korun, zhruba o 300 milionů méně než letos. Tabákové výrobky v hodnotě přesahující 190 tisíc korun zabavil celní úřad v Liberci. Oznámil to mluvčí úřadu Jan Moc. Porušení zákona odhalili celníci při kontrolách ve dvou kamenných obchodech. Našli elektronické cigarety, nikotinové sáčky a psychomodulační látky, které si převzala policie. Zabavené výrobky neměly platné tabákové nálepky ani české nápisy s upozorněním o škodlivosti.
3: Sladké elektronické cigarety si často kupují mladiství a hrozí jim riziko ohrožení na zdraví. Jeden z provozovatelů obchodu elektronické cigarety ukrýval v plastových kýblech od potravin. Oba obchodníci se zabaveným zbožím budou muset doplatit daň a v případě prokázání trestného činu jim hrozí zákaz činnosti a až 3 roky vězení. Z Liberce Johana Tománková, Český rozhlas.
0: Druhá etapa jižní tangenty u Českých Budějovic získala stavební povolení. Magistrát města se vypořádal s připomínkami obcí a vlastníků dotčených pozemků. Stavbu tangenty plánuje Jihočeský kraj. 5,5 kilometru dlouhá část obchvatu propojí dálniční křižovatku Roudné se silnicí 156 u Nové Vsi. Pokračuje mluvčí Jihočeského kraje David Hoke.
4: Jihočeský kraj požádal o vydání společného povolení pro stavbu už vloni, s jejím zahájením počítáme v příštím roce. Tangenta, včetně její druhé části, má především ulehčit dopravě v Českých Budějovicích a zároveň zajistit napojení na dálnici D3. Předpokládaná cena stavby v tuto chvíli přesahuje 1 miliardu korun. Sport.
0: Hokejisté Třince porazili v Tipsport Extralize Litvínov 3-2. V dalších zápasech 7. kola Karlovy Vary vyhráli ve Vítkovicích 3-0. Liberec zvítězil nad Olomoucí 2-0 a Pardubice nad Plzní 4-2.
1: Počasí.
0: Zítra bude většinou jasno nebo skoro jasno. Ráno se budou místy tvořit mlhy nebo nízká oblačnost. Během dopoledne se pak budou rozpouštět. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 mezi 41. a 35. kilometrem ve směru do Prahy probíhá až do ranních hodin příprava dopravního omezení a provoz je vedený střídavě pravým i levým pruhem. A opatrně v Hrušovanech u Brna v Komenského ulici. Havarovalo tam osobní auto. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už začíná divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer, vážení a milí. Tak jsem si tuhle docela náhodou nějak připomněl rok 1936. To vám byl opravdu silný umělecký ročník. No tak jen si to vezměte. Třeba jména jako Zdeněk Svěrák, Pavel Landovský, Václav Havel, Jan Tříska, nebo Jan Kačer a jeho divizna, jak půvabně oslovoval manželku herečku Ninu Divíškovou. Mimochodem, oba posledně jmenované dnes přivítáme i na jevišti našeho rozhlasového divadla. Hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Režisér a herec Jan Kačer. Já vám vlastně nevím, co bych měl dát v jeho případě na první místo. On vynikal v obou uměleckých disciplínách, ale na toho režiséra, jak uslyšíme, měl akademický glejt. Hercem byl jaksi navíc, ale taky výborným. A vedle toho absolvent střední umělecké školy keramické v Bechyni. Jak ostatně sám vzpomínal v knižce, za kterou by se nemusel stydět ani jako spisovatel. Jmenovala se tak hezky a poeticky Jedu k mámě.
2: Když pan profesor Stránský, věrný přítel mého mnoho let mrtvého tatínka, oznámil zarmoucené mamince, že nedostanu doporučení na gymnázium v Pardubicích, protože mám nežádoucí třídní původ, zhroutil se můj sen. Nebudu lékařem. Co se mnou? Milostivá paní, kluk je šikovnej, dobře kreslí a plácá z hlíny. Kdybyste ho přihlásila na nějakou uměleckou školu, kde se dělají talentové zkoušky a bylo by to pokud možno v jiném kraji než Pardubickém, to víte, tady je to nejhorší. Dá se předpokládat, že by se kádrové materiály mohly opozdit a jeho by na tu školu vzali. Vyrazili jsme s maminkou do Bechyně. Historický křižíkův láček nás vezl krajinou tolik odlišnou od holických rovin. Předjaří, vonící romantikou, vláčné kopečky borových lesíků a hluboké panoráma města z nadhledu vznosného mostu. Ubytovali jsme se na parkánech u vlídných lidí a večer jsme seděli na liduprázdném náměstí městečka mých příštích studií. Ticho. Každou čtvrt odbíjeli hodiny mohutného zámku. Na náměstí se neobjevil ani človíček. Seděli jsme hodinu, dvě, a věděli, že se loučíme na dlouho. Že končí dětství a bezpečí milované mámy, že nás cosi odtrhuje od sebe, že to tak musí být a bude, že se už nikdy nevrátí hluboká důvěrnost nás dvou. A plakali jsme tichounce a úlevně. Bechyně se mi zdála malá, provinční, zapomenutá. Rodné město, kde si v dálce se jevilo velké a významné. Mnohokrát potkávaní spolurodáci byli náhle vzácní. Četník Jeřábek i potěuchlý Hrbáček Sejkora, můj kamarád ze skautu Marek, se zdáli náhle nepostradatelnými. Pláč mě dusil a konejšil, až nás oba uspal. Probudili jsme se chladem. Obloha nad námi byla kobaltově modrá, temná a nekonečná. Drželi jsme se za ruce a šli tím liduprázdným spícím městečkem do teplých peřin studentského podnájmu. Druhý den jsem uplácal krtka s lopatičkou, možná, že to bylo i něco hezčího. Nakreslil jsem jakési zátiší a opravdu jsem nalezl svoje jméno mezi přijatými. Prázdninové léto už mi nedalo spát. Začal jsem se na Bechyni těšit. Kolem ordinace doktora Štrajta na rohu holického náměstí jsem procházel s lehkou nostalgií. Loučil jsem se s ním i s představou, že ho jednoho dne nahradím. Začal jsem okolní svět pozorovat očima umělce. A ejhle, rovinaté sídlo našeho rodu bledlo v představě rozeklané Bechyně s širokou řekou, skalnatými stržemi a bíjícími hodinami na věži zámku.

0: Co pak to vlastně bylo za dobu ten 51., když mě bylo 15? Nahlíženo z dneška to bylo tak úžasně blízko slavnému konci války, s vítěznými fanfárami, zarostlými vítězi, pokoušejícími se jezdit na prastarých velocipédech ukořistěných vděčným osvobozeným. Doba nadějí na nekonečný mír i neuvěřitelná naivita víry v americkou mandelinku. Doba mladosti, kdy se všechno zdá možné a dosažitelné, kdy život má tvář křišťálového zrcadla, do kterého hledíme obklopení současníky, kteří zpívají: mladý je ten, kdo obrozuje svět, jenž upadl málem do rozvalin. A na to se rýmuje jméno vousatého vůdce. Doba tajných procesů a bombastických prohlášení, kterým se nedalo nevěřit. Vždyť ani zkušená maminka nechápala, proč by se v novinách lhalo. Pár měsíců před mým příchodem do Bechyně byly vykázáni mniši z kláštera a z jejich cel se staly pokojíky studentů. Ještě jsme tu a tam nacházeli otisky jejich životů, křížek, nožík, kousek opracovaného dřeva, neumělou ovečku, zpěvník. Našel jsem velký kovaný klíč od půdy a s jeho pomocí jsem získal neuvěřitelné království. Tajně jsem odemkl a ocitl se na obrovité půdě kláštera. Byla spojena s klášterním kostelem a tak jsem se po stařičkých trámech vyšplhal až na zvoničku ve vodící celému městu. Pode mnou rub gotické klenby, hluboké zářezy i špice lomených oblouků. Trámy stoletých stromů, kterých jsem se přidržoval, jako by šeptali: dotýkáš se historie. Holuby zděšeně vyletovaly, ale opakovaným návštěvám brzo přivykly a pak už se nebály. Seděl jsem vysoko nad městem, nikým neviděn, a viděl jsem všechno. Řeku i potok, okolní lesy, políčka a lidi, občany městečka a jejich chvat. Byl jsem s nimi i mimo ně. Hodiny jsem proseděl tak blízko nebe. Pleskání holubých křídel zcela věcné a nelirické mě uvádělo do reality. Je třeba slez dolů, bude večerka. Tak ještě pohled na žloutkem slunce postříkanou rudou nádheru večerního nebe a dolů, než se zcela setmí, abych neminul šprušle vedchý žebříku.
1: Divadlo pro vaše uši.
0: Keramická škola. Předměty pro mě zcela nové. Profesoři velkorysí. Rozběhali jsme se po městě a kreslili most a věže kostelů a duby v parku a řeku. Bechyně byla naší Florencií. Učili jsme se v dějinách umění o nádherných výtvorech minulosti a toužili jsme se přičinit o další krásu. Hlína nás tiskla k sobě a oheň v peci fascinoval. Čas pádil neuvěřitelně rychle. Tolik jsme poznávali, tolik nového toužili poznat i mimo školu. Doba přestálou válkou zaražená nabírala na rychlosti. Chtěla všechno zanedbané stihnout a my s ní. Pěvecký kroužek, lidové tance, divadelní soubor. Hráli jsme volejbal, pěstovali atletiku. Čas byl náš. Zpívali jsme, tancovali, namlouvali si holky a trpěli jejich odmítáním. Chodili jsme do školy i za ní. Lužnice nás okouzlila a od jara do pozdního podzimu jsme v ní po vůni poznávali domov. V sále naproti vínce jsem měl první úspěch jako laco v její pastorkyni a poznal jsem první lechtivý dotek popularity. Geniální matematik a pedagogický eskamotér doktor Stašek mě jako ochotnický režisér povzbuzoval a obsadil do Langerova Velblouda u Chemiehly. Pan profesor Pešek, co nás chvíli učil kreslení, mě překvapil otázkou: co po škole? Kam půjdeš dál? Na Umprum. Chci být sochařem. Jsi tady v Bechyni nejlepší, Matýsek je lepší. No vidíš, a v Praze budeš desátý. A co v divadle? Je někdo lepší? To tedy ne, pane profesore, to jsem nejlepší já. No tak vidíš, dej se na divadlo, jdi na režii. Do mě jako když udeří hrom. O režii jsem neměl naprosto žádné představy. Co to vlastně je, ta režie? Od všeho trochu. Dobře vypadáš, máš hezký hlas, nestydíš se, jsi dost vzdělaný a umíš kreslit, jsi dobrý organizátor, vozíš soubory po okolí na estrádě, máš hudební sluch, rád vypravuješ a lidi tě poslouchají. Tak to je režie. Přinesl mi knihu Stanislavského Režijní lekce. Četl jsem fascinovaně 3 dny a pak jsem knihu vrátil. Jestli je to režie, co se tam píše, tak to chci dělat. Ale jak to říct mamince? Ta se ještě nevzdala představy, že půjdu na medicínu nebo na techniku, abych byl jako táta. Neboj se, já to milostivé paní vysvětlím. A poslal telegram. U nás chodili telegramy zcela výjimečně, většinou v případě katastrof. Když tedy přišel domů telegram, vážená paní, dostavte se laskavě v záležitosti svého syna do školy, nastalo zděšení. Vracel jsem se dokonale splavený rudý pokotníky z fotbalu, potkávám maminku. Kráčí od nádraží, v hlubokém smutku, na hlavě klobouk s černým závojíčkem, v ruce kabelku, rukavičky. Mami, co tady děláš? Jdi ode mě, ty mesku. Maminka mi říkala různě. Od Honzíka přes Jeníčka, Jendy, Honzi až mezek, to bylo to nejhorší. Zašla do školy a já nechápavě čekal před dveřmi. Asi za hodinku vyšla slavnostní a uklidněná. Honzíku, tentokrát to nebylo nic špatného. Pan profesor mě informoval o divadle. Snažil jsem se něco o divadle dozvědět, ale v idylické Bechyni moc příležitosti nebylo. Podle požadavku divadelní školy jsem se naučil básničky a vybral divadelní dialog. Byla s tím obtíž, protože do té doby jsem žádné profesionální představení neviděl. Zkoušky se blížily a já putoval do Prahy. K tetičce Vice. Navlékl jsem si bílý svetr ke krku, pečlivě upletený od máti. Věřil jsem, že bílá barva je naděje, tetička je Viktorie a to je přece vítězství. Všechny nás to příjemně udivilo, Honzíčku, že jdeš dělat zkoušku na vysokou školu. Nevěřila jsem, že to někam dotáhneš. Nevěděla jsem, že máš talent. Koupila jsem ti lístek do Stavovského divadla, abys před těmi zkouškami věděl, do čeho jdeš. Ocitl jsem se v divadle. Kde jsi na galerii mezi studenty. Nádhera. Hrál se Kupec Benácký, Šajlok Štěpánek, Krejča, Dohnal, Fabiánová, Petrovická. Režie Salcer, Výprava Svoboda, hudba Ponc. Něco tak nádherného jsem v životě neviděl. Bože, tohle chci. Chci k divadlu. Hlavou mi probíhala krása představení a v duchu jsem si přehrával svou zítřejší zkoušku. Ráno jsem vyběhl na Smíchově před dům, že si uříznu prut, který jsem potřeboval jako rekvizitu. Ale u anděla stromy ani keře žádné. Vtrhl jsem k tetičce a z jejího vzorně vypiplaného bytu jsem vyrval tyč na záclony. Potřebuju, vrátím. A pelášil jsem do Karlovky. Plno uchazečů. Vzdělanci z gymnazií a hlavních měst. Divadelní znalci. Seděli k sobě zády, každý každému soupeřem. Na pozdrav neodpovídali, zahloubáni do sebe a rozhodnutí rozmlátit komisi na hadry. Po několika minutách se otevřely obrovité dveře a ozvalo se jméno uchazeče. Po chvíli se on či ona celý rudí vraceli a beze slova mizeli ve městě. Já v bílém svetru s vánočkovým vzorem hladce obrace v ruce tyč jsem čekal. Byl jsem neskutečně mladý a vlastně jsem nesplnil požadavek školy na minimální věk 20 let. Čekal jsem do pozdního večera. Stereotyp pojďte dál a s Bohem mě už unavil. Chtělo se mi ze samé trémy spát. Tak je tam ještě někdo? Ach jo, tak ať jde dál. V potemnělé zkušebně za dlouhým stolem seděla komise. Na zváleném ubruse hrnky od kávy, přeplněné popelníky, sklenice od červeného. Nejistě jsem vstoupil na malinké pódium a koukám dolů. Sedí tam Štěpánek, Krejča, Petrovická, Fabiánová, Salcer. Všichni bohové včerejšího zázračného představení. Štěpánek s hlubokými vrázkami pod očima, unaven celodenními zkouškami, na mě nevrle zírá. Proboha, ještě jeden. Co s ním? No snad je poslední. Tak co bych se vás zeptal? Řekněte nám. Bože, na co se všechno může ptát? A jak málo vím. Váš nejsilnější zážitek u divadla. V ten okamžik jsem věděl, že teta Vika a bílý svetr a snad všichni svatí stojí při mně. S plným přesvědčením a nadšením jsem prohlásil: Kupec Benátský v Národním divadle, mistře. Všechny oči se na mě obrátily, ozvalo se spokojené zabručení. Konečně talent, konečně uchazeč, který má vkus a takový mládeneček. Co pak to máte v ruce, chlapče? Vykládám příběh s uříznutým prutem a tyčí naši tety. Smějí se, ale nevysmívají naopak. Jsem jim asi sympatický. Je doba mladých naivních lidí a to já tehdy byl. Ještě mě nechali říct kousek básničky, ale to už se jim zdálo dobré. Už mě viděli vlídnýma očima a přehlíželi chyby. Můžeš jít. Vyrazil jsem ven. Byla už tma? Zkouška tedy trvala dlouho. Uvědomil jsem si, že jsem uvnitř zapomněl kabát, a tak jsem nesměle zaklepal a prosím o kabát. Už si ho tu můžeš nechat. Báječný, chrčivý, plně zřetelný hlas mě tedy vyzradil to tajemství. Složil jsem zkoušku na režijní katedru AMU. Prošel jsem jako velbloud uchem jehly. Měl jsem před sebou prázdniny a změnu života.
2: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje.

A někdo říkal, nevídáno, ať se ten chlápek pobaví. Další však říkal svojí ženě, dost divný přístup k hygieně,

začali říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží, někdo doví,

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Jak už řečeno, po léta tvořil Jan Kačer krásný pár se svojí paní herečkou Ninou Divíškovou. Už jsem tu připomněl to oslovení tak pěkné divizna. Od Jana Kačera to znělo vždycky se vším, co k tomu slovu patřilo. Byla v tom láska, přátelství, jejich společný život, ale taky trable i radosti. V tom jediném oslovení divizna. No a na to, jaké to vlastně bylo s Janem Kačerem a Ninou Divíškovou, jak to začalo při studiích na DAMU, na to už se zeptal v jednom valentýnském tobogánu Aleš Cibulka.
2: Na to se zeptáme, co Nina Divíšková. Vzpomenete si, kdy jste poprvé uviděla svého muže?
3: No, to neštěstí se stalo v prvním ročníku na DAMU v Praze. Tam jsem ho uviděla prvně, já jsem přišla trochu později, protože jsem byla nemocná. On tam někde seděl a pak mi říkal, a tvrdí to do dneška, já tomu moc nevěřím, že v tom momentě, jak jsem vešla do té třídy, věděl, že mu budu nějak nebezpečná. A pak jsem se chtěla nějak vloudit do přízně, už se znali ty spolužáci a mě neznali. A teď tam seděl takový brilatej kluk a co si si maloval? A já jsem k němu přišla a říkám, ahoj, já jsem Nina Divíšková, co to děláš? On mě vůbec neodpověděl, ani se po mně nevohlíd. A tak jsem myslela, že jsem to řekla moc potichu a říkala jsem, prosím tě, co to maluješ? Ani se nevohlíd a řekl, dveře. Tak jsem si říkala, s tímhle nafoukaným idiotem už nikdy v životě nepromluvím. No a dopadlo to, jak to dopadlo.
2: To je romantiky na Valentína.
3: Já ještě, jestli můžu, tak jak jsem sem šla a věděla jsem to téma, že je to jako stará láska nerezaví, tak jsem si říkala, no ale ona rezaví hodně, ale i s tou rezavou se dá docela dobře žít a my jsme toho důkazem.
4: No, já nevím, no. Já jsem přišel z venkova do Prahy, mezi samý krasavice. To víte, na škole divadelní tam bylo hodně krasavic. No ale protože jsem byl nesmělý, tak než jsem se rozlil, tak byly rozebrány. A já jsem zůstal plonk. Ale naštěstí teda jedna byla nemocná, což se říkalo, že přijde později do školy, teda že je v Brně a že nastydlá, že se jmenuje nějak Divíšková. No a takže potenciálně jsem čekal, co přijde, že jo. Ale protože jsem přece jenom byl trochu rafinovaný, tak jsem řekl, i když ona zase taky neměla velký výběr, protože už... No ale já jsem se teda rozhodl, že se pokusím jí získat aroganci. Protože to je nejlepší na ženský. Jako když člověk projevuje těm ženským příliš velkou úctu a obdiv, tak oni se tváří a dělají, že nic. A tak jsem to zkusil v obráceně. No a protože jsem byl vlastně sám, a ono neměla na výběr, tak to zabralo. Ačkoliv teda ono to na začátku vypadalo slibně, ale ona bydlela hrozně daleko od koleje, kde já jsem bydlel, takže já jsem za ní někdy chodil třikrát za noc až do Košíř. Protože já jsem tam vždycky došel a ona tak otevřela to okýnko v podnájmu a řekla mi něco tak jako na půl milího a pak řekla, že vlastně si to rozmyslí. Já jsem šel pěšky domů do té koleje a pak jsem si řekl, no já jsem ještě něco zapomněl říct. Zase jsem se vrátil a tohle jsem třeba udělal třikrát, takže jsem měl poměrně dobrou fyzickou kondici. A ještě u Anděla, starého Anděla, tam byl opravdu Anděl a dole prodávali buřty. A já jsem už tam byl známý chodec, tak jsem za 20 halířů mě vždycky ta paní dovolila namočit chleba do toho oleje. A tím jsem se vyživoval, jo. Ale mělo to taky následek, že ty dopolední hodiny na té škole jsem nikdy neabsolvoval. A naštěstí většinou byl od 8 do 10 marxismus. Takže já jsem se tím pádem vyhnul tomuhle tomu školení. A když potom přišel Chruščov a zakázal učit ten starý marxismus a všichni už ho měli nastudované, já ne, tak jsem vlastně v tom vydělal. Takže vlastně já mám spojenou tu lásku s Divíškovou i s politickou jaksi vzdělaností.
2: Já jsem velmi rád, že ty vaše historky opět seděly jako přes kopírák. Jako přes kopírák.
3: On mi nikdy neřekl, že jsem na něj zbyla. On 7 let pak za mnou brousil. Já jsem ho tupě nechtěla.
2: Ano.
3: A potom už jsem povolila, no. Ano. Já jsem měla jednoho báječného krasavce z Brna, teda jako platonickou lásku, ale velkou lásku, hlubokou. No a on pomalonku a pomalonku mě obmotával, až mě obmotal. A trvalo to 7 let, tak zase jsem nepadla hnedka do nějaký...
2: To jste se hodně nachodil, teda. To jste se hodně nachodil.

0: Antonín Gondolán společně s Františkem Gondolánem a Radkem Němejcem tady u nás v Tobogánu. Stará láska nerezaví, to je naše dnešní valentinské téma. Víte, co by mě zajímalo? Jak jste se seznámili, už tedy zhruba víme. Jak tenkrát probíhala rande? Víte, když jste se sešli, kam se chodilo, co se dělávalo, tak dneska si ty dva posílají SMSky, pak si sednou na ICQ a možná před svatbou se tak jako sejdou, aby se aspoň poznali, viděli. Možná už i to jde po internetu dneska, pokud mají elektronický podpis. Paní Nino, co vy, byla jste dobývána dárky květinami? Jak vypadala vaše rande?
1: Rande jsme taky moc nepěstovali, protože já jsem jela vždycky ve volný den do Brna, protože jsem Brňačka a milovala jsem Brno a nerada jsem šla do Prahy, takže Honza, když tak musel na rande do Brna, to mělo trošku složitější, anebo do těch Košíř z toho divadla mě doprovázela zase zpátky. Ale dárek jsem dostala v 21 a to dva, to od toho mého původního nápadníka, který vypadal jak Redford, byl krásný sportovec, veterinář. A poslal mi 20 bílejch růží, bylo mi 21 tenkrát, a doprostřed jednu červenou. A asi za 2 hodiny přišlo 20 červených růží a uprostřed jedna bílá. A to se nedomluvili, protože se moc neměli rádi, protože na sebe žárlili. No a pak jsem dostala krásný dárek v Honzi a to byly takové náušnice, už mi je dávno ukradli. Nechali je dělat na zakázku od nějakých kamarádů z výtvarné školy, takový zlatý náušnice, moc hezký. No, takže dárky on mi dával, a když od někud přijel, to jo, to zase, to, na dárky nebyl krátký.
0: Čili, pardon, pokud to chápu správně, vy jste se tenkrát rozhodovala mezi panem Kačerem a mezi tím Redfordem.
1: Ano, velmi
0: těžké. A protože ty kytice byly stejné, ale pan Kačer přidal ještě ty náušnice, tak nakonec to byl on? Redford byl bez nějakého
1: Není
0: zlata?
1: Není to pravda, Redford ne. Mě dal krokodýlí kabelku. Takže to bylo těžké rozhodování, ale já jsem se nikdy nerozhodovala kvůli těmhle takovým materiálním věcem. No potom on mě, jak říkám, on byl chytrý a rafinovaný a Redford byl jednodušší.
0: A neuměl nakreslit židly pořádně, že jo?
1: A neuměl ty dveře, taky neuměl.
0: Teda dveře, pardon, židle, dveře se mi to motá. Pane Kačere, jak vy vzpomínáte na vaše rande?
2: Já jsem to skutečně netušil, že ona dala přednost teda lékaři duchovna, což jsem byl já, před tím lékařem dobytka, což byl on.
1: A to jsem měla Kačera, měla jsem si ho podržet. Co kdyby byl nemocněl Kačer, tak
2: ona teda celkem úspěšně předstírala, že on byl jenom epizoda, jo? Nevím, fakt je, že tehdy to bylo takový zvláštní, připomínám, že já jsem byl velmi chudej, já jsem měl jenom maminku a neměl jsem žádný peníze, ale my jsme s Ninou dost často randili v hospodách. A dokonce v přepichových hospodách, protože pro mě třeba Valštejnská hospoda byla atrakce a když jsem měl 20 korun, tak jsem si tam troufnul jít tam dojíst, protože všichni ceny byly nízký, takže já jsem všechny malostranské hospody s ní absolvoval.
1: A co jsem tam jedla?
2: Jednou, jenom vám to právě řeknu, ona byla z dobré rodiny, bohaté. Mimochodem, já jsem taky na to bohatství trochu myslel. A oni totiž, oni tam měli takový velikánský přijímací pokoj a tam měli obrovský koberec. A ten koberec byl tak těžký, že se nedal vyklepat. Takže vznikla legenda, že kdo vyklepe koberec, dostane koberec a dceru. A já jsem měl maminku, která měla astma. A vymyslela takový klepání koberců, že vzala polštář, podložila pod ten koberec, na to, nebo matraci, a na to vlhký hadr s octovou vodou a pak na to klepala. A ono se to... Tak jsem přišel do toho Brna, sdělil jsem, že takhle se

0: korun. A v tom jel takový chlap s takovým vozejčkem a na tom byly jakový kompoty. A než jsem se začal zabránit, vyškoval chlap a já jsem 21-20. A teď jsem byl hrozná situace, protože jsem samozřejmě nemohl nic říct. Teď přišel vrchno, 28-50. A já jsem říkal, to není možný, pane vrchní. To jste se spletl, protože já jsem tam... 18-20. A pak jsme dokonce stopli tramvaj, která nás zadarmo vzala, protože zatahovala. Takže ještě jsem korunu 20 ušetřil. A tím jsem se u dějičkou obloudil, protože ten veterinář, ten se pohyboval ve velkých číslicích a tyhle ty detaily prostě nemohl zaznamenat, že jo.
1: Já se jenom omlouvám, ale vím, že promluvím spíš za ženu, ta kdysi okopírovala nějaký heslo, který si odkoukala od nějaké si staré šlechtičny, která řekla, mužský jsou legrační, ani si jich nevšimneš.
2: Tak. Teď vám řeknu, ještě můžu?
3: Ano.
2: Nespěcháme. Hrozně byla nějaká velká anketa a jak si udržet muže, co s ním udělat po 30, po 40, po 50, v jeho klimakteriu a já nevím co. A vyhrála to jedna 90-letá Američanka, která napsala, krmte tu bestii. Krmte tu bestii.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Už jsem si tu svého času pohrál s názvy knížek Jana Kačera Mírnou oklikou zadními vrátky jedu k mámě, k přátelům. Tak se totiž jmenují a jakoby na sebe takhle zrovna navazovali a podávali si ruce. A je v těch knížkách a povídkách všechno. O mamince, o dětství, o chvílích štěstí, o kamarádech a smutku z jejich ztráty. A taky tam nechybí stopy přemýšlení o Bohu, o lidech a o tom, co nám dnes a denně život přináší a bere a za co bychom měli být vděční. Zrovna tak, jak o tom Jan Kačer přemítal, když ho svého času oslovil kolega Boris Riegler s cylindrem plným otázek pro své hosty.
2: Pane Kačere, podívejte se, s jakou nádhernou proprietou za vámi přicházím na půdu Tylova divadla v Praze. Dnes už to není Tylova, víte, je to...
3: Dneska je to Stavovské.
2: Stavovské, ano, jak to bývalo. Tak třepu. Říká vám něco ta proprieta divadelně? Vy jste režisér, vy jste herec, vy jste recitátor.

0: to.
1: Myslíte Cylinder? Cylinder mi něco říká, ale s Cylindrem já jsem nikdy nehrál.
0: Ne?
1: Ne, já
0: a to jste herec?
1: Nejsem cylindrový typ.
0: Ukažte. Tak dobře. No tak, když nejste cylindrový typ, tak si prosím aspoň vytáhnete jednu z otázek. A já hned vám dám náš seznam. Tak jako číslo, prosím?
1: 17.
0: 17. Račte nahlédnout, prosím. Najděte si. A řekněte posluchačům, co to bylo tady.
1: Bůh jako východisko.
0: No, to není špatná otázka. Jan Kačer.
1: Tak otázka je to těžká, taková předvánoční. Já nevím, já bych nechtěl podléhat takovým módním tendencím, že se jako člověk v určitým věku a při určitých klimatických podmínkách, jako například jsou Vánoce a zima, že se začne vyznávat z velké podmíněnosti boží. Já si myslím, že jsem celý život žil tak, nebo jsem se snažil, aby to pokud možno nebylo proti životu. Myslím si, že jsem nějakou úctu v autoritu vyšší měl a mám, ale jestli zrovna věřím na nějakého boha, nebo jestli si ho představuju jako starého pána s fousama, to nevím.
0: No jak to, že to nevíte?
1: No, nezabývám se tím.
0: Jste tam neměl čas nikdy uvažovat?
1: No, uvažuju potom pořád a spíš se kořím jaksi dílům svých předchůdců, mám rád obrázky. Takže si Boha představuju z mnoha votivních obrazů různě a spíš si představuju, že je to něco, co jaksi vlastně stvořil člověk a zřejmě chtěl nějak přesáhnout tu svoji zvířecí etapu a stvořil něco, co se podobá ideálu a to by se mi docela líbilo. A pak mám rád přírodu a určitý běh ty přírody. A to boží dílo, teda to, co tady vzniklo, to velmi uctívám a pokud jsem něco v životě dělal vážně, tak jsem vždycky chtěl, aby se to živému organismu podobalo, aby to bylo Pánu Bohu podobný.
0: Řekněte mi, kdy jste se poprvé setkal s Bohem jako takovým, jako veličinou, jako autoritou?
1: No, tak já
0: jako
1: jsem...
0: chlapec?
1: To víte, že už od dětství a moje maminka byla skromná paní, která věřila na Pána Boha a byla velmi pokorná. Chodil jsem do kostela, dokonce do velmi krásného kostela, které vystavil Dizenhofer.
0: Kde to bylo?
1: Já jsem se narodil v Holicích v Čechách, tam je krásný kostel. Vlastně jediná věc, která tam je památná, je tenhle kostel. No a setkal jsem se taky s mnoha pomocníky božími, různýma knězema.
0: Zapsal se vám někdo do duše chlapecké?
1: To nevím, ale mám rád Bibli a měl jsem ji vždycky rád. A
0: rozuměl jste ji jako chlapec?
1: Tak rozuměl, to nevím, ale snažil jsem se rozumět a nedá se říct, že bych ji rozuměl teďka. Protože ta Bible, jako každá velká kniha, má v sobě tolik materiálu životního, že se ji můžete probírat do nekonečna a podle toho, v jakém jste vy osobním stavu a situaci, tak různým epizodám různě rozumíte.
0: A v rámci této své otázky, pane Kačere, kterou jste si právě před chviličkou vytáhl z klobouku, kterou tu část Bible byste nám dneska nabídl? Jak si z hlediska toho, co teď prožíváte jako občan, jako člověk?
1: No to mě dáváte moc těžké otázky. Já nevím, já bych nemohl říct, co bych teďka doporučil. Ale myslím si, že bych doporučil takovou zodpovědnost a takovou jako přímou konfrontaci člověka s něčím vyšším, že bych se nespoléhal na velký prostředníky, na různé církve, na různé sekty, na různé výklady. Spoléhal bych spíš na to, co v člověku zazní, když se něco krásného a ducha plného přečte a když nad tím sám medituje a konfrontuje to sám s tím, co třeba dělá a s čím se denně stýká.
0: A nenapadlo vás někdy, když potřebujete Boha, že to je vlastně strašná, hrůzná bilance vašich přátel, kamarádů, rodiny, když se musíte opírat o nějakou autoritu a nemáte ji třeba v rodině?
1: Ne, to mě nenapadlo. Já si Boha jako hrůznou věc zatím nepředstavuju.
0: Boha jako hrůznou?
1: To ne, ale...
0: Víte, ta bilance, že se musíte utíkat někam, museli vás teď hrozně zklamat v životě, ne?
1: Lidi?
0: Když máte tu potřebu. Prosím vás, já teď hraju tu protistranu, abychom mohli o tom hovořit, že?
1: Já nemůžu říct, že by mě lidi moc zklamali. Já si myslím, že podívejte se, to je jako s krásnýma ženskýma. když je ženská trošku krásná, tak žádli na ty krásnější, a když pak neuspěje v soutěži o Miss Evropy, tak je zklamaná a svádí to na všechno ostatní. Když člověk jaksi nekriticky věří v něco, teda v lidi, myslím, tak většinou sám sebe podceňuje nebo potřebuje někoho, o koho by se opíral, protože si vlastně málo věří. Já jsem nikdy netrpěl nějakou přehnanou, já nevím, jak to říct, adorací lidství. Já mám dokonce rád projevy lidskosti, které nejsou příliš efektní. Stýkám se rád s lidma na okraji, s bláznama, s lidma, kteří jsou něčím trhlí.
0: No, proto jste dal šanci mě v Klobouku.
1: No to ne. No ale mezi takovými lidma se najde spousta zajímavých mutací.
0: Jistě. A je to inspirativní pro režiséra.
1: Ale no, tak nejen pro režiséra, pro každého člověka. Mě nejvíc klamou lidi, když odejdou, když zemřou. Z toho mám smutek. A musím říct, že jsem se dlouho učil a trpce žít i s těma lidma, kteří tady nejsou. Protože zdá se mi to nelogicky, když tolik báječných lidí odejde někam jinam a vy najednou máte mít pocit, že s nima už nemůžete nic dál podnikat. A se spoustou lidí, který mám rád, tak vlastně se snažím žít i dál. Ne, že bych byl nějaký duchař, ale uvažuji, jak by asi uvažovali, nebo o čem bych si s nima povídal, a musím říct, že to mnohokrát je užitečný a mám dokonce pocit, že mě dávají někdy i znamení, jak bych se měl chovat. Nebo v každém případě se rád konfrontuju s něčím, co třeba není.
0: To znamená, že máte doma fialové svíčky, ne? Spirit?
1: To ne, to vůbec ne, ale když třeba mám vystoupení a jsem skutečně soustředěný, tak si třeba říkám, co by tomu říkala moje maminka. Nebo když tady s váma teďka mluvím, tak podvědomě přemýšlím třeba o svých kamarádech, kteří by se tomu šklebili, co teďka říkám, a do jisté míry mě korigujou. A čili tomu nepotřebuju žádný světlo ani blikající svíčky. Ale myslím si, že člověk, když se cítí být obklopený něčím nebo nějakým světem duchovním, tak možná, že i to je Pán Bůh, ne?
2: Divadlo pro vaše uši.
0: Chci si vytáhnout otázku Bůh jako východisko. Řekněte mi, vyčítáte mu něco?
1: Ne, východisko.
0: Za něco?
1: Ne, to nebylo východisko.
0: Ne?
1: No, pak cíl, ne?
0: Sedmnáctka?
1: Je ale opravdu východisko.
0: Vyčítáte něco této síle, že třeba vám ukřivdila, že vám ublížila, že vám nedala tolik těch plodů, co jste si myslel, že máte na ně nárok?
1: To v žádném případě. Já naopak, jestli něco takového je, tak musím být jenom vděčný. Je mi 60 let, chodím, vidím, slyším, což je výsada, kterou spousta lidí nemá a nikdy nemělo. Já, jestli existuje jakási prozřetelnost, tak musím s velkou pokorou mu za všecko děkovat. A to neříkám jako z falešný, jaksi skromnosti nebo pokory, to je opravdu i fakt. A musím říct, že mnohokrát se stydím za to, že mám víc, než mají mnozí jiní. Mám třeba rodinu, která je docela zdravá a fungující.
0: Vyčítáte si to? Že jste příliš toho štěstí sebral těm druhým?
1: Nemůžu říct, že bych si to vyčítal, ale skutečně někdy nechápu, proč se mi to dostalo a proč se spoustě báječných lidí tohle nedostalo.
0: Podílel jste se na tom, nebo to přišlo z hůry?
1: No tak možná, že jsem proto něco dělal samozřejmě, ale to každý, to i ty, kteří nemají štěstí, tak se snaží přece spoustu věcí dělat. A je spousta lidí báječných, kteří skutečně se třeba rozdávají i jaksi ve své službě Bohu. A ten Bůh je trestá, nebo naopak zkouší, že nakonec si to je v Bibli. Nevím, já teda, co se tohle týče, já nemám co vyčítat. Já jsem dosáhl daleko víc, než jsem jaksi dítě si dovedl představit. Já bych zrovna nerad, protože já mám takový kostelový hlas, já bych hrozně nerad, abych vypadal jako nějaký takový svatý, který mu usekli křídla, jo. Nebo člověk, který pořád medituje o vážných věcech a rád o nich mluví. Já si myslím, že jsem vlastně strašně veselý člověk a to, kam mě to
0: ne,
1: dovedlo.
0: Ne, poslyšte, pane Kačere, tak to ne. No, to nemůžu přijmout za diváky. Vy jste veselý člověk?
1: Samozřejmě. Já si dokonce myslím, že jenom člověk, který má hluboký smysl pro humor a který je veselý, tak je schopný hlubokých úvah. Protože kdybyste nazíral svět jenom z ty tragické stránky, tak byste třeba Boha příliš rád asi neměl. Kdybyste uvážil, že dopouští takový zvěrstva, jaký se mezi lidma děje a je všemocné a všemohoucí a má to samozřejmě všechno hluboký smysl, tak nevím, jestli byste byl příliš rád. Ale teprve, když začnete mít smysl pro humor, nebo vy ho samozřejmě máte, proto s váma rád mluvím, a koukáte se na věci jako dokola, jako i jaksi ze všech stran, tak teprve tehdy člověk může tu svou existenci nazírat jaksi plně a může dokonce z ní být i spokojený.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Hodina před půlnocí vysílá Praha, karlínská budova Českého rozhlasu, osamocený Honza Macoun tady ve studiu. Kolega Kubala mě tady nechal osamocen. Budu plakat. A druhý jeho kolega, který dnes slouží noční službu, technickou službu, tak aby všechny regionální stanice fungovaly tak, jak mají, neodmítá tady se mnou být ve studiu, ale stydí se. Já to chápu. Ostatně o tom dnešní téma noční linky jest.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Za A. Nikdo na vás nevidí. Za B. Nikdo vás po hlase nepozná. Aspoň teda některé. Nebo ano? Každopádně odhoďte stud a pojďte prásknout na sebe, za co se stydíte. Ne za jiné, to umíme. My Češi tohle umíme ukázat na druhé a ne, vy, za co se stydíte. Pojďte mi to přiznat, do vysílání máme na to. No já to vidím úplně přesně. 119 minut. Honzo, seš dobrý. Na to, že jsi měl z matematiky jeden rok, 4 minus otazník. Tady je společné regionální vysílání. A Český rozhlas Pohoda. Dobrý večer.

0: Červenáte se snadno, schováváte svůj věk, schováváte zadek, vadí vám vlastní tělo, stydíte se za svoje vzdělání nebo za práci, kterou vykonáváte, stydíte se za výplatu, za příbuzné, za něco, co jste kdysi řekli, mlčeli jste, když jste měli promluvit, nedokázali jste se třeba omluvit nebo bojíte se odmítnutí, umíte vůbec požádat o pomoc? Tak a schválně, kdo z vás zaspívá před ostatními? Za co se stydíte? To je dnešní téma ve vysílání Noční linky, 2 hodiny povídání. Vybrali jste tohle téma vy, doufám, že ho uchopíte tak, jako skoro vždycky témata uchopíte. Vašimi příběhy, pochopitelně, žádné pozdravování z bodu A do bodu B. Ne, pojďte rovnou na věc. Na každý rozhovor máme tak přibližně plus minus 5 minut. Samozřejmě v rámci nějakého prožitku, nějakých mezí, když to bude hluboké, smutné, trýznivé, tak pochopitelně zase tak neurvalý nebudu, ale každopádně, ať se vás dovolá co nejvíc. A že neznáte číslo...
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Tady je Honza Macoun, mě přezdívají Macík. Říkejte mi úplně, jak chcete. I ten, který neumí moderovat, jakkoliv. Nevadí mi to, já už jsem zvyklý za těch 30 let. Halo, halo, Český rozhlas, tady je Honza, pěkný večer, milou noc.
2: Dobrý večer, pane Macoun, zdravím vás.
0: Taky, kdo tam?
2: Tady Ota z Uherského Brodu.
0: Oto, zdravím vás, pověste, za co se stydíte?
2: To se stydím strašně. Já jsem chodil několik roků s jednou přítelkyní a když ona chtěla svatbu, tak mě řekla, že buď svatba, anebo pivo.
0: Počkat, to mi musíte vysvětlit.
2: No, my jsme chodili často na pivo.
0: Jo, takhle. Jo, takhle.
2: Tam jsme mývali sraz. No.
0: Co jste si vybral?
2: Já jsem si vybral to pivo. To je strašné, co?
0: Já to nesoudím. Udělal jste dobře?
2: Udělal jsem velice špatně.
0: Dá se to ještě změnit?
2: Nedá, bohužel už ne. Už ne.
0: No a o tom to je, to jsou ty příběhy, bohužel o tom jsou ty příběhy, to člověk jednou udělá krok a byl zrovna špatný, no. Takže si to asi vyčítáte celou dobu.
2: Vyčítám si to každý den a já myslím, že jsem to ani neřekl nijak vážně, ale prostě ono to tak vzalo, zvedla se a šle pryč a to bylo.
0: To bylo takhle rychle, to už se nad tím nevedla nějaká rozprava nebo
2: ne,
0: diskuze.
2: Nic,
0: ne, vyřešeno nic, 20, vůbec. Takhle já to nechci.
2: Ano.
0: O to, děkuju za otevření noční linky, Těžký kalibr.
2: Ano.
0: Ale budeme poslouchat a poslouchat a poslouchat další vaše příběhy. Děkuju, dobrou noc.
2: Dobrou noc, děkuju, nashledanou.
0: No tak, kdo to trumfne? Za co se stydíte? Eva Farna už se nestydí.
3: Mám prostě od pámi...

0: Dnešní noční linka, společné regionální vysílání a stanice Český rozhlas Pohoda, taky na těch internetech naše vysílání. Dnes je to na téma, za co se stydíte. No, já jsem to téma vybral vlastně po naléhání několika z vás posluchačů, ale vlastně ve své podstatě já jsem si říkal, to se dá uchopit velmi dobře. Dokázal jsem se s tím stotožnit, protože i já mívám někdy takový pocit, jako by nám ubývala kuráž. Slyším takové ty stížnosti, obavy nebo řeči o tom, proč něco nepůjde a občas si říkám, nefňukáme už víc, než jednáme. Možná je to jenom můj dojem, nikoliv důkaz, že dřívější generace byly odvážnější, ale zajímá mě, kolikrát nás zastaví právě strach, že budeme někomu k smíchu nebo bude to trapný. Řekněme, že něco nemá cenu, přesto jsme to ještě neskusili. Nadáváme na poměry, ale při příležitosti ozvat se raději sklopíme oči. Má někdo nějaký dotaz? Haló, tady? Ne, končím diskuzi, děkuji. Já vlastně nechci tím schazovat lidi, kteří jsou vyčerpaní nebo mají vážné starosti nebo se potřebují někomu svěřit. Říct si o pomoc může samo o sobě vyžadovat neuvěřitelné množství energie a kolikrát to ani nedopadne. Takže spíš se ptám a klidně i sám sebe. Kdy mi stud pomáhá nepřekročit hranice a kdy už za mě rozhoduje? Co bych udělal jinak, kdybych se tolik nebál cizího názoru? Nebo ježiš, měl jsem z té práce odejít dřív. Posledních 6 let jsem se tam tak trápil a kdybych to udělal tenkrát, hned tak mi to došlo, že to nemá smysl. Já bych byl přece tak šťastný člověk. Za co se stydíte? Můžete zavolat, budu moc rád, nebojte se, uvítám kteréhokoliv posluchače, ať už pravidelně volajícího, ale budu neobyčejně potěšen, když zavolá někdo i úplně nový. Nebojte se, Praha nekouš, 731 800 900, psát můžete na linka@rozhlas.cz a nebo můžete přidávat své příspěvky do komentáře pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. To znamená stránky rozhlas.cz/linka. Jestli jste připraveni přijmout dalšího volajícího nebo volající, tak jsem s vámi.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Tak volejte, teď je ta šance. 731 800 900, kdo nadává čas od času a taky takové příspěvky někdy dostávám do e-mailu. Nemůžu se dovolat, to je strašné. Volám po 683. No kolikrát volal asi Robert z Olomouce, než se dovolal, že? Takže berte to prosím s rezervou. Já tady vidím na monitoru 6 takových obdélníčků, které oranžově blikají, když se někdo snaží provolat. Takže někdo z těch 6, kdo to je, netuším. 731 800 900. Halo, halo, tady je Honza, kdo je tam?
2: Iveta,
0: vypnout rádio. A hned teď, prosím.
2: Ano, už to dělám. Tak.
0: Udělala se to krásně. Dobrý večer.
2: Krásnou noc.
0: Vám taky, ale necítím z vás, že byste se někdy stydila.
2: Děkuji za příjem. Tak chci něco povědět.
0: No tak prosím, prostor máte.
2: Za co bych se měla stydět?
0: To já nevím, ptám se já.
2: Já mám svá rozhodnutí, mohu mluvit?
0: Můžete, ale je to na téma stud, jo? Za co se stydíte?
2: Stud, ano, to neznám to slovo.
0: Dobře, tak se můžeme rozloučit.
2: Co?
0: No tak se můžeme rozloučit, když nemáte to tématu.
2: Ne, počkejte, Honziku, já mluvím.
0: No tak povídejte.
2: Já mám svá rozhodnutí, já mám svoji hlavu,
0: ano.
2: Mám své srdce.
0: Ano, to jo. Máme každý.
2: Vím, co dělám.
0: To říká
2: vím,
0: každý.
2: No ne, každý to neříká. Vím, co dělám, vím, co mohu dělat a já se za nic nemohu stydět.
0: Tak proč?
2: Za co bych se měla stydět?
0: Tak proč voláte? Když se za nic nestydíte.
2: Ne. Ne, protože mám svoji osobnost,
0: ano.
2: Svoji hlavu,
0: ano.
2: Svůj rozum a svoje srdce.
0: Ano, to má každý. A. To má každý, ale někdo si to neuvědomuje.
2: A za co bych se měla stydět? Já žiju tak, jak žiju, jo? Já mám pejsky,
0: ano, víme.
2: V přírodě,
0: ano.
2: V přírodě, jo. medituju, sedím tady u rybníka kolikrát tady u nás, hledím na tu hladinu, jo, a jsou úplně jako, já mám také starosti, samozřejmě, jako každý člověk, ale já se snažím to jako nevnímat, jo.
0: Přecházíte to.
2: Ano.
0: Takže nemáte stud, to je fajn, že nemáte stud, že se nestydíte.
2: Nemám, za co?
0: Dobře, i to je názor, přijímám to. Já nevím, třeba neumíte zpívat a nechce se vám zpívat na veřejnosti.
2: Já zpívám, já miluju zpěv. Já zpívám, já hraju na klavír, na flétnu.
0: To já taky.
2: Já zpívám.
0: I na saxofon umím hrát, na piano umím hrát.
2: Paráda,
0: umím tančit skvěle. Že se na to nedá koukat a ta hudba se ode mě nedá poslouchat. Nevadí. Iveto, děkuju. Beru to, co jste řekla, ale přece jenom to téma je jiné. Za co se stydíte? A čekám další volající a těším se na vás. Dobrou noc, Iveto, dobrou noc.

0: Jiří Schellinger, jsem prý blázen jen. Taky si tak někdy připadám a vůbec mi to nevadí. Nestydím se za to. Nestydím se za sebe, ale je fakt, že v dobách, kdy jsem úplně začínal v rozhlasové stanici, třeba úplně ta první štace, zastávka, to bylo tenkrát Rádio Roko 87,8 FM. Měli jsme vysílač a studio přímo na Petříně, v Petřínské rozhledně. No, 90. léta. Krása to byla. Dodneška si pamatuju, jak jsem přišel do toho vysílacího studia, které bylo udělané vlastně v prostoru, kde jsou vysílači i jiných rozhlasových stanic, nebo tenkrát byly. Vlastně ani nevím, jestli ta budova tam ještě je. Když si představíte, kdo znáte Petřínskou rozhlednu, tu věž a podíváte se od ní na ní, tak za ní byla taková prosklená budova a byla spojená s, vlastně s tou rozhlednou takovým tubusem. Ten tubus, to už vím, že ho dávno zbourali. Jestli tam je ještě ta doplňující budova, to netuším, ale tam jsme měli studia, nebo studio, to bylo velmi amatérské, bylo to ale zajímavé, zábavné. Pamatuju si dodneška tu vůni toho studia. To bylo nadšení, to bylo rozpis služeb. Víte, jak vypadal rozpis služeb? To není žádné hraní odpolední nebo krátký dlouhý týden. Představte si stěnu dlouhou a na ní vlastně papírová bílá tapeta a na ní bylo napsané jednotlivě pondělí, úterý a tak dále, data. A ten, kdo mohl vysílat, tak se tam napsal a udělal šipku od do. Žádné třeba od 6 nebo od 5 do 9. Ne, to bylo jeden den od 5 do 11, další den od 9 do 13 a tak dál. A to se tenkrát vysílalo 24 hodin denně. Dodneška si pamatuju ten stud toho, kdy se pustil mikrofon a já nebyl schopný říct vůbec nic. Já vím dobře, škrohlídové, ano, já vás slyším, úplně vás vnímám, že se nestydím dneska. No nestydím. Sice jsem vyrost, ale jsem stále duchem dítě a to mě moc těší. A když se mě někdo zeptá, pro koho vysílám, tak já vždycky říkám, mě je úplně jedno, pro koho vysílám. Mladší, odrostlejší, starší, přestárle a pokud přestárle, no tak jo, no vždycky jsem zbuzoval nějaké rozpory, to za A, to už se asi nezmění s mým věkem, s přibývajícím věkem, s prostorovou výrazností, ale na druhou stranu, o kom se mluví, tak žije, ne? Když bude člověk takový průměrný, tak jakože zapadne a nevyčnívá, to je nuda. Takže já děkuji za všechny pochvaly, stížnosti, ať už ty, které posíláte jenom mě, mým nadřízeným, anebo třeba ombudsmanovi Českého rozhlasu.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Otázka je jasná, za co se stydíte a jestli jste s tím v životě nějak dobojovali a má to nějaký happy end. Ptám se 731 800 900, teď volejte. A volá kdo? Halo, halo, Honza.
2: No, tady Jarda, tak si...
0: A, zdravím tě, ahoj, dobrý večer.
2: No, můžu tě říct, že co si teď říkal, se mi velice líbí, to musím hned říct, protože já si tě pamatuju, když jsi dělal moderátora taky na rádiu, nebudu ho jmenovat.
0: Ale to klidně jmenuj, to nevadí.
2: Tak dobře, na country, tam byl noční klub country rádia a už se já jsem říkal, tenhle ten člověk má vyloženě talent na moderování. A pak jsem tě jednou vez a ty jsi mi ukázal studio, to ještě bylo v divadle pod Palmovkou.
0: Jo, jo, to je pravda, to bylo ještě před povodněmi.
2: A to jsem, tak to, a dneška, když někoho vezu a zrovna běží rádio a moderuješ ho, tak když říkám, tak tohle člověka já jsem několikrát vez a znám ho osobně.
0: Dobře, znám mě, přiznávám ostatním posluchačům, že Jarda mě zná od dob, kdy jsem mýval hojné akné, až do doby skoro mého věku 50 let.
2: To ne, byl jsi štíhlej mladý kluk a já už jsem tenkrát byl...
0: Štíhlej.
2: Protože já jsem začal taktikařit tak jako důchodce do 50 let a dneska taktikařím nakladně už nejezdím v Praze, protože mě v podstatě vyhodili od Uberu, jo. Já jsem měl Uberu za 7 let a za to se teda stydím, že jsem od nich neodešel dřív, protože já jsem byl Uber skoro 8 let, měl jsem 23 tisíc jíst, z toho přes 21,5 tisíce pětihvězdičkových, jo, a oni najednou prostě, najednou rozjeli takovou akci, že mají jako cestující sledovat řidiče a při sebe menším nějakým přestupku to mají hlásit. Takže já během 2 měsíců jsem měl najednou asi 5 hlášení za nebezpečné řízení.
0: A Jardo, to tě překvapuje, teď přece my jsme národ takový, jaký jsme.
2: Prudké najíždění do zatáček, překročení povolené rychlosti, které kde byla 15, třeba já jsem tam byl 20, jo. No, takže za to se teda stydím. A pak se stydím zpívat na veřejnosti.
0: A prosím, jo, počkej, já ti promiň, že tě přerušuju. Promiň, že tě přerušuju.
2: Moje žena říká, že je to hrůza, že bych se měl teda radši stydět.
0: Halo, Jardo, prosím tě, vydrž, teď mě poslouchej. Já ti dávám teď neskonalý prostor do vysílání regionálních stanic a stanice Pohoda, která se může stát na okamžik nepohodou. Zaspívej nám.
2: No, no, já takhle, můžu říct, že se nestydím, to rozhodně se nestydím mluvit na veřejnosti, na druhou stranu, no tak ono je to tím, že jsem taky leta učil, že jo, takže já jsem sice původně vyučený důlní zámečník, ale různýma školama a zařazeníma jsem se dostal tak, že nakonec jsem teda učil na středním odborném učilišti a hornickém, měli jsme tam zajímavý žáky, například Spartakiádního vraha, několik divadelních a filmových herců a režisérů, no a takže byla to zajímavá práce a rozhodně se teda nestydím mluvit na veřejnosti a můžu říct, že třeba takové moderování by mě taky bavilo, jo, že bohužel jsem se k tomu nikdy nedostal, no.
0: Tak až bude nějaký den otevřených dveří, nebo máš přece kontakty, známosti, znáš mě, tak se zastav.
2: Tady,
0: je to vyřešené. Ale když už tedy si nezaspíváme, já bych jenom ještě podotknul jednu takovou jako menší vlastně jako poznámku, že já to mám jako Michal Tučný s veřejným vystupováním. Víš, co to znamená? Dokážeš to přeložit?
2: No, já nevím, jaký, já jsem teda Michala Tučního jednou zažil na takovém koncertu, ale že bych přímo...
0: No tak, já to vysvětlím. Mimochodem, neslyšíme tě dobře, máš mikrofon nějak jinak?
2: No tak bych to mohl říct tak, že do mikrofonu se mluví líp,
0: ano,
2: než třeba k plnému sálu posluchačů.
0: No já to hned vysvětlím. Michal Tučný nebyl schopný vystupovat, pokud neměl v sobě několik panáků alkoholu.
2: Ano, tak no to je ono, co říkám, že jako ten mikrofon není taková prostě hrůza pro toho člověka, jako když teda se dívá do sálu a mně by to bylo zase fuk, mně jedno k jakýmu počtu lidí. Já jsem dělal určitou dobu šéfa brigády socialistické práce a když jsme měli nějaké setkání s manželkama a tak dále, tak jsem je vždycky pozdravil všechny. Probral jsem takový ty různý vtipky od nás v práce, protože jsme se všichni znali, že jo, tak dále. A bylo to zajímavé a myslím, že jsem se nikdy jako nestyděl. Takže to určitě, ale zpívat to tedy opravdu ne.
0: Dobře, takže někdy příště třeba si to vysním. Já ti děkuju. Jardo, dobrou noc, díky za zavolání.
2: Dobrou noc, Hondo. Dobrou noc a všichni zdravím. Mějte
0: Koda. Já chtěl nějakou ukolébavku. No nevyšlo to, zase takové velké přemlouvací schopnosti nemám, tak škoda. No a jenom, abych to úplně uzavřel, ono, ano, moderovat před mikrofonem v domnění, že vás někdo poslouchá, je fakt něco jiného, než když na vás někdo kouká a čeká, co z vás vypadne. Že jo? A to je blamáž. V mém případě je to fakt blamáž ještě větší, takže opět škarohlídi. Nekonferuji na veřejnosti prakticky vůbec, spíš tak jednou do roka a to ještě jenom protože charita a protože psi, útulek a tak. Ale taky tam je ten panák, i když alkohol škodí zdraví, protože ta nervozita je za A velká a za druhé, aby se to nepokazilo. Aby nebyl nějaký prostoj, nějaké fópa. Si pište, vždycky mám fópa. Buď zapomenu, A nebo, helejte, znáte, vy místní víte, klub u letců. No, takhle, jestli víte, kde je ten klub, u jakého města nebo v jakém městě, dobrý. Teď si vemte, že Pardubice nebo Hradec, že? Tak vítejte tady u nás v Hradci, ne? Nebylo to úplně příjemný, ale přesně to jsem celý já pomotal. Dost mě, je to o vás, to jste si vybrali vy, za co se stydíte a píšete a děkuju za to. Mám tady poznámky třeba od posluchačky Jany. Zdravím linkaře a hlavně dnes vás, pane Honzo, mám už životní zkušenosti a tak moje úvaha bude jiná. Určitě každý člověk ve svém životě udělal něco, za co by se mohl stydět. A po uplynutí mnoha let se na to zapomene. Nezapomene. Já vám řeknu, že já mám takové kolegy, že oni vám to připomenou v ten nejnevhodnější okamžik. Ale k vám, co mi vadí? Připadá mi, že my Češi neumíme být hrdi na to, že jsme Češi. Leda tak při hokeji, ale když je státní svátek, tak se řekne prodloužený víkend. I v televizi jsem to slyšela. Okolní národy své svátky oslavují, dovedou to vlastenectví dát najevo a my, jako bychom se styděli. Nemáte také ten pocit, Jana? Píše třeba pan X. Dobrý večer, já se třeba stydím za to, že jsem byl pár let pravicový extremista se vším všudy. Stydím se za to, kolika lidem jsem byl schopen ublížit v tom jakémsi zaslepení. Dodnes mě to provází tahle ta minulost, pak přišlo prozření, snažím se ty věci napravovat. Vlastně dělám opak než tenkrát v tom přesvědčení. Hezký večer všem. Pane X, já vám k tomuhle něco řeknu. Těžce se přesvědčuje někdo, kdo je přesvědčen. To platilo, platí a platit vždycky bude. Ale víte, co je možná ještě horší? Že my vlastně v té současné době, rok 2026, my máme pro nás, pro svět, pro města, pro obce, my máme tolik informací, tolik informací, že nedokáže hlava zpracovat. Že vlastně přestáváme ověřovat informace, i když se to zdá jako blbost, no tak to napsali to, říkali to v televizi, no tak jako dobře. Ale pokud, a já nechci šířit nějaké bludy, nějaké soudy o tom, že někdo je ekologický aktivista, zelený a já nevím co, a kavárenský, či co, pražská kavárna. Ne, prosím, za sebe. Říkám to i své mámě, svému okolí. Pokud slyšíte nějakou zprávu, jakoukoliv, nebo čtete zprávu, přijde vám e-mailem. Přece by vás nezabilo, abyste se podívali a měli nějaké pochybnosti, abyste si to ověřili. Zadejte do toho internetu tu věc, je to pravda, není to pravda, názory. A hlavně, důležité, přicházíme o svůj zralý úsudek. O vyhodnocení té dané situace. I když se vám to třeba někdy kolikrát zdá jako blbost, vy tomu věříte, tak to zůstane tady v té fázi, ale už se to nepřepne. No jo, no to, tak to si někdo pěkně pošmák. Ověřujte si informace. Neradím vám, koho volit, koho poslouchat, nebo z čeho být nadšený. Ne. Mějte svůj úsudek, ale ověřujte si. Dřív, v 80. letech, byla šuškanda, televize, rozhlas. A co se řeklo, to bylo. Spíš, co se neřeklo, to se šuškalo, tomu se věřilo. Dobrá, ale těch informačních kanálů bylo málo. Sedněte si dnes k ČT24, ke stanici Plus Českého rozhlasu, hltejte slovo od slova a poznáte sami výsledek, že to není úplně OK, protože věříte pouze jedné straně, je třeba vyvažovat a hledat správné odpovědi nebo odpovědi, které dávají smysl.

Za co se stydíte? Je to na vás. Zavolejte 731 800 900 anebo napište, těch příspěvků je tady opravdu obrovské množství. Děkuji za to. Hned si to tady celé aktualizuji. Eva píše, a stále mluví jen Honza. Do 23.30 dostali prostor jen dva posluchači. Ach jo, tak to změňte, Evo. Nepište a změňte to. Zavolejte. Jo, mě tady teď momentálně nebliká všech šest okének. Asi máte jiné teď starosti, jiné důvody, co dělat jinak, anebo vás to téma nezaujalo. Tak zkouším. Jo, jestli mi rozumíte, z druhé strany. Každopádně budu rád, když zavoláte, bude to fajn. 731 800 900, odhoďte stud. Opravdu, není to o mně, ale já to žiju s vámi. Já jsem úplně stejně obyčejný člověk jako vy, se svými starostmi, příhodami, které někdy k těm tématům patří. A to je celé, nic víc, nic míň. A ty příspěvky. Někteří z mých kolegů se jim nevěnují vůbec do vysílání prakticky, jenom je třeba zveřejní, ale já se s nimi rád tak jako pohraj, lebedím a taky to člověk vidí sformulované jinak, bez nervozity. Tady mám třeba příklad od Bedřicha. Dobrý večer. To můžu mít třeba, když potřebujete pomoc od cizích peníze, to může být ostuda. Ano, to je to, co jsem říkal hned v úvodu. Požádat o pomoc, to chce někdy hodně velké energie. Zdravím Prahu, Honzu a všechny příznivce noční linky. Já se mohu stydět za určité roky, kdy jsem měl pár prohřešků z mládí. Nevím však, jestli to není jen určité promile procenta proti lidem, jenž denně jsou denními aktéry osudy života. Je to dost smutným jevem, že lidi se v dnešku především honí za majetky, penězi a přitom zapomínají, že slušnosti je především neškodit planetě modré. Jsme v celku stále nenasytní a věc krásnou zemi likvidujeme především svým přístupem k přírodě. Tu válkami, tu likvidaci životního prostředí dobýváním, ale správně řeknu rabováním nerostných zdrojů, ale i vymýšlením prach obyčejnými nenasytnými

0: Čechy, Honza Macun ve studiu a společné regionální vysílání stanice Český rozhlas Pohoda. Odhoďte stud, o něm to dneska je, protože stud ten nás provází životem, bez toho se neobejdeme. Ostatně, stydíte se? Pokud ano, pojďte nám prozradit, za co? A když to bude o vás, z vašeho života, než za druhé, budu radši, protože tím víc se přiblížíte nám všem. A já za to děkuji předem. Halo, halo, Honza u telefonu, kdo je na druhé straně?
1: Je Honzičku, dobrý večer, tady Ludmila z Brna.
0: No, Ludmilo, zdravím vás, pěknou noc přeji. Nestydíte se, že ne?
1: Stydím.
0: Fakt jo, za co? Za co?
1: Já vám na to řeknu. Já mám jít zítra na sraz spolužáků.
0: No ale nikdo za to nemůže, že vy jste nejkrásnější. Počkejte, nezlobte se.
1: Já se stydím za to, že chodím s chodítkem. Že já mám pod 95. roku po operaci páteře, ale jenom jako ty plotinky. Ale můžu vám říct, že mám takový problémy, mám úzký páteřní kanál a byla jsem v důchodě od 40.
0: Ano.
1: Teď je 74. A já jako můžu chodit všechno, ale já ujdu 100 metrů a musím si sednout nebo se předklonit. A mně se ten kanál trošku roztahne a zase můžu jít dál. A já se stydím na té trasi.
0: Ano.
1: Že já už jsem tam nebyla 3 roky. A teďka oni mě bombardujou, to je spolužák mě jeden volal včera a říká, jestli nepřijdeš, my tě tak zlyskáme, že to uvidíš.
0: Ale
1: to je, já jsem v Brně a to je jako jediná, odkud pocházím, jo? Mm-hmm. Ale tak už to taky patří v Brnu. No ale já tam musím jít Boltem, protože děti na mě nemají čas, aby mě tam zavezli. Tak musím být Boltem, ale já se tak stydím, ale teď jsou nebezpečně krásná.
0: Ano, já jsem to říkal hned na začátku, ano.
1: Byla u mě kadeřnice dneska, ale tak se sama sobě líbím, říkám, kruci, až já by se jí tam nešla ukázat.
0: Pravda, máte trošku narcisní sklony, ale to vůbec nevadí, protože člověk se musí mít rád. Člověk se musí pochválit. Bez toho to nejde.
1: Ale mě pochválila kadeřnice a dcera, říkali, ale mámko, ty nevypadáš na ty roky. Oni budou čučet.
0: No jasně, no jo, to máte letuš takovouhle pěknou. Ono totiž člověk, když o sebe aspoň trošičku dbá, podívejte se i na tu paní Bohdalovou herečku, jako ať už ji máme rádi, nebo nemáme rádi, ona zkrátka, pokud se nenalíčí, tak prostě nepůjde mezi lidi, prostě nepůjde. A moje babička to taky tak má. Pokud, nebo mívala, teď už se všemu spíš směje, ale ona taky do posledního vlastně dne toho, kdy ještě byla na pozemském světě, reálném světě, tak ona se prostě nalíčila v té posteli, i když nebyla úplně dvakrát hejbací, ale aspoň ty oči, nebo aspoň ty stíny, aby se cítila jako žena. Hezká.
1: Ano, ano, přesně. A já budu tak krásná, že oni všichni padnou.
0: No jasně.
1: Jednou jsem tam přišla a říkala jsem si, musí mít první, aby se mě moc neprohlíželi.
0: Prosím vás, co si myslíte? Teď jste stejně staří, tak neříkejte, že jste jediná osoba na světě, která má chodítko.
1: A mě řekl ten můj spolužák, že prej, prostě zavří dveře, už jí tady na 80, tak na to si
0: nedáš. Helejte se, máte účes? Máte. Máte bolta? Máte. Tak si přeleštěte svoje chodítko, ať září i v místě konání a pak dejte vědět, jak to dopadlo.
1: Já mám krásný. Ale já to potřebuju proto, abych já si byla jistá.
0: No, to je v pořádku, tam prostě přijdete jako dáma, chodítko odhodíte, dáte si dvojku bílého a pak ho ani nebudete potřebovat.
1: No a já jsem ale ještě chtěla doříct, jak jsem tam přišla, že jako půjdu první a aby to. A tak já jsem tam přišla jako poslední, protože jsem se stavila u mého strejca, ten do mě dali tři štampe slihovice a přišla jsem tam, odhodila jsem kabát, oni už jedli a já říkám, teď se na mě všichni podívejte, jak vypadám. A nebo, ne, abyste mě pomlouvali. Oni se zechtali všichni. A proto od nich, co bych já schválit,
0: no
1: he?
0: Přesně, protože to je koření. To je koření a teď si, až si všimnete ještě

0: těch jejich neduhů, který jsou vidět. To je prd proti vašemu chodítku.
1: Já si myslím, že taky něco, ne?
0: Ludmilo, dobrou noc. Dejte potom vědět, jak to dopadlo.
1: Dobře, příště. Děkuju, dobrou noc.
0: Díky moc. Vlastně jako ta Hana Zagorová. Jsem, jaká jsem.

Nejsem ten typ, co jsou lidi běžně zvyklí. Často hlavou proti zdi, nesnáším autority. Jsem puntičkář, co tím štve okolí.

občas trefím, občas i minu. Rozhoduju se i žít z vteřiny na vteřinu. Stojím si za svým, nechodím s davem, v neklidných vodách se snažím být přístavem. Stále bych jen tančila.

0: Posloucháte noční vysílání Českého rozhlasu. Do půlnoci ještě stihneme telefon a nebo mraky příspěvků. Podívejte se i vy, případně co píšete, kdybych náhodou nepřečetl úplně všechny, což se taky u toho dnešního tématu může stát, tak se za to omlouvám předem, ale podívejte se. rozhlas.cz/linka. Vše, co je k tématu, je zveřejněné. Ono zveřejnit příspěvek v den vysílání není tak velkým problémem, jako když třeba dodatečně někdo chcete nějaký příspěvek smazat jenom proto, že k tomu máte nějaký důvod. Za A, opravdu jako lovit příspěvek v minulosti není jenom kliknout na internetovou adresu daného dílu, daného vysílání, ale je k tomu ještě další nutnost vyhledat všechny, přeskákat všechny příspěvky, to je to zásadní, pak taky zdůvodnit vedení rozhlasu, proč mažete příspěvek posluchače. Ono to je někdy věda, ale ono to asi má svůj smysl, proč to tak je, protože mazání příspěvků, to se u nás nesluší. 731 800 900, zavolejte právě teď, kdo chce být poslední v této hodině, anebo to necháme až po půlnoci, taky volba. Mám tady třeba posluchačka, stydím se za to, že jsem bývalého manžela živila asi 15 let. Když jsem měla vysoký plat, brala jsem to tak, že platím větší část výdajů. Když mi ale plat klesl, stále požadoval, abych drtivou většinu výdajů platila já. Chtěla jsem se rozvést, ale příbuzní a známí mě přemlouvali, ať to nedělám. Já jsem se tehdy nerozvedla a plat mi zase stoupl. O několik let později jsem měla opět horší plat a on znovu odmítal více se podílet na hypotéce a dalších nákladech. Tehdy už jsem se rozvedla. Když se na to dívám zpětně, stydím se, že jsem ho tak dlouho živila. A já to vemu jinak. Já vím, nevyžádané rady nikoho nezajímají a hlavně už je po... Láska je pěkná mrcha. Za A. Zničit manželství, to je taky bomba, že? Na druhou stranu, s kým jste to žila vlastně? Já mám takový pocit, tohle mi připomíná něco jako u nás v rodině. U jedné větve. Ale nemůžu to soudit, jenom protože se mi to nelíbí. Protože někdo přistoupil na pravidla hry a co mě vlastně ve své podstatě potom, abych to hodnotil, když se mě na to nikdo nezeptá. Takže chápu, rozumím, znám takové situace, ale střízlivým pohledem, s kým jste to vlastně žila? Ale dneska hoďme kamenem, nechejme být, jste doufám šťastná, spokojená, usměvavá, a hlavně stále zamilovaná, pokud ano, krásná práce, hezky to vyšlo. No někdy to na poprvý nevíde. U mě to vyšlo až na po asi 23. No to víte, já mám široké, nejenom boky jako skříň, ale i velké srdce. Kdo další? Iva. Ta napsala, já lituji, že jsem se styděla v mládí oslavit svoji tajnou lásku, kterou nakonec utrhla moje kamarádka z vedlejší vesnice. A já jsem musela celý život dívat na jejich manželství. Já jsem se už potom nevdala. Rána se sice zahojila, ale jizva je pořád citlivá. Iva, i takový bývá život krutý. Ahoj, Macíku, do vysílání živě to neskouším, ale je to pravda, je mi 80. Uživil jsem 5 dětí, 3 manželství. Když jsme se sešli 4 děti s jednou matkou, otevřel jsem šuplík u stolu, schrnul tam mobily a řekl jsem, kdybych se znovu narodil, oběsím se hned na pupeční šňůře. Jedna z dcer s vážnou tváří řekla, já taky. V závěru života mi nic nechybí, ale doslova úpím, že já si takovouto pohodu nezasloužím vzhledem k prožívání života mých dětí a vnoučat, pravnoučat, ty ale 6 let neznám. Macíku, když už, tak užij jen tu jedinou větu. Stálý denní posluchač a já nebudu přibližovat. I to je život. Vidíte to? Já vím, že bych byl dobrý otec. Já to vím, děti nemám. Já vím, že bych byl dobrý otec. Skvělý otec, výborný otec. Ale taky to nikdy nevíde, že jo? Další příspěvky a další volající po půlnoci. Pojďme si udělat chvilku čas, pauzu. Na Slovensku se tomu říká, pojďme si naozaj dát cik pauzu.
1: Včera uklízel jsem ve skříň, a když jsem chumáč prachu ze dna zvedal, já z nenadání našel jsem ten sešit, co jsem kdysi marně hledal.

ani moly z něj už nedostavit. Tak sedl jsem si do křesla a prolistoval sešit jedním dechem. Co stránka, kousek víkend, vystřižený aparátem s měkem. Pár fotek party drsňáků, co nevědí a zatím jenom tuší. A pod krempama širáků jim odhodlaně odstávají uši. Těm fotkám nijak neuškodil,

jsem stránkama a v duchu zase šlapal suchou trávu. Nějakej bacil touhle si na svý poutě.

skalami a tušil, že co hledá, už tu není. Tam občas píše s panami a Dany, ten se

0: ode mne.
1: Jak se hodila i písnička, která má 4,5 minuty, Babi Daněk, Stando, zdravím tě tam nahoru, chybíš mi. Chybí mi naše rozmlouvání, povídání, kouření společné, úvahy nad životem. Díky za tvoje písničky. 4,5 minuty, kdy jsem si stačil ještě odběhnout do auta, protože jsem tam zapomněl dopis, který mi dorazil, fyzický dopis, známka B. Ani nechci říkat, odkud dorazil, to není ani tak podstatné, ale je tam děkováno za témata, také se přidávají k dobru další témata, prosím klidně posílejte, linka@rozhlas.cz, dostaneme to všichni, včetně nadřízených, anebo konkrétně jednotlivým moderátorům, v případě mě, jan.macon@rozhlas.cz. Prosím pěkně, vybírejte, budu rád, když se i takto zapojíte, ale prosím, mějte strpení, schovývavost, teď jsem řešil, a snad doufám, že vyřešil stesk, že nikdy ta témata zkrátka nevycházejí, ale má to několik důvodů. Buď se na to necítím, nebo bylo, a nebo se rozebírá v rámci jiných témat. Zkuste, třeba to vyjde. Jaká témata budeme mít společně v říjnu, tak to vám prozradím až na konci vysílání. A taky ocituju i z toho dopisu, protože to je, myslím, velmi milé a potěšující nejenom pro mě.
2: Noční linka.
1: Vítáme nový den, je tu sobota 3.10.2026. Už se dívám do kalendáře, kdo slaví, co slaví. Bohumil a Bohuš. Pánové, všechno nejlepší, zdraví, štěstí, spokojenost, klid, pohoda, úsměv posílám přes vlny Českého rozhlasu. A jinak podle příjmenáře slaví Němcovi.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Pojďme se propsat k dalším volajícím na téma stud. Za co se stydíte? Zavolejte. 2 minuty, myslím, to je tak akorát, aby se mi tady všechno rozblikalo, jak má. 731 800 900, linka@rozhlas.cz, anebo pište do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání.

0: Zkusme si sestavit vlastní takovou rozhlasovou hitparádu studu. Bez procent, bez předstírání, že jde o nějaký vědecký žebříček. Pořadí dneska můžete určit vy, páté místo by mohlo patřit společenským přešlapům. Zapomenutému jménu, špatnému oslovení nebo mávání člověku, který zdravil někoho za vámi. Čtvrté vlastnímu vzhledu, třeba zubům, vráskám nebo kilům navíc. Stydíte se? Na třetím místě peníze, postavení, když si něco nemůžeme dovolit a raději vymyslíme výmluvu. Mnoho dně, myslím, v té hitparádě by vedly asi, dávám to na druhé místo, city. Říct někomu, že ho máme rádi, že nám chybí nebo že se cítíme sami, na první místo bych asi pro dnešní debatu navrhl vlastní selhání. Chvíli, kdy jsme někomu ublížili, nezastali se slabšího nebo svalili vinu na druhého. Jenže každý to může mít jinak. A co vede vás? Nebo u vás? A nestydíte se někdy nejvíc za věci, které si žádný stud nezaslouží, zatímco omluvu za skutečnou křivdu pořád odkládáme? Helejte se... Tady není porucha na vašem přijímači, ale je to důležitý zvuk pro vás a pro jednoho posluchače.
1: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
0: No, abych vám to vysvětlil, napsal mi Lukáš z Mladé Boleslavy, 17-letý. Ahoj noční linko, já se někdy stydím za úplné blbosti, třeba když si někdo mezi lidmi uprdne a pak se snaží dělat, že se vůbec nic nestalo. Ale největší trapas, když jsem se letos vydal z Mladé Boleslavy až k Liblicím, protože jsem byl úplně posedlý těmi vysílači. A pak jsem o nich začal vyprávět tak nadšeně, že asi si někteří museli říkat, že jsem se asi zbláznil. Takže možná se nestydím za Liblice samotné, jako spíš za to, jak moc mě dokážou natchnout dva obrovské stožáry. Věrný posluchač Lukáši, děkuju moc. To, co jsem pustil, to bylo rozloučení vysílání ze středních vln a stanice, myslím, že tenkrát to byla ještě Praha, nebo jinak dvojka, každopádně dneska dvojka.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Kdo bude další? Kdo se za něco stydí? Třeba i za úplnou blbost? Nehodnotíme, rozhodně nebudeme vás ještě došlapávat pod zem za to, že se stydíte za něco. Opravdu těch příspěvků, které jste napsali, je poměrně dost, ale co váš hlas? Pojďte se osmělit, zavolejte. A pojďte nám to říct, teď jsem chtěl říct tváří v tvář, ale vy mi určitě rozumíte. Teď je ta nejvhodnější chvíle. Mám tady další taky poznámku od Jany třeba. Zdravím linkaře, mám už životní zkušenosti a tak moje úvaha bude jiná. Určitě každý člověk ve svém životě udělal něco, za co by se mohl stydět a po uplynutí mnoha let se na to zapomene. Ale co mi vadí, připadá mi, že my Češi neumíme být hrdi na to, že jsme Češi. Já to jenom připomínám, já vím, už jsem to četl, ale myslím si, že na tom něco fakt bude a nemálo. Takže hokej do každého měsíce. Mám tady příspěvek třeba od Zbyňka. Možná ji lze rozdělit na stydlivost za vnitřní, za vnější, či oboje. Já ač starší chlap, tak než bych šel k zubaři, protože mi chybí dva špičáky a úsměv stojí za to, tak si raději tu stydlivost nepřipouštím. Hezký večer přeje všem Zbyněk. Zbyňku. No, máme to velmi podobné, akorát, že s tím rozdílem, že pán Bůh, když mě, vlastně táta, když mě vyráběl, tak udělali nějakou chybu a ta chyba je to pro mě přednost. Já totiž, i když se usmívám, tak neukazuju zuby. Tudíž, i když válčím úplně s tím samým, co vy, tak to nemusím úplně řešit, protože to není vidět. No, ale až to bude slyšet, bude to horší. Pavel, dobrý večer, pane Honzo, já jsem se sebou spokojený a dá se říct, že vlastně mě jen celkem štve, že jsem se zakulatil za poslední roky a už to asi dolů moc nepůjde. No. A taky nejsem za sebe moc rád, že jsem věřil loterii, která mi však nic dobrého, co jsem čekal, nepřinesla. Spíš starosti. Tak dobrou noc všem. Pavle, chápu, A rozumím, taky prostorová výraznost mě trápí, ale nedá se nic dělat. Halo, halo, pěknou noc přeji komu, kdo nám volá?
3: Jsem to já.
0: Jste to vy. Jiří, zdravím.
3: Ahoj, ahoj. No, mám takovou, ono už je to dávno, a dělali jsme tady na Třebicku kapely takový festivalek a dostal jsem za úkol zavolat do rádia.
0: Ježišmarja.
3: A uvést jména těch kapel.
0: Ano.
3: Všechno by proběhlo krásně, to byly české jména, všechno až na jeden.
0: Ano.
3: A samozřejmě, já už jsem letitý, takže angličtinu jsem nikdy nezvládal. Mm-hmm. Takže jsem prostě uvedl Three Dance, Three Water.
0: No,
3: a můžu říct, že celou hodinu následně na to si z toho moderátoři utahovali a tím jsem se vlastně stal, udělal jsem vlastně reklamu ještě lepší, než kdybych to řekl. Perfect.
0: Helejte se, když už jsme u tohoto, tak zrovna jsem tady, když jsme pouštěli vlastně v úvodu hodiny skupinu Brontosauři. Já se usmívám velmi, nejenom proto, že tu hudbu mám rád, nejen u Táborového ohně, ale i jen tak na poslech a ty lidi, kteří tou kapelou prošli, ale taky za mojí kolegyně redaktorku zpravodajství, která se jmenuje Tamara Kocourková. A jí se podařilo v souvislosti s touto skupinou a vlastně s bývalými členy něco mimořádného do vysílání. A tak přesvědčivě to řekla do vysílání, že si myslím, že to bude okrasa silvestrovského vysílání. A protože vím, že neposlouchá teďka, tak já vám to pustím. Ono to má jenom 10 vteřin, ale je to 10 vteřin radosti. Pojďte si to se mnou teďka poslechnout. Kdo má smutky, tak ho
3: a
0: to
3: potěší. Něco bych chtěl ještě dodat.
0: Určitě ano, vrátíme se. Vrátíme se k povídání.
4: Poslouchám. Písničkář Jan Nedvěd dnes slaví osmdesátiny. S bratrem Františkem hrál nejdřív v kapele Toronto, za které se později stali Dinosauři.
0: Chápete to? Chápete to? S takovou přesvědčenou. Já jsem nevěděl, co mám dělat v ten daný okamžik, když tohle to řekla do vysílání, na ní koukal.
3: No tak snad při velikosti by to odpovídalo, no.
0: Určitě. Ale pojďme k vám, pojďme k vám, pojďme dál.
3: Já jsem samozřejmě taky bývalý muzikant, takže jsme hráli a tenkrát tady byl u nás tak asi 100 lidí soukromý večírek. A my jsme jim nehráli poprvé. Mm-hmm. A pokaždý, když člověk hraje na takovýhle, než se to rozjede, jak se říká, no tak nikdo netancuje a člověk, ačkoliv jsme byli amatérská kapela, která hrála k pobavení a k tanci, no tak nikdo netančí a člověk dělá koncert a to není vůbec příjemný. Mm-hmm. No a tak jsem se odhodlal všechny poprosit. Když my hrajeme kolikrát půl hodiny, než začnou tancovat, aby to se tentokrát stalo naopak. Mm-hmm. A tak jsem je poprosil, jestli by nezačali do toho ticha tancovat. Tak si představte, že oni se nestyděli, když se to pořád studu. A oni opravdu tak půlka sálu stala a dobrou minutu tancovali bez hudby. Nádhera.
0: To je dobrý.
3: Za to jsem jim děkoval moc, protože to bylo překonání studu.
0: Je to oboustranná pomoc. Je to vlastně výpomoc, aby to vedlo k lepšímu výsledku ve finále.
3: Přesně tak. A pak poslední snad, já jsem to 25 let uváděl tady, to setkání těch kapel. Mm-hmm. Můžu říct, že ta první slova, která má člověk uvést, když tam je, já nevím, prvních 50 nebo 100 lidí, pak už tam třeba bylo 2000, tak to, ale to už se člověk rozjede. Ale to první uvítání, dobrý večer, tak vás tady vítám, ale na tom velkým palcu skoro nikoho nevidíte. Tak je to takový stud. A to je asi tak všechno, jestli jsem nezdržoval.
0: Nezdržoval. Krásně to řekl. Čas na hudbu tady je. Myslím si, že čas od času se taky někdo stydí za to, jak se obléká, anebo mu to někdo potom řekne a pak se začne stydět. Odedávná pravda. Šaty dělají člověka, ne?
3: Oblikání to není, ne. Móda vůbec mě jako nějak nebere.
0: To ne.
3: To dělají lidi, kteří se tím živí, no, tak něco musí obhýt nového, vymýšlet, tak člověk,
0: vás,
3: aby
0: víte,
3: podchodil
0: jak,
3: do obchodu.
0: Jak, no, ani nemusí chodit do obchodu furt, ale já miluju tu modní polici. Víte, jak se vždycky vyřádí jako na někom nějaký outfit, nějaké oblečení. No. Já to tak mám rád. Přece šaty dělají člověka, ano, ale proto je to subjektivní pocit jednoho či druhého. A jasně. Proto choďte v tom, čím je vám příjemno. A to je asi tak, tak všechno. Je. Dobrou noc.
3: Ano, to je moje. Mějte se krásně.
0: I vy.
3: Děkuju, mějte se moc hezky.
0: Děkuju, nashledanou, dobrou noc. A víte co, posílám i tuhletu písničku, protože ta k tomu tématu vlastně velmi patří. Ale bude to s Ondřejem Rumlem, ne klasika od Vericha. Tady je Noční linka a Český rozhlas.
5: Je to tak, třeba je to k nevíře, že z biskupa

0: Jedna z 573 variant písničky Šaty dělají člověka. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu, tady je Noční linka, Honza Macoun z Prahy. A je to zase na vás, za co se stydíte. Pište, volejte, budu moc rád. Další příspěvky třeba tady vidím od Jany v dnešní uspěchané době plné dokonalých profilů na sociálních sítích a neustálého tlaku na výkon. Často zapomínáme na to nejzákladnější. Na své vlastní nitro toužíme po zdraví, úspěchu a spokojených vztazích, ale přitom se denně dopouštíme největšího prohřešku proti sobě samým. Potlačujeme a odsuzujeme to, co cítíme, nebo jinak, nebojme se vyjadřovat své pocity, neznamená to začít na druhého útočit a vyčítat mu, co dělá špatně, znamená to mluvit za sebe. Teď se cítím trochu divně, leží mi v hlavě, co jsi mi řekl a potřebovala bych si o tom promluvit. Nebojte se spolu mluvit, lidi. Dřív bylo líp, děkuji a přeji pěknou pátečně sobotní noc, Jana. A přihodím ještě jeden příspěvek. Píše František, dobrý večer, pane Macou, na posluchači Noční linky. Já jsem se dlouho styděl za to, že jsem se dost dlouho počurával. Dobře, to bych nečekal, nepřečetl jsem si to dopředu. Tak do 6 roku, ještě, že už nežijí pamětníci, u kterých jsem se někdy počural, třeba u Hortičáru v Šumicích, to bylo tak rok 47, taky jsem se vždycky styděl někde na veřejnosti hovořit. To bych nezvládl ani dneska. František, Františku, já si vás úplně živě představuji v roce 47. Ale to vám nebylo tolik, to vám bylo ještě míň. No když se děťátko počurá, tak pláče, nebo se pletu? Myslím, že ne.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Kdo se pokouší provolat a podařilo se, pěknou noc přeji. Kdo volá? Aha, neslyšíme se. Tady se to stačilo dřív zavěsit. A teď, kdo pak je na druhé straně? Tady Honza.
2: Tady dobrý večer, halo.
0: Ano, slyším vás krásně. Představte se nám, prosím, jenom.
2: Tady Josef ze Šlapanic.
0: Zdravím.
2: Už mám vám, no, po třetí se mě podařilo dovolat.
0: Gratuluju.
2: Já mám jenom jeden moment, takhle ještě, když jsem sloužil u armády, a tak jsem jel do práce jako odpoledne, že jsme měli jako noční lítání.
0: Ano.
2: A dívám se, v trolejbusu se na mě lidi pořád tak dívají, co se ubrány, když vojáček mě zdravil, já mu zdravím taky, jsem zjistil, že mám místo brigadírky klobouk.
0: No, stane se, ale nejste v tom sám. Teď jsi si vzpomněl, že jsem jednou jel od Zubařky, celý Ikarus se na mě díval a polovina se smála. A já nevěděl proč. Já byl u Zubařky a ty galoše gumový, který jsem předlíkali před vstupem do ordinace, jsem si nechal na nohou do šmaj, dal jsem se ještě k autobusu a ještě jsem se s nima projel. To bylo strašný. To bylo trapný.
2: No. Tak to věřím. A ještě jednu věc mám, no, už mi táhne, zavírejte dveře, táhne mi na 90, jako, jo, jak se říká. Ale když před 2 rokama, no, v USA, čili u svaté Anny v Brně, tak mi měnili chlupeň, jako na srdci.
0: Ano.
2: A předtím mi udělali revizi v chrupu, vytrali mi 9 zubů, takže mám to, no, mám teda sice protézu na předních 3 zuby, abych to měl doplněný, ale když se usměju, tak se tak lidi po mě dívají.
0: Věřím, tohle to věřím, to je tak niterný, tak bolestný a tak vlastně vnitřně skličující, že chápu.
2: Takže to jsou takové. No, a ještě bych měl jednu ve Francii v 85. jsme byli jako uvítaně, to bylo v Limínech zájezd jako Air France odboráři s odborářama od Československé aerolinii, to jsem měl dovést, tak no, každý ty jedeš se víc do toho, co, no to byla kočka teda, takže ty chlapi zaviděli, ale to nás jako do Prahy jsme se dostavili a letělo nás tam asi 20 a tak to, Air France jako to by je pod Eiffelovkou nás uvítali a nabídli nám whisky. No já jsem vypěl tři těch malých tam prdle a pak nás zavezli do kina, tak taková koule, já tam je ve Francii jako v Paříži, no a co začali hrát a já jsem tam usnul a začal jsem chrápat, museli do mě takže
0: únava tak, byla, nedá se nic, já to není nic proti programu, přátelé, to nehodnotím, ale já byl tak unavený, že jsem si zkrátka schrupnul. Jak jinak?
2: No, já říkám, ale když tam prdle byly malý, ale protože jsem whisky pil poprvně, tak jsem si dal tři malý prcky, to nebylo ani celý deci, tak jak to bylo na lici. Ale prostě jsem si schlupil v kyně.
0: Stydíte se hezky, tak vám děkuju za váš stud do vysílání, ať se vám daří a úsměv prosím, i když to není třeba podle na 100%.
2: Mějte se hezky a zase příště zase dovolám.
0: Děkuju pěkně, dobrou noc.
2: Dobrou.
1: Noční linka. Čas na vaše příběhy.

0: Trapná chvíle může skončit za několik vteřin, ale ve vzpomínkách se vrací mnohem déle. V americkém průzkumu agentury Young z roku 2022 mezi tisícovkou dospělých uvedla polovina dotázaných, že často nebo někdy znovu pocítí rozpaky při vzpomínce na vlastní někdejší trapas a 45% zažívalo často či někdy rozpaky za někoho jiného. To jsou americké výsledky, takže nemůžeme automaticky je přinášet k nám. Ale co vy, Zdeňku, co v Desné, jak se stydíte tam?
1: No tak, stydím se za minulost, jo, trochu, když možná, že mě někteří lidé pochopí, jo. Bylo mi 18 let, jo, to už je hodně, hodně dávno, to je 41, 50, až někdy 60. roce a poprvé jsem šel k volbám. Jo, jenže tehdy se volila, to byla Národní fronta, to bylo jako, kdyby dneska byla jedna koalice a teď jste šel volit, že jo, takže tam člověk neměl žádnou šanci výběru, prostě musel volit buď Národní frontu a prostě jiná možnost nebyla. Tehdy bylo 99% lidí chodilo k volbám. Ano. No ale já prostě nechtěl jsem volit, prostě tu Národní frontu, a to jsem měl k ní výhrady a tak dále. A tak jsem se rozhodl, že půjdu do lesa, jo. Tak jsem v době voleb, to bylo nějak v sobotu večer, od odpoledne teda, tak jsem se sebral, zmizel jsem do lesu, nikdo mě nenašel, volby skončily. No jo, ale hned v pondělí jsem dostal předvolání a přijeli si pro mě policajti a vedli mě okamžitě k výslechu na STB, jo. No a tam prostě se mi ptali, proč, já jsem jim to jako vysvětloval, oni to jako nechápali. No a nakonec prostě pod nátlakem jsem musel slíbit, nebo jsem slíbil, že teda k příštím volbám půjdu. No, za to se stydím, ale doplnil bych tam možná takovou vtipností, že od té doby chodím volit a i dneska prostě chodím a volím. Už je to ten slib, a nebo je to, že člověk dostal rozum a chce prostě tu demokracii opravdu podpořit, protože demokrat prostě jde volbám. Jo?
0: I demokrat může volit komunistu. Rozumíte. Ale je fakt, že rozhodně já bych za tohle to samozřejmě nesoudil, ale taková doba tenkrát byla. Já jsem nevolil v té době, ale na výběr nebylo a kdo nešel k volbám, tak si to hned ty soudružky znamenali a hned to bylo peklo, no, asi.
1: Přesně tak, říkám. V sobotu byly volby a v pondělí jsem byl už normálně vyslýchaný.
0: Takhle, v sobotu byly volby, ale už v pátek bylo jasné, kdo vyhrál.
1: No, asi tak.
0: Takhle nějak. Myslíte si, že by bylo stravitelné v 2 hodiny povídání na téma proč nevolit nebo volit a se závorkou ne? Zkrátka, o volbách obecně.
1: Já mám takové řečení, dívám se z nevolí na ty, co nevolí. No, protože demokracie prostě je o volbách a kdo nejde volit, tak prostě není demokrat. Jo. Takhle jednoduše to vidím a prostě ty výmluvy a pohodlnost nějaká, že jedu na chalupu, jsou naprostý nesmysly. Prostě, jo.
0: Ne. V chviličku jsem přemýšlel nad tím, že bych tohle téma dal do noční linky třeba v říjnu. Nedám. Ne, protože bych to nedokázal uchopit nebo ukočírovat, ale já jsem se zařekl, že se politice věnovat nikdy nebudu. Takže tím je to vyřešený. Hotovo 20. Moc děkuju. Zdravím směr Jizerské hory. Užívejte baboš. Babí léto.
1: Tak děkuju, mějte se hezky a naschledanou.
0: A víte co? Dáme další telefon. Kdo je na druhé straně? Haló, kdo pak je tam? Kdo nám volá? Kdo volá do Českého rozhlasu?
2: Moment.
0: Ano, čekám, klidně.
2: Já chtěla vypnout telefon.
0: Ne, telefon nevypínat, jenom rádio, když tak.
2: No, rádio.
0: Tak, já vím, jste se přeřekla.
2: Tady posluchačka z Plzně.
0: Zdravím.
2: Dobrý večer nebo dobrou
0: co
2: noc.
0: Co chcete, milá posluchačko z Plzně, a povězte, za co se stydíte?
2: Já se stydím za to, že jsem opustila matku, když mě umřel muž, tak jsem měla možnost odjet do Austrálie a ne, no, tak měl se kdou mou matku postrat, ještě jsem měla dvě, tři sestry a dva bratry, tak jsem neměla tak nějakou velkou starost o ní. No, ale já jsem tam byla 3 měsíce a když jsem se vracela domů, tak když mi vezla dcera z letiště, tak mi řekla, že 3 neděle matka umřela. Po mým odchodu. Za to se stydím, že jsem odjela, no.
0: Helejte, co se mělo stát, asi se stalo, ale nejsem v té vaší situaci kůži, nepřemýšlím nad tím takhle, ale kdybyste chtěla slyšet můj názor, zvolila jste, udělala jste, abyste za to nemohla. Maminka odešla.
2: No, příbuzní tam jo, letěli, protože tam mají dceru, no tak mi vzali sebou, no.
0: Jasně.
2: Tak příležitost.
0: Jasně. Co příležitost? Jako to je jednou za život. To je jednou za život, no. Nebo dvakrát možná. Kdo se zamiluje, ten už tam dávno zůstane, ale já to chápu a já bych udělal to samé. Nezlobte se.
2: No,
0: já bych udělal
2: jako
0: to samé.
2: Mrzí mi to pořád.
0: Jasně, jasně, chápu to.
2: No, vyčítám si to, no. Sice ona, když jsem se s ní byla rozloučit, tak jako měla sraž spíš o syna, protože ten byl tady rozvedený, byl tu sám. No a já jsem si říkala, tak asi to nebyla pravda, bylo to asi na ní. A ona to svedla na vlastně na vnuka.
0: No, helejte se, já nevím, jak by to říkala vaše maminka, ale moje máma by řekla, užij si to. Užij si to. Užij si to. Nic víc, nic míň.
2: No, to by na mě neřekla.
0: No, ale já jako věřím, že tohle by mě máma řekla. Helejte, jak je to dlouho, řekněte?
2: Už je to 30 let.
0: A 30 let to takhle bolí pořád?
2: No, no, tak bolí.
0: No, máte na krajíčku, tak to slyším, to já to slyším. I po 30 letech vám jdou slzy do očí.
2: No, tak mrzí to, když potom teče mi chorobu, tak to vidí.
0: Já vás objímám aspoň na dálku, nic víc nemůžu pro to udělat. Aspoň tak nějak jako obejmutí virtuální, jestli o něj stojíte, máte ho mít.
2: Ale no tak už to dožiju.
0: A třeba se potkáte? Kdo ví, co bude potom?
2: No, to ví, co nebude na nás, že jo?
0: Držte se, zdravím vás.
2: Vy taky mějte se.
0: Ano, dobrou noc, zdravím vás, směr Plzeň. A jedeme dál. Noční linka Český rozhlas Honza Macoun, máme 0:35, ještě 25 minut na téma, za co se stydíte. Cokoliv, je to na vás a těším se na vás.
3: Noční linka.

0: je taky let, co jsem neslyšel tuhle písničku. Díky, pane hudební dramaturgu. České srdce Lucie Bílé, Lucie Bílá, bosou nohou žárem. A volá nám Zdena od Brna. Pěknou noc přeji.
1: Dobrý večer, já mám ještě večer. Uhum. Já než usnu, tak to bude ještě trvat.
0: Ano.
1: Já jsem byla dneska na jubilantech, měli jsme oslavu. A tak jenom, když tady jsem přemýšlela o tom, že co se stydím. Takže nejvíc, já mám dvě dcery, dvě vnučky a dvě pravnučky a stále jich učím, aby si zapamatovali tři slova na P. Pozdravit, poprosit a poděkovat.
0: Teď jsem se tak lek, že nevím, proč mě napadlo zrovna slovo na P a jinými slovy sedinka, ale vy jste to hezky zachránila. Povídejte.
1: No, to mám taky z noční linky tady, protože poslouchám každý den už tolik let od začátku, tak si to tak pamatuju, že co máme dělat. No a jednou jsem teda po dceři něco chtěla, no ona mě řekne, a kde pak je to slovíčko?
0: Tati zabrůč.
1: A tak jsem se tak styděla.
0: Ano.
1: A opravdu jsem se styděla, protože když ji to učím a sama to neřeknu potom, tak to opravdu bylo.
0: Tomu se
1: to
0: říká fopa ve výchově, teda to vám to ale zase hezky vrátila, že? A ne, že to dopadlo jako v pelíškách. Tati zabruč, co kouzelné slovíčko, já ti dám ty zmetku.
1: Už to učí ty nejmenší ty, aby to říkali. Říká, to má z noční linky, to tady jsme už probírali několikrát, říkám, noční linku poslouchám už od začátku, to už je 20 let, nebo ne, každý večer poslouchám noční linku. I když jsou lázní, v nemocnici jsem poslouchala noční linku.
0: Hele, třeba tady Anička píše, a to je velmi taky podobné, ještě to souvisí s těmi rodičemi. Zdravím vás, pane Honzo,

0: se chce říct to pozdravit, protože no, a já vím, že moje dcery určitě zdravili, protože já se šla do práce od 6 měsíců dcery a vyvídala ale maminka. No a ona, když ji doprovázela do školy, vždycky ráno tak jenom říkala a všechny zdravte. Tak to do nich každý den říkala. A všechny musíte pozdravit.
1: Je ale fakt, že samozřejmě člověk se tohle naučí, tohle je mu vštěpované opravdu od malička. V kolika letech to přestane používat, to zdravení? A kdy se k němu zase vrátí? Měla jste taky období, kdy jste nezdravila, protože jste byla nejdůležitější na světě, nebo vás to minulo?
0: Ale já jsem zdravila. Já se snažím zdravit. Protože oni někteří, mě první, když jsme byli v Brně, i zdravili všechny, já říkám, to nemusíte, ale je to pěkné, když teda pozdraví, když se vás všimne, že jsou tady u domu, jdou a pozdraví. Já vím, že se dívají do mobilu, já to chápu, že nemyslí někdy, nebo ti kluci jdou ze školy někdy,
1: tak
0: se baví.
1: My jsme taky nemysleli, já jsem taky nemyslel, já nemyslím někdy do dneška, je to někdy lepší, vám řeknu. Protože jakmile člověk na něčím tisíckrát přemýšlí, tak to najednou začne válet ze strany na stranu a to rozhodnutí nepřichází.
0: Ano. A že ono konat té vesnici, je, když teda se nepozdravíte, tak je to...
1: Jste okamžitě v kronice. To jsou ty, co nezdraví. Nezdraví. No,
0: jsem chodila, já jsem tady dělala na obecním úřadě účetní, když jsem šla, tak někdy zase se někoho potkala a ona mě, někdo mi řekl, že se na mě nepousmála. Ono, taky jsem přemýšlela nad svými starostmi, když jsem šla z domu, že... Ale pozdravila, ale že jsem se nepousmála.
1: No tak na tohle vám já něco řeknu okamžitě, to mě napadlo, to do smrti nezapomenu. Šel jsem si koupit nějaké bombony, dejme tomu, třeba do trafiky a byla tam paní, kterou neznám. A stalo se mi to poměrně nedávno a co to bylo za den? Pátek, to byl nějaký pátek. A tak jsem poprosil o 2 bombóny, řekla těch svých 348 korun, nebo kolik stojí, nevím. A já, co se vám stalo, že se vůbec neusmíváte, teď máme tak nádherné počasí, navíc pátek. A paní tak na mě koukla, já bych ráda se usmála, já jsem po obrně. A to bylo blbý. No. A já jsem to ještě, no ale to přesto, víte, já mám takový cit pro to, víte, já už to nezachráním ani teďka před váma. Začali jsme se smát, vidíte, paní s obrnou a stejně se zasmála. Tak no. Naštěstí, ale bylo mi trápně, taková hamba. Člověk nevždy dokáže odhadnout na 100%.
0: Ano, ale jinak na ty mladí se nemůžu stěžovat, jsou možná výjimky některé, ale... Tady většinou jsou takový slušní a pomůžou, všimnou si nevím, že to je tramvají nebo v šalině, jak se u nás říká, že pustí sednout. No, ale...
1: Neříkejte, že vás za rohem nepomluví. To je přece normální věc, přece. Víte, no. Jako když je to jak ty ženský, ty kamarádky, jak se sešly na to odpolední laté, na tu kávu, že jo, a neměli si co říct, protože přišly všechny, že jo. Tak to bývá. Dobře, zdravím k Brnu vás, samozřejmě, až půjdete, až to přijde, dobrou noc, ale to už budeme mít zase ráno. Ať se daří, skvělé dny.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Úplně jste tak jako aktivně nevolali v té první vysílací hodině, ale v té druhé voláte zase jako o život, za což vám samozřejmě děkuji i vám. Pěknou noc přeji. Kdo nám volá?
3: Dobrý večer, dobrou noc, tady je Soňa Krnovsko.
1: Zdravím, a směr Krnovsko.
3: Povídejte. A úplně si stýdím to říct.
1: Nebojte.
3: Já jsem kdysi jela, no, si mě vezl autem do města. Něco ano. Jsem potřebovala vyřídit, jo. Jel s náma tehda 10letý vnuk. A jeli jsme do města a vnuk se ptá, a kam jedem? Já říkám, no, hledám opraváře strojů, je to na Puškinově ulici. Jo? Uhum. A ten vnuk. A jaké se píše Puškinově?

0: různé, jaké se píše i v tom Puškinovi. A já nevím, co mě to napadlo, kde jsem to vzala. Já říkám, jsou to tvrdí Rusáci, tak tvrdé jí, jo. A teď jsem zůstala úplně, co jsem to řekla, za blbost. Ale mě už nezastavili, já už jsem musela vystoupit, oni mě čekali v autě. No a já jsem celou cestu furt. Ježišmarja, co jsem to řekla za blbost. Tak jsem si vyřídila věci svoje, přišla do auta, v autě ticho. A já jsem prostě si tak styděla, jakou blbost jsem řekla, že už jsem to téma neotvírala, ale za nějakou dobu mi vnuk říká, víš, taťka mi v autě říkal, že nemám poslouchat babičku všechno, co říká, protože takovou blbost ještě neslyšel. Ale já jsem furt na to myslela, já říkám, kde se to ve mně vzalo, proč jsem vůbec takovou blbost řekla. No, ale už jsem to nevrátila.
1: Ale tě, když už to vyleze z té pusy, je to tam. Je fakt, že mě třeba nikdy nešly vyjmenovaný slova do hlavy. Ale je zajímavé, že vyjmenovaná slova ze slunce senu erotika si pamatuju. Myslivec myslí, že mydlář mydlí myš mejdlem. Hlemíšce smíká po mítině. Odemykati zamykati, máš tam někde samici. Tady, už jsi nikdy viděl samici s tvrdým. Schovejte to, jo, nikdo nemusí vidět, že máme počítač.
0: Ale to je ono, že člověk, já jsem to tak řekla, já nevím, kde mě to napadlo, jo. Přitom, jako vím, ruštinu jsme se učili, vím to, ale taková blbost, no tak no, to dneška na to vzpomínám.
1: Ještě, že to neslyšela vaše profesorka ruštiny.
0: No tak to bych asi dostala pěkně.
1: Dostala
0: no,
1: byste to, ten kádrový posudek by nebyl pěkný, to vám říkám i s odstupem času.
0: To říkáte dobře, protože to byla jako hrubá chyba, to bylo úplně, ale ještě tak hloupě jsem řekla, to víš, jsou to tvrdí Rusové, tak tvrdé i, jo, jako to někdy fakt řeknete něco, co vůbec nevíte, kde se to vzalo.
1: Stane se, ale zase musím ocenit, a to se mnou budou souhlasit i kteří nás teď poslouchají, měla jste okamžitou odpověď. Horší je, když někdo potom čumí jako puka neví, a nebo neřekne. No. Jo, vy jste aspoň, sice jste řekla blábol, ale něco jste aspoň řekla.
0: Ale já, jak jsem přišla do toho auta, jo, já jsem chtěla jako to vysvětlit, že fakt, ale já jsem nebyla schopna, já jsem se tak styděla zaprvé před tím synem, před tím vnukem, že už jsem to nechtěla řešit, no, ale pak mi řekl ten vnuk, že taťka říkal, že nemá poslouchat babičku, že to byla pěkná blbost.
1: Stane se, no, tak babička neměla zrovna všední den, dobrý den, ale tak. Pamatuje si to doživotně a to se taky počítá, že jo? To je
0: no
1: dobře.
0: Jistě, že jo, no. Nejde o život, ale...
1: Tak nebo... O nic.
0: Tak. Jasný, jo. Tak to bylo všechno, co jsem tak chtěla říct, takový jeden krátký příběh.
1: Tak já vám děkuju a teď za sebe posílám dvojici, která se umí dokonale i po letech červenat. Bartošová se peši, dobrou noc.
0: Dobrou noc a děkuju, dobrou.

0: Těžko říct, jestli posluchačka Alena z Hradce se červená teď takhle pozdě v noci. Má k tomu důvod? Nemá? Nevím. Halo, halo.
1: No, dobrý večer, tady je, no, už jsem říkala, kdo. No, takhle, je to tak, není to tak dávno, co jste říkal o tom, že škroupův dům se má bourat.
0: Mhm.
1: Je to dva dny, co jsme jeli, protože můj manžel pochází z Osic, kde ten škroupův dům je. Tak jsme jeli na hřbitov se podívat, že budou dušičky, že jo, prostě aby to tam bylo všechno v pořádku. A viděli jsme, že je to zase obehnaný prostě plotem, aby tam lidi nechodili, aby se jim něco nestalo. Takže je vidět, že opravdu se jako bude bourat. Já jsem se tak styděla a jako pokaždý, když jsme jeli kolem, tak jsem se styděla za to, v jakým je stavu a jak to vypadá, protože mě to tak mrzí. Prostě, protože to je taková krásná stavba. Můj muž prostě tam vyrůstal a ví, co tam bylo. Prostě to byl pupek, jo. Prostě tam se divadla. Prostě tam opravdu ty lidi po druhé světové válce na jeho počest se to tam postavilo. Prostě je to opravdu hezká stavba a mrzí mě. Byli jsme i na schůzi, kde teda jako starosta Osic říkal, že oni jako Osice, že za to nemůžou, že prostě je to věc kraje, která na to kdysi měla peníze a zase se to nějak, zase se dali na něco jiného a opravdu se to bude bourat.
0: Vy jste toho tak plná, už posledně si pamatuju, že jste vlastně co můžete teďka v současné době? Už vlastně nic se nedá dělat, nebo ano?
1: Ne, no už se nedá nic dělat, ale vždycky, když prostě si vzpomenu, jako když jak člověk jak pláčí, když prostě kdykoliv hrajou tu hymnu a vždycky při nějakých příležitostech, kdy teda ty Češi jako vyhrajou hokej o půlnoci jako na Silvestra, jo, když to tak člověk brečí. A myslím si, že by se bývalo opravdu, jako že by bylo opravdu od věci, kdyby se to opravilo, protože si myslím, že ten škroup by si to prostě zasloužil. No, asi takhle.
0: Nemůžeme pro to udělat víc, aspoň takhle, je mi to líto, ale ani nevím, jak to uzavřít. Držte se, chápu vás, rozumím, je to prostě emočně vypjaté a máte k tomu vztah, nebo máte k tomu nějakou vazbu a ještě vás to víc mrzí a teď to slyší navíc všichni a teď si vemte, že v tom nejste sama, jsou i další, kterým to vadí.
1: No,
0: takže klid, posílám úsměv tady z Prahy, ať je všechno OK, to vám přeju. Užívejte babího léta, pokud možno s námi s Českým rozhlasem, noční linkou, zase se uslyšíme příště. Dobrou noc.
1: Dobrou noc, pane Macron, dobrou noc,
0: ať se vám daří. A ten gong si, já ho tady měl připravený, kdyby jsme byli moc dlouzí. Musíme končit. Vážím si toho, že píšete, ať už elektronickou poštou nebo klasickou poštou, to o to víc. Sice mě mrzí, že už se dneska neolizují známky, protože olíznout prezidenta to můžete jenom při této příležitosti, už jsou samolepící. Dopisů dostávám opravdu hodně. A ano, přiznávám se, sypu si popel na hlavu. Někdy mám problém s odpovědí, ale to ještě neznamená, že jsem si to nepřečet. Ale věčně odepíšu. Jo? Ten klasický dopis, který dorazil. Vážený pane Macoune, moc vás zdravím do Českého rozhlasu v Kajzerových sadech. Ať jsem lenoch na psaní, tak přesto musím reagovat v závorce pozitivně a rád. Jsem moc rád, že na konci pořadu noční linky vždy sdělíte téma, které budete příště vysílat, anebo alespoň řeknete datum vašeho nejbližšího nočního vysílání. Za to vás chválím a děkuji podtrženo, děkuji, dám si to do pasparty. Vždy si totiž v kalendáři naznačím datum nejbližšího vysílání noční linky a témat, které mě zajímají. Nejsem si úplně jist, zdali jsem zmeškal téma archivnictví, které jste zmínil v jednom vysílání, že bude v červnu, pokud to nelze, z jakýchsi důvodů. Toto téma odvysílet budu rád, když to zmíníte, abych s tím nepočítal. A pokud ano, tak zvlášť přikládám vzkaz do vysílání k tomuto tématu. Ano, dopis si nechám na příště. No fakt, tenhle dopis jsem otevřel dneska a to, že máme na říjen, nebo aspoň v mém případě vypsané noční linky, data a konkrétní témata, tak budíš důkazem toho, že bych asi úplně do toho kalendáře s radostí čárnul cokoliv, co vám připomene, že my se společně na vlnách Českého rozhlasu uslyšíme 5., což je v pondělí a právě v pondělí budeme probírat archivy. O archivnictví, 5.10. o archivnictví, takže nezapomněl jsem, ale nevyšlo to v červnu. Vidíte, s jakým odstupem se dostane téma taky do vysílání. A když už jsme u toho, řeknu rovnou, 25.10. se potom uslyšíme o 20 dnů později. Nebe, peklo, ráj, kde se jednou potkáme a za co si tam zasloužíme místo. Dobré skutky, malé hříchy, velké chyby i odpuštění, malé čisté svědomí, nebo už pod vámi přikládají, kde se sejdeme. 25.10. nebe, peklo, ráj. 28. když se z šálku stane rituál, 30. otruchlení a 31. za pokus to stálo. Naslyšenou se příště těší, to znamená v pondělí Honza Macoun, přeji dobrou noc, pěkné sny. Dobře, tak paní posluchačce, co volala jako předposlední, až to na vás přijde, tak jako Dudek. A v pondělí těším se na slyšenou. A mimochodem, abych vás neuchudil, zítra vysílá Zlín, Jarka a téma. Jak vnímáte aktuální dobu? Podzim, babí léto, užíváte si ho? Pěkné sny ještě jednou, ať se vám daří.

0: A propos, pardon, v rychlosti musím poděkovat a pozdravit nočního technika na dvojku. Poslouchá noční linku pravidelně. Díky za to.
1: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
2: Hezký den plný smíchu u dalšího vydání našich legračních dokumentů. Pokaždé máme během jedné hodiny zacíleno na jednu osobnost české zábavy. No a ani tentokrát se našemu cíli nevzdálíme. Provázet vás tím vším bude Patrik Rozehnal. Sraz si dáme s mužem, který se narodil 1. říjnový den roku 1931 v Plzni, ale dětství prožil v Klatovech. Byl to vůbec pestrý život plný zvratů a také opětovného budování divadel.
3: Životem je třeba se prát, furt se něco děje, furt je něco.
2: Hledal jsem dnes ke všem jeho životním etapám nějaké ukázky, tak snad se to povedlo.
3: Horší je to s tím, takový bílý.
2: Jeho papírové dokumenty, no to byl problém. Na začátku zpíval u táboráku, pak ale přijel do Prahy a oslnil.
3: Měl jsem, tedy než jsem se do věci pouštěl, měl jsem vyhlídnutou, krásnou blondýnu.
2: Místo toho si našel šikovného pianistu. No ale pak přišla skutečně mladá blondýna, Jitka Molavcová.
3: Byla trochu nafoukaná, to je fakt.
2: Víc bude vyprávět v našem pořadu právě dnes Jiří Suchý.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komentářů.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Hezký den všem, kteří stojí o to, aby si udrželi úsměv na své tváři. A nejen tam, i v duši, v hlavě a srdci. O to se dnes postará Jiří Suchý. A většinou začínáme u rodiny. Ani dnes tomu nebude jinak. Svého otce spolu s bratrem představil kdysi i v pořadu Kavárnička dříve narozených, kterou režíroval Petr Šamánek. Takže kdo je tady?
2: Náš tatínek.
3: Pan Jaroslav Suchý.
2: Já myslím, že musíme říct ovšem divákům jednu věc, že my tatínkovi neříkáme tatínku, ale říkáme mu Jášo od nepaměti.
3: To se už tak udělalo nám v rodině, že jo?
4: Já jsem to udělal totiž.
2: Máš rej.
4: No jo.
2: Čím začneme? Já mám pocit, že musíme začít Jášovým dětstvím, Jášovým narozením a tudíž Klatovama. Pověz nám něco o svých rodičích. Já totiž dědečka a babičku nepoznám.
4: Tak podívejte se, maminčí prarodiče byli císařoví. A prarodiče tatínkovi byli královi.
2: Takže my jsme císařsko-královského rodu.
4: Ano, z královského rodu. A notabene, ty jsi křtěnej na Vyšehradě a Jiří v Plzni na Petrohradě. To taky mám se do sebe.
5: To je krásný, že už dneska se to dá říct, že jo?
4: No jo, to je vlíma.
5: Dřív by to byl kádrovej škraloup.
2: Ty jsi z kolika dětí?
4: Já jsem z 11 dětí. A pamatuji si jich pouze 7. No a my jsme 4 kluci a zajímavé je to, že otec na nás byl hrozně přísný a povídá, ty kluci musí být všichni truhláři. No a já byl starší a to chytil první. Tak mě postavil k ponku, že jo, no jsem se naučil truhláři. 2 roky tady musel vytržet, 2 roky jsem dostal papíry a tak a teď do světa povídá. To bylo hezký od něj, co?
1: Prvních 5 let svého života prožil Jiří Suchý v Klatovech a od roku 1936 žije v Praze. Ve filmu se poprvé objevil už v roce 1944, kdy jako kompars hrál jednoho z vystupujících z tramvaje ve filmu Sobota. V roce 1947 začal pracovat jako grafik v reklamních ateliérech Propagační tvorba, kde se seznámil s Viktorem Sodomou. Ten spolu se svou manželkou Vlastou hrál pro své kolegy písně převzaté ze západního rozhlasu, například Johnnyho Raye, Elvise Presleyho a dalších. No a někdy se soukromně scházeli i v závodním klubu Reduta na pražské národní třídě. Spolu s ním vymýšlel i první privátní rozhlasové programy. Na Jiřího Suchého jsem kdysi měl šanci vzpomínat i s Pavlínou Filipovskou a Karlem Štědrým. A tak jsem se také dozvěděl, jaké bylo jejich první setkání s Jiřím Suchým.
6: No to my víme, když jsme se s ním prvně pracovně setkali. Já jsem se s ním, taky jsem ho chodívala pozorovat do Reduty, ale taky jsem ještě tam neměla co dělat tehdy. A tehdy jsem taky prvně ochutnala gin fizz. To mi dala napít Silva Daníčková brčkem a od té doby je to pro mě božský nápoj.
1: Spojený s panem Suchým.
6: Ano, ano. No a potom...
7: Gin fizz nezestále.
6: No, gin fizz je stále s námi a zaplať pánbu je s námi stále Jiří Suchý. A já si pamatuju, jak za tou basou byl takový hybný, takový jiskřivej a tomu taky zaplať pánbu zůstalo. Jo, to je pozoruhodný úkaz totiž, to není jen tak náš bývalý ředitel a autor všestranej a ještě ke všemu taky dobrý interpret. Jo.
7: Já si ho jenom pamatuju toho Jirku, to si nezažila, ty úplný,
6: jsem
7: absolutní začátky.
6: Ještě?
7: Ne. V semaforu, kdy my jsme zkoušeli toho člověka z půdy a ten Jirka seděl v poslední řadě a psal další obraz, protože on to neměl dopsaný vůbec. To se zkoušelo prostě to, co už bylo napsaný a on rychle ještě to dopisoval a tak a říkal, druhý den to přinesu, budem pokračovat dál.
1: Takže... Věděl aspoň, jak to dopadne, že jenom to mířil k cíli aspoň?
7: No, asi věděl, jak to dopadne.
6: Asi kostřička byla.
7: Kostřička byla, jo.
6: Ale víš, že to je pravda, že tuhle fázi já jsem nezažila, protože já jsem vlastně do Člověka z půdy, do té úplně první komedie, Tehdy já jsem do toho naskočila, do tohoto představení vlastně na poslední chvíli, protože hledali zoufale ještě jednu, tedy původně nádhernou, dandanou a takovou vybavenou muzikálově dívku.
1: Tak si jenom, vzpomněli že... na vás? Nebo jak k tomu došlo, k tomu
6: co
1: oslovení?
6: Co si vzpomněli? Já jsem si přečetla inzerát
1: a přišla
6: a prostě jsem tam
1: tady.
6: Šla. Našla jsem tu nepravděpodobnou jámu, takový opuštěný prostor po schodech špinavých jsem tam přišla a teď tam seděl Jiří Šlitr. Na rozdíl od toho všeho kolem nebyl umouněný, byl takový jako ze škatulky a vyhlížel ty davy těch nádherných, nadaných, všestranně vybavených holek a on nikdo nešel. A přišourala jsem se já, sama jediná, za mnou už nikdo, přede mnou nikdo, no, tak si mě nechali. A takhle já jsem na poslední chvíli 10 dní před premiérou v říjnu 1959 naskočila. Pak se mě dlouho nezbavili a tady Karel Štědrý po celý život.
1: Vlastně jsme se ho nezbavili nikdo. A to je dobře. Jiří Suchý nás už léta baví. Co je ale smutnější, že jeho jevištní partner Jiří Šlitr tu tak dlouho nezůstal. Tak proč na něj nezavzpomínat aspoň třeba v ukázce z pořadu Věšák? I jeden z posluchačů žádal vzpomínku na tohoto herce, muzikanta a textaře. Pořad na obrazovkách České televize režíroval Jan Bonaventura.

0: Dobrý den, pan Suchý, já bych se vás chtěl zeptat, zda by se mi neřekl nějakou veselou historku s Jiřím Šlitrem.
1: Veselou historku s Jiřím Šlitrem? Já jsem si dokonce připravil jednu pro jistotu. A sice, jak jsme byli v Paříži, a bylo v době, kdy existovaly takové zvláštní tušky. Pamětníci mě dají za pravdu. Je to taková tuška, na ní je slečna v plavkách, a když se ta tuška obrátí, tak ty plavky tu slečnu opustí. Jo, vidíte, tak. A to byla tuška, která jako v té Paříži byla běžně k dostání. U nás, když někdo takovou tušku měl, tak tam se chodilo na návštěvy. Jo, a kolovala ta tuška. Ukaž, ty už to máš půl hodiny, dej to sem. Každý to obracel. A tak jsem věděl, že jestli mám někomu z kamarádů přivést nějakou věc z Paříže jako dárek, tak jedině ta tuška, že to musí být. Tak Jiří Šlitr potom vyhledal obchod, kde je měli, dělal mi tlumočníka, poněvadž on uměl francouzsky, a neuměl slovo francouzsky, on uměl perfektně. Přišla tam taková dívka, co si přejeme, a Šlitr říká, tady pán by chtěl, jak je taková ta tuška, jak je tam ta slečna s těma plavkama. On říká, ano, ano, a hned několik těch tužek přinesla. A Šlitr říkal, pán by jich chtěl 15. Jo. A to děvče už tak zostražitilo, poněvadž to nebylo zřejmě běžný, aby někdo tam kupoval takovýhle. No a tak přinesla takový plata, a tam byly ty tušky, a rozložila to tam a říkala, a ať si pán hned vyzkouší. Tak jsem samozřejmě se do toho pustil, začal jsem zkoušet, že jo, každou jsem zářka jsem. Tak to je. Blondýna to bude Hrabánkovi, potom jsem vzal druhou, říkal jsem, no černovlasá to je pro Ferdu Havlíka, pak jsem vzal, černoška tu si nechám, protože... a takhle jsem si vybíral, a když jsem těch tužek už měl takovou otep, tak jsem říkal, tak ty si beru, šli, říkal, pán si vezme tyhle ty. A ta dívka, která celou dobu tak na mě divně koukala, tak říkala, já jsem myslela, jestli si pán nechce vyzkoušet, jestli píšu.
2: Než budeme pokračovat ve vzpomínkách, je tu jedna ze slavných písní Jiřího Suchého.
3: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
4: Jednou jsem měla svátek, můj milý místo květů. Bylo to, myslím, v pátek.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Historicky teď v našem vyprávění uděláme takový skok. Přesuneme se do roku 1959, kdy Jiří Suchý spolu s Jiřím Šlitrem a Ferdinandem Havlíkem založili divadlo Semafor. Už 30. října měla premiéru jejich první hra, hudební komedie Člověk z půdy. V této hře vystupovali kromě amatérů také profesionálové v roli spisovatele Antonína Somra třeba Miroslav Horníček a Miloš Kopecký, později dokonce i František Filipovský. Jiří Suchý sám sebe obsadil do role malého lorda. V roce 1960 Semafor uvedl tři premiéry. Ukradený měsíc Ludvíka Aškenáziho s texty Jiřího Suchého, písničkový pořad Zuzana je sama doma a komedii Taková ztráta krve. Na všech měl Suchý výrazný podíl. Na základě podnětu Jana Vericha se v Semaforu po vzoru broadwayských divadel brzy objevila i dětská role. A právě na ty se v téhle chvíli zaměříme. Jak šly malé holčičky historii Semaforu? Tu první vám představíme už z televizního záznamu z 60. let.
2: Dobrý večer.
3: Tím se nenechte vejlit, jo? To taky přišla za mnou, tak velice slušně pozdravila. Já netušil, jaká je zatím zrada. Já jsem se jenom ptal, co si přejete?
2: Přišla jsem se na vás podívat.
3: No, to mám rád, víte, když někdo řekne, přišla jsem se na vás podívat. To... Co se dá na to říct, jo? Přišla jste se podívat, tak se podívejte, nebo... Prostě, tak jsem mírně znervózněl, říkal jsem si, co jde. A byl jsem jako ochoten a připraven zahrát věc do autu, jak se říká. A tak jsem říkal, prosím podívat, to je možný, já se pozeptám, jestli v divadle bude nějaká ta sesle volná a... Odkvačil jsem, jak se říká. Já jsem odkvačil. To jsem totiž netušil, že ta dáma, která se přišla na mě podívat, že to je Zuzanka Vrbová. Se kterou jsem před léty dnes a denně zpíval v divadle Tluníčka, Tluníčka, jo, popojdi maličko. Tak Zuzanka Vrbová se za mnou přišla podívat. To byla krásná věc, že jo? Ale to nebyla první písnička, kterou si zpívala u nás. Jestli pak by si vzpomněla na tu úplně první, Koušimí.
2: První byla tahle ta. Pane Šlitr, prosím vás, rozbáte to.

0: budeme pokračovat dál. Další děvčata vám představí Aleš Ulm, Kateřina Hrachovcová a sám Jiří Suchý v pořadu Věšák, ve kterém Jiří Suchý i prozradil, že na začátku moc netušil, jak velký úspěch bude mít písnička určená pro děti.
1: Napsali jsme písničku Sluníčko, sluníčko.
2: To byla vůbec ta první?
1: No. Ale to byla jako taková písnička, jenom aby v té komedii se objevil tenhle prvek. Ta písnička se potom zapustila kořeny a dodneška s tím mučejí děti v mateřských školkách. No. Pak přišla Magda Křížková.
3: Ano.
1: S tou jsme zpívali písničku.
2: Co to bylo?
1: Jak to bylo? To byla... Ano, to byla... My jsme jen zpěváci, zpěváci tou

0: Karlo. No. Magdě, jak je to dlouho, co jsme to nespívali?
1: Trošku, to už pár let už to bude, no.
0: 8 let při nejmenším. No, toto letí, toto letí.
1: To bylo v 65.
2: No, kdy vy jste tam byla vlastně?
1: Od 65. jako dítě, od 65. do 29. Do 4 roky.
2: 4 roky, no.
1: Nasedneme si, mistře.
0: Sedneme. Mistrová, proč bychom si nasedli?
2: Mě by zajímaly ale jiný věci, jako jestli vzpomínáte na nějakou takovou příhodu, jak s váma jednali a tohle, jak vám říkali.
1: Tak já jsem byla Magdaléna, což jsem neměla vůbec ráda to jméno. Ne. A musím říct, že Jirková zásluha byla, že mě smířil s mým jménem. Protože
0: a Buchta jsme tě říkali.
1: Buchta jste mě říkali. Já jsem byla vlastně Káča.
2: Tomu směřuju, ano.
1: K Buchtě. No. Byla jsem Káča v Benefici a jinak jsem byla Buchta, protože Jirka mě říkal buď Magdaléno, anebo Buchto. No. A v divadle mě ostatní mě říkali Máďo a mýmu tatínkovi říkali starý Máďa.
2: Proč jste vlastně odešla? Proč odešla potom?
1: No proč jsem odešla?
2: Jak to skončilo?
3: Proč jsi mě vyhodil?
4: Vzrůst jako trošičku.
1: Já jsem pamatuju, já jsem chápala, že čím díl budu malá a holčička se vším všudy, co k tomu patří, tak tím díl budu v divadle. Takže jsem se snažila tenhle poločas rozpadu nějak stlumit. Ale pak jsem se přes prázdniny jednou přestala kontrolovat a vyrostla jsem o 7 cm. A pamatuju se, že jsem přišla po prázdninách, už jako jsem trošku věděla, že možná je zlé. A přišla jsem po prázdninách. A Jirka se na mě zhnuseně podíval a říká, Buchta, a tohle mám za všechno, co jsem pro tebe udělal.
0: Ano.
3: Že? No a kdo byl další? A kdo byla další?
0: Kdo byla další?
3: Holčička.
0: Další, já už mám Binec, to... To byla Lucka Krecerová. Lucka Krecerová.
3: Lucka, tak to neznám.
2: Yeah. Ona nezná Krecerová.
3: Ne, ale to je totiž tak divný jméno, že kdybych ho měla já, tak si snad dám pseudonym.
2: Ona si ho taky dala. Anaka.
3: Anaka.
0: Anaka.
1: Teď se to pěkně bylo. Já jsem tě poslouchala, říkala si, jak byly rozmazlovaný. A. Děti v semaforu mě všichni mlátili teda.
3: Fakt? A zase tě nosili v
4: kříži? No každý, co si zasloužil, že jo?
3: Proto jsem vydržela tak dlouho.
1: Rabánek mě střískal, že, protože na jednom zájezdě ze semaforem do Ústí nad Labem všichni šli po představení do báru, jako po každém představení na zájezdě. A já jsem říkala, já taky půjdu do baru. Ne, ty budeš spát samozřejmě, když mi bylo 8 let, že jo. A já jsem říkala, ne, když nepůjdu do baru, já tak nepůjde nikdo. Pak mě Hrabánek jednou vrasil a mazala jsem spát.
0: No, tak jsem měl pěkný fracek taky, já si vzpomněla.
1: Já jsem byla hrozně drzá.
2: Ano. A co vy jste spolu zpívali?
0: My jsme spolu zpívali...
1: Všechno možný. Ale když jsem byla malá, tak v Vinskovi... Ptáčka je rabáčka.
0: Ptáčka je rabáčka.
1: Jo. Počkej. Svítí slunce, přijde mráček. A to slunce zakryje. To je hodně vysoko.
0: Svítí slunce, přijde mráček. A to slunce zakryje.
1: Jak to vysoko.

0: nevím ano, dál. Ano, pocem, ano, holka, ano, ano. Neplač, nelkej.
1: No. No a která byla vaše poslední, nebo která je vaše poslední partnerka?
2: Poslední? Proč poslední?
1: Já bych řekl současná.
3: Vicky. To je Vicky.
1: To je Vicky.
3: Děkuji vám.
1: Tak Vicky, jak ty s panem Suchým, řekni nám, jak spolu zpíváte, máš s ním nějaký problémy nebo ne, je hodnej?
4: No, je hodnej a někdy to spleteme text, někdo, ale vždycky jenom jeden naštěstí.
1: Ano, tak to je dobrý, že to pokračuje dál.
0: No a víc, jo?
4: Ne, oba dva stejně.
1: Jo.
3: Lže. Já víc.
1: No, já to pletu. Máte nějakou takovou píseň, kterou byste si mohli zaspívat všichni, nebo kterou bychom si mohli všichni dohromady?
3: Ano, existuje písnička, kterou vlastně všechny tři generace zde přítomné měly ve svém repertoáru. Bylo to Malý kotě.

0: Přemýšlel jsem, kterou písničku teď hned poté hledat. Jestli to kotě, anebo to sluníčko, které stálo u zrodu pravidelnosti objevování se dětských rolí v semaforu.
1: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

malé kotě, spalo v botě, nehascotě, nepáne pálí a my jsme kotě, spáti v botě, po robotě. A nechali to, co kotě povídě, jedním pohledem, domy ani slovy povědět nesvedem, věř

0: pořadu, ve kterém vzpomínáme na Jiřího Suchého, mluvíme nejen o něm samotném, ale pouštíme si i ukázky s ním spojené. Ale zmiňujeme i okamžiky zlomové, významné, kuriózní. To všechno, co divadlo Semafor zažilo ve své kariéře.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Významným okamžikem byl také muzikál na filmovém plátně Kdyby tisíc klarinetů. Je z roku 1965 a natočen byl režiséry Jánem Roháčem a Vladimírem Svitáčkem. Ve filmu byly tehdy všechny známé tváře hudební scény a také zbraně, které se měnily v hudební nástroje. Jiří Suchý si tu zahrál. Spíš zpíval, než mluvil. Proto vyberme aspoň ten jeden z krátkých okamžiků, kdy k nám i promluví. Poté, co dopadne s padákem, zaspívá písničku Míč s Jiřím Šlitrem a dostaví se na posádku.
2: Milost paní, prosím vás, kde je tady velitel posádky? Zvláštní přepadový oddíl parašutistů s úkolem likvidovat vzpouru v kasárnech Alcalis dosáhl místa určení a úkol nesplnil. Takže tady zůstaneme, dokud se věci nevyjasní.
0: Na film Kdyby tisíc klarinetů jsem měl kdysi možnost zavzpomínat i s Pavlínou Filipovskou a Karlem Štědrým.
3: To bylo zvláštní. Tam se sešla symbióza divadel, které na sebe trošku jako žárlili tam.
4: Konkurenční
3: protože,
4: scény.
3: Ano, konkurence, že jo, rokoko, který dělal podobný žánr, taky malý formy, písničky, teď měli k dispozici hvězdy, to v té době už Karla Štědrýho a Valdu Matušku a Evu Pilarovou. No a tam měli mě, ale ne jenom mě, ne, to říkám tak schválně pro kontrast. Ale prostě ta divadla se jaksi tak trošinku pořád nebylo v tom nic, jako nějaká zášť, ale tak se snažila jedna druhé dostihnout, předstihnout, trošku něco přinést jako fajnovýho. To natáčení klarinetu nás stmelilo. Tam vůbec to nekříslo nikdy. Tam vystupovaly kapely, ty největší a nejlepší, co vůbec se tady v té republice vyskytovaly.
4: Tam byl Karel Krautgartner, pan Vlach, Pepík Vobruba, tam dirigovali.
3: Jo. Ano, a všechno mám v takovém přátelském duchu, bez jakýkoliv animozity jeden na druhýho. Teď ještě na neštěstí jsme bydleli všichni v Mariánských lázních, skoro téměř všichni v jednom hotelu. No ty Mariánky, ty ještě dneska tím dejchají. Ty protější stráně, nad kterými jsme koukali z hotelu, tam mazali karty pánové.
4: No
3: a zase bez rozdílu, jestli z rokoka nebo ze
4: sama. Právě dohromady jsme hráli,
3: no. Ty rododendrony ještě tam jsou. Už jsou větší a krásně kvetou, pač vzpomínají.
0: No já myslím, že bychom vzpomenout, ale měli i na některé chytré věty a citáty Jiřího Suchého. Kdy si třeba řekl, ach, proč je člověk člověku vlkem a ne karkulkou? Říkal také, že čas letí jako spřežení, nad kterým práská bič. Člověk se párkrát ožení a hned je mládí pryč. A když jsme v pořadu, který se týká legrace, měly by zaznít citáty jako úsměv je svátek obličeje. Nebo humor, to už je asi to poslední, co je v tomto vědecko-technickém světě k smíchu. Myslím, že ne. Důkazem bude i další vyprávění, které je z pořadu Všechno párty, které už tradičně na obrazovkách České televize vede se svými hosty Karel Šíp. V jednom z nich se objevil i právě Jiří Suchý a zavzpomínali i na původ jedné slavné písně. Tak si to dopřejme a pak ji i uslyšíte.
5: Já si pamatuju, jednou jsem byl u toho, že jste se tak zasněně podíval někde, jsme byli na Vltavě, nějaký program se tam dělal a vy jste říkal, tamhle v těch místech já jsem někde napsal pramínek vlasů. To jste řekl jen tak, nebo to je pravda? Opravdu
6: to
5: jste
6: je pravda.
5: Někde...
6: No,
5: to je pravda?
6: No, to je, k tomu se ví, že dokonce je historka. Ale
5: povídejte.
6: To je jednak dlouhá, ale vy to můžete
5: si... No,
6: ale hlavně, že už jsem jí dvakrát říkal v televizi, sice už je to mnoho let, ale říkal jsem jí tak.
5: Ty lidi už nežijou, co to slyšeli, takže... Já jsem nevěděl, jak se přimluvit za to, abyste to řekl ještě jednou.
6: Prosím vás, můžete mě vysvětlit, proč jsem se smál?
5: No, povídejte, pane Suchý.
6: No, tak to bylo, já jsem totiž, jestli jsem něco nenáviděl, tak to byly plovárny. Já jsem člověk, který se bez nich obešel, ale tenkrát jsem poznal milovanou bytost, která už v zimě, když jsme se seznámili, říkala, že má na žlutých lázních kabinu a že v létě se tam bude chodit. No a tak samozřejmě jsem říkal, v létě se bude chodit a tak. Jenomže ono přišlo léto a muselo se chodit. A s tím já jsem nějak tenkrát nepočítal. No, bylo to hrozný. Tak ona trošičku jí to taky mrzelo, protože já jsem nebyl žádný atlet a tak. A ona se za mě možná trošku, ne možná, určitě trochu styděla, poněvadž třeba já jsem neměl ani plavky. Špatně si rozumíš, trenýrky, jo? Trenýrky jsem měl, jo?
5: Ano.
6: Trenýrky jsem měl, ale ne, plavky jsem nevlastnil.
5: Adamky poněvadž se tenkrát nosili. Adamky,
6: a to se nosili právě ty adamky neboli zařezávačky, jo? A teď se tam po tý plovárně vlnili takový ty bronzový svalovci v těch zařezávačkách. Ano. Ano. A já jsem tam s tím vpadlým hrudníčkem bílej jak sejr v těch trenýrkách taky chodil. Takže
5: to jsme furt daleko od pramínku vlastně, pane Suchý, že jo?
6: Ale už to k němu směřuje. I když to tak nevypadá, tak to k němu směřuje.
5: Ano.
6: Jo? A tak se bylo to, ona se trošičku asi za mě styděla a já do té vody jsem nelez, to, ta Vltava byla tenkrát, to bylo hrozný.
5: Studená.
6: Ta sotva tekla.
5: Ano.
6: To bylo špinavý, že jo?
5: Ano.
6: Strašně, a takže já jsem se štítil do toho vlíst, ale ona tam vždycky plula a já jsem se dva dny nudil a po třetí den jsem si vzal sebou blok a tušku a zatímco milovaná bytost tam plula mezi těmi hovny, tak já jsem skládal na břehu pramínek vlastně. Tam jsem skládal těžkou liriku, že jo.
5: A to bylo na těch žlutých?
6: A to bylo na žlutých.
5: Na těch žlutých.
6: Ano, na těch žlutých. Jsem si
5: tam to jste zůstal v tričku, ne?
6: Cože?
5: Nebo propadlý hrudníček jste ukázal?
6: No. No, to, vy se budete dívat, já jsem byl ve dvojím vohni, poněvadž styděl jsem se za propadlý hrudníček, ale styděl jsem se taky být jako jedinej v tričku. Že?
5: Ano, takže jste to překonal.
6: Byly to těžké chvíle, ale já jsem je právě překonával tou tvorbou.
0: Tolik tedy ukázka pod režijním dohledem Viktora Polesného. No a dámy a pánové, v našem pořadu teď zazní písnička Babeta.
1: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

je popleta, vždyť já zůstal sám. Ona asi netuší, že mě solo nesluší a že bez ní se tu hloupě pletu. Chyťte tu babetu, ať je tu se mnou. Babeta šla do světa, já říkám, tak ať seš plnoletá, běž do světa a pak

0: A naše jízda životem Jiřího Suchého a jeho tvorbou pokračuje dál.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: V době sovětské okupace v srpnu roku 1968 pobýval Jiří Suchý v zahraničí a dokonce prý uvažoval vážně o emigraci. Nakonec se ale rozhodl vrátit. V té době se Šlitrem velmi zblížili a vznikla i jejich nejlepší a nejznámější hra Jonáš a doktor Madrace. Na konci téhož roku 1969 ale Jiří Šlitr zemřel a Jiří Suchý byl rozhodnut skončit s divadlem. Neudělal to. Pokračoval dál a později si i nového partnera našel v Dámě, Jitce Molavcové. S tou se i v roce 1985 vrátil k tématu Jonáše hrou Jonáš, dejme tomu v úterý. Tam se Jitka Molavcová objevila jako uklízečka Melicharová. Tím už byla definitivně ustanovena nová komická dvojice, typická pro Semafor. Je tedy jasné, že se musela objevit i při oslavách 50. narozenin tohoto divadla.
2: Pane Jonáš, to byla píseň mého srdce. Šáhněte si, jak se mi rozbušilo.
3: Melicharová, šáhni si sama a pak mě poreferuj, jo? No, tahle ta píseň, kterou jsem tady zpívával a kterou jsem zpíval už kdysi dávno před léty, tak tehdy se za mnou táhly stáda krasavic, jo? To nebylo jako dneska, stáda, tisíce krasavic reviálních.
2: Tisíce?
3: No, tisíce, no tak tisíce ne, ale šest. Jo? Šest krasavic.
2: Ale chyběla jsem mezi nima já.
3: To jo, ale u piana seděl právník, pianista, malíř, komik, skladatel.
2: Tolik, že jich tam bylo u jednoho piána.
3: A to byl furt jeden. To byl furt jeden. Jmenoval se Šlitr, Jiří Šlitr. Moc jsme toho spolu prožili. No, mohli jsme toho prožít víc. Bohužel to nedopadlo tak, jak bychom chtěli. Ale je pravda, že jsme se vždycky sešli, povídali jsme si.
2: O čem jste si povídali? O ženštinách, co? Fuj, že se nestydíte.
3: No, Melicharová, no, to by nás ani nenapadlo něco takového. Povídali jsme si tak, jak si povídají lidi. Anekdoty jsme si vyprávěli třeba. No, smáli jsme se, teda já, on nic nepochopil, to byla jeho specialita.
2: Tak mi schválně nějakou řekněte.
3: No dobře, tak já ti řeknu nějakou, jednu, kterou měl moc rád, poněvadž o té se mylně domníval, že ji pochopil. V parku na lavičce sedí pán se slečnou a ten pán chce s tou slečnou navázat rozhovor a tak jí položí...
2: To jsem si mohla myslet. Zvrhlík, fuj, fuj.
3: Ale prosím tě, uklidni se a hlavně mě nech domluvit. Chce s ní navázat rozhovor a tak jí položí otázku. Říká, slečno, hrajete na piano? A ona říká, ne, vy něco slyšíte?
2: A ta slečna hrála nebo ne?
3: No samozřejmě, že ne, kde by tam vzala piano, prosím tě.
2: Tak kde se tam vzala ta hudba?
3: A jaká hudba zase?
2: No ta, co on slyšel.
3: On slyšel nějakou hudbu?
2: Asi jo, když se ptal tý slečny, jestli nehraje.
3: Ale on nic neslyšel, on se jenom ptal.
2: A když nic neslyšel, tak proč se ptal?
3: No proč se ptal, proč se ptal? Prosím tě, Melicharová, viděla jsi někdy vůbec piano?
2: Piano tam bylo.
3: Jak by tam mohlo být piano, když v parku? Viděla jsi v parku piano někdy?
2: Ale to já teď nemůžu vědět, honem. To já bych se musela podívat do svého notýsku.
3: Do notýsku?
2: No tam já si totiž zapisuju všechno, co kde vidím. A jestli jsem v parku viděla piano, tak to tam určitě bude.
3: Aha, můžeš mě ukázat ten notýsek? To by mohlo být náhodou zajímavý čtení.
2: To je můj milováček,

0: Tak to si všechno prožila a viděla, jo? To si všecko viděla. Je, tady. 7. ledna jsem viděla na okně mrtvou mouchu. Chtěla jsem jí udělat umělé dýchání, ale ona uletěla. No to je zajímavý.
1: Vidíte?
0: To je zajímavý. Je, a tady 4. června jsem viděla pána, který zvracel. Taky dobrý, to je, no kdy to zase uvidíš, že jo? To ano, je dobrý, že si ano. To zapisuješ.
1: Je, ale teď mě napadla anekdota, ale je moc pěkná, tak vám ji řeknu, mohu?
0: No, není dlouhá?
1: Ne, je kratička.
0: No, ještě, že tak.
1: Takže v parku na lavičce sedí slečna a před ní leží piano.
0: Počkej, leží piano, snad stojí.
1: Nejdřív tam leží, ale pak si stoupne.
0: Prosím tě, viděla jsi vůbec v životě piano?
1: Viděla, pane Jonáš, ale jenom z dálky. A jednou jsem ho viděla taky zblízka, ale to bylo ve snu.
0: Dobře, a teď mi řekni, to piano leželo nebo stálo? No.
1: Klečelo. Ano, v parku na lavičce sedí slečna a před ní klečí piano. A ta slečna na něj brnká nějakou symfonii. A když dohraje, tak se sebere a jde pryč.
0: No a dál?
1: Dál to zatím ještě nevím. Já to vím jenom pocať.
0: Melichrová, hele. Tady máš ten svůj notýsek a já tě ušetřím přemýšlení. Ty jsi nikdy v piano v parku neviděla. Prosím tě, jak by ho tam ta slečna třeba dostala, když piano neunese?
1: No. Já mám nápad. Ona by mohla mít nějaký lehčí nástroj.
0: No, vymysli nějaký lehčí nástroj, to je cesta, ano.
1: Třeba šmitec.
0: Ano.
1: Ano, ta slečna hrála ve šmitcovém orchestru.
0: Jo, a teď ještě řekni, na co tam hrála?
1: No přece na ten šmitec.
0: Dobře, a čím na něj hrála? Houslema?
1: Kalafunou. A zatím ten pán hraje v parku na to piano, protože on tam to piano má, on ho unese. Ta slečna ne.
0: Má domyšlený.
1: Takže pán hraje, brnká nějakou symfonii a slečna popadne ten šmitec a kalafunu a počne hrát s tím pánem dohromady. A najednou ta slečna přestane hrát a povídá: fuj, tady něco smrdí. A ten pán vyndá z kapsy tchoře a povídá: to je tchoř obecný, který, když někdo hraje, tak se chce přidat. Ale protože neumí na nic hrát, tak aspoň smrdí. Tomu jde.
0: To snad není pravda.
1: Ale líbí se to.
2: Než se rozloučíme s naším pořadem a se vzpomínáním na Jiřího Suchého, napadá mě, že v archivu mám ještě jednu ukázku, kde Pavlína Filipovská a Karel Štědrý mluví o tom, jaký byl Jiří Suchý vlastně šéf.
3: No tak koně byly dva. Jo, Jiří Šlitr, Jiří Suchý a nebyli to snadní šéfové, protože oni byli oba do sebe. Jiří Šlitr vůbec, ten neříkal nic. Ten si jen myslel a člověk nevěděl, co si myslí. Jo?
4: To je horší varianta.
3: Bylo to, no jo, to byla záhada. A Jiří Suchý teda přeci jenom na nás občas promluvil, ale žádný srandičky. Ale on byl přísnej, ale víte, že to je dobře.
5: I
3: to
5: trochu, je... Já bych řekl, že i trochu žertoval. Někdy no si jo, tak jako zažertoval.
3: Člověku běhal mráz po zádech.
5: Ale oba dva, jak ten Jirka Šlitr, tak ten Jirka Suchý, oba dva měli kolem sebe takovou zeď. A myslím, že i oni dva se přes tu zeď nedostali, protože já si nepamatuju, že by býval někdy řekl, Jirka Suchý, pojďte, půjdem k Drahoňovským, půjdem na pivo, nebo tak. To nikdy.
3: No to vůbec ne.
4: Drželi se odstup, pracovní, profesionální, od zbytku souboru.
3: Oni prostě, ale myslím, byli tací. No. Že to nebylo nic jako schválního, ale já si nepamatuju, že by se nějak navštěvovali, nebo že by... Ne. Se stýkali ani, mimo pracovně?
5: Ani, abych pravdu řekl, my s tím Jirkou Suchým máme stejný záliby. On miluje filmy, já miluju filmy taky. A to bylo nejlepší podhoubí pro to, aby jsme si vyměňovali kazety a CDčka a DVDčka a tohleto. Nikdy se to nestalo. Nikdy.
3: No. No, nebudete mi věřit, ale dneska si už tykáme s Jirkou Suchým, ale zase je to takový strašně, jako velmi uctivý tykání a to tykání mi nabídl asi 15 let poté, co jsem odešla ze Semaforu. Hmm. Takže si myslím, že se přimluvila Molavcová.
4: Zdravíme i jí a Jirkovi Suchému samozřejmě přejeme jen to nejlepší,
3: no,
4: a hodně zdraví.
3: A víte co, hlavně aby mu všechny ty plány, kterých má tak na dalších 110 let určitě, a to on ještě přidá časem, tak aby mu to vyšlo, protože je to jedinečná osobnost a my všichni, kteří jsme se s ním setkali, tak to považujeme za štěstí.
2: A krásně se mějte i vy, nejen když u toho bude Jiří Suchý, ale jakýkoliv Suchý nebo vám milý humor. To vám přeje Patrik Rozehnal.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Seznámíme vás s invazními druhy rostlin. Pozveme také na výstavu králíků, holubů a drůbeže a poradíme s výrobou ptačího krmítka.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.